0: protestovali tisíce lidí. Ministerstvo dopravy hledá poradce, který pomůže s přípravou dostavby jihomoravské části dálnice D55, tedy mezi Břeclaví a Bzencem. Poradce má státu pomoct s přípravou PPP projektu, ve kterém by soukromá firma zajistila výstavbu a následný provoz a údržbu dálnice. Stát by za to v následujících až 30 let platil jako za službu. Upřesňuje mluvčí ministerstva František Jemelka.
1: PPP projekty jsou osvědčeným nástrojem, jak rychle zahájit i dokončit finančně náročné stavby a rozložit jejich financování v čase tak, aby to státní rozpočet zvládl.
0: Stavba prvních úseků skoro 40-kilometrové dálnice má podle odhadu ředitelství silnic a dálnic začít nejdřív v roce 2028. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace hraje v New Jersey generálku na mistrovství světa, a to proti Guatemale. Zatím konec třetí minuty a je to 0-0. Trenér Miroslav Koubek udělal oproti nedělnímu zápasu proti Kosovu 8 změn v základní sestavě. Nechal stejnou obranu, znovu jsou v ní kapitán Ladislav Krejčí, Robin Hranáč a Štěpán Chaloupek. V úvodní jedenáctce tentokrát nechybí tradiční opory národního týmu. Tomáš Souček, Patrik Šik a Pavel Šulc chytá. Matěj Kovář, Pavel Tilšar, Radio Žur.
0: A sprinterka Karolína Maňásová posunula na atletickém mítingu v rakouském Zangfeldnu dvakrát český rekord na stovce. Dosavadní maximum držela 45 let Jarmila Kratochvílová a Maňásová ho nakonec vylepšila ve vítězném finále o 8 setin na 11,1 setinu sekundy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D3 na Táborsku a stále neprůjezdná dálnice D2. Na dálnici D3 z Benešovska do Českých Budějovic srazilo auto zvěř. Nehoda je za sjezdem na Chotoviny mezi kilometry 74 až 75. Kamera v místě nehody není, čekejte omezený průjezd. Na D2 z Břeclavi do Brna je za sjezdem na Slavkov. Uzavírka na 8. kilometru uklízí po včerejší nehodě. Havarovaná auta jsou už pryč, odklon neskončil. Stále se sjíždí na exitu 11. Omezení můžete objet třeba přes Židlochovice, Rajhrad a po 52. z Mikulova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Benešov stojí nákladní auto. Kilometr 21,5, vozidlo nepřekáží, blokuje jen krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zataženo s občasným deštěm a teploty až 21 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
5: 6 minut po 2. hodině posloucháte noční Radiožurnál a pokud také rádi posloucháte i kapelu Jelen, tak následující minuty jsou tu přímo pro vás. Můžete totiž vyhrát 2 lístky na Jelenfest 2026 a vzhledem k tomu, že zastávek je letos 20, tak si určitě najdete nějakou poblíž svého domova, ať se za Jeleny s rodinou nemusíte dlouze plahočit přes celou republiku. A co vás vlastně čeká? Jednak odpoledne strávené s kapelou a jejich rodinami, pak také koncert Jelenů pro ty nejmenší. Dorazí i hosté, jako třeba Kateřina Marie Tichá, Tereza Balonová nebo skupina Poetika a mnoho dalších. Ti také vystoupí se svými písněmi. No a na závěr festivalu tu bude Jelení show. Tak kdo si chcete užít písně kapely Jelen a také spousty her a zábavy, soutěžte s námi. Čísla jsou 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: James Blunt zazněl v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Vydejte se díky radiožurnálu na putovní festival Jelenfest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marie Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelenfest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo z vás je tím šťastným a první se dovolal sem k nám do studia, tak to zjistíme právě teď. Haló, slyšíme se?
2: Dobrý den, tady Iva, Havlíčku Brod.
0: Dobrý den, Ivo, zdravím vás do Havlíčkova Brodu. Než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné a srozumitelné?
2: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to. Dnes nás zajímá, kterou z následujících hudebních cen obdržela dvakrát skupina Jelen. Za A Českého Slavíka, za B ocenění Žebřík, za C cenu Anděl.
2: Slavíka, já bych řekla.
0: Myslíte za A Českého Slavíka? Tak to vás nepotěším. Bohužel, tam měli nominaci, ale neproměnili ji. Je mi to líto, ale určitě to zkuste zítra nebo pozítří, ještě dva dny ano. Soutěžit budeme. Díky moc.
2: Děkuji.
0: Naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobrý večer, Růžena.
0: Dobrý večer, Růženo, já vás zdravím. Zopakuji vám ještě otázku a možnosti. Hledáme se, kterou z následujících hudebních cen obdržela dvakrát skupina Jelen. A vám tam zbylo ocenění Žebřík a cena Anděl. Tak kterou z nich dvakrát získala skupina Jelen?
3: Cenu Anděl.
0: Cenu Anděl, je to tak. Gratuluji k výhře.
3: Děkuji.
0: Není vůbec zač. Půjdete přímo vy nebo někoho potěšíte?
3: No, potěšila bych rodinu, děti.
0: No, výborně. Tak to mám určitě radost. Jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Dobře, děkuji, hezký večer.
0: Díky moc. A vy ostatní, jak už jsem to říkal, budete mít ještě zítra a pozítří příležitost získat dvě vstupenky na Jelenfest 2026. Tak s námi soutěžte vždy po druhé hodině v noci v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slyšeli jste Eurythmics a teď sportem pokračuje noční radiožurnál a když už jsme tedy u sportu, tak přidám i průběžný stav přípravného utkání naší reprezentace před fotbalovým mistrovstvím světa. Proti Guatemale vedeme ve 20. minutě 1-0. Ale teď cyklistika. Cyklista Matias Vacek má za sebou vysokohorské soustředění na jihu Španělska. V pohoří Sierra Nevada, kam tradičně míří profesionální závodníci, se připravoval na obhajobu dresu mistra republiky a hlavně na svou premiérovou účast na největším etapovém závodě, tedy Tour de France.
1: Věřím, že teďka, co jsem otrénoval na TCR, tak že to je dost dobrý kus práce a že jsem ready na to, co přijde teďka.
2: Říká Matias Vacek, který za pár dní pojede závod kolem Švýcarska, potom národní šampionát a pak Tour de France.
1: Sierra, je to hezký, samozřejmě je to trošku takový stereotyp. Člověk tam je ve 2300 metrech, nic moc se může jiného dělat, než jezdit na kole a soustředit se vlastně na ten trénink, ale od toho je právě to soustředění a mě to vyhovovalo. Byli jsme tam necelý 3 týdny, což je takový optimální, že to člověka nezačne nějak mentálně ničit. Bylo hezký počasí, otrénovali jsme to, co jsme měli a věřím, že budu v dobré formě.
2: Matias Vacek jezdí za stáje Lidl Trek, loni jednu z těch nejlepších v pelotonu, jen letos se jim zatím tolik nedařilo. I na nedávném Giro d'Italia mířili vysoko a nakonec z toho mají vítěze vrchařské soutěže, což je mírnou záplatou na dosavadní výsledky.
1: Nechci říct, že tým je nějak zklamaný, samozřejmě jsme jenom lidi a prostě někdy se daří, někdy ne, někdy člověk potřebuje trošku toho štěstí. Snažíme se mít dobrou atmosféru v týmu a soustředit se na ty věci, co máme, vlastně podávat co nejlepší výkony a věříme, že se věka obrátí.
2: Cíle týmu na Tour de France budou mířit k Dánovi Pedersenovi ve spurtech a Španělovi Ayusovi v celkové klasifikaci a oběma by chtěl Vacek přispět. Jeho zaměstnavatel patří k těm bohatším, má vysoké ambice a myslí se na Tour už na úvodní týmovou časovku.
1: Máme nějaký v tom pěkný systém, nebo prostě už jsme se sehraný takhle týmově, takže věřím, že ta první etapa v té Barceloně, tak bychom mohli jet si na to vítězství. Samozřejmě nebude to jednoduchý, všechny ty týmy budou 100%, takže to bude dost náročný, ale věříme, že to budeme moc urvat.
2: Říká Matias Vacek, který tu časovku v Barceloně pojede za měsíc. Tour de France totiž začíná 4. července. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 2:30. Krátké zprávy přináší Martin Matějka.
1: Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla, bývalá první dáma to řekla Radiožurnálu. Důvodem je současné dění v instituci. V posledních týdnech ji opustili zaměstnanci, klíčoví sponzoři i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Dagmar Havlová je jedinou žijící zakladatelkou knihovny. Náklady stavebních firm vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě v průměru o více než 15% a výrazně zdražily hlavně stavební materiály vyráběné z ropy, jako je asfalt nebo polystyren. Ukázala to studie společnosti CEEC Research mezi 155 českými firmami. 2/3 firm už podle studie zdražování promítly do cen svých zakázek. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že stát je v případě dalšího zdražování ochotný firmám pomoci, třeba dalším snížením regulované složky cen energií. Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu téměř 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. A podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. A Trump uvedl, že krok pomůže snížit účty Američanů za energie. Odborníci ale tvrdí, že výstavba a provoz uhelných elektráren jsou dražší než elektrárny na obnovitelné zdroje a přitom produkují více oxidu uhličitého a škodlivých látek. A topenáři a instalatéři mají poprvé svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul jim ustanovil svatého Prokopa, který podle legendy spoutal pekelný oheň. Požádali o to profesní organizace z Jižní Moravy, které tak chtěli navázat na tradici řemesel a vlastními svědci. Sport. Čeští fotbalisté hrají generálku na mistrovství světa. V New Jersey bojují proti Guatemale a podrobnosti teď přidá ze studia reportér Pavel Tilšar.
2: Končí 31. minuta, Češi vedou nad Guatemalou 1-0. V 11. minutě skóroval útočník Patrik Šik. Další šance si Češi zatím nevytvořili. Golman Matěj Kovář má jeden zákrok. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D3, na Táborsku a v Praze. Na dálnici D3 z Benešovská do Českých Budějovic srazilo auto zvěř. Nehoda je za sjezdem na Chotoviny mezi kilometry 74 až 75. Kolona se v místě netvoří. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov stojí kamion. 47. kilometr v pravém pruhu.
5: Ve stoupání na 47. kilometru zůstal stát kamion jenom na plikačkách. To jako nepříjemný, že to vypadá, jak kdyby byl v zálivu, ale on není v zálivu.
4: V Praze na magistrále narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je v ulici 5. května ve směru z centra poblíž odbočky k nákupnímu centru Arkády Pankrác. A na D2 z Břeclavy do Brna se od včerejška objíždí úsek za sjezdem na Slavkov na 8. kilometru. Uklízí povrch vozovky po nehodě. Sjíždí se na exitu 11, dá se to obět přes Žirlochovice a Rajhrad. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: A navážeme na informaci, kterou jste slyšeli právě před chvílí ve zprávách. Kvůli válce na Blízkém východě zdražují opravy silnic a dálnic. Třeba ceny asfaltu někde stouply za poslední půl rok až na dvojnásobek. Jak to dopadá na česká města a obce, to přiblížíme za chvíli v nočním Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Silničářům se prodražují opravy silnic. Je to kvůli cenám pohonných hmot, zemního plynu nebo asfaltových směsí a pojiv. Právě u asfaltu platí některé firmy oproti podzimu až dvojnásobné ceny. A připlatit si musí i města a obce, které opravují cesty. Některé z nich o stovky tisíc korun.
1: Vidíme deponie s kamenivem, ze kterých nakladač dává do násypek.
2: Říká vedoucí obalovny ve Středoklukách u Prahy Milan Vala.
1: Odtud to jde do boxů, kde se pak naváží to kamenivo podle receptury a pustí do míchačky.
2: Tam se pak do směsí přimíchává takzvané asfaltové pojivo. Za tunu nejčastěji používaného typu tohoto materiálu zaplatila firma POR, která obalovnu vlastní loni v listopadu necelých 8,5 tisíce korun. Letos v květnu to bylo přes 17 tisíc. Kvůli zdražení asfaltu se obcím a městům zvyšují také ceny za opravy silnic. Problém mají například v Sedlčanech na Příbramsku. Podle nezávislého starosty obce Ivana Janečka se třeba cena oprav ulice Na Potůčku zvýšila o stovky tisíc korun.
3: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
2: Původně měla obec zaplatit přes 6,5 milionu korun. Dražší budou také opravy dálnic, potvrzuje to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Díky tomu, jaká situace aktuálně je, třeba s ohledem na válečný konflikt na Dálném východě, tak je možné, že zde dojde určitému navýšení těch nejbližších jako měsící.
2: Přesná čísla ale zatím ředitelství silnic a dálnic nezná, dodává jeho mluvčí Jan Rídl.
5: Zhotovitelé kvalifikují uvedenou situaci převážně jako vyšší moc, současně ji často podřazují podle smlouvy i pod rizika objednatele.
2: Zvyšování cen asfaltu je podle stavby vedoucího Pavla Aksamita problém například pro stavební firmu Metrostav, která buduje jeden z úseků dálnice D7 z Prahy do Chomutova.
6: Je to v řádech podle mě tak 10-15%. Dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla.
2: Kvůli válce na Blízkém východě se zvýšila také třeba cena pohonných hmot nebo zemního plynu. Richard Webs, Radiožurnál.

0: Česká fotbalová reprezentace hraje generálku na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. V New Jersey bojuje národní tým proti Guatemale. Jak úspěšně, tak to nám teď ve studiu nočního radiožurnálu poví Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Přeji dobré brzké ráno.
1: Dobrý den, po prvním poločase je to zatím 1-1. Nutno říct, že zaslouženě je to vyrovnaný zápas s podobným počtem střel na obou stranách. Češi vedli, v 11. minutě skóroval Patrik Šik při útoku 3-1 po asistenci Pavla Šulce, se rozhodl zakončovat sám, nepřihrával a udělal to nejlepší, co mohl. Zakončil levou nohou přesně k levé tyči a tím pádem Češi vedli 1-0, ale Guatemala pak začala být nebezpečná i kvůli českým chybám. No a ve 41. takovou potrestal záložník Fachardo, když brankáři Matěji Kovářovi dvakrát vypadl míč z rukavic a nakonec tedy přes tři obránce Fachardo zakončil do české branky. 1-1 tedy po prvním poločase v té generálce na mistrovství světa.
0: Trenér Miroslav Koubek udělal oproti nedělnímu utkání proti Kosovu 8 změn v základní sestavě. Už se ta zahajovací jedenáctka podobá té, ve které by Češi měli nastoupit do prvního zápasu šampionátu proti Jižní Koreji?
1: Dá se říct, že ano, protože některá jména už jsem zmínil, v té základní sestavě nechybí útočník Patrik Šik, Tomáš Souček, Pavel Šulc, to jsou všechno opory české reprezentace v posledních letech. Jen obrana zůstala bez změny oproti tomu nedělnímu zápasu proti Kosovu na pražské Letné, takže tam jsou v ní tři zadáci, kapitán Ladislav Krejčí, slávista Štěpán Chaloupek a taky Robin Hranáč z Hoffenheimu. V brance je Matěj Kovář, i on sám mluvil taky pro Radiožurnál a Radiožurnál Sport o tom, že by měl být brankářskou jedničkou na turnaji. Takže si myslím, že ta sestava bude i proti Jižní Koreji dost podobná.
0: Zápas české reprezentace proti Guatemale samozřejmě budeme dál sledovat. Já zatím děkuji Pavlu Tilšarovi za veškeré informace. Díky a naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka připravil zpravodajský souhrn.
3: Současná podoba knihovny Václava Havla končí, z projektu odstoupila zakladatelka Dagmar Havlová. Šítské ozbrojené hnutí Hizballáh odmítlo dohodu o příměří mezi libanonskou vládou a Izraelem. Šéf ozbrojenců jednání označil za frašku. Čeští fotbalisté hrají proti Guatemale v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa. A dnes bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Z projektu knihovny Václava Havla odstoupila i sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu to potvrdila přímo někdejší první dáma. Rozhodla se tak po dlouhých jednání, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli jí zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
4: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz, zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
3: Knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazovaly také k dílu dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. A knihovnu oficiálně založili Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek po vzoru tradice knihoven amerických prezidentů v červenci roku 2004. Hnutí Hizballáh odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu ve středu uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hizballáhu opustí území od hranice s Izraelem po řeku Litání.
5: Smysl dohody zpochybnil i izraelský ministr obrany Israel Katz, když prohlásil, že izraelská armáda hodlá v bojových operacích na území Libanonu pokračovat. Generální tajemník Hizballáhu Naim Qasim proto vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelskou a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jihu země. Tu v posledních dnech Izrael rozšířil a ovládá teď nejvíc libanonského území za uplynulých 25 let. Prezident země Josef Aoun o dohodě mluvil jako o poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního klidu zbraní s Izraelem. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Státní zemědělský intervenční fond tvrdí, že při obnovení dotací koncernu Agrofert postupuje správně. Mluvčí fondu Eva Čespiva Radiožurnálu řekla, že o tom dostal potvrzení od orgánů Evropské unie. Fond asi před měsícem rozhodl, že stát může opět vyplácet dotace firmám Agrofert.

0: Tu ČSPiva taky odmítla informace o pozastavení plateb od Evropské komise.
1: Jakékoliv tvrzení médií, že ZIF postupuje proti rozhodnutí Evropské komise, nebo že Evropská komise pozastavila platby společnostem ze skupiny Agrofert, je proto nepravdivé a

0: Potom prvním hrají Češi s Guatemalou 1-1, národní tým vedl od 11. minuty po gólu útočníka Patrika Šika, ale ve 40. minutě po chybě brankáře Matěje Kováře o vedení přišel. Za chvíli tedy začne druhý poločas, za stavu 1-1, dál ho budeme sledovat. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: O titul na tenisovém Roland Garros si v ženské dvouhře zahrají Polka Chvalinská a Ruska Andrejevová. Ta v semifinále vyřadila Ukrajinku Kostukovou ve dvou setech. Úspěšná kvalifikantka Chvalinská porazila Rusku Schneiderovou 7-6 a 6-4. Finále singlistek na pařížském Grand Slamu je na programu v sobotu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavírka na D2 před Brnem a nehoda v Praze. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna před Brnem od včerejšího odpoledne zavřená na 8. kilometru. Po včerejší vážné nehodě ještě uklízeli povrch vozovky. Na místě policie sjíždí se z exitu 11. Možná objízdná trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a po 52. z Mikulova, případně Telnice a Brno Tuřany. V Praze na magistrále ve směru z centra k jižní spojice narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je v ulici 5. května. Omezuje průjezd u odbočky k nákupnímu centru Arkády Pankrác. A na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Benešov stojí nákladní auto kilometr 21,5 a bylo na krajnici, už je pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Cardel.
0: Ladíte noční Radiožurnál 6 minut po 3 hodině a když mluví dospělí o vzorech, často hledají mezi slavnými osobnostmi. Inspirativní příběhy někde ale píšou i děti, některé z nich ocenil projekt Dětský čin roku, třeba záchranu lidského života nebo pomoc seniorovi v nouzi. Uslyšíte o tom víc hned po písni od Martina Garrixe.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Darování kostní dřeně bratrovi nebo třeba záchrana rodinky chráněných hlodavců z půdy. Na staroměstské radnici v Praze včera ocenili školáky v projektu Dětský čin roku. Soutěž už 21 let oceňuje děti, které se staví proti šikaně, pomáhají přírodě nebo dokonce zachraňují životy.
1: Porota ocenila třeba Vaška z mateřské školy v Brně, který daroval svému bratrovi Vojtovi kostní dřeň. Lékaři totiž Vojtovi zjistili akutní leukémii. Nejdřív to vypadalo, že se vyléčil, nemoc se ale rychle vrátila a byla potřeba právě transplantace kostní dřeně. Bratři jsou po operaci v karanténě a tak si nemohli cenu osobně převzít. Do sálu tak dorazil jejich bratr Viktor, kterého lékaři taky zvažovali jako vhodného dárce.
2: Chtěl by tu být i můj brácha, ale bohužel, když má leukémii, nemůže ještě mezi lidi, tak jsem a ani ten, co mu dával kostní dřeň, nemohl. Tak já jsem si řekl, že bych tu rád jel, tak jsem si řekl, že to pojedu a budu tu se ségrou.
1: Co teď bratry čeká, popsala jejich nejstarší sestra Karolína.
3: Náš brácha měl jediný to štěstí, že nás je tolik sourozenců, protože i u sourozence je ta šance velmi malá, něco kolem 20% na jednoho sourozence. Postupně se dělají testy té kostní dřeně, jak to probíhá, to uchycení. Podle toho se potom bude odvíjet případná léčba nebo další řešení, anebo taky úplně jako finále, že jsou zdraví.
1: Za pomoc seniorce zase porota ocenila Karolínu ze základní školy Slezská v Ostravě.
4: Gratulujeme.
1: Ta pomohla seniorce, která uklouzla na zledovatelem chodníku. Zůstala u ní až do příjezdu záchranné služby.
5: Na další den mi zavolala její vnučka, která mi poděkovala za pomoc její babičce. Říkala, že kdyby tam ležela ještě chvíli, tak to mohlo dopadnout úplně jinak a všechno hůř. To mě takhle zahřálo na srdíčku, že jsem vlastně udělala dobrou věc.
1: Porota udělovala i cenu v kategorii pomoc přírodě. Tu si odnesla Beata ze základní školy v Bílině, která zachránila rodinu hlodavců z půdy domu.
6: Na půdu se nám nastěhovali plši, zákonem chráněný tvor. A my jsme dostali z té půdy a dokonce bylo i nalezeno mládě. Podle mě to by tam zemřelo, protože tam bylo hrozný vedro a ono nevylezlo ven.
1: Ceny dětem předal prezident Petr Pavel.
4: A je mi velkou ctí, že tady můžu přivítat velmi váženého a milého hosta, pana prezidenta České republiky.
1: Školákům poděkoval a řekl, že hrdinové nejsou jen dospělí, ale právě i děti, od kterých by se dospělí měli učit.
7: Činů, které můžeme označit za statečné, za hrdinské, se v uvozovkách dopouští i děti a že to je moc dobře. A že bychom si měli tyto činy připomínat, měli bychom je připomínat nejenom mladým lidem, ale že bychom je měli připomínat i dospělým.
1: Projekt pořádá Ministerstvo školství, Pražský magistrát a nadační fond Dětský čin roku. Josef Číš, Radiožurnál.

0: Duran Duran zazněli v nočním radiožurnálu a teď mimořádně zamíříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D2 z Břeclavy do Brna u sjezdu na Slavkov po 12-hodinové uzavírce. Opět průjezdná. Na 8. kilometru odklidili ty následky včerejší vážné nehody. Odklon na exitu 11 před chvílí skončil. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A v nočním radiožurnálu pokračujeme další reportáží. Ostravané podpořili obyvatele Dnipra. Milionová metropole východní Ukrajiny je často bez elektřiny a na její obyvatele dál útočí ruské drony. Ostrava vyčlenila na pomoc partnerskému městu 1 000 000 korun. Do Dnipra odjel kamion s nabíječkami, drogerií a potravinami. A zapojili se i dárci a tamní charita.
3: Vysokozdvižný vozík nakládá na korbu kamionu 47 výkonných nabíjecích stanic, na které v jarní sbírce přispěli i obyvatelé města Ostravy.
4: Je to velmi potřeba. Jsme neustále bez proudu a pod palbou. Lidé tam žijí, nemají kam odjet. Přežívají, jak můžou.
3: Popisuje řidič Andrej. Kamion se plní i hygienickými pomůckami, invalidními vozíky, osvětlením a pytli s tunou a půl brambor. Veronika Hodečková z diecézní charity vypravuje podobnou zásilku každý měsíc.
5: Válka pokračuje, zrovna jeden smutku v Dnipru, protože po ruských útocích zemřelo 23 lidí a desítky lidí jsou zraněných, takže my neustáváme v pomoci.
3: Dnipro funguje jako centrum logistiky a humanitární pomoci pro celou východní Ukrajinu. Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS vyslechl od kolegů z Dnipra, jak ve složitých podmínkách fungují.
6: Leží poměrně blízko frontové linie, lidi chodí do práce, lidi chodí do školy, ale samozřejmě celý ten režim je přizpůsobený, nesmí se pořádat žádné hromadné akce a samozřejmě jsou zvyklí, že jakoby na ten únik do těch krytů mají podstatně kratší čas než třeba lidé, kteří bydlí na západě Ukrajiny.
7: Ta cesta je bezpečně. Ať dosáhne svého cíle.
3: Otec Jan Lariš a ostatní žehnají nákladu a taky řidiči Andrejovi. Cesta potrvá Andrejovi 2 nebo 3 dny podle toho, jaká bude fronta na hranicích. Do Dnipra tak dary dorazí nejpozději o víkendu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: To byla Gracie Abrams a teď ze světa hudby k filmu. Parodie na vřískot, duchařské horory i společnost jako takovou znovu zamířila do kin. Série Scary Movie se vrací šestým dílem a poprvé po více než 20 letech u něj znovu stojí bratři Wayansovi, tvůrci původních filmů, které na začátku tisíciletí změnily podobu filmových parodií.
1: Vrací se mimo jiné také herečky Anna Faris a Regina Hall v rolích Cindy a Brandy. Nový film si podle prvních ukázek utahuje nejen z hororů, ale i z umělé inteligence, streamovacích platform nebo influencerů na sociálních sítích.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Why just half gay?
1: Konkrétně si bere na paškál třeba snímky Hříšníci, Substance, Hodina zmizení nebo Heretik.
4: Po tvým Mariáně mám hlad.
5: Kvůli ní seš blbej.
4: Jako tvá máma.
5: A seš můj brácha. Tak je to taky tvoje máma, troubo.
1: Když v roce 2000 přišel do kin první Scary Movie s podtitulem Děsný biják, bylo to něco úplně nového, jiný druh parodie, zkrátka kulturní exploze. Film si dělal legraci hlavně z tehdy populárního vřískotu, ale zároveň parodoval celý žánr teenagerských thrillerů. Z nízkorozpočtové komedie se tak stal celosvětový hit a následovalo několik pokračování.
6: Dobrý den, jsem Gail Hejstromová, autorka knihy Vy jste mrtví, já bohatá.
1: Jenže postupně série ztrácela dech i původní tvůrce. Trio bratrů Wayansových, které stálo za prvními dvěma díly, od projektu odešlo a fanoušci často tvrdili, že právě tím skončila nejlepší éra Scary Movie. Teď se ale vrací s původní sestavou. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Máme přesně půl čtvrté. Posloucháte zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Hrad o tom informoval na svém webu. Jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Do černohorského Tivatu dorazili evropští prezidenti a premiéři na summit s 6 zeměmi západního Balkánu. Na každoročním jednání zhodnotí stav přístupových rozhovorů a proberou možnosti spolupráce. Zkuska nepřinese konkrétní závěry ani nestanoví horizont pro vstup balkánských uchazečů. Za Česko se summitu zúčastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a 2 firmy kvůli kuplířství. Vinní je taky s účastí na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli v uplynulých 2 letech provozovat 2 noční kluby a několik bytů za účelem prostituce. Hlavně v Brně, ale taky v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku. A Evropská unie připravuje balíček ekonomické podpory pro Arménii. Jerevanu chce poskytnout pomoc v počáteční výši 50 milionů euro. Reaguje tím na obchodní omezení, která na Arménii uvalilo Rusko. A podle předsedkyně Evropské komise je rozšíření vývozních restrikcí na arménské produkty ze strany Moskvy forma ekonomického nátlaku. Ursula von der Leyenová ji označila za nepřijatelnou a zdůraznila, že Evropa pevně stojí za Arménii.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté hrají na závěr přípravy před mistrovstvím světa v New Jersey s Guatemalou. Generálku národního týmu na šampionát sleduje reportér Pavel Tilšar.
3: V 71. minutě je to stále 1-1. Oba góly padly v prvním poločase. Za Česko se trefil útočník Šik. Po změně stran trenér Miroslav Kulbek postupně vystřídal všech 10 hráčů v poli. Ze základní jedenáctky tedy už na trávníku v New Jersey pouze brankář Kovář. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 na Benešovsku a nehoda v Praze. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna u sjezdu na Slavkov už průjezdná. Skoro 12-hodinová uzavírka po vážné nehodě na 8. kilometru skončila. Dálnice teď volné na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov hlásil náš zpravodaj odstavený kamion. 47. kilometr v pravém jízdním pruhu. Podle policie na místě stále stojí. A v Praze na magistrále z centra k jižní spojce před více než hodinou narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je v ulici 5. května a omezuje průjezd u odbočky k nákupnímu centru Arkády Pankrác. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď zatažená, v západní polovině Čech postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháňkami. Ochlazuje se na 15 až 10 stupňů a přes den bude zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
6: Nevím.
5: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
6: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
5: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Předseda Senátu Miloš Vystrčil na Tchaj-wanu pokračuje v takzvané baťuškové diplomacii.
8: Prezidentovi země přivezl černý kožený batoh, píše i rozhlas.
9: Cesta pro něj znamená spojení pragmatické i hodnotové politiky.
10: Miloš Vystrčil z ODS také informoval o navýšení peněz pro české a tchaj-wanské firmy.
9: Čína cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odsoudila.
11: Kritika na tu návštěvu zní taky od české vlády.
5: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil zajel na Tchaj-wan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Co to znamená a jde to vůbec dohromady? Český premiér je proti, stejně tak Čína. Proberu to s Ivanou Karáskovou z Asociace pro mezinárodní otázky. Dnes je pátek, 5. června. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Budeme se bavit o batůžkové diplomacii, to mě zajímá. Totiž tak o tom referovali zpravodajové z Tchaj-wanu, kde byl na návštěvě šéf senátu Miloš Vystrčil, že dělá jakousi batůžkovou diplomacii.
13: Je to batoh.
5: Proč dal Vystrčil prezidentovi Tchaj-wanu zrovna černý kožený batoh?
13: A je to batoh, který je vyrobený našimi designéry. Mladými.
5: Co to je batůžková diplomacie?
12: Mně se to spojení strašně líbí, protože si myslím, že si to lidé určitě zapamatují. Ono jde o to, že v roce 2020, když byl Miloš Vystrčil poprvé na Tchaj-wanu, tak česká delegace pracovala s takým symbolem cesty a dala Tchaj-wancům kufr, jako takový symbol společného putování. Mm-hmm. A tohle si myslím, že má dvě roviny, ten baťůžek. Jedna, která je to pokračování té společné cesty, ale druhák je to taková i odpověď na domácí výsměch, protože Vystrčil byl kritizovaný za to, že jede na Tchaj-wan v uvozovkách s baťůžkem, že prostě nedostal to vládní letadlo. A tchajvanský prezident William Lai tím, že si ten batoh vzal na sebe a nechal se s ním vyfotit, tak udělal z toho takové gesto solidarity. Vlastně ukázal, že chápe, že to, že Miloš Vystrčil přiletěl na Tchaj-wan, že za to platí jakousi domácí politickou cenu.
5: Hmm. No, Vystrčil taky prezidentovi Tchaj-wanu Williamu Lajovi daroval baseballový dres, pokud se nemýlím, na oplátku dostal řád s velmi poetickým názvem Řád příznivých oblaků. Taková více cípá hvězda smráčky. Jak vážené ocenění to je?
12: Je to poměrně vážené ocenění, ten řád příznivých oblaků, zvlášť taková ta veliká stuha, která určitě proletěla médii, je prostě něco, co je velmi poznatelné. Mm-hmm. Tchaj-wanská prezidentská kancelář říká, že Miloš Vystrčil dostal tu šerpu a ten řád za dlouhodobou podporu Tchaj-wanu, za rozvoj česko-tchaj-wanských vztahů a za obranu globální demokracie. Ale co je možná důležité říct, je, že to ocenění není pro Miloše Vystrčila jako takového, že to není jenom ocenění jednotlivce, ale že tím Tchaj-wan symbolicky oceňuje celou politickou linii českého senátu. Vlastně od té zvažované návštěvy tehdy v roce 2019 Jaroslava Kubery, který zemřel předtím, než odjel na Tchaj-wan, až po Vystrčilovou cestu v roce 2020, vlastně až po dnešek 2026.
13: A je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly.
5: Ta Vystrčilová cesta teď v tomto týdnu měla být podle jeho vlastních slov hodnotová, ale i pragmatická.
13: Tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské. Právě
5: kde všude na Tchaj-wanu byl, s kým vším se viděl, co na té cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické?
12: Já bych se možná ještě zastavila u toho hodnotová a pragmatická, protože on byl současnou vládou označen za člověka, který dělá jenom diplomacii nějakých velkých gest a takových líbivých symbolických kroků. A on se vůči tomu vymezil tím, že řekl, že jeho cesta je hodnotová pragmatická, čímž vlastně narušil takovou zvláštní dichotomii, kdy mu bylo malinko možná vnuceno to, že je to buď a nebo. Hmm. Že buď teda děláte hodnotovou diplomaci a pak je to opravdu jenom o nějakých gestech, a nebo jde o pragmatickou diplomaci, která má nějaké vyústění, což popravdě řečeno se stalo. Mezi těmi lety 2020 a 2026 došlo k velké řadě věcí vlastně mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Takže on to takhle vlastně zarámoval tím, že to dal dohromady a řekl, já dělám hodnotovou, ale i pragmatickou diplomaci najednou. A vůbec to není odlišené.
5: Dobře, otázka je, jestli to tak jde nebo nejde, ale ptám se tedy, co na té jeho cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické, co všechno viděl, s kým vším se bavil, abychom to mohli označit, jako to označuje on za hodnotové a pragmatické.
12: Setkal se s prezidentem Lajem, setkal se s premiérem, s ministrem zdravotnictví, ale vlastně se všemi jednal vždy o tom, co česko-tchaj-wanské vztahy mohou nabídnout. Nebylo to čistě jenom v rovině těch různých gest, ať už baťušků a různých řádů, ale opravdu o tom, jakým způsobem by mohla Česká republika a ministerstvo zdravotnictví spolupracovat, jakým způsobem by se dál mohl rozvíjet polovodičový průmysl, technologie, výzkum a vzdělávání. A měl tam samozřejmě i nějakou podnikatelskou delegaci spolu, která navazovala různá memoranda a měla biznesová jednání.
5: Já vás
14: Ještě pozdržím u toho rozdělení hodnotové pragmatické nebo u toho sloučení těchto dvou pojmů. Český premiér Andrej Babiš už dřív řekl, že chce dělat taky pragmatickou politiku pro české firmy, ale ne už tak tu hodnotovou, protože Vystrčilovy výpravy podle Babiše zničily český biznis v Číně. Babiš jmenoval za příklad Škoda Auto, Rubena Náchod, FR Benešov.
15: Škoda Auto už tam neprodává, Rubena Náchod neprodává, FR Benešov neprodává. Ano, čínský turisti nechodí.
14: Nemohou ty cesty Vystrčila skutečně poškozovat česko-čínský biznis?
15: My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku.
12: Určité riziko tady existuje v tom, jak to vnímá Čínská lidová republika, ale já bych to zase na druhou stranu nepřeceňovala. Nedávala bych to do opozice buď a nebo. Čína víme, že ekonomický nátlak používá, vlastně se to stalo i v tom roce 2020, kdy tlačila na Miloše Vystrčila a říkala, že jinak přijde Škodovka o různé zakázky v Číně, že si to čínský lid přebere jako jakýsi útok na své hodnoty. A viděli jsme podobný nátlak i u Litvy, Austrálie, Jižní Koreji nebo u Norska, kdy Čína demonstrovala to, že se jí nelíbí, že Liu Xiaobo, čínský disident, dostal tehdy Nobelovu cenu míru, tak na určitou dobu stopla dovoz norských lososů. Takže Čína to opravdu používá, ale na druhou stranu, co se třeba týče Škody Auto, tak ta neztratila svoje postavení v Číně kvůli jedné jediné politické cestě. Ten problém byl v zásadě strukturální, protože čínský trh se rychle posunul k vlastním elektromobilům, k různým domácím značkám a k velmi silné cenové konkurenci. Reuters uvádí, že Škoda má odejít z čínského trhu právě v roce 2026 po poklesu z více než 300 tisíc prodaných aut ročně, které se tam prodávaly mezi lety 2016-2018, na zhruba 15 tisíc v roce 2025. To je jasně pád, ale nejde to rozumně vysvětlit jednou jedinou návštěvou českého, byť teda předsedy senátu, ale českého senátora. Je to prostě součást širšího problému, kterým čelí automobilky v Číně, z Evropy, vlastně napříč. Nejde jenom o českou Škodu Auto.
14: No přesto, proč je pro Čínu, a skutečně ona se velmi ostře teď vymezila v určité cestě šéfa senátu, podle ní nerespektuje politiku české vlády, podle Pekingu Vystrčil závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny.
16: Závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny. Závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Čínská strana to důrazně odsuzuje.
14: Proč je pro Čínu takový problém, když představitelé cizích států, teď tedy konkrétně šéf českého senátu, jezdí na Tchaj-wan?
12: Já mám pocit, že ty reakce jsou takové předpřipravené reakce. Dnes mladá generace by řekla copy-paste, jenom vymění vždycky jméno toho konkrétního politika, který jede na Tchaj-wan. Ale jde o zase dlouhodobý historický problém, kdy Peking považuje Tchaj-wan za svoji nedílnou součást a odmítá jakýkoliv kontakt, který by vypadal jako státní vztah. Čím vyšší ústavní funkce toho návštěvníka je, tím ostřejší ta reakce bývá. Ale opět, nevybočuje to žádným způsobem z nějakých reakcí, které Čína už v minulosti měla. U Vystrčila není ten problém, že by to byl nějaký poslanec na výletě, ale prostě je to předseda horní komory parlamentu, druhý ústavně nejvyšší činitel, a Čína vnímá to, že se setkává s tchajwanským prezidentem, vnímá ten řád, různé fotografie, které jsou z toho uvolněny, jazyk demokracie, který používá. Takže tohle vlastně není nic, co bychom asi úplně nečekali, ale zároveň to Čína používá proto, aby odstrašila další země, aby podobné návštěvy pokud možno se neopakovaly.
14: No a má právo pan Vystrčil jezdit na Tchaj-wan, když ministr zahraničí Petr Macinka po setkání se svým čínským protějškem v New Yorku ubezpečuje, že Česko ctí politiku jedné Číny, tak neměl by se Vystrčil podobných cest prostě zdržet?
12: Dvě věci možná, které tady na sebe naráží. Ano, je samozřejmě v zahraniční politice lepší, když je ta země čitelná, když má nějakou jednotnou zahraniční politiku. Na stranu druhou Česká republika svým způsobem navazuje na svoji tradici, kdy jsme v minulosti také prostě měli situaci, kdy jednu politiku razil pan prezident a jinou politiku zase razili nezávislí hráči v rámci toho systému, ať už to byl Zdeněk Hřib, ať už to byl Miloš Vystrčil jako předseda senátu, ať už to byli různí další aktéři.
14: Otázka, jestli to prostě bylo dobře, no, jestli nemá být ta politika prostě jednotná. Nakolik je to pak čitelné pro Čínu, pro Tchaj-wan?
12: Ano, tak v ideálním světě asi ano, ale v ideálním světě bohužel nežijeme. Já bych jenom možná tady vysvětlila, když se bavíme o politice jedné Číny a principu jedné Číny, že to nejsou dvě totožné zaměnitelné věci. To, co říká ministr zahraničních věcí Petr Macinka, je prostě dlouhodobá, několik desetiletí trvající politika, kterou česká diplomacie má, a je to v souladu zároveň s postojem Evropské unie, která vlastně říká, že Česká republika respektuje politiku jedné Číny, což znamená, že diplomaticky uznává jednu jedinou stranu, Čínskou lidovou republiku, a s tou má oficiální diplomatické vztahy. Nemá je tedy s Tchaj-wanem, ale zároveň s Tchaj-wanem se vyhrazuje právo rozvíjet další vztahy, neoficiální, ať už ekonomické, kulturní, akademické, parlamentní a tak dále. A to, co říká Čína, zdálo by se, že je to hra se slovíčky, ale jsou to dva úplně rozdílné koncepty. Mm-hmm. Čína říká, že chce, aby Česká republika respektovala princip, ne politiku, ale princip jedné Číny. A ten princip jedné Číny říká, že existuje na světě jedna jediná Čína, jejíž součástí je Tchaj-wan, ČLR je jediný legitimní reprezentant celé Číny a prostě ostatní státy nemají co mít jakékoliv vztahy s Tchaj-wanem, ať už kulturní, ekonomické, jakékoliv další. Takže to čínské prohlášení ambasádní v Praze bylo, že chce, aby Česká republika respektovala princip jedné Číny. Ale ministr zahraničních věcí Petr Macinka mluví o politice jedné Číny. Takže oni, trošku to vypadá jako o koze ty ovoze, ale je to prostě takováhle hra, která se hraje už řadu desetiletí.
14: Miloš Vystrčil říká, že měl podporu Senátu k té cestě, na druhou stranu sám prohlásil. Vy jste mluvila o té delegaci podnikatelů, která s ním vyrazila, že někteří čeští podnikatelé podle Vystrčila už kontakty na Tchaj-wanu mají, tchajwanské firmy v Česku zaměstnávají tisíce lidí, tak není v tuhle chvíli zbytečné na Tchaj-wan jezdit a umetat podnikatelům cestu? K čemu ta cesta tedy je? Proč je, znova se vracím k tomu, hodnotová, pragmatická? Proč je důležitá?
12: Ono to v Asii ne úplně vždycky takhle platí. Máte pravdu, že ty vazby už tam jsou. Nejsme v roce 2020, kdy bylo třeba asi větší prostě podpory a vytvoření toho nějakého předpolí, ale ve střední Evropě si myslím, že často podceňujeme, že Asie čte politickou úroveň delegací trošku jinak. Když přijede předseda Senátu, otvírá tím dveře, které by prostě jednotlivá firma sama otvírala mnohem pomaleji. Neznamená to, že ten politik dělá biznis za firmy. Prostě pořád to musí mít nějakou biznisovou logiku pro českou stranu i tchajwanskou stranu, ale dává tomu takový punc nebo signál důvěryhodnosti. A dává to smysl právě u těch odvětví, která mají vysokou přidanou hodnotu, jako je třeba výzkum polovodičů, zdravotnictví nebo u firm, které potřebují nějaké regulatorní a institucionální kontakty. Takže ano, nezachrání to nějaký vztah, že Miloš Vystrčil by tam otevřel nějaké úžasné vztahy prostě pro ty firmy a udělal ten biznis za ně. Takže když ta firma už tam dlouhodobě působí, má stabilní obchodní vztahy, nejde třeba o strategický sektor, tak to zase tak podstatné není. Ale on, myslím si, že říká tím, co signalizuje, že jemu právě jde o ty strategická odvětví a tím se přizpůsobuje tomu tchajwanskému vnímání. Prostě Tchaj-wanci by nepochopili, proč má takhle strategické odvětví být necháno pouze na firmách. Tam je opravdu potřeba nějaký politický tlak nebo zastřešení.
14: A ty tisíce lidí, kteří pracují v tchajwanských firmách v Česku, to je vizitka těch posledních návštěv Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu? Jak významnou ekonomickou roli, pokud to máme doložit na nějakých důkazech, tyto cesty skutečně hrají?
12: Tak ono, máte pravdu v tom, že řada firem, hlavně tchajwanský Foxconn, třeba v České republice působili dřív. Ale my nemáme nějaká úplně nejaktuálnější data, ano, hovoří se o 25 tisících pracovních míst, která zatím jsem nevěděla, že by to bylo přesně potvrzené číslo, o které bychom se mohli opřít, ale prostě ta trajektorie je viditelná. A je to i díky tomu, a tady se dostávám k té vaší otázce, že od roku 2023 funguje přímé letecké spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí, což má význam samozřejmě nejen pro turismus, ale taky pro ten biznis a pro vzájemné kontakty. A ta přímá letecká linka je přímým dopadem toho, že v roce 2020 si o ní Miloš Vystrčil řekl. Potom v roce 2024 začala fungovat na Tchaj-wanu kancelář Czech Investu, která zase trošku pomohla nakopnout ty vztahy mezi tchajvanskými investory a českými firmami, ale taky univerzitami a výzkumnými institucemi. Takže zase, abych se snažila být trošku objektivní, nepřipisovala bych všechny zásluhy Miloši Vystrčilovi, ale určitě ta první cesta významně napomohla tomu, třeba že se otevřela ta přímá linka a určitě napomohla té spolupráci v polovodičovém sektoru.
14: Hmm. Já vím, že se třeba chystá velké centrum pro polovodičové chemikálie v Ústeckém kraji za skoro 500 milionů korun. Na druhou stranu, vrátím se k té kritice té cesty. Andrej Babiš říká, podívejte se, Tchaj-wan staví velkou továrnu na čipy v Drážďanech. Ale Vystrčil jezdí na ty cesty, tak proč ji nestaví u nás?
12: No protože, kdybych měla být úplně upřímná, protože na to prostě nemáme zařízený ekosystém, nemáme dostatek pracovní síly, nemáme dobře vybudovanou infrastrukturu v Ústeckém kraji a TSMC je nominálně soukromá společnost. Ano, mají nějaké vazby na vládu a ten vztah je takový komplikovaný, protože je to opravdu prostě veliká celosvětová firma, která může říct vládě teoreticky ne. Ale zase jsme v Asii a tam se neříká poměrně obtížně. Takže TSMC se prostě udělala nějaké své mapování a došla k tomu, že továrna v Drážďanech dává mnohem větší smysl biznesového úhlu pohledu. Ale Česká republika je celkem spokojená s tím, že bude navázaná na ten velký ekosystém, který je třeba kolem toho vybudovat. Není to prostě jenom jedna jediná fabrika. Jsou zapotřebí různé chemikálie, plyny, logistika, testování, design, optika, prostě strašně moc věcí, které Česká republika částečně má, ale nemá je v takovém množství.
14: Nynější Vystrčilova cesta už má nějaké biznisové výsledky.
10: Investiční společnost Tchaj-wanu a Capitale navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur.
11: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy.
14: To je jeden bod, pak jsou tu ta letadla.
11: Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchaj-pej.
14: Nicméně je tu ten pohled a mluvil jsem o něm, že, jak pan premiér tvrdí, Vystrčilovy cesty ničí český biznis v Číně. Hrozí tedy na základě téhle poslední návštěvy nějaké reálné ochlazení vztahů s Pekingem, nebo jsou to prostě od Číny jenom výhrušky?
12: Myslím, že to je trošku komplikovanější. Ty pravděpodobné dopady, které to bude mít, když odhlídnu od toho ostrého prohlášení ambasády, odložení některých kontaktů, nějakému celkovému zhoršení atmosféry, byť bych řekla, že vztahy mezi Českou republikou a Čínou jsou dlouhodobě na bodu mrazu a tady to jemné otvírání se ze strany vlády Andreje Babiše na to zatím nemělo nějaké jako dramatické dopady, tak všechno ostatní jsou hypotetické dopady, které velmi pravděpodobně nenastanou. Nějaké plošné ekonomické sankce nebo zásadní zásah do českého exportu nebo dramatické přerušení vztahu. Já bych to přirovnala trošku k mezilidským vztahům, kdy Čína dělá, že má větší ramena a je to větší silák a snaží se prostě zastrašit nějakého menšího oponenta, který se stále vyskakuje a nedá se říct, ale neznamená to, že reálně prostě sáhne ke všem těm výhruškám, které třeba může signalizovat. A už jenom proto, že Česká republika je součástí Evropské unie a od té doby, co Čína zkusila něco na Litvu, když litevská strana otevřela tajvanskou reprezentativní kancelář ve Vilniusu, tak od té chvíle má Evropská unie takzvaný anti-coercion instrument. A v okamžiku, kdyby ekonomicky chtěla Čína potrestat v uvozovkách Českou republiku, tak Evropská komise velmi pravděpodobně nebude váhat tento instrument použít.
14: Sáhnutí na investice, na přístup k trhu.
12: Takže myslím si, že tady je to hodně spíš o nějakých pozicích, o nějakém signalizování, o nějakých hrozbách, ale ta odveta by mohla být spíš menší, pokud vůbec nějaká. A zároveň přemýšlím o tom, co tím otevíráním se Číně vláda Andreje Babiše sleduje, protože jsme teď v kontextu úplně jiném, než jsme byli před několika lety. Od ledna 2025 je znovu v administrativě Spojených států amerických Donald Trump, který určitě nebude příznivě hledět na nějakou zemi, která by chtěla příliš být přátelská vůči Číně. Takže my jsme vlastně trošku v takové paradoxní pozici, nebo ta vláda je v paradoxní pozici, kdy může signalizovat z různých domácích důvodů, aby ukázala, že dělá jinou politiku než Fialova vláda, tak může signalizovat nějaké otevření se, ale jaké reálné otevření se může být, tak možná v rovině turistických vztahů, znovu otevření leteckého spojení mezi Prahou a Šanghají, Ale to bude asi tak všechno, čeho mohou dosáhnout.
14: Otázka taky je, jestli větší ochladnutí nemůže způsobit ten případ příslušníka čínské zpravodajské služby, který je v Česku nově obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, měl vystupovat pod falešnou novinářskou identitou a rozhovor mu měl dát mimo jiné současný expert na zahraniční politiku motoristů Jan Zahradil. Miloš Vystrčil před odjezdem na Tchaj-wan taky mluvil o tom, že on sám měl být v hledáčku tohoto Číňana, takže možná bude dobré sledovat i to, jak dopadne tento případ, ale je to i výhled do budoucnosti, totiž jak bude pokračovat Batůžková diplomacie s Tchaj-wanem, jestli pan premiér nakonec odjede do Číny nebo ne, protože on dementoval zprávy Respektu nebo Serveru Neovlivní, že by tam měl jet, aby možná vyrovnal to, že pan Vystrčil byl na Tchaj-wanu. Jak vy tu budoucnost vidíte?
12: Co se týče těch vztahů, tak Miloš Vystrčil, když byl na Tchaj-wanu, tak pozval tchajwanského prezidenta Láje do České republiky. Je samozřejmě otazné, jestli tohle je realistické. Pokud česká vláda bude proti, tak se mi zdá, že to spíš šlo o nějaké gesto. Ale možná bych se zarazila ještě u té cesty pana premiéra do Číny případné. O té se spekuluje vlastně od začátku tohoto roku, kdy Hynek Kmoníček, dezignovaný a potom vlastně nedezignovaný poradce pro národní bezpečnost, nyní budoucí velvyslanec při OSN, řekl, že připravuje cestu pana premiéra do Číny. A od té doby se vlastně o tom spekuluje, kde by to mělo být. Nejdřív to mělo být po té, co Trump se potká se Xi Jinpingem, teď už se potkal Xi Jinping ještě s Putinem a s Vučičem, se srbským zástupcem. Takže myslím si, že pořád se jenom spekuluje a naznačuje, ale nevíme přesně, kdy by k tomuhle mělo dojít, ani co by vlastně mělo být obsahem té cesty, co teda má být tak pragmatická politika, kterou Andrej Babiš slibuje ve vztahu k Číně.
14: Tak jo, moc krát díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12 a že jsme o cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan mohli společně mluvit.
12: Děkuji za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Karásková, vedoucí čínského týmu Asociace pro mezinárodní otázky a taky výzkumná pracovnice Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma bylo jasné, totiž výprava předsedy horní komory Českého parlamentu na Tchaj-wan. Vinohradská 12 samozřejmě vychází i zítra. V sobotu totiž pokračuje naše speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Opět u toho bude politolog Jaroslav Bílek a jako vždy to bude strašně zajímavé. Čeká nás příběh o Muammaru Kaddáfím. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka připravil zpravodajský servis.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásili na dnešek stávku. Zelenský napsal Putinovi otevřený dopis, nabídl mu mírová jednání. Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili Guatemalu 3-1. A dnes bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásili na dnešek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ve čtvrtek odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bartou. Na záměru přesunout agendu na jednotlivá ministerstva se ale nic nezměnilo.
3: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
4: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
3: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
5: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
3: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimíru Putinovi a vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená, ale kompromis musí udělat i Kyjev, poznamenal šéf Kremlu. Připustil, že případnou dohodu o příměří by za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu. Pražští hasiči a záchranáři ve čtvrtek na Vltavě nacvičovali postup při srážce 2 lodí. Během hodiny a půl se jim podařilo z vody dostat 35 figurantů, jednoho z nich přenesli přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat, popisuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
7: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci té události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace vyhrála i druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa. Po vítězství nad Kosovem porazila v generálce v New Jersey Guatemalu 3-1. Góly národního týmu dali Šik, Chorý a Vyšinský. Češi se dnes v podvečer středoevropského času přesunou k Dallasu, kde budou

0: Utkání českých volejbalistek proti Belgii začne ráno v 9 hodin českého času.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda v Ostravě a noční uzavírka v Praze na městském okruhu. Dálnice bez kolon teď nahlášených nehod hlavně v Čechách zhoršuje dohlednost déšť. V Ostravě Porubě v Martinovské ulici havarovalo osobní auto. Nehoda je na křižovatce s Opavskou u obchodu Albert. Blokuje levý pruh směr Třebovice Martinov. Kolem s opatrností projedete. V Praze by měla být stále zavřená část tunelového komplexu Blanka. Obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Patočkovou ulici. Včera v noci úsek zavřela údržba technologie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 a v 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
3: Společnost vám dělá noční radiožurnál necelých 6 minut po 4. hodině při dobré brzké páteční ráno s datem 5. června. A pro sportovní fandy tu mám dobrou zprávu. Česká republika před pár minutami v generálce na mistrovství světa porazila Guatemalu 3-1. A detaily k utkání přidáme už za moment.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

Nákladní skříní, půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní zase pít. A z cizích veršů

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety, přitom jen já
1: a tam ty.
0: A z cizích veršů

0: polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov
1: jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu za domán, sám si zůstaň, srabe.
0: A z cizích veršů

0: To byl Tomáš Klus v nočním radiožurnálu a pokračujeme, jak jsem sliboval, sportem. Čeští fotbalisté vyhráli i druhý zápas v přípravě na mistrovství světa. Po vítězství nad Kosovem na Letné 2-1 porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Podrobnosti teď přidá ve studiu nočního radiožurnálu Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Přeji dobré brzké ráno.
1: Krásné ráno, první gól národního týmu dal Patrik Šik už v 11. minutě, když zakončil breakovou situaci 3-1 sám střelou levou nohou k levé tyči. Guatemala se pak ale vzchopila a do poločasu vyrovnala i kvůli chybě brankáře Matěje Kováře, který pustil balón ze svých rukavic a střelou z poza 16. Tedy hráči Guatemaly vyrovnali na 1-1, ale v závěru utkání po hodně vyrovnaném průběhu druhého poločasu skórovali ještě Tomáš Chorý a Denis Višinský. Chorý po centru Davida Douděry takovým svým tradičním způsobem a Denis Višinský pak taky využil zase chyby brankáře Guatemaly. Takže nakonec Češi zvítězili 3-1.
0: Fotbalová reprezentace odehraje první zápas na mistrovství světa za týden. V noci na 12. června ji čeká souboj s Jižní Koreou, a to v mexické Guadalajáře. Co budou dělat svěřenci trenéra Miroslava Koupka vlastně do té doby?
1: Po 5 dnech strávených v New Yorku a New Jersey se přesunou do Dallasu. Tam budou mít během světového šampionátu základnu. Trénovat budou nedaleko v Mansfieldu. A z Dallasu pak budou Češi létat na jednotlivá utkání ve skupině. Zpravidla zhruba ráno, den před výkopem, tedy toho amerického času, aby si stihli ještě vyzkoušet daný stadion a tak dále. Nejdřív tedy české fotbalisty čeká zápas v Guadalajáře proti Jižní Koreji. Výkop zhruba přesně za týden ve 4 hodiny ráno českého času 12. června. 18. června se v Atlantě Češi postaví Jihoafrické republice, pro nás v příznivějších 18 hodin českého času. 25. června si pak na souboji s domácím Mexikem v Mexico City opět budeme muset přivstat nebo nejít spát vůbec, možná později. Hrát se tam totiž začne ve 3 hodiny ráno středoevropského času. Do play-off, připomenu, postupují dva nejlepší týmy z každé z 12 skupin a taky 8 nejlepších ze třetích míst.
0: Přípravu na mistrovství světa a také průběh mistrovství světa ve fotbale jsme teď probrali s Pavlem Tilšarem. Díky moc za informace a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: life is. Nenápadný zápisník, mimořádné svědectví. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní notes Alfréda Bartoše, velitele výsadku Silver A a jedné z nejvýznamnějších osobností českého odboje za druhé světové války. Vzácný dokument poodkrývá méně známé detaily ze života slavného parašutisty.
1: Já jsem byl velmi rozrušen, až se mi z toho klepaly ruce.
2: Popisuje okamžik převzetí historik z východočeského muzea Jan Tetřev. Když mu zavolala Adéla Šobíšková, že mu chce předat osobní zápisník Alfréda Bartoše, nemohl uvěřit vlastním uším.
1: Že se něco takového ještě objeví.
2: Dárkyně Adéla Šobíšková měla zápisník a také osobní doklady Bartoše od 90. let v šuplíku jako pozůstalost po Josefu Vokáčovi, který byl manželem sestřenice Alfréda Bartoše.
3: Po našem úspěšném pokusu o umístění do vojenského muzea, tak jsem trošku nabala dojmu, že se nejedná o nějaký úplně důležitý muzejní exponát.
2: A pak se zeptala umělé inteligence, kam má zápisník donést a kde neskončí v krabici.
3: Mi poradil vlastně východočeské muzeum a následně teda pana Tetřeva.
1: Je to zápisník koženými deskami a s kroužkovou vazbou.
2: Teď ho otevíráme. Tady vidím zápis Beneš, jediná pojistka otazní.
1: Ano, on tam samozřejmě pochyboval i o těch, kteří stáli v čele československého odboje v té době.
2: Takže co ten zápisník obsahuje?
1: Jednak Bartošovi dojmy, adresy i instrukce, které se zřejmě Bartoš měl naučit nazpaměť. Instrukce pro vysazení doma v protektorátu.
2: Historik Jan Tetřev vnímá zápisky v notesu jako důkaz o vlastenectví Alfréda Bartoše.
1: Byl člověk, který šel za svým cílem, že věděl, že přísahal věrnost, slíbil věrnost Československé republice, šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti a jsem přesvědčen, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
2: Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Nedávno oslavila kulaté osmdesátiny a vy jste si ji dnes mohli poslechnout v nočním radiožurnálu. To je legendární Cher a píseň If I Could Turn Back Time. Ovšem teď pojďme na další téma. V Česku se vede vášnivá debata o tom, kde by investoři měli a neměli stavět větrné elektrárny. Na Opavsku se ale chystá stavba první větrné elektrárny v Česku, zadaná a vlastněná přímo tamními obyvateli. Měla by zajistit spolehlivé dodávky elektřiny při takzvaném komunitním sdílení. Lokální spolek se inspiroval zkušenostmi v jiných zemích, kde větrníky doplňují solární panely na střechách, vodní elektrárny nebo třeba bateriová úložiště.
1: Jo, a hospoda je toto, jo? Takže na ten se sdílí, jo?
2: Aha, to je starý, jo, tak ten si pamatuju.
3: Debata u elektroměru vedle hospody v Kravařích na Hlučínsku. Je tu na výzvědách i pan Šimon. Z fotovoltaiky na střeše domu chce vyrábět elektřinu, o kterou se potom rozdělí.
4: Mám ji namontovanou, to základní povolení už mám.
3: A budete vyrábět a sdílet elektřinu?
4: Vyrábět a sdílet.
3: Jenže jenom fotovoltaika nestačí, říká Jiří Krist, předseda spolku Enercom Opavsko, který byl mezi průkopníky sdílení energií.
5: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 MW větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
3: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát i kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěry. Nejde o málo. Turbína bude stát asi 250 milionů korun.
5: My spoléháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
3: Máte nějaký odhad, kdyby mohla stát?
5: Do roku 2030.
3: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enercom, teď je jich v Česku už 30. Ten opavský má 100 členů, vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kW-píků. A podle Jiřího Krista věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě, anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají. Z Opavska Martin Krytl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Je půl páté. Martin Matějka má krátké zprávy.
1: Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou mimo jiné rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. V druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčínkovou. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místo předsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová ze STAN. Oproti zvyklostem budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize. S blížícím se mistrovství světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly třeba podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. A teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. A podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje. Šéf libanonského militantního hnutí Hezbollah Najim Qassim odmítl o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizbaláhu na sever Izraele budou podle ní pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Israel Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. A Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze Canela. Oznámilo to americké ministerstvo financí. V posledních měsících Bílý dům zvyšuje tlak na Kubu. Vyhrožují vojenskou intervencí a nařídil energetickou blokádu ostrova, který se tak potýká s výpadky elektřiny a nedostatkem potravin. Kubánský prezident nové sankce označil za protiprávní a snahu o zbytečné vyostřování napětí mezi Havanou a Washingtonem. Sport. Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po gólech Šika, Chorého a Vyšinského. Do šampionátu vstoupí Češi za týden utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak budou hrát ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. A fotbalista Ebrim Singateh dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
2: Zaběhla na mítinku v Rakousku. Detaily najdete na iRozhlas.cz v rubrice Sport, pokud vás třeba zajímá, o kolik setin rekord posunula. Ale teď už kokome na Kája Leskovec s písní Stoupám.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Olomoucká zoo slaví v těchto dnech 70. narozeniny. Za chvíli si v nočním radiožurnálu připomeneme několik tamních unikátů a dozvíte se třeba i to, proč v roce 1956 zahrada vznikla v blízkosti známého poutního místa na Svatém kopečku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Yours Eternally, to byla novinka, kterou jste právě slyšeli a ještě slyšíte v podání U2, Eda Sheerana a také zpěváka Tarase Topolia. A noční radiožurnál už pomalu končí, v pět dorazí Petr Král a ranní vysílání, tak pojďme na poslední noční téma, nebo poslední reportáž. Zoologická zahrada Olomouc patří mezi nejoblíbenější turistické cíle na střední Moravě. Návštěvníky už 70 let láká na řadu zajímavých zvířat. Proslulá je hlavně chovem žiraf Rothschildových. Areál na svatém kopečku se poprvé otevřel v červnu 1956.
1: Na technickém dvoře teď stojíme s fotografem a marketingovým pracovníkem Milanem Kořínkem, který mapuje historii olomoucké zoo. Proč se zvolilo to místo na svatém kopečku, když je to vlastně 10 kilometrů vzdálené od Olomouce?
2: Bylo vytipováno vlastně tady tohleto místo, bylo vlastně v lese, ale dalším důvodem bylo i to, že vlastně chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na svatém kopečku bylo za první republiky.
1: Zoo měla tenkrát 17 zaměstnanců, spíš nadšenců a milovníků zvířat, většinou bez odborného vzdělání. Za vstup první návštěvníci zaplatili 1 korunu československou. A teď střih do současnosti. S Milanem Kořínkem jsme si vyšlapali na jednu z rarit olomoucké zoo, na vyhlídkovou věž.
2: V roce 74 byla otevřená, vysoká je 28 metrů a v podstatě žádná zoologická podobnou vyhlídkovou věž nemá.
1: Kam až můžeme vidět?
2: V podstatě můžeme vidět Olomouc, vidíme samozřejmě baziliku na svatém kopečku a když je jasno a pěkné počasí, tak je vidět i pradět.
1: Bohužel teď je takový trošku opar, tak máme smůlu. Dá se nějak porovnat olomoucká zoo s ostatními, popřípadě čím třeba přitahuje návštěvníky dnes?
2: Potřebujeme z ty větší zoologické zahrady v naší republice, takže návštěvníky může přitáhnout prostě spoustou zajímavých zvířat, ať už jsou to třeba 2 druhy mravenečníků, lenochodí, máme 2 obří voliéry a další zajímavá místa a zvířata.
1: S Janem Kirnerem jsme se dostali do nitra obří voliéry. Má také svůj unikát a to svůj tvar, protože hned takovou voliéru v jiných zoo nenajdeme. Oni totiž ti ptáci tady se můžou volně prolétávat do kolečka.
3: My říkáme bábovka. Ve většině voliér kvádrového typu ten pták musí dát zpátečku a letět zase zpátky. Tady lítají krásně dokola ve výšce nějakých 9 až 15 metrů.
1: Podle toho, na kterém místě v tom svahu stojíme?
3: Ano, takže oni můžou volně létat v podstatě tak, jak ve volné přírodě a díky tomu je právě tato voliéra unikátní.
1: Olomoucká zoologická zahrada bude mít brzy i největší hlubinné akvárium pro žraloky v České republice. To bude součástí unikátní stavby ve tvaru loděnky mořského hlavonožce, od kterého získá i svůj název. Otevřít by se měla v roce 2027. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Odbory na úřadu vlády dnes budou stávkovat. Prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu 15 miliard korun na stavbu nových uhelných elektráren. Tenista Jakub Menčík se v semifinále Roland Garros utká s Němcem Zverevem a bude zataženo s deštěm, odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Odbory na úřadu vlády dnes budou stávkovat. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, boji proti drogám nebo ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost ve středu. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle jednoho z organizátorů stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
4: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
2: Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po čtvrtečním zasedání České konference rektorů.
5: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
6: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
5: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
7: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
5: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. Podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. Trump uvedl, že krok pomůže snížit účty Američanů za energie. Odborníci ale tvrdí, že výstavba a provoz uhelných elektráren jsou dražší než elektrárny na obnovitelné zdroje a přitom produkují víc oxidu uhličitého a škodlivých látek. Řidiči ode dneška neprojedou po mostě přes dálnici D4 u Jíloviště u Prahy. Silničáři ho budou bourat kvůli špatnému technickému stavu. Samotnou demolici plánují na noc 13. na 14. června, vysvětluje Petra Kučerová z Krajské správy a údržby silnic.
8: Kvůli pracím bude dálnice na několik hodin uzavřena a řidiči budou muset využít objízdné trasy. Na místě postavíme nový most, který bude bezpečně sloužit dalších několik desítek let. Celá stavba má být dokončena příští rok na podzim.
2: Sport. Tenistu Jakuba Menčíka čeká semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menčíka podmínky Antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
9: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde.
2: Čeští fotbalisté zvítězili v generálce na mistrovství světa nad Guatemalou 3-1. První utkání na šampionátu je čeká za týden proti Jižní Koreji.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na Audi v Praze a na Česko-Lipsku. Dálně

0: Kutnou a Patočkovou ulici skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě Slezska až 23. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, 5 minut po 5, 5. července, páteční ranní radiožurnál právě začal. Zahrádkáři, zemědělci a pěstitelé se radují, zapršelo, ale jak jsme slyšeli, celý víkend by to rozhodně vytřet nemělo. Ranní radiožurnál s vámi všude, na cestách, doma, v kancelářích, v práci, na cestě do práce či z práce, ať už jste kde jste, jsme rádi, že jste si do své společnosti pustili právě nás. No a speciální pozdrav a poděkování jako vždy našim dopravním zpravodajům. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté, ranní radiožurnál dnes začínáme ve Zdechovicích na Pardubicku. Místní mají obavy, že se jim jednoho dne nastěhují za domy těžaři. V těchto dnech proto podepisují petici proti možnému geologickému průzkumu. Ten má ověřit zásoby manganu na nedalekém území. Spolu s námitkami chtějí petici potom předložit připomínkovém řízení k těžbě.
1: Podél prvního plotu toho domu rovně přes ty školky, lesoškolky a tamhle ty domy, které jsou proti nám, jsou vlastně bezprostředně v blízkosti toho zájmového území. To zájmové území se potom táhne takhle dál pod skládkou až kolem starých Chvaletic k novým Chvaleticům.
2: Popisuje nezávislý starosta Zdechovic Radomír Stříška. My teď spolu jsme na okraji obce.

0: u kostela a díváme se směrem ke Chvaletické elektrárně.
1: Jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas lidí z obce.
0: Petici proti průzkumu území o rozloze necelých 2 kilometrů čtverečních doteď podepsalo asi 250 lidí.
1: Prostě to tady nechtějí, že ty zátěže už je tady dost.
0: O povolení k průzkumným pracem u Zdechovic usiluje těžební společnost Mangan Chvaletice. Její ředitel Jan Votava říká, že chtějí zjistit skutečný stav podzemních zásob manganu.
2: Toto povolení by nám pouze umožnilo provést analýzu a zpřesnění informací primárního ložiska, na němž probíhala mezi první a druhou světovou válkou těžba manganu a následně pyritu.
0: V první etapě by měl průzkum obnášet práci s daty a archivními dokumenty, v druhé pak i ověřovací geologické vrty. Ředitel Votava tvrdí, že pokud s ním obec nebude souhlasit, průzkum dělat nebudou.
2: Pokud nebude obec Zdechovice souhlasit a nedojde k vydání souhlasu s průzkumným územím ze strany Ministerstva životního prostředí, tak se takzvaný průzkum historického primárního ložiska na katastrálním území Zdechovice neuskuteční.
0: Petici proti záměru včetně námitek plánuje obec Zdechovice odeslat na Ministerstvo životního prostředí nejpozději v pondělí. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6:15. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Dřív to byly třeba podvodné sázkové platformy. Teď upozorní odborníci na kyberbezpečnost na falešné stránky nabízející práci během šampionátu. Z lidí přitom vylákají citlivé údaje. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by mohl získat půjčku v přepočtu za 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti.
1: Dnešní ranní obloha je zatažená a na většině území Čech prší. Teploty se pohybují většinou od 10 do 14 stupňů, na Moravě je místy až kolem 16. Během dne čekejte zatažené počasí s deštěm, který se během dopoledne rozšíří i na Moravu a do Slezska. Odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat a srážky budou postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě Slezska bude až 23. Přeji krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: To byl Jordan Hutch v ranním radiožurnálu 5 hodin k tomu 19 minut. Právě teď jste s námi i dnes na prahu dalšího víkendu. Podle předpovědi počasí to, co zažíváme teď po ránu, by celý víkend vydržet nemělo, ale odborníci na počasí jsou jiní než já, takže my se k tomu dostaneme opět podrobněji krátce po půl šesté s Karolínou Burdovou. No a teď pozvánka. I dnes se totiž můžete vypravit na vůbec největší populárně vědeckou akci, která se koná v České republice. Ano, Akademie věd pořádá na výstavišti v pražských Letňanech v pořadí už 10. veletrh vědy. Veletrh vědy potrvá až do zítřejšího večera. Najdete tam více než 100 interaktivních zajímavých expozic. Vstup je zdarma. Jedním z hlavních lákadel je tentokrát třeba hydraulický model vodácké slalomové dráhy expertů z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. A jak něco takového funguje, uslyšíte právě teď.
1: Cvakli jsme se, potápí se mi raf, to ne?
2: No tak to musíme upravit tady.
3: Dvojice studentek z Hradce Králové právě staví vlastní trať a zkouší, jestli to bude právě jejich loďka, která projede cílem.
1: Tak ještě pokus, tak moment.
4: Zkuste malinko posunout ty překážky.
3: A jak byste radil to přesunout?
4: Malinko bych ty překážky dal jich tam víc, aby ten proud nebyl tak rychlý, aby to bylo zajímavější, protože když to dáme takhle napřímo, tak ta loď to projede tu naší trať během 2 vteřin a ty imaginární vodáci si to vlastně neužijou. Budou dole na to tata.
3: Milan Zukal, vedoucí vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební Českého vysokého učení technického, teď ke stolu o rozměrech zhruba 2x1 metr zve další přihlížející. Tentokrát si model vodácké slalomové trati zkouší školáci z Jablonce.
5: Cílem je to udělat co nejtěžší, zkusit, jestli to pak projede tahle ta 3D vytištěná kánoj.
4: Tady vám dám jenom malou radu, když tady dáte těch překážek hodně a bude ta voda téct jenom prostředkem, tak tady bude hodně velká rychlost a málo vody. A ta loď, kterou tady pustíte, bude drhnout o dno.
5: Tak zkuste to poslat znova.
6: Počkej, sílo.
5: Jo, jo.
1: Krása.
4: Tak to bylo nejlepší. Fakt, kluci, výborná práce.
3: Model tedy připomíná zmenšený vodácký kanál. Návštěvníci můžou přesouvat překážky a sledovat, jak i drobná změna ovlivní proudění vody nebo průjezd lodí, vysvětluje Milan Zukal.
4: Pravidlo je takové, že musíme postupovat od nejnižšího místa proti proudu vody.
3: Přestože dnes existují pokročilé počítačové simulace, bez fyzických modelů se vodohospodáři stále neobejdou.
4: Tady na tom modelu vodního kanálu je ta ukázka jednoznačná, protože tam je hodně turbulentní proudění, které modelovat jde velmi omezeně.
3: Dodává vědec Milan Zukal. Radiožurnál odvysílá odsud z veletrhu vědy v sobotu po 9:00 dopoledne taky vědecko-technologický magazín Experiment. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Pátek.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
1: Jan Bula a Václav Drbola.
2: Dva kněží, kteří položili život za víru.
1: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
2: Novodobí mučedníci.
1: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
2: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
1: Novodobí mučedníci.
2: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
1: Denně krátce po půl jedenácté.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál půl šesté. Právě s Terezou Tomáškovou.
4: Sněmovna by mohla být po dnešku opět kompletní. Poslance čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu dolní komory. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z hnutí STAN. Stejně jako několikrát před ní předseda STAN Vít Rakušan minulý týden ve volbě neuspěla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina k ukončení války. Navrhl společnou schůzku a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují pořádání voleb v době válečného stavu. Obyvatelé Višňové na Příbramsku dnes rozhodnou o stavbě dvou větrných elektráren v blízkosti obce. Větrníky tam chce postavit společnost ČES. Lidé budou odpovídat na otázku, jestli souhlasí se stavbou za podmínky, že elektrárny vzniknou nejméně 4,5 kilometru od obecního úřadu a přinesou obci pravidelnou roční platbu.
1: Sport.
4: Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa zvítězili v New Jersey nad Guatemalou 3-1. Góly národního týmu dali Šik, Chorý a Višinský. Do šampionátu vstoupí Češi za týden zápasem proti Jižní Koreji. A sprinterka Karolína Maňasová na atletickém mítinku v Rakousku dvakrát překonala český rekord Jarmily Kratochvílové na stovce. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dálnice průjezdné a nehoda na 38 u Jihlavy. Dálnice zatím průjezdné plynule všechny, včetně D1. Pozor, v Čechách místy dost silně prší. Na vozovkách je hodně vody a to dělá problémy třeba na dálnici D4 s Příbrami do Prahy. U Dobříše, u Voznice i jinde jsou tam místa s kalužemi a hrozí aquaplaning. Tak jeďte opatrně. Na Českolipsku pozor na silnici 268 z Mimoně do Ralska. Asi na půl cesty havarovalo osobní auto. Dá se projet okolo, provoz je slabý, i tam ale poměrně hustě prší. Pozor i na silnici 38 na příjezdu do Jihlavy z dálnice D1. Za sjezdem na Pávov stojí na krajnici auto po nehodě. Jsou tam policisté a kamiony můžou vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Česko se probouzí do zataženého a deštivého rána. Aktuálně naměříme většinou 10 až 14 stupňů, ale třeba Podbeskydská pahorkatina hlásí 17 stupňů Celsia. I na Sněžce je už 5 stupňů nad nulou. Déšť se z Čech během dopoledne rozšíří i na Moravu a do Slezska. Odpoledne ale začne od západu oblačnosti ubývat a srážky budou postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě Slezska bude až 23. No a na horách čekejte kolem 12 stupňů Celsia. Foukat přitom bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti až 22 km za hodinu. Zítra už čekáme jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami. Během dne začne od západu oblačnost přibývat a večer se v Čechách místy vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. I přesto v sobotu naměříme až 25 stupňů, na jihu Moravy klidně i 27 a na horách bude kolem 16. Teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má Petr Král.
3: Dobré ráno, oblohu dnes po ránu pro nás lídá Karolína Doma s vámi páteční ranní Radiožurnál. Za chvíli vyrazíme do Kodaně, tam totiž staví novou čtvrť a může to být inspirativní. Budovy budou mít místo střech rovnou solární panely a také každému bytu by tam měly být levné a ekologické energie k dispozici.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 537. Když se staví nové město, tak je potřeba postavit k tomu také s ohledem na přírodu i jeho budoucí obyvatele. Tak to nějak proklamuje firma, která na předměstí Kodaně staví celou novou čtvrť. Budoucí obyvatele se koupí bytu, automaticky stanou členy energetické komunity s panely na střeše a s bateriovým úložištěm za humny. Na staveniště se jel podívat také náš reportér Jakub Lucký.
1: Tak nápis Philadelphia, tak to vypadá, že jsem tady správně snad.
2: This area Philadelphia is a brand new.
3: Philadelphia je z brusu nová čtvrť v Kodani. Budou tu byty asi pro 2000 lidí, bude tu škola, supermarket, školky, domovy pro seniory.
1: Popisuje Philadelphia Tanja Nissen, šéfka rozvoje čtvrti. Philadelphia bude stát mezi centrem města a letištěm poblíž metra, které obě místa spojuje. Jednou z věcí, která ale celou čtvrť definuje, je to, že bude doslova obložená solárními paneli.
3: Solárních panelů budeme mít asi 30 000 metrů čtverečních. To je docela dost. Budou zabudované do střech, takže moc nejsou vidět. Fungují jako střešní krytina.
1: K panelům přibude taky 54 bateriových úložišť, zamaskovaných jako malé venkovní budovy v parcích okolo domu. Noví majitelé budov se pak stanou automaticky členy tzv. Energetické komunity. Ta bude sloužit jako jejich dodavatel energie.
3: Máme nějaké kalkulace a odhadujeme, že v průměru ušetříte asi 1000 dánských korun. Se všemi krizemi ve světě to ale možná bude i víc. Co je pro zákazníka podstatné, je, že ta cena bude stabilní.
1: Jeden z důvodů, proč tohle všechno firma dělá, je zatraktivnění nabídky bytů. A to se jim nejspíš povedlo. V době natáčení už je na prodej jen poslední nadstandardně velký byt. Když jeho cenu přepočteme, vychází to asi na 155 tisíc českých korun na metr čtvereční. Podle dat společnosti Deloitte stojí v Praze průměrná novostavba asi 170 tisíc korun za metr čtvereční. Z Philadelphia Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál s vámi i dnes zpátek. Pokud jste náhodou včera někde byli kolem Labské Boudy v Krkonoších, tak krom obvyklého ticha jste tam tentokrát slyšeli spíše hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy trénovali vyhledávání lidí ztracených v horském terénu. Na soutěž jich přijelo 5 desítek.
1: Tam.
2: V tuto chvíli figuranti čekají, pes je vyslán do prostoru, který má prohledat a jeho úkolem je najít ideálně oba dva figuranty.
3: Vysvětluje Pavel Smejkal, vidíme, že opravdu jde rychle, čmuchá, pátrá.
2: Pes se řídí svým čuchem, psovod ho nasazuje ve směru proti větru, tak aby pach, který jde od figuranta, byl unášen větrem směrem k psovi.
3: Teraz máme možnosť pozerať z výšky na to, ako pracujú psi, čo sa až tak často nestáva, nie je taká možnosť, takže je to super. Terezie na cvičení dorazila ze Slovenska. Počasie je úžasné. Včera pršalo, dnes je to super.
4: Mám tu dvoch psov, je to Border Collie, je 9-ročný. Je to môj služobný pes, ktorý absolvoval mnoho misií. A potom tu mám mladého psa, to je československý vlčiak. Ten bude mať 4 roky teraz a je vo výcviku.
3: Říkáme, Milan Tomčík, teď aktuálne trénujete pátrání nejrúzni schovaných osob. Jak to pejskum jde?
4: Ono je to pátranie v plochách. Tieto psi to majú ako základný výcvik pátrať v plochách. Ďalších ich špecializáciou sú pátranie v lavinách a pátranie v ruinách.
3: Monika je tady v roli figurantky. Jak se člověk v této roli cítí?
5: Když ví, že ty psy nejsou agresivní a jsou úžasný, tak vůbec nemusí mít strach. Prostě se chovat podle pokynů toho psovoda, jak máme odměňovat, jak štěká ten pes a to je prostě úžasný s nima takhle pracovat.
3: Cvičení horské služby tady v Krkonoších potrvá až do neděle. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Ministerstvo zahraničí letos výrazně omezuje peníze pro ambasády na propagaci České republiky ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Radiožurnálu. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů chce návrh ještě upravit. Víc povíme ve zprávách 6. Třetím dnem pokračuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Dnešní debaty se zúčastní generální tajemník OSN Antonio Guterres. Do Petrohradu evropští a američtí obchodní lídři přestali jezdit, a to kvůli válce na Ukrajině.
6: Nebezpečí na D1 za Divišovem a nehoda u Jihlavy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní mezi sjezdy na Divišov a Vlašim. Na kilometru 47,5 se dvě srnky pohybují mezi svodidly a plotem. Nemůžou se dostat za plot. Jinak dálnice, další hlavní tahy zatím průjezdné bez větších komplikací a plynule. V Čechách pojedete v dešti a místy dost silném, tak je třeba jet opatrně. Je hodně vody na vozovce. Na silnici 38 na Přivadě či z D1 do Jihlavy z Bystřetého sjezdu na Pávov. Stojí tam nákladní auto, po nehodě na krajnici a kamiony vybočují. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Centrum Prahy aktuálně hlásí kolem 13 stupňů a většina Čech se probouzí do deštivého rána. Je zataženo a déšť se bude během dopoledne rozšiřovat i na Moravu a do Slezska. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů Celsia, na východě Slezska až na 23. No a v 1000 metrech na horách čekejte teploty kolem 12 stupňů. O víkendu se pak vystřídá slunečné i deštivé počasí, nejvyšší teploty se ale vrátí k 25 stupňům Celsia. Teď už ale přeji pěkné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 5.50, ranní radiožurnál, blíží se nám letní prázdnina, my už myslíme na ty zimní, řeč bude teď o Svazu lyžařů České republiky, tomu totiž hrozí, že nebude mít svého prezidenta. Ten současný David Trávníček na začátku dubna oznámil, že především z osobních důvodů skončí. Formálně to udělá na dnešní konferenci Svazu lyžařů, na které se má volit jeho nástupce. Ale možná nebude koho zvolit, tu situaci sleduje a vysvětlí nám ji teď kolega Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, jde o to, že zatím nikdo neprojevil o funkci vážný zájem. Oznámit kandidaturu s velkým předstihem, ale není povinnost. Kandidáti si můžou vyjednávat dostatečnou podporu potají a o pozici prezidenta Svazu lyžařů se mohou přihlásit třeba těsně před samotnou volbou.
0: No, konference je volební kvůli ohlášenému odstoupení Trávníčka. Jinak se mělo volit už tedy až tedy za rok. Proč o tu funkci není oficiálně zájem?
1: Možným důvodem jsou kauzy z poslední doby, které na svaz nevrhaly dobré světlo a týkají se českého pořádání závodů světového poháru. Lednové závody alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně skončily ztrátou přibližně 24 milionů korun. V minulé sezóně se měl v Novém Městě na Moravě konat světový pohár běžců na lyžích, kvůli financím byl ale odřeknutý. Stejně tak měl být loni v lednu světový pohár ve snowboard crossu na Dolní Moravě, také ten svaz zrušil oficiálně kvůli nedostatečným ubytovacím kapacitám.
0: A co kdyby se konference dostala k bodu, který je nazván volba prezidenta Svazu lyžařů České republiky a nebyl žádný kandidát?
1: To by bylo nepříjemné, ale stále řešitelné, připomíná mluvčí svazu Tomáš Heisl.
2: Pokud by se skutečně nepodařilo navrhnout žádného kandidáta na funkci prezidenta Svazu lyžařů České republiky, nemohla by pochopitelně konference o obsazení této funkce rozhodnout a v horizontu 2 měsíců by byla svolána mimořádná volební konference Svazu lyžařů České republiky.
1: Nicméně podle našich informací by k takové situaci dojít nemělo. Konference Svazu lyžařů začne v 10 hodin v Praze. Budeme ji sledovat.
0: Pavel Tilšar, díky.
1: Naslyšenou.

0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří se v 50. letech vzepřeli totalitnímu režimu a zaplatili za to životem.
0: Teď je oba církev prohlásí za blahoslavené.
1: Jaké poselství jejich příběh nese do dnešní doby?
0: Čím inspirují věřící?
1: A jak bude vypadat slavnost blahořečení?
0: To vše rozebere moderátor Jan Pokorný se svými hosty v hodinovém speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno přímo z areálu brněnského výstaviště.
1: V sobotu od 14 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál, aktuálně ovšem, co se děje doma i ve světě, a také přidáme jednu vzpomínku. Elvisovi Preslimu totiž před 70 lety stačil jediný pohyb pánví a Amerika byla v šoku. Co se tenkrát stalo, dozvíte se v příští hodině. Dobré ráno, teď je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka. V interním dokumentu to navrhuje ministerstvo zahraničí. Americká sněmovna reprezentantů i přes odpor prezidenta Donalda Trumpa schválila balík vojenské pomoci Ukrajině za víc než 8 miliard dolarů. Čeští fotbalisté v generálce na světový šampionát porazili Guatemalu. Na Českolipsku brzdí provoz nehoda mezi Mimoní a Ralskem a bude zataženo s deštěm, večer se vyjasní. A teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získal investigativní tým Radiožurnálu. Ambasády žádaly o 100 000 korun na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentu rezortu ale vyplývá, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina ostatních jen 10 000 korun. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů po dotazech Radiožurnálu řekl, že dokument upraví.
3: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
1: Podle tabulky, kterou Radiožurnál získal, má ministerstvo zahraničí letos rozdělit mezi ambasády na propagaci Česka přibližně 1 000 000 korun. Loni to za předchozího vedení rezortu bylo 10x víc. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v hodnotě přes 8 miliard dolarů. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti.
4: Hlasování prosadil demokratický poslanec Gregory Meeks, který sbíral podpisy pod takzvanou petiční listinu a tím sněmovnu přinutil hlasovat bez souhlasu vedení. Na podporu zákona získal celkem 18 republikánů, kteří přeběhli k většině demokratů. V Senátu zákon podle všeho nemá šanci, ale po rezoluci proti válce v Iránu jde o druhou rebelii vůči Donaldu Trumpovi v kongresu během 2 dní. Ze Spojených států je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Knihovna Václava Havla v současné podobě končí. Z projektu odstoupila i zakladatelka Dagmar Havlová. Potvrdila to Radiožurnálu. Rozhodla se tak po dlouhých jednáních, která vedla potom, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli její zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstavený z vedení.
5: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz. Zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
1: Řekla Dagmar Havlová. Braním Radiožurnálu se k tomu vrátíme před 7. hodinou.
6: Sport. Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Navázali tak na nedělní výhru nad Kosovem. Vítězný gól dal útočník Tomáš Chorý. Po vyřazení z kádru Slávie nastoupil do soutěžního zápasu téměř po měsíci.
7: Cítil jsem se dobře, nějak jsem z toho samozřejmě vypadl, ale trénoval jsem individuálně, makal jsem, abych byl připravený, a jsem rád, že se to vyplatilo. Sezona už se uzavřela, já jsem plně koncentrovaný na to, co se děje teď, a těch situací v tom životě je strašně spousta, s kterými se musíte vypořádat, a je to jenom fotbal, a já si myslím, že jsem dost silný na to, abych se s ním vypořádal. Mám vlastně rodinu, která za mnou stojí, a to je to nejdůležitější, jsme zdraví a od toho se vždycky můžu odrazit.
6: Do mistrovství světa vstoupí Češi za týden soubojem s Jižní Koreou. Tenistu Jakuba Menčíka čeká semifinále Roland Garros. Po 14:30 odpoledne se utká s Němcem Zverevem. Uslyšíte o tom v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A hokejisté Caroliny vyrovnali finále NHL na 1-1 na zápasy. V tom druhém zdolali Vegas 4-3 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 u Humpolce a nehoda na Českolipsku u Mimoně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď velký pozor před Humpolcem. Ve stoupání na kilometru 92 velký kus pneumatiky na vozovce.
9: Uprostřed dálnice je rozstaraná pneumatika z kamionu, hodně se dobrožďuje, tak opatrně. Levej a prostřední. Jo, je to velká pneumatika, hodně se brzdí.
8: Na dálnici D1 houstne provoz v Brně směrem do Ostravy. Před omezením na 196. kilometru už čekejte zatím kratší kolony, brzdí se u sjezdu na Vídeňskou. A pozor, v Čechách místy hodně vody na vozovkách po dešti. Velké kaluže hlásíte třeba na Strakonické, na D4 u Dobříše a taky u Voznice, tak jeďte opatrně. Na Českolipsku pozor na

0: lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, večer budou srážky ustávat a vyjasní se. Teploty 16 až 21 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, 6 minut po 6. hodině s vámi Radiožurnál. V noci se hrál velký fotbal, i o něm bude dnes po ránu určitě ještě řeč. Stejně tak jako o tom, co se děje na silnicích, před chvílí nás varoval náš dopravní zpravodaj. Díky za to a vám všem přejeme šťastnou cestu. Ještě jednou připomínáme, silnice místy pod kalužemi a pod deštěm, může to být nepříjemné. Tak dojďte v pořádku, i když možná o něco později. Dobré jitro.
0: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po 6. aktuálně o tom, co se děje, tedy i o stávce. Někteří zaměstnanci na úřadu vlády totiž dnes stávkují, a to kvůli přesunům agent, které se zabývají závislostmi, lidskými právy, duševním zdravím anebo národnostními menšinami. Úřad vlády má dnes také podepsat s jednotlivými ministerstvy protokoly o přesunu. Detaily k tomu přidá David Šalek z domácí redakce. Vítej.
1: Dobrý den, do stávky se zapojí asi 60 zaměstnanců. Ti tvrdí, že přesun pod ministerstva poškodí fungování jednotlivých agent a hlavně jejich vzájemnou provázanost a spolupráci. Naposledy o tom včera jednali s vedoucí úřadu vlády Tinde Bártou. Ta pak zopakovala, že rozhodnutí kabinetu je politické a definitivní. Dále uvedla, že kritika převodu agent je neopodstatněná.
0: A ministerstva jsou už připravená na přesun úředníků?
1: Ministři tvrdí, že ano. Třeba na ministerstvu spravedlnosti podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO už mají i určeno, kde budou jednotliví úředníci sedět a kdo jim bude šéfovat. A na ministerstvu zdravotnictví kvůli tomu vznikne celá nová sekce, říká šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Bude mít svého vrchního ředitele a bude vlastně obsahovat dva odbory. Odbor duševního zdraví a odbor protidrogové politiky.
1: Úředníci by měli jít do nových kanceláří poprvé 1.

0: 10. června, to je den, kdy se uskuteční další premiérová projekce v rámci projektu Tady Vary. Tentokrát pro vás máme vstupenky do pražského kina Světozor. Můžete si o ně napsat na vstupenky zavináč e-mail, to je náš e-mail sem do rádia, do předmětu napište chci na Tady Vary. A oč tentokrát jde? Konkrétně se jedná o mexickou filmovou dramatizaci příběhu s nazvanou Mouchy. Takže chcete-li na Mouchy do Světozoru, pište právě teď. Je 6:45. Žáci dvou základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Hygienická stanice Ústeckého kraje to nařídila vyhláškou. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích. Vakcína ale nebude povinná. Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu téměř 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a na stavbu dvou uhelných elektráren. Podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let.
1: Překážka na D1 u Humpolce a zavřená silnice Čáslav Chrudim. Na D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete před Humpolcem. Na kilometru 92 ve stoupání před sjezdem na Humpolec leží v levém a prostředním pruhu velký kus pneumatiky od kamionu. Auta brzdí a vybočuje se. Silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi je mezi Vrdy a Podbořany neprůjezdná. U Starkoče se srazilo nákladní auto s osobním, zasahují záchranáři. Objíždí se to po menších okolních silnicích. A v Ústí nad Labem se ucpává přístavní ulice směrem do centra. Je to objížďka zavřeného mostu Edvarda Beneše. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes očekávejme zatažené ráno a dopoledne s deštěm. Srážky se totiž rozšíří z Čech i na Moravu a do Slezska. Odpoledne ale začne od západu oblačnosti ubývat a déšť bude postupně ustávat. Teploty vystoupí až na 21 stupňů a zítra bude převážně jasno až polojasno. Během dne od západu přibude oblačnost a večer se v Čechách můžou objevit přehánky, ojediněle i bouřky. Polojasno nás čeká i v neděli na severu a severovýchodě, ale čekejte další přehánky. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: všechno mám.
1: S vámi Radiožurnál, před námi víkend a jeden nápad na sobotu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu totiž odstartuje oslavy svého 100. výročí opener koncertem pro všechny. Stane se tak právě sobotu 6. června v Rýgrových sadech v Praze 2. Ty se tam promění v celodenní hudební scénu. Vstup je zdarma, bude to velmi zajímavé. My vás tam ještě pozveme dnes v průběhu ranního Radiožurnálu se šéfem našich symfoniků Jakubem Čížkem. Ale teď jiné umění. Obraz Elsinore 5 malíře Františka Muziky má nového majitele. Při dražbě v pražské galerii Arthouse Hejtmánek dílo získal za necelých 14 milionů korun. Jeden z nejvýznamnějších obrazů české moderny je inspirovaný hradem Elsinore, tedy sídlem Shakespeareova Hamleta.
2: Položka číslo 150, František Muzika, Elsinore Římská 5, vyvolávací cena 4 miliony 500 tisíc korun.
3: Aukce se koná na zahradě, při příhozech je úplné ticho.
4: Špendlík. A 11 milionů 250 tisíc korun po třetí pro dražitele s číslem 4. Bylo to 4?
5: No.
3: Nový majitel obrazu musí ještě počítat s aukční přirážkou. Celková cena je tedy 13 milionů 950 tisíc korun. Obraz získal dosavadní majitel před 62 lety.
6: Přímo v expozici pavilonu československého na Benátském bienále v roce 64.
3: Tomáš Hejtmánek junior, spolumajitel Arthouse Hejtmánek.
6: Ten ho získal přímo od autora, od Františka Muziky.
3: A celou tu dobu je ten obraz v rukou jedné rodiny.
6: Přesně tak. Je to teda dědeček současné majitelky. Původní majitel, což je i vlastně docela významný nizozemský malíř Jochems, tak již nežije.
3: Dosavadní majitelka obrazu s omluvou neprozradila, kde dílo přesně viselo. Galerista Tomáš Hejtmánek starší popisuje, jak obraz vypadá.
7: Vidíme tam nedobytný hrad, tu starobylost jakýchsi ruin podivného tvaru, spíše jakéhosi poháru na té nožce úzké.
3: S celkem 12 muzikových obrazů Elsinoru je dílo z roku 1964 pátým v pořadí, podle historiků umění jedním z nejpozoruhodnějších. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Vzpomínáte na počasí o víkendu? Jak vlastně vzniká tornádo? Dá se jeho příchod poznat včas? A proč meteorologové tvrdí, že extrémních projevů počasí bude přibývat? Hostem Radiožurnálu bude přímo na veletrhu vědy meteorolog, klimatolog a geograf Petr Zacharov. Podle čeho předpovídá stav vozovek a jaké je to pracovat na největší české observatoři na vrcholu Milešovky?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobré ráno, 6:30. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Část zaměstnanců úřadu vlády dnes bude stávkovat. Vadí jim přesun agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. O kroku rozhodla v květnu vláda. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta po schůzce s odbory potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí a protesty na něm nic nezmění. V černohorském Tivatu začne summit Evropské unie. Prezidenti a premiéři 27 a zemí západního Balkánu budou mluvit o rozšíření evropského bloku. Česko na summitu zastoupí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jednání je neformální, lídři nepřijmou žádné konkrétní závěry. V Jaroměři si dnes připomenou 100 let provázení podzemím pevnosti Josefov. Jde o jeden z nejrozsáhlejších systémů svého druhu v Evropě. Původní síť chodeb je dlouhá víc než 40 kilometrů. Sloužila jako obrana pevnosti. Teď je přístupná jenom její část. Dnešní program začne ve 14:00 odpoledne. Kromě mimořádných prohlídek nabídne i kulturní program.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. New Jersey porazili Guatemalu 3-1. První zápas na šampionátu čeká národní tým za týden proti Jižní Koreji. Víc k tomu řekneme už za chvíli. Tenista Jakub Menčík bude hrát s Němcem Zverevem o postup do finále Roland Garros. Utkání začne po 14:30 odpoledne v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 u Humpolce a nehoda na silnici 17. Čáslav Chrudim. Na D1 ve směru z Brna do Prahy buďte opatrní před Humpolcem. Na kilometru 92 ve stoupání před sjezdem na Humpolec leží zbytky pneumatiky od kamionu na vozovce. Jsou tam i větší kusy, tak pozor na to. Na D1 houstne provoz v Brně směrem na Ostravu. Kolona zatím hlavně kamionů v pravém pruhu se sune od 193. kilometru až k omezení na 196. a pomalu se prodlužuje. Na silnici 17 z Čáslavy do Chrudimi pozor mezi Vrdy a Podhořany u Ronova. A je tam nehoda u Starkoče, osobní auto se srazilo s nákladním, zasahují záchranáři. Silnice byla chvíli neprůjezdná, teď už se podle policie projíždí kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Probouzíme se dnes do zataženého a deštivého rána. Prší zatím hlavně v Čechách. Během dopoledne se ale déšť rozšíří i na Moravu a do Slezska. Brno už teď hlásí 16 stupňů na Labské Boudě, ale třeba i Klínovci naměříme 6 stupňů nad nulou. Odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat a srážky budou postupně ustávat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě Slezska až na 23. Zítra už bude převážně jasno až polojasno, odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a v Čechách se můžou objevit přehánky nebo ojedinělé bouřky. Naměříme ale opět až 25 stupňů, na jihu Moravy klidně i 27. A v neděli bude většinou polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až zataženo s místními přehánkami a teplotami do 24 stupňů. Na Moravě pak bude až 28. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, možná jste vůbec nespali, protože jste velcí fotbaloví fanoušci a tak jste to sledovali, ale pokud jste to zaspali, tak my se k tomu určitě vrátíme. Budeme mluvit o českých fotbalistech v generálce na světový šampionát. Podařilo se jim porazit Guatemalu 3-1, i když první půle Čechům vůbec nevyšla. Reportáž chystáme za pár minut, tak buďte s námi.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl sedmé s vámi ranní radiožurnál. 23. ročník mistrovství světa ve fotbale začne 11. června, skončí 19. července. Poprvé v historii ho hostí hned tři země, a sice Spojené státy, Kanada a také Mexiko. Titul světových šampionů obhajuje Argentina, no a po 20 letech, jak víme, se turnaje účastní také tým České republiky a už víme, že čeští fotbalisté zvládli celkem slušně generálku na šampionát vítězně. V New Jersey se ale s Guatemalou dlouho trápili a ještě 20 minut před koncem zápasu byl stav nerozhodný 1-1. Nakonec tým vyhrál 3-1 a ten rozhodující gól dal střídající Tomáš Chorý.
1: Hnedka, jak jsme šli na hřiště, tak mi trenér říkal, využívejte co nejvíc chodu, se vlastně za těch 30 minut jsem měl asi 3 gólové šance, do kterých jsem se dostal, takže jsem rád, že mi to lepí, že mi to nachází.
2: Těšilo Tomáše Chorého, který proti Guatemale nastoupil do zápasu téměř po měsíci. 9. května totiž vytáhlý kanonýr dostal v nedohraném derby se Spartou už třetí červenou kartu v uplynulé ligové sezóně a byl vyřazený z kádru Slávie.
1: Cítil jsem se dobře, nějak jsem to samozřejmě vypadl, ale trénoval jsem individuálně, makal jsem, abych byl připravený, a jsem rád, že se to vyplatilo. Sezona už se uzavřela. Já jsem byli koncentrovaný na to, co se děje teď, a těch situací v tom životě je strašně spousta, s kterými se musí vypořádat, a je to jenom fotbal, a já si myslím, že jsem dosilný na to, abych se s ním vypořádal. Mám vlastně rodinu, která za mnou stojí, a to je to nejdůležitější, jsme zdraví a od toho se vždycky můžu odrazit.
2: Společně s Chorým po derby se Spartou skončil ve Slávii i obránce David Douděra, kterého rozhodčí vyloučil za vulgární pokřiky z lavičky. Právě nominaci zmiňovaných fotbalistů kvůli jejich chování řada odborníků i fanoušků zpochybňovala. Proti Guatemale ale ve druhé půli hru českého týmu oba pozvedli a rozhodující gól dal Chorý hlavou právě po centru Douděry.
3: Proto David Douděra je, a proto Tomáš Chorý, aby přišel takhle chvíl a rozhodl zápas. Já jsem o nich nikdy nepochyboval, jsou hráči, kteří patří do kádru. Já musím jako trenér zvolnit zejména sportovní stránku, za to jsem hodnocený. A Tomáš Chorý je hráč pro speciální situace a to dokázal.
2: Řekl po výhře nad Guatemalou reprezentační kouč Miroslav Koubek. Národní tým odpoledne odletí do Dallasu, kde bude mít v době mistrovství světa základnu. Do šampionátu vstoupí za týden v mexické Guadalajaře utkáním s Jižní Koreou. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Radím Radiožurnál teď v 6.43 vzpomínka na něco z úplně jiné doby, co je z dnešního pohledu možná nepředstavitelné. Před 70 lety totiž stačilo, aby se mladý zpěvák Elvis Presley jenom trochu zavlnil v přímém přenosu Amerika mluvila o skandálu. 5. června roku 1956 zaspíval v jedné populární show svůj nový hit s názvem Hound Dog a kvůli provokativním pohybům boky rozpoutal jeden z nejlepších popkulturních skandálů své doby.
1: Pomyslná bomba tedy vybuchla v pořadu The Milton Berle Show. Celou událost dobře popisuje snímek Elvis, kde ho hrál Austin Butler.
2: Obscénost a vulgarita této hudby jménem rock'n'roll je očividně prostředkem, který může bílého muže a jeho děti snížit na úroveň negru.
3: Barevný zpívají a hrajou přesně tak, jako to teď dělám já, mnohem díl než já.
2: Plukovníku, chceme s vámi mluvit o vašem svěřenci.
4: Petice požaduje zákaz vystupování Elvise Presleyho v televizi.
2: Nový výbor bude dohlížet na tento vulgární živočišný rock'n'rollový chmíl.
4: To, jak se při tanci kroutíte, je terčem ostré kritiky.
3: Ne, nedělám nic špatného.
1: Ale i přes veškeré pobouření, zákazy a snahy o vytvoření nového Elvise byl efekt přesně opačný. Mladí lidé ho začali milovat ještě víc a během pár týdnů se z něj stala největší hudební senzace planety. A přezdívka Elvis the Pelvis, něco jako Elvis pánevník, která měla být urážkou, se proměnila v součást jeho legendy. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Vedení poslanecké sněmovny by po dnešku mohlo být kompletní. Poslance čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z Hnutí STAN. V dolu Pepř u Jílového u Prahy dnes otevřou vůbec první důlní feratu v Česku. Jištěná cesta vyvede návštěvníky 70-metrovým komínem, který sleduje zlatonosnou žílu. A vidět budou také prostory, kde se těžilo zlato už ve středověku.
5: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Uhříněvsi v Praze. Na D1 připomínáme zatím krátkou kolonu v Brně směrem do Ostravy. Popojíždějí hlavně kamiony od 192. na 196. kilometr. Pozor na dálnicích v Čechách, po dešti hodně vody. Problémy s tím bývají třeba na dálnici D4 s Příbrami do Prahy, v okolí Dobříše, Kytína a Mníšku pod Brdy. Jeďte opatrně, hrozí aquaplaning. V Praze čekejte teď komplikace v Uhříněvsi. Na kruhovém objezdu na výjezdu z Uhříněvsi na Prahu se srazila zřejmě dvě nákladní auta. Nedá se teď projet ani v jednom směru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnes ráno máme nad Českem převážně zataženo a v Čechách na většině území prší. Během dopoledne se déšť rozšíří i na Moravu a do Slezska. Odpoledne se ale vyčasí. Od oblačnosti začne od západu ubývat a srážky budou postupně ustávat. Teploty dnes vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě Česka až na 23. Na přehánky a ojediněle i bouřky se připravte během zítřejšího večera v Čechách. Přes den ale bude většinou jasno až polojasno s teplotami do 27 stupňů. Hezké ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 minut před 7. Dopravu komplikuje déšť, místy velmi hustý a také teď aktuálně nehoda v Praze u Hříněvsi. Na výjezdu z Hříněvsi na Prahu u kruhového objezdu je vážná nehoda. Kutnohorská je tady momentálně neprůjezdná, to protože na místě také zasahují hasiči, takže v tuto chvíli velmi exponované a také neprůjezdné místo kolona se prodlužuje, tak s tím počítejte. A dobře dojďte, i když možná o něco později. My už teď míříme do knihovny Václava Havla, o té se velmi mluví poslední dobou a knihovna čelí nejisté budoucnosti. Opustila ji totiž bývalá první dáma Dagmar Havlová. Z knihovny v posledních týdnech odešli také její zaměstnanci. Odešli i klíčoví sponzoři, konkrétně Zdeněk Bakala a Karel Komárek, i většina členů správní rady. Nesouhlasí totiž s tím, jak instituci knihovny Václava Havla vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
1: Dagmar Havlová založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu. Pro knihovnu ale nepracovala ani se nepodílela na jejím řízení. Řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
2: Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
1: Havlová se dál bude věnovat své nadaci Vize 97. Co její odchod pro knihovnu znamená, vysvětluje zbylý člen správní rady a místostarosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí STAN.
3: V momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl.
1: Dušek taky řekl, že situaci aktuálně řeší krizový tým knihovny v čele s krizovým manažerem Markem Měrkou a zopakoval, že knihovnu zavřít nechce. Výpověď v dubnu a v květnu podalo asi 17 členů dosavadního týmu knihovny, včetně dramaturga a spisovatele Jáchyma Topola. Nedávno v rozhovoru pro server i rozhlas uvedl, že se Sedláček ve funkci ředitele neosvědčil. S Václavem Havlem prý zachází jako se speněžitelným artiklem, což považuje za nepřijatelné. Rozhodnutí Havlové Topola sice překvapilo, ale má pro něj pochopení.
4: Kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád, paní Dagmar jsem znal ještě předtím, než jsem v knihovně začal pracovat, a během té doby, kdy v knihovně jsem, což je asi 15 let, jsem ji tam také několikrát potkal, krátce jsme spolu mluvili, a myslím si, že jí stejně jako mě bude velice ta knihovna, jak jsme ji znali, chybět.
1: Ředitele knihovny Tomáše Sedláčka postavila správně rada na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. K aktuální situaci se zatím nevyjádřil. Lucie Machartová, Radiožurnál.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 7 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Odbory na úřadu vlády dnes stávkují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval šéfa Kremlu Vladimira Putina k ukončení války. Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili Guatemalu. Nehoda brzdí provoz na silnici z Čáslavy do Chrudimi za Vrdy. A bude zataženo s deštěm, večer se vyjasní. Teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Odbory na úřadu vlády dnes budou stávkovat. Asi 60 zaměstnanců tak vyjádří protest proti chystanému převodu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Dnes mají být podepsané příslušné protokoly. Proti jsou i experti na ochranu lidských práv. Víc než 50 z nich už podalo rezignaci, vysvětluje bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.
4: Osobně považuji tento zásah za největší zásah do té lidskoprávní agendy, která tady existuje 30 let od toho roku 97.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta po schůzce s odbory potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí a protesty na něm nic nezmění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi. Vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená, kompromis ale podle ní musí udělat i Kyjev. Žáci 2 základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Rozhodla o tom hygienická stanice Ústeckého kraje. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích. Vakcína přitom nebude povinná. Hygienici chtějí očkováním předejít šíření nákazy ve školách, které navštěvují větší počty žáků ze sociálně slabších rodin. Pokračuje vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.
6: Se v minulosti vyskytly tady v těch 2 sídlištích, kde jsou děti ze sociálně znevýhodněných rodin a proto se přistoupilo k preventivnímu očkování. Školy spolupracují, ale neznamená to, že se tomu musí podrobit úplně všichni.
2: První dávku vakcíny dostanou děti zdarma, když je rodiče nechají naočkovat do konce července. Druhou už musí zaplatit.
7: Sport. Čeští fotbalisté porazili v generálce na mistrovství světa Guatemalu 3-1. V New Jersey rychle vedli díky Šikově gólu, jenže pak těžko překonávali obranu soupeře a ten po chybě defenzivy ke konci poločasu vyrovnal. Po přestávce trenéři prostřídali postupně celou základní sestavu a další góly přidali Chorý s Višinským. Reprezentační kouč Miroslav Koubek ke zlepšenému výkonu ve druhé půli říká.
8: No tak vždycky se na to lepší kouká. Už je dostali víc prostoru od toho soupeře. Všemu ty síly ubývaly, takže bych to asi nepřeceňoval. Ale bylo to tam intenzivnější, tak tam mě působilo pohyb, zrychlení kombinací a zjednodušení kombinací.
7: Český tým se teď přesune do Dallasu na svou základnu pro mistrovství světa. Úvodní zápas šampionátu odehraje v noci z 11. na 12. června v Guadalajáře proti Jižní Koreji. A tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Po 2:30 odpoledne nastoupí proti Němci Zverevovi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Humpolce a taky na bratislavské dálnici v Brně. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor, pokud sjíždíte na Humpolec. V odbočovacím pruhu na 91. kilometru stojí kamion na blikačkách. Auta musí vybočit zpět z odbočovacího do pravého pruhu, tak pozor na to. Opatrní buďte taky v Brně, pokud sjíždíte z D1 na Bratislavu. Na začátku dálnice D2 ještě v omezení u IKEA stojí další kamion. Je u něj šipka, ta je v pravém pruhu a brzdí se. V Praze houstne provoz, ucpaná je mimo jiné u Hříněve, průjezd směrem do centra. A na výjezdu z Hříněvsi byla Kutnohorská chvíli neprůjezdná, hasiči tam likvidovali spadlou větev na vozovce. Už mají hotovo, jsou pryč a opět se projíždí. Ještě silnice 17 z Čáslavy do Chrudimi. Za Vrdy likvidují následky nehody auta s kamionem. Projedete Kivadlově. Provoz je slabý, kolona je tam krátká. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost se protrhá. Teplo

0: Ranní radiožurnál 9 minut po 7. pátek a je tu velká sportovní senzace. Posledním českým tenistou ve finále Roland Garros byl v roce 1992 Petr Korda. Odpoledne ho může napodobit Jakub Menšík. Semifinále pařížského Grand Slamu ho čeká Němec Alexander Zverev. No a podrobnosti k zápasu přidá Karel Schamberger ze sportovní redakce. Dobré ráno, Karle.
1: Dobré ráno. Bude to teprve druhé vzájemné utkání mezi Menšíkem a Zverevem. To první ovládl německý hráč na konci dubna. Bylo to osmifinále na turnaji v Madridu. Zverev je aktuálně třetím hráčem světového žebříčku. Jakub Menšík v Paříži už ale víckrát ukázal, že je schopný porážet špičkové soupeře. Na cestě do semifinále vyřadil mimo jiné nasazené tenisty Australana Deminora, Rusa Rubliova a Brazilce Fonseku, a proto si věří i teď.
2: Určitě pro tyhle momenty žiju a jsem strašně moc rád za tu příležitost, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím, a že můžu být zdravý a soustředěný. Forma je skvělá, takže neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že ho vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
1: Semifinále Roland Garros mezi Menšíkem a Zverevem začne po půl třetí odpoledne a na radiožurnálu Sport odvysíláme tento zápas v přímém přenosu. Tady na radiožurnálu uslyšíte pravidelné reportážní vstupy.
0: Další tenisová legenda v českých barvách zrozena, tenista Jakub Menšík na Roland Garros. Slibovali jsme, že to budeme sledovat a budeme ho sledovat nejenom teď, ale věřím, že i v budoucnosti, a bude pořád o čem. Karel Schamberger ze sportovní redakce teď v ranním radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 11 minut tomu je pátek, sledujeme dění doma ve světě, na cestách i na obloze, a tak víme také, že Evropská unie a země západního Balkánu právě dnes budou jednat o možném budoucím rozšíření 27. Je mezi nimi třeba Albánie nebo Bosna a Hercegovina a je u toho také přímo v černohorském letovisku Tivat náš zpravodaj. Dáme mu slovo.

0: Radiožurnál je 7:15. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny, který by mohl získat půjčky v přepočtu za 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti. Oslavy 800 let od založení města jsou ode dneška do neděle ve Znojmě. Uvidíte tam, jak král Přemysl Otakar první povyšuje Znojmo na město i porážku napoleonských vojsk. Připravená je i středověká hostina a bohatý program.
1: Nepojízdné kamiony v Brně, taky u Humpolce na D1. V Brně je komplikace na výjezdu po dálnici D2 směr Bratislava. Ještě v omezení u IKEA na konci nájezdu z D1 na D2 stojí kamion v pravém jízdním pruhu. Brzdí se už ve sjezdu z dálnice D1, tak opatrně. Pozor dejte taky na D1 ve směru z Prahy do Brna u Humpolce. Z Brna do Prahy je to. V odbočovacím pruhu na 91. kilometru stojí nepojízdný kamion. Je bez šipky, pouze na blikačkách a řidič se pohybuje bez vesty kolem vozu. Auta, která sjíždějí na Humpolec, musí vybočovat zpět do pravého pruhu. Tak pozor na to. A ještě dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Pozor u Plzně. Na kilometru 82 v odstavném pruhu leží sražený srnec. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Česko se dnes probudilo do zataženého rána. Na většině území Čech prší, během dopoledne déšť dorazí i na Moravu a do Slezska. Odpoledne začne od západu oblačnosti ubývat a srážky budou postupně ustávat. Teploty vystoupí až na 21 stupňů. Zítra už očekáváme převážně jasno až polojasno, jen večer se v Čechách můžou objevit přehánky nebo bouřky. Déšť na sever a severovýchod Česka dorazí i v neděli. Teploty ale vystoupí až na 24 stupňů a na Moravě bude až 28. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 7.20 novinky a nepříjemné novinky z dálnice D1 pro nás má zelená vlna a naši zpravodajové. Bohuslav Beneš má slovo.
1: Na D1 ve směru z Brna do Prahy teď velký pozor v omezení u Šmejkalky. 25. kilometr na začátku omezení, osobní auto tam najelo do dopravního značení. Levý pruh je neprůjezdný, je tam hodně nepořádku, trosky na vozovce. Tak dejte pozor, bude se tvořit kolona směrem do Prahy.

0: 7.20, radiožurnál Pátek s datem 5. června. Právě dnes je ten den, kdy se 6 států západního Balkánu od členských států Evropské unie oficiálně dozví, že je o ně ještě zájem stáhle. Evropská 27. se s nimi sejde na summitu v černohorském letovisku Tivat. Česko na schůzce zastupuje premiér Babiš z hnutí ANO a právě Černá Hora má ambice stát se co nejdříve 28. členskou zemí unie. V Tivatu je také zpravodaj Pavel Novák. Pavle, dobré ráno.
1: Dneska ráno v Tivatu.
0: Kdo se tedy vlastně uchází o členství v Evropském klubu a jaké má naděje na vstup do Unie?
1: Je to 5 kandidátských zemí, když to vezmu abecedně, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Severní Makedonie. Ta podala přihlášku už v roce 2004, tedy když Česko a 9 dalších zemí vstupovali do Evropské unie. 6. země, tou je Kosovo, to sice podalo přihlášku, ale ještě nemá oficiálně status kandidátské země, nezačalo vyjednávání s Bruselem, protože také ne všechny země Evropské unie Kosovo uznávají, třeba Slovensko nebo Španělsko odmítají uznat nezávislost Kosova. Nejdál v tom vyjednávání jsou tedy Černá Hora a Albánie, ale stále mají před sebou ještě nejtěžší kapitoly k uzavření. Černá Hora už sice uzavřela 14 ze 33 vyjednávacích kapitol, ale ty hodně těžké právní stát nebo základní práva ty ještě nemá za sebou a dokud v nich vyjednávání neskončí, tak ještě žádnou další kapitolu nemůže uzavřít. Černá Hora by tedy chtěla být členskou zemí v roce 2028, také už se tady platí eurem, i když není vůbec členem eurozóny, ale je to malá země, je tady asi 700 tisíc obyvatel, takže Evropská unie by mohla docela snadno absorbovat takový malý stát. No a Albánie tam má také dobře nakročeno, ale i tam mají problémy v těch základních vyjednavacích kapitolách, protože i tam je velký problém potírání korupce nebo zajištění nezávislosti soudů.
0: Tak nám ještě řekni, co se asi dnes země západního Balkánu od zástupců unie dozví?
1: No, jak jsi říkal, asi to ujištění, že stále je o ně zájem, že je stále chceme, aby se stali členy z Evropské unie, aby byla stabilita na Balkáně, i když to vyjednávání už vlastně trvá skoro 20 let v některých případech. Francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz mají představit takový společný návrh, jak ty země víc začlenit do vědecké spolupráce, do studentských výměn. Měli by možná dát i možnost zúčastňovat se zasedání Rad Evropské unie v Bruselu nebo v Lucemburku, schůzí Evropského parlamentu bez možnosti hlasování, ale nepadne tady asi žádné datum, ani ten rok 2028 pro Černou Horu, to nikdo dát nechce, ale je jasné, že když tedy Ukrajina by měla dostat status přidružené země, tak i ty ostatní země, které jednají ještě daleko déle, tak ty také chtějí mít nějaké svoje záruky, takže možná dostanou nějaký status, řekněme, pozorovatelských zemí.
0: Pavel Novák, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Na ranní radiožurnál 7 hodin a 23 minut.

0: To byly Blondý a s vámi ranní Radiožurnál. Připomínáme dálnice D1, 25. kilometr směr na Prahu. Na začátku omezení u Šmejkalky, auto ve značení dopravního omezení. Proce se tady brzdí, značení rozházené po dálnici, je to velmi nebezpečné. Dobře, dojďte.
1: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: Radiožurnál půl osmé. A teď se zprávami s Terezou Tomáškovou.
1: Vedení sněmovny by mohlo být po dnešku opět kompletní. Poslance čeká druhé kolo volby posledního neobsazeného místa v předsednictvu dolní komory. Jedinou kandidátkou zůstává Barbora Urbanová z hnutí STAN. Stejně jako několikrát přední předseda STAN Vít Rakušan minulý týden ve volbě neuspěla. Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. Podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. Trump uvedl, že krok pomůže snížit účty Američanů za energie. Odborníci ale tvrdí, že výstavba a provoz uhelných elektráren jsou dražší než elektrárny na obnovitelné zdroje a přitom produkují víc škodlivých látek. Centrální parkoviště v Bedřichově v Jizerských horách je dnes a zítra pro běžné návštěvníky zavřené kvůli pořádání cyklistického závodu horských kol. Turisté musí parkovat na jiných plochách, třeba na parkovišti na Maliníku, u Nisy nebo u Hřiště. Je taky možné využít hromadnou dopravu z Liberce a Jablonce nad Nisou. Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká boj o postup do finále Roland Garros. V Paříži se utká s Němcem Alexandrem Zverevem. Zápas začne po půl třetí odpoledne. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. A čeští fotbalisté v posledním přípravném zápase před mistrovstvím světa porazili Guatemalu 3-1. Do šampionátu vstoupí za týden utkáním s Jižní Koreou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 už mají kalky, taky v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekáme kolony před Šmejkalkou. Na kilometru 25 na začátku omezení najelo auto do dopravního značení.
4: Vlítnul s Mercedesem do vodorovného dopravního značení. To značení je tam rozházený po té dálnici v pruzích, takže se tam mezi tím kličkuje. Ústě tady docela prší, tak aby se na to dalo pozor.
3: A kolona je tam zatím krátká, ale brzdí se do zastavení. D1 ještě jednou v Brně směrem na Ostravu zpomaluje kolona před sjezdem na Bratislavu. Už na D2 u IKEA v omezení stojí kamion. Průjezdný je pouze levý pruh na D2 a kolona se natáhla až na D1 na 194. kilometr. Na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Býtozeves. Na kilometru 51 leží sražený divočák. Na vozovce podle policie je v jízdním pruhu, tak pozor na to. V Praze houstne provoz na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Na Lanovém mostě v prostředním pruhu zřejmě nepojízdné auto a už se dojíždí do kolony. Ucpává se i výjezd z Prahy na letiště. Tam je omezení na kruhových objezdech u letiště a zdržíte se asi 10 minut z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zatímco v Čechách už od rána prší, na Moravu a do Slezska se déšť rozšíří až během dopoledne. Aktuálně Brno i Ostrava už teď hlásí 16 stupňů, Krkonoše, Šumava i Krušné hory něco okolo 6 stupňů nad nulou. Odpoledne se postupně od západu vyjasní a zároveň přestane pršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě Slezska až na 23. Zítřek už bude většinou jasný až polojasný s teplotami do 25 stupňů, v Čechách se ale večer připravte na přehánky. Ojediněle až bouřky. V neděli bude většinou polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až zataženo s místními přeháňkami. Teploty přitom vystoupí až na 28 stupňů na jihu Moravy. No a příští týden začne převážně slunečným pondělím. Deštivější počasí očekáváme v úterý, kdy naměříme maximálně 21 stupňů. To byly zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Na zítřejší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli vyráží někteří věřící do Brna už teď a jsou mezi nimi i poutníci na kolech. Jedna skupina dnes ráno vyjíždí z Moravských Budějovic a sleduje ji naše reportérka Veronika Bartez-Vohralíková. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, teď ze dvorku Orlovny vyjíždí 12 cyklopoutníků. Už stihli si udělat i společnou fotografii a teď už poprvé se opírají do pedálu a já už jim teď jenom mávám. Tak šťastnou cestu. 9 mužů a 3 ženy už museli vytáhnout pláštěnky, začalo pršet, ale i přesto je jejich nálada veselá a všichni se na tu cestu moc těší. Nicméně se teď stihnou spíše jen rozehřát. První zastavení mají už za pár minut v nedalekém Lukáši. Krakově, který je rodným místem Jana Buly. A tam se zúčastní mše svaté, která začíná v 8 hodin.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 7 hodin 37,5 minuty. K tomu ministerstvo zahraničí letos výrazně omezuje peníze pro české ambasády na propagaci České republiky ve světě, což vyplývá z interních návrhů ministerstva, které získala naše investigativní redakce. V nich se například píše, že čtvrtina zastupitelských úřadů letos nemá dost peněz na prezentaci české historie a kultury ve světě, dokonce ani korunu. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů tvrdí, že jde jen o návrh a po dotazech radiožurnálu slíbil, že ho ještě přepracuje. Detaily k tomu teď přidá Artur Janoušek z našeho investigativního týmu. Vítej, Arture.
1: Dobrý den.
0: Co všechno jste se dozvěděli z dokumentů ministerstva zahraničí?
1: Tak píše se v nich například to, že ambasády letos na ty společenské akce spojené s propagací Česka v zahraničí mají dostat jen, a teď budu citovat, velmi nepatrnou finanční podporu. Konec citace. Ambasády pořádají třeba výstavy českých umělců, hudební a divadelní vystoupení nebo třeba filmové projekce. Z tabulky, kterou jsme získali a kde jsou uvedeny konkrétní částky, vyplývá, že nejčastěji mají dostat na prezentaci Česka jen zhruba 10 000 korun, a to na celý rok. A čtvrtina ambasád dokonce, jak už jsme řekli, vůbec nic. Přitom žádali o 100 tisíce. Nulovou podporu mají mít třeba velvyslanectví v severských zemích, v Norsku, Švédsku nebo ve Finsku.
0: No jak to tedy vysvětluje minister zahraničí Petr Macinka z motoristů?
1: No on, když jsme ho zastihli v předsálí sněmovny v úterý, prohlásil, že o žádném takovém dokumentu vůbec nic neví. Ale když jsme se ho zeptali ve čtvrtek znovu na jeho ministerské návštěvě v Paříži, tak už potvrdil, teda, že ten dokument existuje, prohlásil ale, že jde jen o návrh a slíbil, že ho předělá.
2: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
1: Na náš dotaz, jestli není pozdě řešit financování tento rok, tedy v červnu, Macinka neodpověděl. Podle tabulky, kterou už velvyslanectví obdržela, chce ministerstvo rozdělit tento rok mezi velvyslanectví v Evropě a přilehlých státech Asie zhruba celkem 1 milion korun. Přitom třeba loni pod vedením předchozího ministra Lipavského dostala všechna velvyslanectví přes 10 milionů. A takhle Lipavský komentuje současné financování veřejné diplomacie.
3: Tohle je úplný rozklad, to je úplný rozklad. A můžeme si klást otázku, jestli záměrný, anebo jestli to je prostě jenom neschopnost zajistit finance.
0: A co na to říkají ambasády, které mají přijít o peníze na propagaci České republiky?
1: Několik diplomatů pod podmínkou anonymity nám popsalo, že si musí schánět peníze sami, žádají o ně velké firmy. Pod podmínkou anonymity s námi mluvili proto, že podle dalšího interního pokynu smí s novináři mluvit jen minister, další vybraní lidé z vedení ministerstva nebo odboru komunikace.
0: Každá čtvrtá česká ambasáda v zahraničí tedy nemá letos dostat ani korunu na propagaci České republiky, vyplynulo to z interního návrhu ministerstva zahraničí, který získal radio žurnál, do kterého jsme teď nahlíželi s naším investigativním reportérem Arturem Janouškem. Arture, díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin 41 minut.

0: S vámi Radio Žurnál, možná šance, která se neodmítá. Pokud byste si chtěli přečíst DNA ukrytou v rostlinách anebo se podívat do jaderného reaktoru, tak můžete. Doražte dnes nebo zítra na veletrh vědy do pražských Letňan na výstaviště. Největší populárně vědecká akce v Česku nabízí opravdu velmi bohatý a pozoruhodný program. Letos se tam můžete také sami lecos vyzkoušet. My to probereme v ranním interview i s pozvánkou 7 hodin na 50 minut. A tak buďte s námi. Dobré páteční ráno ve 7:45. O tom, co se děje. Ukrajinský prezident Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Putina k ukončení války. Navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Vladimír Putin připustil, že by dohodu o příměří na Ukrajině mohl podepsat Volodymyr Zelenský. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly například podvodné sázkové platformy. Teď upozorní odborníci na kyberbezpečnost a falešné stránky, které nabízejí brigádu během mistrovství. Z lidí vylákají zejména citlivé údaje, které potom můžou zneužít.
1: Nehoda na D1 u Šmejkalky, taky na dálnici D2 za Hustopečemi. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor u Šmejkalky. Na kilometru 25 na začátku omezení najelo auto do dopravního značení. Jsou tam hasiči, taky sanitka přijela. A je to všechno mimo jízdní pruhy. I tak se zpomaluje okolo a tvoří se kratší kolona do Prahy. Na dálnici D1 silný provoz čekejte v Brně směrem na Ostravu. Od 192. kilometru až ke sjezdu na Bratislavu k omezení pojedete pomaleji. Na D2 ve směru z Brna do Bratislavy teď pozor za Hustopečemi. Na kilometru 32,5 nehoda. Osobní auto se srazilo s nákladním, blokují pravý jízdní pruh. Brzdí se, opatrně dojíždějte. V Olomouci čekejte kolony v okolí křižovatky Tovární ulice s Přerovskou. Je tam nehoda v křižovatce a kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Aktuálně naměříme většinou od 11 do 15 stupňů. Na Moravě je místy už 18 stupňů Celsia. Obloha je teď nad většinou česká zatažená a v Čechách na většině míst prší. Během dopoledne se déšť rozšíří i na Moravu a do Slezska. Odpoledne se ale vyčasí a teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů. Na východě Slezska až na 23. O víkendu se pak výrazně oteplí. V sobotu naměříme až 27 stupňů a přehánky nebo ojedinělé bouřky se objeví hlavně v Čechách. Přeji pěkné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 7.50. Zveme vás na největší populárně vědeckou akci v Česku. Na 10. ročníku veletrhu vědy, který se koná až do zítřka v pražských Letňanech, si můžete zkusit lecos. Třeba postavit dráhu pro vodní slalomáře. A nebo zjistit, jak vypadá takový jaderný reaktor. Takových interaktivních expozicí na místě více než stovka. Ten vstup je zdarma, což je důležité si říct na to. Další podstatné už probereme s Markem Todorovem z organizačního týmu Akademie věd. Přejeme dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Máte za sebou první den veletrhu vědy. Jak se povedl z vašeho pohledu?
1: Já si myslím, že se velmi povedl. Po té organizační stránce byl samozřejmě ten první den a veletrh vědy obecně náročný úplně pro všechny kolegy, jak z Akademie věd České republiky, tak i z těch ostatních zapojených institucí, ale myslím si, že určitě to stálo za to, jak taky doložil ten poměrně velký zájem návštěvníků ze včerejšího dne. Ono to dopoledne vždycky tradičně ve čtvrtek patří školám, kteří nějak tak využijí té příležitosti v podstatě ozvláštnit si výuku a jít si de facto osahat tu vědu zblízka osobně. Odpoledne se potom trošičku rozvolnilo, bylo to určitě pestřejší, co se týče skladby návštěvníků. Určitě se ale jednal o velmi povedený první den veletrhu a my se už moc těšíme na to, co vlastně přinesou ty zbývající dva dny.
0: Takže už určitě víte, co je letos tím největším lákadlem.
1: Tradičně, jak letos, tak i v těch minulých letech, to bývá právě ta více než stovka interaktivních expozic, a to ať už od Ústavu Akademie věd nebo od těch jiných zapojených institucí, univerzit nebo různých inovačních firem. A věřím si, že si díky ním bude v podstatě moci úplně každý najít to své lákadlo, ať už ho zajímá technika, příroda nebo samotný člověk. Já třeba osobně, pokud se mi podaří v tom nabitým programu najít chvilku, tak se těším, až navštívím třeba expozici historického ústavu, který si připravuje stanoviště, kde se přibližují dějiny špitálnictví a péče o nemocné a slabé obecně. Nebo pokud by někoho naopak zajímala spíše moderní medicína, tak doporučuji navštívit stanoviště Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, kde si bude moct s konkrétními vědci a vědkyněmi promluvit o výzkumu, který má de facto potenciál, dalo by si říci, ovlivnit životy miliony lidí.
0: Veletrh vědy není jenom o koukání a prohlížení, ale přesně řadu věcí si tam můžou lidé vyzkoušet. Z čeho jsou asi nejvíc nadšení, když to sledujete? Máte-li tedy v tom nabitém programu čas?
1: Myslím si, že nejvíc se návštěvníkům líbí obecně právě ty interaktivní expozice. Možnost vyzkoušet si konkrétně některé třeba laboratorní pokusy, ke kterým by se normálně nedostali. A nebo jiné různé hry, vědecké soutěže a podobně. Třeba velmi, velmi interaktivní expozici má Psychologický ústav Akademie věd České republiky, kde si budou moci vyzkoušet různé psychologické experimenty, nebo Fyzikální ústav Akademie věd. Tam je také několik různých, nebo spíše tak jedná se o velmi hravou expozici a těch aktivit je tam celá řada, ale pozadu v tomto ohledu určitě nejsou ani zapojené spřátelené univerzity, například Karlova univerzita či ČVUT, které si připravili skutečně krásné expozice plné pokusů všeho druhu.
0: V součástí programu jsou i přednášky a debaty, na které byste třeba rád pozval konkrétně. Pojďme jednu, dvě vypíchnout.
1: Já třeba, pokud mi zbyde chvilka, tak bych se chtěl podívat v sobotní poledne na panelovou diskuzi Kam zmizela noc. A to bych určitě doporučil i všem ostatním zájemcům, kde se vědci a vědkyni z různých oborů podívají v podstatě na to, co pro člověka a společnost obecně znamená světelné znečištění a jaké jsou jeho dopady.
0: Vy chcete tímhle veletrhem přilákat pozornost lidí české vědě. Ten veletrh pořádáte už po 10. a každoročně tam zavítají 10 000 lidí. Jak se vám daří ten základní úkol, který zřejmě asi bude základním posláním celé té akce?
1: Já si myslím, že se to daří poměrně dobře. Samozřejmě daří se nám to díky neobyčejnému zápalu všech našich vystavovatelů, kterým za to strašně moc děkujeme. On vlastně tím cílem toho veletrhu vědy a popularizace vědy obecně je pro nás jakási snaha dostat právě tu vědu z těch laboratoří, pracoven nebo od někud z terénu, v podstatě od toho místa, kde ten vědec každodenně pracuje na vědě, kde je ten výzkum, a také to, že veletrh vědy je skvělou příležitostí k tomu, aby si lidé a veřejnost obecně mohla se potkat s tím konkrétním věcem a zeptat se ho v podstatě na cokoliv, co je zajímá.
0: Takže předpokládám, že tam vnímáte i studenty a žáky, kteří třeba o vědě přemýšlí jako o své budoucnosti, nebo případně se na veletrhu přesvědčí o tom, že to je ta správná cesta.
1: To by bylo určitě jedním z těch cílů a snad i nějakým posláním k tomu namotivovat v podstatě mladé lidi, kteří by mohli uvažovat o kariéře a o své budoucnosti ve vědě, že to má smysl, že se ve vědě dějí skvělé věci, zábavné věci a že prostě věda není nuda a je skutečně oborem, kde se můžou v budoucnu nějakým způsobem realizovat.
0: Radiožurnál z Veletrhu vědy oba dva dny také vysílá, například zítra z ní nabídneme speciální vydání našeho vědecko-technologického magazínu Experimenta. Ještě praktická otázka na závěr, pokud by se někdo rozhodl vyrazit ještě dnes nebo zítra, od kdy do kdy je výstaviště v Pražských Letňanech otevřené a je potřeba nějaká registrace, rezervace?
1: Bude otevřené v podstatě každý, nebo dnes i zítra od 10 do 18 hodin. Vstup je zcela zdarma, jak jste již říkal, přijít může úplně každý a rezervace je potom nutná jenom na ten doprovodný program, na ty panelové diskuze a podobně a k tomu se dostanou návštěvníci jednoduše pomocí záložky doprovodný program na webu veletrhvědy.cz.
0: Marek Todorov z organizačního týmu Akademie věd o veletrhu vědy. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze s novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál, teď je 8 hodin. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
4: Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka. V interním dokumentu to navrhuje ministerstvo zahraničí. Spojené státy podle amerických médií zruší chystanou dodávku střel Tomahawk do Německa. Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros proti Němci Zverevovi. Nehoda brzdí provoz v Praze na jižní spojce a bude zataženo s deštěm, večer se vyjasní. Teploty do 21 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získal investigativní tým Radiožurnálu. Ambasády žádaly o 100 000 korun na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentů rezortu ale vyplývá, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina ostatních jen 10 000. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů po dotazech Radiožurnálu řekl, že dokument upraví.
5: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády. Na tady tuto agendu v tomto roce budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
4: Podle tabulky, kterou Radiožurnál získal, má ministerstvo zahraničí letos rozdělit mezi ambasády na propagaci Česka přibližně 1 000 000 korun. Loni to za předchozího vedení rezortu bylo 10x víc. Americký Pentagon zvažuje zrušení dodávky střel s plochou dráhou letu Tomahawk do Německa. Podle informací serveru Politico se Washington obává, že by Moskva jejich rozmístění uprostřed Evropy považovala za eskalaci. Jde o další krok v postupném omezování americké spolupráce s partnery v NATO.
6: Berlín požádal Washington o koupi raket Tomahawk před 2 lety a dosud nedostal ani formální nabídku. Teď server Politico píše, že Pentagon prodej pravděpodobně zruší úplně. Jedním z důvodů je podle deníku obava Washingtonu o ruské reakce na rozmístění přesných raket uprostřed Evropy. Spojené státy mají navíc kvůli válce s Íránem zásoby na minimum. Od začátku konfliktu americká armáda vystřílela tisíce Tomahawků a ministr obrany Pete Hexet řekl kongresu, že doplnění zásob potrvá měsíce až roky. Ze Spojených států tu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: První věřící vyrazili do Brna na zítřejší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Skupina cyklopoutníků vyjela ráno z Moravských Budějovic a právě teď mají první zastávku v Lukově. Začíná tam mše svatá a na místě je i naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková.
7: Před síní kostela svatého Jana Křtitele vidím zhruba 20 lidí. Modlí se vyznání víry. Nechybí ani všech 12 cyklopoutníků. Jdou poznat nejen podle sportovního oblečení, ale i tím, že i přes pláštěnky jsou promokní. Lukov je rodným místem Jana Buly a mši k jeho památce slouží farář a taky cyklopoutník Marek Husák ze Žďáru nad Sázavou. Cyklopoutníci ujeli zatím od Orlovny z Moravských Budějovic 4 kilometry. Po mši je čeká ještě 86 kilometrů. Zvuková Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
4: A přípravy pokračují i na brněnském výstavišti, kde bude zítra slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Tam se v ranním Radiožurnálu podíváme už za chvíli.
0: Sport.
8: Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky Antukového Grand Slamu v Paříži vyhovují.
9: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, že vím, co mě vlastně čeká.
8: Zápas začne po 14:30 odpoledne a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté vyhráli v generálce na mistrovství světa nad Guatemalou 3-1. Z New Jersey teď cestují do Dallasu, kde mají základnu. Do světového šampionátu vstoupí Češi za týden v mexické Guadalajáře utkáním s Jižní Koreou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D2 za Hustopečemi a taky v Olomouci v Hodolanech. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy dejte pozor za Hustopečemi. Na kilometru 32,5 se srazilo osobní auto s nákladním. Podle našeho zpravodaje jsou na krajnici.
11: Jako kdyby v odstavném, ale je to čerstvé, je to tam teďka takové rozházené, ale zatím je to průjezdné.
10: V Olomouci se ucpává okolí křižovatky Tovární a Lipenské ulice v Hodolanech. Je tam nehoda na křižovatce a kolony ze všech stran. V Praze silný ranní provoz, kolony čekejte na obvyklých místech. Ucpává se dost i výjezd z Prahy na letiště. To kvůli opravám vozovky na kruhovém objezdu u letiště. Zdržíte se od Evropské ulice asi 20 minut, než se dostanete k terminálu. Výraznější kolony i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Asi 15 minut postojíte před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu dost taky ulice k Barandovu z centra před okruhem. A ještě silnice 20 z Karlových Varů do Plzně. I dnes budou pracovat silničáři za Toužimí. U Třebouně se projíždí Kyvadlově a kolony už teď jsou asi na 15 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, večer budou srážky ustávat a vyjasní se. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě Slezska až 23. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.

0: wicked hearts. 8 hodin 10 minut. Dobrovolníci teď chystají brněnské výstaviště na zítřejší velkou slavnost. Organizátoři čekají, že dorazí tisíce lidí. Při slavnostní mši katolická církev blahořečí kněze Jana Bulu a Václava Drbulu, které popravili komunisté v polovině minulého století. Na výstavišti je také reportérka Hana Novotná. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já jsem právě teď v pavilonu P, který bude centrem sobotní slavnosti. Kolem už od brzkého rána běhají dobrovolníci. Někteří z nich do jednotlivých řad rozmisťují tisíce židlí, které sem před chvílí dovezly dodávky. Naopak, na druhé straně ode mě už pomalu vzniká konstrukce, která bude okolo pódia. A naváží se už taky bedny s technikou a část lidí pracuje na instalaci ozvučení a osvětlení. S chystáním to bude pomáhat víc než 160 lidí.
0: Jak to bude zítra s dopravou na výstaviště v Brně?
1: Tak pokud jsou lidé z Brna a okolí, doporučují organizátoři, aby přijeli městskou hromadnou dopravou. Jsou domluvené posilové spoje. Parkovné pro auto na místě tu bude 100 korun a za autobus 1000 korun. Odbavení rezervovaných vstupenek končí o 1:30.
0: Říká z brněnského výstaviště Hana Novotná. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Na místě budeme mít v sobotu také naše reportéry, také přenosový vůz a moderátora Jana Pokorného k slavnosti blahořečení. Zařadíme do vysílání mezi 14. a 15. hodinou zítra také speciál společně s Českým rozhlasem Brno. Aneta Langerová, páteční ranní radiožurnál a za chvíli přidáme zprávy, počasí a zelenou vlnu. Přejeme dobré ráno. Na zimu.

0: Radiožurnál je 8 hodin a 15 minut. Americký prezident Donald Trump vyčlení v přepočtu téměř 15 miliard korun z federálních peněz na obnovu uhelného průmyslu a stavbu dvou uhelných elektráren. Podle deníku New York Times to budou první nové uhelné elektrárny ve Spojených státech za 13 let. Symfonický orchestr Českého rozhlasu už zítra oslaví 100. výročí veřejným open air koncertem. Program v pražských Riegerových starech začne odpoledními akcemi pro děti. No a v 8 hodin večer je připraven koncert rozhlasových symfoniků. My vás na něj pozveme podrobněji se šéfem Sočru krátce po půl deváté.
1: Kolony na D1 v Brně a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 v Brně směrem na Ostravu zatím pouze krátká kolona. Po pojíždí od 193. na 196. kilometr a nezdržíte se dlouho. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů připomínáme kolony před Toužimí. U Třebouni omezení zdržíte se kolem 15 minut. Podobná situace je na silnici 15 z Uštěka do Litoměřic. V obci Zimoř semafor a kolony z obou stran. Na Pražském okruhu popojíždějí kolony ve směru z D1 na letiště. Nejdříve postojíte asi 10, možná 15 minut před sjezdem na Ořech. Pak je další kolona na výjezdu z okruhu směr letiště, to je silnice číslo 7. Od Evropské ulice až k letišti je to na dalších 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Pátek je zatažený a na většině území Čech prší. Během dopoledne se déšť rozšíří i na Moravu a do Slezska, odpoledne ale ustane a taky se vyjasní. Teploty přes den vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě Slezska naměříme až 23. Zítra už se můžete těšit na převážně jasné až polojasné počasí, během dne ale začne od západu přibývat oblačnost a večer se v Čechách můžou objevit přehánky nebo bouřky. No a v neděli bude většinou polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo s přehánkami. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 8.20, ranní radiožurnál, taky Ray Dalton právě teď. Léto v Alpách si většina z nás spojuje s horskými túrami, samozřejmě i s krásnými výhledy a panoramaty a pasoucími se kravičkami, jenže právě tahle zvířata stojí teď v Rakousku za sérii vážných nehod, které v posledních letech několikrát skončily i smrtí turistů. Po dalším tragickém případu z Tyrolska v půlce května, kdy stádo krav ušlapalo 67-letou ženu, se v Rakousku znovu řeší bezpečnost na horských pastvinách. Víc o tom teď s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Vítej.
1: Dobré ráno. Ono nejde o každodenní události, ale rozhodně ani o ojedinělé případy. Jen za poslední dva roky evidují rakouské úřady nejméně 6 velmi vážných incidentů. Podle rakouských farmářů ale nejde o agresivní zvířata. Ty krávy reagují spíš instinktivně, zvlášť když mají telata. Teď jsou navíc krátce po vyhnání na pastviny, kde si zvykají a jsou tak nervóznější.
0: Rakouská média upozorňují na jeden společný jmenovatel těchto tragédií. Jaký to je?
1: Ve většině nejvážnějších případů totiž figuroval pes. Předseda Svazu pro horské pastviny Johan Fessel deníku Kurýr řekl, že krávy vnímají psy podobně jako predátory, no a snaží se před nimi chránit mláďata. Nezáleží přitom na tom, jestli člověk má velkého ovčáka nebo malého ratlíka. Právě proto odborníci doporučují psy na horské túry raději nebrat a pokud už se tak stane a kráva zaútočí, tak pustit vodítko. Ten volně běžící pes totiž krávy odláká.
0: No jak se snaží Rakousko podobným útokům kravský vstát předcházet?
1: Především osvětou a kampaněmi na turistických trasách přibývají informační tabule a ta pravidla jsou jednoduchá. Držet si odstup, neprocházet mezi krávou a teletem, zvířata nekrmit a ani nehladit. No a podle úřadů i obyvatel Alp je také důležité si uvědomit, že horské pastviny nejsou kontaktní zoo, ale místo, kde se hospodaří a kde mají zvířata přednost. Já jenom doplním, že dospělá kráva váží 600 až 700 kg a když se rozběhne, není jednoduché ji uhnout a často ani ona sama nedokáže včas zastavit.
0: Důrazné varování z Alp. Bára Vránová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Berte to jako připomínku toho, že začátkem července v Karlových Varech začne další už pořadí 60. mezinárodní filmový festival, ale stále ještě probíhá i před festivalem projekce v rámci projektu Tady Vary. Tentokrát to je projekce filmu Mouchy. Ten je o tom, co se stane, když do bytu a života spořádané padesátnice vpadne 9letý kluk. My vás teď zveme na projekci do Karlových Varů do Císařských lázní. Vstupenky na vstupenky@rozhlas.cz. Pište.

nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Radiožurnál je půl deváté. A teď zprávy, Tereza Tomášková.
1: Část zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Vadí jim přesun agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. O kroku rozhodla v květnu vláda. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta po zkoušce s odbory potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí a protesty na něm nic nezmění. Most přes dálnici D4 u Jíloviště u Prahy je ode dneška uzavřený. Silničáři ho budou bourat kvůli špatnému technickému stavu. Samotnou demolici plánují na příští víkend v noci ze soboty 13. na neděli 14. června. Dálnice bude několik hodin úplně uzavřená. Řidiči budou muset po objížďkách. Stavba nového mostu má být hotová příští rok na podzim. Za 14 milionů korun se v pražské Bubenči vydražil obraz Františka Muziky Elsinore 5. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny je inspirované světem Shakespeareova Hamleta. Do Česka se vrátil ze soukromé sbírky nizozemského sběratele po více než 60 letech. Vyvolávací cena byla 4,5 milionu. Sport. Tenista Jakub Menšík dnes odpoledne nastoupí do semifinále Roland Garros proti Němci Zverevovi. Duel odvysílá po půl třetí živě Radiožurnál Sport. A sprinterka Karolína Maňasová na atletickém mítinku v Rakousku dvakrát překonala český rekord Jarmily Kratochvílové na stovce. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 u Hustopečí a v Praze komplikace v Liberecké ulici. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy dejte pozor za Hustopečemi. Na kilometru 32,5 v odstavném pruhu řeší nehodu osobního auta s nákladním. Pohybují se tam lidé, tak opatrně projíždějte. Na silnici 18 na výjezdu z Příbramy k dálnici D4 do Prahy dejte pozor u Dubna. Na křižovatce se tam srazilo auto s autobusem. Překáždějí a dojíždí se do kratší kolony. V Praze je silný provoz kolony na obvyklých místech. Opatrní buďte v Liberecké ulici ve směru z dálnice D8 do centra. V klesání před Molkou se srazilo auto s motorkou. Blokují levý, částečně i pravý jízdní pruh. Kolona od Kbelské tak výrazně zpomalila. Dost ucpaný je taky pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Nejdříve před sjezdem na Ořech, tam je fronta od Lohkova asi na 10 minut. A pak je ještě ucpaný výjezd z Prahy k letišti, silnice 7. Opravují vozovku na kruhovém objezdu u letiště. Kolona od Evropské ulice k terminálu zabere asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: První polovina dne deštivá, odpoledne ustávání srážek a později večer až jasno. Taková je předpověď pro dnešní den. V Čechách ráno na většině území prší, během dopoledne se srážky od západu rozšíří i na Moravu a do Slezska. Teploty se teď pohybují většinou mezi 11 a 15 stupni, na Moravě je místy až 18. Během dne začne od západu oblačnosti ubývat a srážky budou postupně ustávat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na východě Slezska až na 23. Zítra se sice výrazně oteplí, ale během dne začne od západu přibývat oblačnost a večer se v Čechách objeví přehánky, ojediněle i bouřky. V neděli bude většinou polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo s místními přehánkami. Pondělí by pak mělo přinést převážně slunečné počasí, jen přechodně se můžou objevit přehánky. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, počasí Karolína Burdová, a za chvíli pozvánka do pražských Riegerových sadů. Tam totiž zahraje na koncertě světově uznávaná parta muzikantů. A sice Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který tak v sobotu slaví své 100. výročí. Můžete být u toho, stačí, když dorazíte, vstupné nepotřebujete a pěkně si to s námi užijete. Ostatně šéf symfoniků rozhlasových už je za dveřmi, a tak si o tom za chvíli povíme víc.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál a další velký důvod k oslavě. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslaví v sobotu sté výročí svého vzniku, no a jak jinak než velkým opener koncertem. V pražských Kriegerových sadech, tedy tady nedaleko od Vinohradské, od Českého rozhlasu, to bude opravdu velký program, který začne už odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorních souborů složených právě ze členů našeho rozhlasového symfonického orchestru. Na večer potom převezmou taktovku rozhlasový symfonici při koncertu pod širým nebem. Přišel nás pozvat sám šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek. Jakube, vítej.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ten program je připraven pro děti, rodiny i příznivce klasické hudby, ale třeba i dechovky, i jazzu. Co všechno jste tedy připravili?
1: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého, ale tady to je skutečně věc, kterou bych řekl, že skoro celorozhlasová. Tady to není jenom o symfonickém orchestru, který vystoupí, jak si říkal, večer, ale my začneme už 15 hodin. Tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, jako je vlastně hudební záležitost, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít třeba u klasických nástrojů. To je asi na 3/4 hodinky od 16 hodin, potom postupně v každou celou hodinu vystoupí 4 kapely a tam právě se ukáží kolegové ještě trošku v jiné roli, než potom až zasednou mezi nějakých 80 lidí večer. Takže bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude klarinet factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch kvartet. Hmm.
0: A až se tedy tito hudebníci večer zapojí do toho velkého koncertu Sočru, tak ten má nabídnout největší hity klasické hudby. Můžeš být konkrétnější?
1: Mohu, my jsme chtěli celý ten den, respektive celé to odpoledne a večer udělat velmi pohodově, aby jsme skutečně, proto jsme si i vybrali ty Riegerovy sady a louku s výhledem na Hradčany a aby si lidi prostě skutečně mohli přijít jako v tom formátu celé rodiny, si mohli si vzít deku, mohli se tam posadit, mohli se tam občerstvit. Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr. Já mám hodně rád Veslu i Krále hor Edvarda Grieha. Lidé to možná takhle neznají, ale určitě to poznají.
0: Večer dnes v Riegerových sadech, říkal si 80 muzikantů, to je plná sestava Sočru, kolik vás tam bude?
1: Tak nás je celkově asi 90, ale přece jenom asi nejsou úplně všechny nástroje napsané v partituře, takže nějakých 80 hráčů tam bude, taky se musíme vejít na stage.
0: A kolik lidí, kromě tedy toho hudebního orchestru a obsazení, vlastně kolem Sočru bude muset rotovat, aby ten koncert proběhl, jaká je ta armáda?
1: Tak já si myslím, tam je to, řekněme, v desítkách, ale bavíme se skutečně o zvukové technice, světelné technice, postavit stage, to už se bude stavit dneska, potom vlastně příprava všech těch 4 vystoupení předtím, takže a k tomu samozřejmě stánky s občerstvením a nějaké zázemí, takže přece jenom
0: nepočítaně. Ten koncert bude zároveň posledním vystoupením Petra Popelky, co by šéf dirigenta Sočru, jak významný okamžik tohle pro orchestr bude?
1: Je pravda, že s Petrem Popelkou my se ještě potkáme jednou v Litomyšli na festivalu úplně v závěru června, ale v Praze s námi už skutečně není žádný další koncert, který by se v roli jeho šéf-dirigenta uskutečnil, potom ho máme pozvaného do sezóny, ale to je přece jenom daleko, takže my tak nějak budeme trošku slzet nad tím 4letým obdobím s Petrem Popelkou, který je vážně skvělý a proto všechny srdečně zvu.
0: Sočer se nebojí také nejrůznějších fúzí, některé máme za sebou, jednu máme před sebou, jenom ve zkratce, kdo to bude letos na podzim 14. listopadu?
1: My jsme si vybrali kapelu Monkey Business a bude to tedy 14. listopadu ve Fóru Karlín.
0: Sočer se toho nebojí, ostatně několik úspěšných fúzí už mají za sebou. Šéf Sočru Jakub Čížek, díky a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: A teď vzpomínka na jednu takovou fúzi rozhlasových symfoniků a kapelu Tata Boys. Takhle začal koncert v roce 2017 ve Fóru Karlín.

0: Dobré ráno ve 8:45. Ranní radiožurnál. Ministerstvo zahraničí letos výrazně omezuje peníze pro české ambasády na propagaci České republiky ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce radiožurnálu. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce návrh ještě upravit. Česká fotbalová reprezentace v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa zvítězila. V New Jersey porazila Guatemalu 3-1. Góly národního týmu dali Šik, Chorý a Višinský. Do šampionátu vstoupí Češi už za týden, a sice zápasem proti Jižní Koreji. Budeme u toho.
1: Kolony v Ústí nad Labem a v Praze komplikace. V Ústí nad Labem kolabuje doprava. Je zavřený most Edvarda Beneše a kolony se podle našeho zpravodaje moc nehýbou.
2: Tady je rekonstrukce toho starého Benešovýho mostu a všechno to dělá semafor dole. Totální kolaps jako chlapi.
1: Ucpaný jsou směry ze Střechova, taky ve směru z Hostovic do centra, je to nadlouho. V Praze komplikace na Štěrboholské spojce, směr Barandovský most. U nájezdu ze Štěrbohol na spojku stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdný kamion a už se tvoří kolony zhruba od Hradecké dálnice. Velké kolony čekejte v Praze taky v Liberecké ulici ve směru z dálnice D8 do centra. Je tam v klesání před Molkou nehoda. Osobní auto s motorkou blokují dva jízdní pruhy, průjezdná krajnice. Další zelená vlna a nejpozději za 15 minut.
3: V Čechách na většině míst teď prší. Odpoledne se ale vyčasí a od západu začne srážek ubývat. Teploty dnes vystoupí na 21 stupňů, na východě České až na 23. O víkendu se oteplí, v sobotu naměříme až 25 stupňů, na Moravě i 27. Jen večer se v Čechách můžou objevit přehánky nebo bouřky. Dešť na sever a severovýchod Česka dorazí i v neděli. No a příští týden začne převážně slunečným počasím. Deštivější počasí pak očekáváme v úterý. To je ode mě pro dnešek vše. Přeji krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 8.50 i dnes vysílání ranního radiožurnálu nabízíme další část seriálu, který se věnuje blížícímu se mistrovství světa ve fotbale. No a dnes se zaměříme na trenéra české reprezentace Miroslava Koubka. Z kouče, který byl po 70 bez angažmá, se během 3 let stal trenér národního týmu na mistrovství světa, který má na kontě několik úspěchů v pohárové Evropě.
1: Trénovat národní mužstvo je asi největší prostě podsta a čest.
2: Prohlásil Miroslav Koubek krátce před loňskými Vánoci, poté co se stal novým trenérem fotbalové reprezentace.
1: Pro mě to je samozřejmě milé překvapení a hlavně obrovská čest. Vážím si toho momentu v mém životě, v mé kariéře.
2: Ve 74 letech už Koubek asi ani nečekal, že by taková nabídka někdy mohla přijít. Nejvyšší soutěž si poprvé jako trenér vyzkoušel až krátce před 50 a bylo to v Plzni, která se mu stala osudnou. Když se totiž na západ Čech po 14 letech vrátil, získal s Viktorií mistrovský titul.
3: Díky všem a můj názor že je ten, že pro tyto chvíle to fotbal děláme. Pro tyto chvíle. Tohle to má smysl.
2: Krátce po začátku další sezóny byl ale Koubek odvolán. Po skoro roční pauze následovalo v roce 2016 angažmá u Bohemians, kde ale ani nedokončil sezónu. V tu dobu už byl také asistentem trenéra Karla Jarolíma u reprezentace. Celý realizační tým ale v září 2018 skončil. Na další nabídku pak musel Koubek čekat až do roku 2021, kdy si ho vyhlédl Hradec Králové. Druhou sezónu na východě Čech ale kvůli zdravotním potížím nedokončil. O pár měsíců později, v létě 2023, se ale znovu vrátil do Plzně.
4: Vítězem ankety trenér roku 2024 se stává Miroslav Koubek. Gratuluju.
2: Mezi roky 2023 a 2025 Miroslav Koubek sbíral z Plzní úspěchy hlavně v pohárové Evropě. Západočeši si zahráli čtvrtfinále konferenční ligy a pak také postoupili do osmifinále Evropské ligy.
1: Vždycky to je tlak obrovský, mezinárodní tlak je obrovský. A je to kontinuální prostě zkušenost trvající skoro 2,5 roku, tak je to určitě dobrý, jako lepší než to nemít. Jo. Já jsem se přesvědčil s klukama z Plzně, když jsme ty evropské poháry hráli, že proti 90% mužstvům, který byli herně lepší, na míči lepší, se dá uspět. Jako.
2: Na konci září loňského roku vedení Plzně Koubka odvolalo. Bez práce ale dlouho nebyl. V prosinci se totiž stal trenérem národního týmu.
5: Má zkušenosti, je to trenér, který dokáže reagovat na utkání, ať už změny hráčský nebo rozestavěním. Neposlední zadě musím zmínit i to, že vlastně on, co se týče evropské scény, byl velice, velice úspěšný poslední 2 roky, takže tohle všechno hrálo v jeho prospěch.
2: Vysvětlil generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd, proč právě Koubek dostal důvěru pro březnovou baráž o postup na mistrovství světa.
6: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Sázka na Koubka vyšla. Čeští fotbalisté po penaltách nejprve vyřadili Irsko a pak porazili stejným způsobem i Dánsko. V samostatné historii se tak Miroslav Koubek stal po Karlu Bricknerovi teprve druhým trenérem, který dovedl národní tým na mistrovství světa. A na šampionátu bude po 78-letém Diku Advokátovi druhým nejstarším trenérem.
1: Určitě, to říkám to od začátku, že bychom rádi ze skupiny postoupili. Máme v hlavách jednoznačně, že se nejdeme zúčastnit, ale že chceme z té své skupiny se probojovat. Naší těžké skupiny je těžká.
2: Výběr trenéra Miroslava Koubka nastoupí ve skupině mistrovství světa postupně proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Tak koho bychom si asi tak pozvali, co by hosta do vysílání Radiožurnálu, když je venku tak, jak tam je, Jane Pokorný?
1: Ano, někde výrazně prší celou noci, teď ráno, tak si vezmeme meteorologa.
0: Ano, my už jsme si ho vzali.
1: Včera, totiž na akci v Letňanech, kde je veletrh vědy, je i náš Airstream mobilní studio, a to včera navštívil meteorolog z Ústavu fyziky atmosféry Petr Zacharov, který chodí taky na observatoř na Milšovce. A hrozně hezky, tedy ne hrozně hezky, velmi hezky o ní vypráví, o té poetice, vysvětlí rozdíl mezi hurikánem a tornádem a taky řekne, co je to vlastně silniční meteorologie a k čemu je dobrá.
0: To se vám, motorkářům, určitě může hodit.
1: Vám taky.
2: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
0: Devět hodin. A teď další zprávy a Tereza Tomášková.
3: Odbory na úřadu vlády dnes stávkují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval šéfa Kremlu Vladimira Putina k ukončení války. Čeští fotbalisté před mistrovstvím světa porazili Guatemalu a teď se přesunou do Dallasu. V Praze brzdí provoz nepojízdný kamion na Štěrboholské spojce a bude zataženo s deštěm, večer se vyjasní. Teploty do 21 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Odbory ve Strakově akademii dnes stávkují. Vadí jim přesun některých agent z úřadu vlády na ministerstva. Změnu prosazuje ředitelka úřadu vlády Tinde Barta a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Například ministerstvo spravedlnosti bude nově spravovat agendu lidských práv a rovnosti žen a mužů. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO je všechno na dnešní formální převedení agendy připravené.
5: Můj názor je, že to může fungovat lépe právě proto, že dnes ty zákony konkrétně píší úředníci z ministerstev, ale ti, co říkají, jak by ty zákony měly vypadat, sedí na úřadu vlády, tak bude daleko lepší, když budou sedět pospolu. Ti, co například se zabývají lidskými právami, budou mít kanceláře vedle v uvozovkách těch, kteří tedy tu legislativu připravují.
3: S tím kromě odborů nesouhlasí ani experti na dané oblasti. Odboráři se svým stanoviskem vystoupí za hodinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi. Vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená. Kompromis ale podle ní musí udělat i Kyjev. V pražských Letňanech pokračuje veletrh vědy. Návštěvníkům zdarma nabízí 100 interaktivních expozic, doplněných desítkami přednášek a diskuzí s vědci z nejrůznějších oborů. Veletrh pořádá po 10. Akademie věd. Představuje i novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
7: Dvě výstavní haly nabídnou pestrý průřez současným výzkumem. Od přírodních věd přes technické obory až po různé humanitní disciplíny. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd České republiky, ale také univerzity, výzkumné instituce a různí další partneři.
8: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík bude bojovat o premiérovou českou účast ve finále mužské dvouhry na Roland Garros od roku 1992. Menšíka čeká po 14:30 odpoledne semifinále s Němcem Zverevem. Odvysílá ho Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Čeští fotbalisté porazili před mistrovstvím světa Guatemalu 3-1. Z New Jersey se teď přesunou do Dallasu, kde mají základnu pro šampionát. Pokračuje reprezentační trenér Miroslav Koubek.
9: Tam je horka, jak jsem slyšel, jo, takže jsem udělal ranní tréninky, aby jsme museli běžně nevysávali před tím zápasem s Koreou, takže věřím tomu, že teploty budou ještě přijatelné odpoledne 35, tak to je vyloučený, jo, takže ten náš program potrénovat, zase zregenerovat, ono je to týdenní cyklus, to je ligový týdenní cyklus.
0: Úvodní zápas ve skupině mistrovství světa čeká české fotbalisty za týden v noci ze čtvrtka na pátek v mexické Guadalacháře. Hrát budou s Jižní Koreou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony v Ústí nad Labem a taky v Praze. V Ústí nad Labem dnes ráno složitá dopravní situace. Je zavřený most Edvarda Beneše, je tam zúžení v přístavní ulici a semafor. Doprava kolabuje, třeba z Olšinek, anebo ze Střechova pojedete směrem do centra přes půl hodiny. V Praze popojíždí kolona na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most. U nájezdu z Dolních Počernic hlásíte nehodu.
11: Je to v pravém jízdním pruhu, je to kamion s nějakým osobákem, jako je to asi něco lehoučkýho, ale obě ty auta tam stály na blikačkách a blokují ten pravý pruh.
10: Fronta se sune od Hradecké dálnice a je to asi na čtvrt hodiny. Dost výrazně v Praze regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka směrem na Troju. Stálo tam v tunelu auto v pravém jízdním pruhu. Už je pryč, kolony ale zůstávají v okolí tunelu. A připomínáme ucvaný výjezd z Prahy k letišti, to je silnice 7. Opravují vozovku na kruhovém objezdu u letiště. Celkově se zdržíte od Evropské ulice k terminálu asi 25 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, večer budou srážky ustávat a vyjasní se. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě Slezska až 23. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
1: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z výstaviště v Pražských Letňanech, kde i dnes je veletrh vědy. Naším hostem je Petr Zacharov, meteorolog Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, který se věnuje výzkumu předpovědi a verifikace srážek a taky silniční meteorologii. Dobrý den.
12: Dobrý den.
1: My ten rozhovor přetáčíme ve čtvrtek odpoledne. Když se takhle podíváte, pane Zacharove, k západu a vidíte takové ty podlouhlé mráčky, co to je?
12: Tyhle obláčky.
1: Obláčky,
12: já mám radši oblak, protože dobře. Máme mraky oblaků, ale ne oblaky mraků. Jo, to.
1: Pro váš klid opravil jste mě nikoliv poprvé v tom rozhovoru, což je jako jasné.
12: Ale naposledy. Tak tyhle obláčky, předpokládám, že je to nějaký kumulus kupovitá oblačnost a je velmi placatá, na výšku nic zásadního, takže z toho nic nebude. Vidíme, že nad nimi je taková tenká vysoká oblačnost, která právě brzdí vznik bouřek, protože se jako špatně nezahřívá se jenom povrch země, ale prohřívá se i vršek atmosféry a ten rozdíl v té

0: aplikace, nebo skoro všechny aplikace vám ukazují počasí tam, kde přesně vy jste. A problém s odpovědí počasí, hlavně srážek a nebezpečných jevů, bouřek a podobně, je ten, že se jedná a ještě hodně dlouho jednat bude o plošnou předpověď. To znamená třeba, že nebezpečí silných bouří a krupobytí je třeba na prostředočeský kraj. A když ta předpověď vyjde, že skutečně někde ve středočeském kraji budou padat kroupy, tak za mě je to super předpověď. Ale člověk prostě kouká na tu předpověď přímo na to svoje místo, ten model to nějak spočítá a vy tam vidíte z toho modelu, že teda na vašem místě padat kroupy nebo bouřka nebude a jste třeba na Kladně. A oni ten model to předpoví do Kolína. A když v okamžiku, kdy v Kladně budou padat kroupy a v Kolíně ne, tak máte dvě velké chyby, spoustu naštvaných uživatelů aplikace, ale za mě je to dobrá předpověď, protože ve středočeském kraji padaly kroupy. Takže tahle ta detailní předpověď, ta nám dost dělá problémy.
1: Já myslím, že meteorologové jsou zvyklí, že se nezavděčí, stejně jako silničáři.
2: Host Radiožurnálu.

0: Do studia, kterému říkáme Airstream z pražských Letňan, z veletrhu vědy. Když už mluvíme o tom počasí a o bouřkách, tak při nedělních bouřkách ze začátku týdne nebo z konce minulého na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběru meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Tak toho využijeme pro osvětu, jak vzniká takové tornádo.
1: Není to vůbec jednoduché, protože potřebujeme mít nějakou bouři, nějaký ten kupovitý oblak, ale pořádně vysoký, cumulonimbus, ze kterého pak prší a jsou přehánky, kroupy, blesky, všechno to zajímavé, nebezpečné počasí. No a tenhle oblak potřebuje pro slabá tornáda si někde najít nějakou rotaci. Na zemi, když vítr proudí přes zemi, proudí různými směry, třese o různé překážky a všechny tyhle změny vyvolávají nějakou slabou rotaci, prostě jak ten vítr fouká proti sobě, tak má chuť ten vzduch jako rotovat. Je to velmi slaboučké, nevidíme to. A když ten oblak dokáže jako pod sebou naschromáždit té rotace dost a má dost síly, aby ji natáhl do sebe, do toho oblaku a zintenzivnili tu rotaci, tak může vzniknout tornádo. Jistě, ty slyšíte, že říkám může, kdyby, ano. To je přesně ty tornáda, proto jich nevzniká tolik. Protože ty podmínky můžou být stokrát stejné a ten oblak bude velmi podobný, ale jednou tornádo spustí 99krát ne, protože je to strašně složitá věc pro ten oblak to tornádo vytvořit. A to mluvíme o těch slabých. Pro ty silný je to ještě horší a proto těch silných tornád naštěstí tady máme, měli jsme jedno, možná jedno v historii, ale máme jich strašně málo, naštěstí.
0: Asi byste souhlasil s tím, že řada lidí si plete tornádo, hurikán, možná tajfun, nevím. Jaké jsou rozdíly mezi tornádem a hurikánem?
1: Máme na všechny rozdíly čas.
0: Máme spoustu času.
1: Zásadní rozdíl je ten, že jedná se o jevy absolutně jiného měřítka. Ono oba se točí, oba jsou to víry, ale hurikán má stovky kilometrů až 1000, vydrží několik dní, když toho tornádo, nejširší zaznamenané tornádo, mělo 4 kilometry. A tornádo je vytvářené oblakem cumulonimbus, tím bouřkovým oblakem, řekněme, když to hurikán je desítky, stovky těch oblaků vedle sebe zatočený do víru. Takže je to jako řádově diametrálně jiný jev. Hurikán je složený z oblaků, když to tornádo je vytvořené jedním tím oblakem. Taky na kraji hurikánu můžou některé ty oblaky vytvořit tornádo.
0: To znamená, že tornádo nemá to, co má hurikán, tedy oko?
1: Vlastně ne, trošku
0: možná jenom
1: se, řeší se,
0: možná jenom očíčko.
1: No řeší se, co je uprostředka tornáda, ale vzhledem k tomu, že ty široká tornáda mají uprostředka taky nějakou sestupnou oblast, ale vzhledem k tomu, že nad tornádem je oblak, tak tam určitě bude tma. Určitě tam bude strašný řev, protože to tornádo, ta rychlost větru, to je jako když jede vlak, takže tam bude strašný řev. Budou tam lítat asi nějaký trosky, takže tam rozhodně nebude takový pěkný počasí jako v oku hurikánu. Existují na to dvě nějaké svědecké výpovědi z USA, ale nejsou moc věrohodné, protože předpokládám, že ten zážitek byl hodně silný.
0: No. Oni prý jsou speciální letadla, která proletí tím hurikánem.
1: Proletí, jestli jste viděl video, sedět bych tam nechtěl, protože strašně se to klepe, ale to jsou výzkumná letadla, která proletí tím hurikánem, ale tornádem by to nedokázali, protože tam ty nárazy větru, okamžité nárazy jsou strašně vysoké, strašně rychle tam proudí vzduch nahoru a dolů, takže ta turbulence je tam daleko větší než tomu hurikánu.
0: Vy tady na veletrhu vědy máte nějaký takový úkaz na stánku?
1: Máme ohnivé tornádo. Ukazujeme demonstraci vlastně vzniku slabého tornáda.
0: Popište mi, jak to vypadá.
1: Máme skleněný válec, něco jako vázu, rozřízlý na dvě půlky. Zapálíme oheň, zapalujeme bezpečný oheň izopropanol, který má nižší teplotu, takže nezapálíme výstaviště, dokonce ani knihovny nezapálíme, nehoří papír, je to bezpečné. A ten oheň, jak zahřívá vzduch, tak ten stoupá nahoru, teoreticky by vytvářel ten výstupný proud toho oblaku. No a ty půlválce posuneme proti sobě a tím vlastně vytvoříme tu slabou rotaci, protože jak posuneme ty půlválce, tak na jedné straně do nich je vtahován vítr, vlastně jako do komína ten vzduch je vtahován jedním směrem, na opačné straně opačným směrem, to dává tu širokou rotaci a ten plamen tu rotaci natáhne právě zase nahoru a jak ji natáhne, tak ji zúží z intenzivní do síly tornáda.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Petr Zacharov, meteorolog Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Už jsme probrali tornádo, hurikán, vy hodně času věnujete popularizaci meteorologie, a to právě hlavně silných bouří a tornád, ale i méně nebezpečných jevů, četl jsem jako například duhy. Duze se říká méně nebezpečný jev?
1: No, duha není nebezpečná, duha je krásná a souvisí právě s tím, že ten oblak, který může být nebezpečný, tak může být taky krásný. Fantastické na tom to, že ten bouřkový oblak, jak se tak obecně říká, nebo ta bouře za nás, tak nabývá neskutečných tvarů, pokaždý je jiný, takže je neuvěřitelně fotogenický. Existuje spousta lovců bouří, kteří mají úplně neuvěřitelně krásné fotky tohohle oblaku. No a mezi ně patří jevy i jako je duha, protože když už jim ta bouře utíká, svítí na ní sluníčko, tak můžou vidět tu duhu. A zároveň pro mě je úžasné to, že ta duha sice ji každý zná, každý ji viděl, ale má v sobě spoustu jednak zajímavé z fyziky a jednak spoustu i jako skrytých vlastností, o kterých jako lidi moc nevědí. Třeba jenom to, že vlastně duha je iluze a neexistuje. Že je to takový meteorologický podvod.
0: Jak to, že neexistuje, když ji vidím?
1: Protože ji máme ve svých očích, ale není na té oblačnosti. Tam nikde na tom dešti ta duha není. Ta oblačnost, nebo ty kapičky deště mi posílají spoustu barev. Až v očích se vám to poskládá do té duhy. Takže máte svoji vlastní duhu ve svých vlastních očích, ale nikde na obloze není.
0: Když přijdu na metr k té duze, tak co uvidím? Nic?
1: Uvidíte kapičky deště, ale na metr k duze nemůžete přijít na konec duhy, protože tam ta duha prostě není.
0: Jak na to, metr... že tam není, když ji vidím?
1: Protože ji máte ve svých očích, proto je to ta iluze.
0: A já přece nemůžu vidět něco, co není. Nebo můžu?
1: No, to můžete.
0: Tak vy jste fyzik, jo?
1: No, ale doktoři vám řeknou, že určitě můžete vidět, co chcete.
0: Já někdy vidím i to, co nechci.
1: Tak, bohužel tak.
0: Meteorolog Petr Zacharov chodí taky na Milišovku, pracovně, do tamní vlastně největší observatoře meteorologické v České republice, nebo nejvyšší? To ne, nejvyšší.
1: Říkáme, že je to nejstarší horská observatoř.
0: Nejstarší horská. Jaké to tam je?
1: Jak kdy, ale počasí je tam vždycky krásné. Někdy jste v mlze, někdy jste ve větru, někdy je úžasná dohlednost, takže je tam vždycky hezky. To je paráda. Aha. Můžete si vyzkoušet jako na to, že to je relativně malý kopec, má to 837 metrů nad mořem, tak tam můžete zažít fakt vysokohorské počasí. Silný vítr, nepříjemné srážky, sněžení, mráz, všechno možné tam můžete zažít. Stojí to za to.
0: To je radost tam pracovat, ne?
1: Já tam pracuju výjimečně, jenom když je potřeba záskok, teď už jsem tam dlouho nebyl, protože naštěstí kolegům přeje zdraví. Ale to počasí, vyzkoušet si to tam jako měřit, je fakt paráda. Jednou vám roste krásná námraza, za noc narostlo 17 cm námrazy během jedné služby, co jsem tam byl. Hmm. To je fantazie sledovat. A to sledujete v přímém přenosu, protože musíte sledovat počasí. Takže vidíte, jak narůstá námraza. Někdy jste v oblačnosti, někdy vidíte 70-100 km daleko. Úžasný.
0: No někdy i 200. Četl jsem, že vy jste viděl za nějaké dobré konstelace bouřku, která byla nad Lipnem.
1: Máte dobré informace, ano, viděl jsem, bylo to v noci a celá republika byla bez oblačnosti a na obzoru jsme viděli pár blesků a když jsme koukali na radar, tak skutečně šla bouřka přes Lipno a viděli jsme ji z boku, takže velký bratr Milešovka.
0: Na Milešovce se měří počasí už přes 100 let vlastně. Co se z té staleté řady údajů dá vyčíst?
1: Je to jedna řada údajů, takže musíme být hodně opatrní, ale když vezmeme těch 125 let dlouhou řadu měření, tak vidíme v teplotách, že ty průměrné roční teploty sice samozřejmě trošku kolísají, ale stoupají. Takže i z té jedné stanice se dá ukázat, že stoupají, ale na nějaká velká vyhodnocení samozřejmě musíme používat, nebo klimatologové používají těch dat jako daleko, daleko víc.
0: Ono na těch datech je taky zajímavé, že vlastně mezi prvními 10 nejteplejšími roky není žádný z tohoto století. Ne, z minulého století, z 20. z 20. Takhle je to správně.
1: Ano, tak. Je to pravda, prostě ty poslední roky, co zažíváme, tak jsou nejteplejší. Myslím, že se to dá i pocítit na vlastní kůži. Ano. Pro nás starší.
0: Takže klimatická změna je.
1: Klimatická změna je.
0: Na té Milešovce to fouká občas. Říká se o ní, ale možná neprávem, že je to největrnější hora v Česku.
1: To je právě drobnost, která nás trošku jako štve, protože my jsme největrnější stanice. Největrnější hora je Sněžka pravděpodobně, která má podobný tvar, on je to takový kužel. A když si představíte, jak na ten kužel teče vítr po zemi, tak ten ji radši jako obteče. A nahoře na špičce prostě máme jako volné proudění cca těch 400 metrů nad povrchem. Podobný tvar má Sněžka, ale 800 metrů výš, takže ta je větrnější, ale není tam stanice, která by měřila jako systematicky, byl by tam pozorovatel, který by odstraňoval námrazu a tak dále, takže jsou tam nějaké drobné výpadky. To nemyslím nějak špatně, prostě je to automatická stanice. Když to my tam teda máme toho pozorovatele, musíme, protože jednak je tam spousta přístrojů, takže je potřeba, aby je hlídali, aby je pouštili, když je bouřka, tak vypínali některé, které je potřeba vypnout, nebo bateriový provoz a podobně. Takže ten pozorovatel se o tu stanici stará, je to jako kontinuální měření. Takže proto jsme jako největrnější stanice. Pokud by byl podobný provoz na Sněžce, tak bychom o ten primát přišli, ale rozhodně nejsme největrnější kopec, to je prostě rozdíl.
0: A když ten meteorolog pozorovatel jde do služby, to tam jde pěšky nahoru do toho Krpálu?
1: Všichni chodí pěšky.
0: Fakt,
1: jo. Je to takový, my tomu říkáme takovej trošku nej, že minimálně v Evropě jsme jediná stanice, na kterou fakt musíte dojít pěšky. Protože na spoustu horských stanic, který znám, ve Švýcarsku, v Rakousku vede lanovka, nebo tam vede silnice, ale k nám musíte prostě pěšky. Náklad si odvezete nákladní lanovkou, ale ta není určena pro lidskou osádku.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po půl jedenácté.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je půl desáté. A vysíláme zprávy. Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získal investigativní tým Radiožurnálu. Ambasády žádaly na prezentaci české historie a kultury o 100 000 korun. Z dokumentu rezortu ale vyplývá, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina ostatních jen 10 000. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů po dotazech Radiožurnálu řekl, že dokument upraví. Americká sněmovna reprezentantů po roce schválila zákon o podpoře Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Kyjevu by měl zajistit víc než miliardu dolarů na ochranu a rekonstrukci země. Dalších 8 miliard pak v půjčkách pro vojenské účely. Podporu ještě musí schválit Senát, kde podle všeho zákon nemá šanci projít. V kongresu ale jde už o druhou rebelii vůči Donaldu Trumpovi. K demokratickému návrhu se přidalo i 18 republikánů. Žáci dvou základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích. Vakcína přitom nebude povinná. Hygienici chtějí očkováním předejít šíření nákazy ve školách, které navštěvují větší počty žáků ze sociálně slabších rodin. Absurdní groteska Tři zmrzlí v podání Davidského divadla má dnes premiéru v Praze v kulturní stanici Galaxie. Příběh je o mužích, kteří uvízli v průmyslovém mrazáku a nedokážou se rozhodnout, jestli se chtějí dostat ven. V hlavních rolích se představí Jaroslav Plesl, Václav Neužil a Dominik Teleky.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa vítězně. Guatemalu porazili v New Jersey 3-1. Teď čeká národní tým přesun do Dallasu, kde bude mít základnu pro mistrovství světa. Do světového šampionátu vstoupí Češi za týden v mexické Guadalajáře zápasem proti Jižní Koreji.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolaps dopravy v Ústí nad Labem a kolony u Jičína. V Ústí nad Labem připomínáme dnes velké kolony v souvislosti se zavřeným mostem Edvarda Beneše. Je tam ještě zúžení v přístavní ulici pod mostem a to způsobuje kolaps dopravy ve městě. Ze Střekova do centra pojedete asi půl hodiny. Kolona je tam dlouhá i z Olšinek, anebo v přístavní ulici. Na silnici 16 na obchvatu Jičína hlásíte kolony. Opravují vozovku na obchvatu Jičína a projíždí se Kybadlově. Větší fronty jsou teď ve směru na Paku a do Hradce Králové, asi na 20 minut. Na silnice 38 z Poděbrad do Kolína se ucpává v Pňově. Na výjezdu z Pňova nehoda, jede se Kybadlově. Delší kolona je od Poděbrad od dálnice D11, asi na 10 minut. Dost ucpaný je Pražský okruh ve směru z dálnice D1 na letiště. Nejdříve kolona před sjezdem na Ořech, tam je fronta od Lohkova, asi na 10 minut. Pak je ucpaný ještě výjezd z Prahy na letiště, to je silnice číslo 7. Opravují vozovku na kruhovém objezdu u letiště a kolona od Evropské ulice k terminálu zabere asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, večer budou srážky ustávat a vyjasní se. Teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
1: Každý den.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z veletrhu vědy v pražských Letňanech na výstavišti z našeho mobilního studia, řečeného Airstream, a naším hostem je Petr Zacharov, meteorolog Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Co vy to předpovídáte pro silničáře?
1: Pro silničáře se snažíme předpovídat teplotu a stav silnic. My teda předpovídáme teplotu.
0: To je obor silniční meteorologie.
1: Silniční meteorologie, tak, ano. Prostě
0: takhle se tomu dá říct.
1: Jak vlastně vypadají silnice v zimě. V létě to samozřejmě moc lidí nezajímá. Takže řešíme zimu. My předpovídáme teplotu a když se pak vezme nějaký srážky dohromady s tou teplotou povrchu silnice, tak můžete teda vidět, jaký je povrch, stav povrchu zase zajímá silničáře. Ty nezajímá tak tolik teplota, jako jestli je tam sucho, led, vlhko a tak dál, jak mají jako zasáhnout.
0: Podle čeho se předpovídá ten stav vozovek, jaká tam je teplota?
1: Existuje měření povrchu, existuje docela dost stanic, které měří teplotu povrchu, jednak povrchu i 30 cm pod povrchem, protože samozřejmě tam máte nějaké naukumulované teplo, nebo v zimě zase naopak to může být promrzlé a může teda komunikovat to teplo i ze spodkem. A pak máte předpověď počasí Českého hydrometeorologického ústavu, s kterým právě spolupracujeme, my to jako vytváříme, oni dělají tu operativní předpověď a posílají potom ty informace do ŘSD a podobných. A oni dají teda předpověď z modelu Aladin, takže my máme předpověď třeba na těch 24 hodin dopředu, takže předpověď teploty, vzduchu, srážek, co ještě vítr, a to vstupuje do toho modelu jako pro tu předpověď. Takže máme na začátku nějakou rovnici, máme nějakou teplotu povrchu, máme nějaké toky tepla do vzduchu a do země, no a k tomu napasujeme teda to teplo nebo zimu, co předpoví ten model Aladin, jako používáme pro předpověď počasí pro nás. No a toho se počítá toky tepla do silnice, co ta silnice získá nebo ztratí, a z toho se počítá teplota silnice na 24 hodin dopředu.
0: A pak záleží tedy na silničářích, na správcích silnic, jak rozhodnou.
1: Ano, ano. Tam samozřejmě dispečer musí rozhodnout z vlastní zkušeností, to je neocenitelné, i v předpovědi počasí pořád vlastní zkušenosti jsou velmi neocenitelné, tak dispečer rozhodne na základě teda dat, který přitečou z ČHMU, s naší malou spoluprací, jestli je potřeba zasáhnout nebo ne.
0: A není to tak, že ty změny na povrchu silnic, na těch vozovkách jsou velmi rychlé, že se to střídá opravdu ve skocích a těžko se to předpovídá s nějakou aspoň relativní přesností?
1: Ale můžeme pomoct tím, že by nějaká taková situace nastat mohla. Samozřejmě nikdy to není přesné, pořád je to předpověď, je to trošku... Teď jsem chtěl říct, že to je chaos, jako ta předpověď, ale prostě je to chaotický systém, to počasí. Je to prostě relativně dobře fyzikálně popsatelná náhodná veličina, takže nikdy to nebude přesné. Prostě je to, že by předpověď byla přesná, ani v silniční, ani normální předpověď nebude. Dat je málo, fyzika je složitá, počítače to nezvládají, kdybych těch dat bylo hodně. Takže samozřejmě vás může něco nazaskočit, ale víte, jak se bude měnit třeba teplota, jestli ten den, když bude zataženo, tak ta teplota povrchu se mění strašně málo. Jakmile bude jasno, tak teplota přes den vyletí, ale v noci zase rychle klesne. A přechody teploty silnice přes nulu bývají problematické, protože buď taje a pak zase ta voda může mrznout. Takže to je to, co se snažíme jako postihnout.

0: Hostem radiožurnálu je dnes meteorolog z Akademie věd České republiky Petr Zacharov. Kdy vlastně člověk začal předpovídat počasí? Ví se to?
1: Já si myslím, že je to jedna z nejstarších disciplín. Samozřejmě astronomové můžou namítnout, že člověk začal pozorovat hvězdičky, tak já si myslím, že začal pozorovat počasí, aby přežil. Je prostě vytušil, že když si nezařídí dost dříví na zimu, takže zmrzne, a podle mě už je to pozorování počasí, takže je to jako věda stará jako lidstvo samo.
0: No a potom na něčem představitelném, třeba, že už měli první poznatky třeba z fyziky nebo z dalších věd, které jsou důležité pro zkoumání různých meteorologických jevů a z nich tedy vyplývající předpověď počasí.
1: Asi začátek minulého století nebo přelom 19. 20. století.
0: Konec století páry.
1: Tam začali mít... Ale ta pára je tam pořád důležitá pro nás.
0: No jasně.
1: To je ta energie, která řídí ty bouřky. Tak začali mít víc měření tlaku, teploty, jako po Evropě třeba, nebo v USA, a dávali z toho, začali mít z toho nějaké výstupy, třeba jak se pohybují fronty, jak se pohybují tlakové systémy, a z toho se začala postupně dělat předpověď, i když to docela dlouho trvalo. A vlastně první taková předpověď za využití počítačů, úspěšná, taková, která neskončila kolapsem, byla až s využitím právě počítače po druhé světové válce. Už to zkoušel předtím jeden pan profesor, myslím, že Richardson, doufám, jsem se nesplet, který si to počítal na papíře. Na papíře si udělal něco, jako známe excelovskou tabulku, tak si udělal takové tabulky pro různé body v Evropě a počítal to ručně. A bohužel tam to počasí na začátku, když změříte, tak prostě každé, jak to změříte, je to jinde, jak vysoko, a můžete tam mít nějaké vlnky, které vám to rozhodí. A to nevěděl, teď už se to víte, že se to jako trošku zladí, přizpůsobí se to těm rovnicím. No a tyhle ty vlnky mu ty rovnice zbouraly a mu vyšla prostě strašná ptákovina, jako dalo by se říct. Ale byl strašně blízko, protože kdyby na začátku to měření přizpůsobil, tak by mu to vyšlo, ale toho nevěděl. Ale na základě jeho principu vlastně počítají současné počítače, že v každém bodě si ten model počítá to počasí, ptá se těch ostatních bodů, jaké tam má počasí, a on dokonce vymyslel weather factory, že bude mít asi 64 tisíc počtářů, každý bude mít tu svoji tabulku, každý bude mít ten bod na zeměkouli, bude se ptát těch sousedů, jaký mají počasí, co k němu teče za počasí, a takhle udělá předpověď. A přesně takhle teď počítají superpočítače, které mají obrovské množství jader, a každé to jádro má kus toho svého povrchu země a počítá. Takže on to vlastně 100 let předem jako vymyslel, akorát že jako lidskou faktory, továrnu, a my to teď děláme počítačima.
0: Se těším, až přijdu dnes domů a doma se mě zeptají, co jsi dnes dělal. Ale s jedním chlápkem jsme se bavili o počasí. A ono to jde i takhle.
1: Vy vás nedezírali, že jste byl v hospodě, tam se řeší o politika, fotbal a počasí.
0: To je pravda.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Petr Zacharov je hostem Radiožurnálu. Čím je pro vás fyzika?
1: Fyzika je pro mě fungování světa. Pro spoustu lidí je to nepochopitelný vzorečky, ale já se snažím vysvětlovat fyziku jako fungování. Kolikrát ani nepotřebujete vzoreček, prostě popisujete, jak to funguje v tom oblaku, jak to funguje, že vzniká tornádo. Samozřejmě jsou zatím vzorečky, ale myslím si, že spousta lidí nepotřebuje, protože ten vzoreček je pro nás, aby se to dalo počítat, je to nějaký fundus, který prostě to dává do souvislosti, ale pořád se to dá vysvětlit slovama, jak to hezky funguje, co je zajímavý na tom oblaku, proč ten oblak třeba rotuje, proč nerotuje, proč jsou některý silnější, jak vzniká to tornádo, to je všechno fyzika, ale dá se prostě o tom povídat úplně bez vzorečku, bez čísel.
0: Dá se to popularizovat, dá se to přednášet,
1: ano.
0: Například na přírodovědecké i matematicko-fyzikální fakultě univerzity.
1: Tam už je to ale dost ze vzorečkama.
0: Protože ty letní bouřky to asi zažil každý. Že? Teď pojedou lidi do kempu, budou se bát, že přijde nějaká bouřka. Proč ale některé bouřky jsou úplně obyčejné a některé jsou nebezpečné a přinášejí třeba i devastující počas?
1: Protože aby vznikla bouřka, tak potřebujete tři takové základní, jako kdybyste vařil bouřku, tak potřebujete tři základní přísady. Potřebujete, aby vzduch měl dost vodní páry, protože vodní pára, když se uvolňuje, když se z vodní páry stávají kapičky, tak uvolňuje teplo, které pohání tu bouři, je to fakt takový palivo bouře. Potřebujete, aby byl rychlý pokles teploty s výškou, to pomáhá těm bouřím. A potřebujete nějaký impuls, něco, co nastartuje ty bouře, svahy hor, nějaký návětří třeba, těch možností je spousta. A to jsou tři takové základní jako ingredience. A pak tam máte koření, aby to bylo lepší. A to je energie větru. Že zkoumáte, jak se liší rychlost a víceméně i směr větru s výškou, jestli prostě u země fouká třeba 5 metrů za sekundu vítr a ve výšce 30 metrů za sekundu, tak ten rozdíl je 25 metrů za sekundu a to už víme, že tenhle rozdíl mezi přízemní hladinou a 6 kilometry je dost velký na to, aby začal ty bouře organizovat. A ty bouře pak jsou velmi silné, možná jste zaslechli někdy termín supercela, to je bouře, která rotuje, vevnitř ten výstupný proud rotuje a tuhle tu rotaci právě získává z té energie, z toho rozdílu toho větru. Mm. Takže čím je silnější ta energie toho větru, tím může víc organizovat bouře a ty pak můžou dělat nebezpečné počasí.
0: A tomu se říká konvektivní bouře.
1: Konvektivní bouře je ta obyčejná přeháňka, ale tohle bude organizovaná. Je to jeden poddruh té organizované bouře.
0: A jak se dají bouře a s nimi spojené třeba ty nebezpečné jevy předpovídat? Těžko?
1: Jedním slovem blbě. Chce to zase spousta znalostí a nelpět na tom, že to chcete pro jeden bod. Už jsme se bavili o tom, že prostě je to plošná předpověď a jedna z nejlepších předpovědí v Evropě dělají sympatičtí mladí muži, oni jsou mladší než já, takže to můžu říct, který mají spoustu zkušeností a dělají to jako plochu. Prostě nakreslí přes Evropu spoustu různých klikyháků a ukazují, kde jsou podmínky na den dopředu pro vznik silných bouří. Ale to neznamená, že vzniknou všude. Ale zase na druhou stranu, když to pak vyhodnocujete, tak vidíte, že ty nebezpečné projevy jako kroupy, silný vítr, blesky, tornáda, tak vznikají právě v těch klikyhácích uvnitř těch ploch, které oni jako označili, ale neznamená to, že všude. Jestli si vybavíte silné tornádo z roku 2021
0: na Moravě,
1: tak třeba ČHMU byli trošku kritizovaný, že to předpověděli špatně. Za mě ta předpověď byla skvělá, protože oni prostě věděli, že na té Moravě je nebezpečí silných bouří. A oni tam byli, ty silné bouře. Ty bouře dělali kroupy, velké kroupy od Rakouska až po Polsko, tam byly 12 cm kroupy, ale prostě ta bouře se narodí v Rakousku na podhůří Alp a přejde někudy Českou republiku. Ale oni neví, jestli to přejdou prostě přes Hodonín nebo přes Brno, to prostě se předem předpověď nedá, je to plošná předpověď, ale validní bylo skutečně varovat celou Moravu před nebezpečným silných bouří. A oni tam skutečně byli, takže za mě úžasná předpověď. Tornádo se v českých podmínkách předpovídat nedá, protože je to jev, který se stane strašně výjimečně. Slabá tornáda třikrát do roka, silné tornádo jednou v historii. Doufejme.
0: Na druhou stranu meteorologové zase byli ceněni za to, jak upozornili na blížící se povodně před těmi dvěma lety.
1: Tam jde o úplně jiný jev, je to velkoprostorový jev, který umíme, nebo meteorologové umí daleko lépe předpovídat, ale stejně ten předstih byl jako úžasný a ten zásah těch meteorologů do toho byl jako za mě fakt jako skvělý.
0: Takže meteorologové vlastně nejsou jenom takový otloukánci.
1: Jsou.
0: A tím bychom se mohli rozloučit. S naším hostem byl Petr Zacharov, meteorolog Ústavu fyziky a atmosféry Akademie věd České republiky. Díky za rozhovor a mějte se hezky bez ohledu na počasí.
1: Děkuji za pozvání a užijte si pěkné počasí.
0: Díky moc.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 10 hodin. A Tereza Tomášková se svými zprávami.
2: Odbory z úřadu vlády dnes stávkují kvůli chystanému přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Evropská unie dnes v Rumunsku bude jednat se zeměmi západního Balkánu o užší spolupráci a jejich možném členství. Čeští fotbalisté v generálce na světový šampionát porazili Guatemalu. Ústí nad Labem komplikuje dopravu omezení v přístavní ulici a bude zataženo s deštěm, večer se vyjasní. Teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Odboráři z úřadu vlády dnes stávkují. Protestují proti chystanému přesunu agent závislostí, duševního zdraví nebo lidských práv ze Strakovy akademie na 4 různá ministerstva. Vláda ale na změně od července dál trvá. V těchto chvílích začíná tisková konference odborů i za účasti předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly. Na místě je náš reportér. Do vysílání Radiožurnálu se přihlásí před 11. hodinou. V černohorském letovisku Tivat začíná neformální summit Evropské unie s lídry zemí západního Balkánu. Jednání se zaměří například na spolupráci ve vědeckých programech nebo výměnách studentů. Řešit se budou i vyhlídky jednotlivých zemí na členství v unii. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Na rozšiřování Unie se dá podle premiéra Babiše pracovat, i když se Evropa potýká s řadou dalších problémů, jako jsou drahé energie, klesající konkurenceschopnost nebo snaha o větší zapojení se do zastavení ruské války na Ukrajině.
5: Evropa bohužel není schopna řešit rychle, ale to nebrání tomu, aby Černá Hora mohla být potvrzena jako na vstup do Evropské unie.
4: Právě hostitelská země summitu má totiž už uzavřených 14 ze 33 vyjednávacích kapitol. Doufá, že se stane 28. zemí unie v roce 2028. Z Tivatu Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo svým zaměstnancům, aby ze všech materiálů i z fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. To vedení kulturní instituce podle květnového rozhodnutí amerického federálního soudu do svého názvu přidalo nezákonně. Podle rozsudku může o změně jména centra rozhodnout jen kongres, který ho původně po bývalém prezidentovi Spojených států JF Kennedym pojmenoval. Další materiály, jako jsou informační tabule, brožury a webové stránky, má centrum do konce příštího týdne. Znojmo slaví 800 let od povýšení na královské město. Třídenní akce s názvem Znojemská nakládačka začne odpoledne na Horním náměstí. Na nádvoří Znojemského hradu chystají historické rekonstrukce i další program. Pokračuje za pořadatele Kristýna Musilová.
6: Na nádvoří hradu bude středověká hostina, středověké stany a inscenace věnovaná založení královského města z Znojma. Pak se přesouváme do období napoleonských válek, ty budou v jižním hradebním příkopu u Prašné a Nové věže.
7: Sport. Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. O vítězství rozhodl až v 72. minutě střídající útočník Tomáš Chorý, který po vyřazení z kádru Slávie nastoupil do duelu téměř po měsíci.
8: Cítil jsem se dobře, nějak jsem z toho samozřejmě vypadl, ale trénoval jsem individuálně, makal jsem, abych byl připravený a jsem rád, že se to vyplatilo. Sezona už se uzavřela, já jsem plně koncentrovaný na to, co se děje teď a těch situací v tom životě je strašně spousta, s kterými se musí vypořádat a je to jenom fotbal a já si myslím, že jsem dost silný na to, abych se s ním vypořádal. Mám vlastně rodinu, která za mnou stojí a to je to nejdůležitější, jsme zdraví a od toho se vždycky můžu odrazit.
7: Dnes Češi odletí do Dallasu, kde budou mít základnu. Do šampionátu vstoupí za týden v mexické Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Hokejisté Caroliny vyhráli nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnali stav finálové série NHL na 1-1 na zápasy. Tomáš Hertl v dresu Vegas zapsal jednu asistenci, ale po jeho vyloučení v prodloužení soupeř rozhodl.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony v Praze u letiště a v Ústí nad Labem kolabuje doprava. V Praze je ucpaný výjezd směrem na letiště po silnici 7. Opravují vozovku na kruhovém objezdu u letiště a zdržíte se asi půl hodiny, než se dostanete k terminálům. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů i dnes postojíte v koloně před Toužimí. U Třebouní opravují vozovku a intervaly jsou krátké, hlásí náš zpravodaj.
10: Ty semafory pustí maximálně 10 aut a prostě víc ne, jo. A už nejsou půl hodiny. Prostě vůbec se to nehybe.
9: Podobné je to i z druhé strany z Karlových Varů. Na silnici 21 z D5 do Mariánských Lázní čekejte kolony u Plané. Na obchvatu je tam nehoda na křižovatce na Tachov. Je to vážná nehoda, tvoří se kolony hlavně směrem na Bor. Silnice 16 se ucpává na obchvatu Jičína. Opravují vozovku, jede se kivadlově a zdržíte se v obou směrech 15 až 20 minut u Jičína. V Ústí nad Labem kolabuje doprava. Kromě zavřeného mostu je Edvarda Beneše teď ještě za zúžení v přístavní ulici pod mostem. Ze Střekova do centra pojedete přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo s deštěm, odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, večer budou srážky ustávat a vyjasní se. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě Slezska až 23. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Jak už jste před chvilkou slyšeli, zatím je v Česku zataženo, na většině našeho území prší, ale odpoledne se má vyjasnit, a tak myslím, není na škodu zkusit vás inspirovat k výletu do jihomoravského Mikulova. Horní nádvoří Mikulovského zámku totiž ožije vinným festivalem Riesling Vlašský bez hranic, kde budete mít příležitost ochutnat evropskou špičku této odrůdy v atmosféře historického sídla. Ochutnat bude možné všechno od osvěžujících bublinek přes suchá vína až po medově sladké výběry. V Mikulově dnes odpoledne od 16 do 20 hodin. Tak pohodový pátek.
3: Dopolední radiožurnál
11: a Vojtěch Bidrman.

0: Ministerstvo zahraničí letos výrazně omezuje peníze pro české ambasády na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Radiožurnálu. Třeba se v nich píše, že čtvrtina zastupitelských úřadů letos nemá dostat na prezentaci české historie a kultury ve světě ani korunu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů tvrdí, že jde jen o návrh a po dotazech Radiožurnálu slíbil, že ho přepracuje. Ty dotazy mu pokládal investigativní reportér Artur Janoušek toho času ve studiu dopoledního Radiožurnálu. Vítám vás.
1: Hezký den.
0: Co všechno jste se tedy z těch dokumentů ministerstva zahraničí dozvěděli?
1: Tak píše se v nich například to, že ambasády letos na ty společenské akce spojené s propagací Česka v zahraničí mají dostat jen, a teď budu citovat, velmi nepatrnou finanční podporu. Konec citace. Ambasády pořádají třeba výstavy českých umělců, hudební a divadelní vystoupení nebo třeba filmové projekce. Z tabulky, kterou jsme získali a kde jsou uvedeny konkrétní částky, vyplývá, že nejčastěji mají letos dostat na propagaci Česka jen zhruba 10 000 korun, a to na celý rok. A čtvrtina ambasád, jak už jsme řekli, dokonce nedostane vůbec nic. Přitom žádali o 100 tisíce. Nulovou podporu mají mít třeba velvyslanectví v severských zemích, v Norsku, Švédsku nebo ve Finsku.
0: No a jak tyhle škrty vysvětluje ministr zahraničí Petr Macinka?
1: Když jsme ho zastihli v předsálí sněmovny v úterý, prohlásil, že o žádném takovém dokumentu nic neví. Ale když jsme se ho zeptali ve čtvrtek znovu na jeho ministerské návštěvě v Paříži, tak už potvrdil, že ten dokument existuje, ale prohlásil, že jde jen o návrh a slíbil, že ho ještě předělá.
2: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
1: Na náš dotaz, jestli vlastně není pozdě řešit financování na tento rok až teď, v červnu, na to Macinka neodpověděl. Podle tabulky, kterou už velvyslanectví obdržela, chce ministerstvo rozdělit tento rok mezi velvyslanectví v Evropě a přilehlých států Asie jen zhruba 1 milion korun. Přitom třeba loni pod vedením předchozího ministra Jana Lipavského, dříve z Pirátů, dostala všechna velvyslanectví přes

0: 10 milionů korun. A takhle Lipavský komentuje současné financování veřejné diplomacie.
1: Tohle je úplný rozklad, to je úplný rozklad. A můžeme si klást otázku, jestli záměrný, anebo jestli to je prostě jenom neschopnost zajistit finance.
2: Řekl Radiožurnálu Jan Lipavský. Arture, jak na to reagují ambasády, které mají přijít o peníze na propagaci Česka?
0: Několik diplomatů pod podmínkou anonymity popsalo, že si musí teď schánět peníze sami, žádají o ně především velké firmy a mluvili s námi pod podmínkou anonymity, protože podle dalšího interního pokynu smí s novináři mluvit vlastně ministr a další vybraní lidé z vedení ministerstva nebo odboru komunikace.
2: Tak zopakujme, že každá čtvrtá česká ambasáda v zahraničí nemá letos dostat ani korunu na propagaci Česka. Vyplývá to z interního návrhu ministerstva zahraničí, který získala naše investigativní redakce. A jeden z jejich členů, Artur Janoušek, o tom teď mluvil i na Radiožurnálu. Další podrobnosti jsou samozřejmě i na našem serveru i rozhlas.cz. Arture, díky.
0: Děkuju, naslyšenou.

Roboti dnes nepomáhají jen při výrobě prakticky všeho kolem nás. Ke slovu se dostávají i u skladování zboží nebo jednotlivých dílů a dostupnější se stávají i pro menší firmy než jen nadnárodní korporáty. Víc o tom uslyšíte v pátečním dopoledním biznesu Radiožurnálu už za malou chvíli.

0: Drahokamy.
1: Autonomní roboti, vozítka nebo celé systémy se postupně rozšiřují třeba i do skladů a logistických center. Ušetřit tak můžou pracovníkům třeba i desítky kilometrů nachozených po skladu nebo cenné minuty hledání zboží. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování pořád zaostává.
2: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukce ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
3: Nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubické hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
2: Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
3: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál.
2: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozváží europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mekalux.
4: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa kam je potřeba dopravit.
2: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
5: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, ten režim je přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot.
2: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Bočková.
6: Pouze 5-8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
2: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Radiožurnál.

České volejbalistky vyhrály v Lize národů druhý zápas ze tří. Před malou chvílí v čínském Nankingu přehráli favorizovanou Belgii hladce 3-0 na sety. Další zprávy radiožurnálu za 4 minuty.

0: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Dobré dopoledne, je 10:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
2: Zhruba 20 lidí se lehce zranili při nehodě kamionu a osobního vlaku u Smržic na Prostějovsku, informovali o tom krajští záchranáři. Vlak do vozidla narazil na přejezdu bez závor. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je kvůli nehodě zastavený. Omezení by podle informací na webu Správy železnic mohlo skončit popoledni. Odboráři a zaměstnanci úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva, řekli to při své dnešní stávce. Do ní se zapojilo zhruba 60 zaměstnanců úřadu. Stávku podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda Josef Středula označil postup vedení úřadu vlády za nezákonný. V rumunském černomořském přístavu Konstanca vybuchl námořní dron. Podle rumunského ministerstva obrany jde o typ zbraně, která se používá ve válce na Ukrajině. Podle úřadů výbuch nikoho nezabil. Rumunsko je členem Severoatlantické aliance. A obyvatelé Višňové na Příbramsku dnes rozhodnou o stavbě dvou větrných elektráren v blízkosti obce. Větrníky tam chce postavit společnost ČES. Lidi budou odpovídat na otázku, jestli souhlasí se stavbou za podmínky, že elektrárny vzniknou nejméně 4,5 kilometru od obecního úřadu a přinesou obci pravidelnou roční platbu. Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Po 14:30 odpoledne nastoupí proti Němci Zverevovi. Utkání odvysílá Radiožurnál Sport a Radiožurnál nabídne vstupy. A čeští hokejisti budou na příštím mistrovství světa v Německu ve skupině B s Kanadou, USA, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Složení skupin zveřejnila Mezinárodní hokejová federace na webu. Němečtí pořadatelé využili jedné změny oproti původnímu rozdělení a přesunuli svou reprezentaci do skupiny a místo Slovenska.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaný obchvat Jičína, kolony v Praze, směr letiště. Na silnici 16 na obchvatu Jičína postojíte v koloně, opravují vozovku a projíždí se Kybadlově. Větší je fronta ve směru do Hradce Králové asi na 20 minut. Ještě větší kolony hlásíte na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů. Před Toužimí u Třebouně je omezení, krátký interval na semaforu a kolona až na půl hodiny. Na silnici 21 z Chebu do Boru u Tachova popojíždí kolona na obchvatu Plané. Na křižovatce na Tachov likvidují následky vážné nehody a průjezd řídí policisté. Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce čekejte kolony za sjezdem na Friedland. U nákladního auta tam mění kolo směrem do vozovky. Kolona je to krátká, dojíždí se v zatáčce opatrně. Na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy popojíždí kolona mezi Liběšicemi a Úštěkem. Je tam omezení v Zimoři a stát budete 10 až 15 minut. A v Praze připomínáme ucpaný výjezd směr letiště po silnici 7. Kolona se sune z okruhu od Karlovarské až k omezení u letiště a je to na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 800 minut.
3: 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Je a bude zataženo, déšť postupuje zvolna z Čech na Moravu a do Slezska. Nejdřív v Čechách a potom na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne bude proměnlivá oblačnost. Místy přehánky, ojediněle taky bouřky. A večer pak začnou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biderman.
1: Ale pozvu vás rovnou i k našemu odpolednímu vysílání, přesně k dnešním 20 minutám radiožurnálu, ve kterých přivítáme prezidenta hospodářské komory Zdeňka Zajíčka. Jak se staví k novele stavebního zákona, která má zjednodušit a zrychlit stavební řízení? Podle odborníků ze stavebnictví je totiž příliš komplikovaná a místy nesrozumitelná. Poslouchejte tedy i po 17.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Víte, jak dlouho trvá proces blahořečení? Jsou to roky, někdy i desítky let. Na brněnském výstavišti zítra katolická církev blahořečí první dva mučedníky moderních dějin. Co tomu předcházelo, uslyšíte už za chvíli v další epizodě našeho reportážního seriálu.

0: Česku budeme mít od zítřka první blahořečené mučedníky moderních dějin. Jde o kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které komunisté umučili v 50. letech minulého století. Proces blahořečení chystali v brněnské diecézi. Takzvaná beatifikační řízení se připravují roky, někdy i desítky let. Podílí se na nich historici, církevní odborníci, překladatelé nebo třeba takzvaný postulátor.
1: Zjistili jsme výpočet řady teroristických akcí a loupeží.
2: V archivních záznamech z 50. let minulého století slyšíme projev prokurátora přímo ze soudu.
1: Nýbrž, že jde o individua, která ztratila jakoukoliv lidskou tvář. Rozsévali smrt, ať tudíž smrt je jim spravedlivou odplatou za spáchané zločiny.
2: Právě podobné rozhlasové nahrávky výslechu obviněných byly podle spolupracovníka historické komise Jana Růžičky jedním z důkazů, které pomohly při výzkumu v diecézní fázi procesu blahořečení.
3: První babický proces léta roku 1951 byl opravdu velmi výrazně propagandisticky využíván a k tomu mělo sloužit i to, že se části těch výpovědí příslušně teda sestříhané, vysílali rozhlasem. No a přišlo nám jako užitečné slyšet skutečný hlas těch lidí.
2: Historici musí detailně zpracovat všechny dostupné prameny a zdokumentovat všechny okolnosti od matriky po protokoly o uložení ostatků.
3: Historici vlastně mají zpracovat všechno, co jde zjistit, a pak ti kanonisté mají rozhodnout, jestli jsou naplněny ty tři skutečnosti. To znamená skutečná smrt, to je tady jednoznačné, smrt ze strany těch, kteří způsobili z nenávistí k víře, jak je doložitelné.
4: A pak se dál zkoumá, jak to ta osoba konkrétní přijala ze své strany. Zdali to vlastně obětoval pro Krista.
2: Dodává postulátor Karel Orlita. Při tomto beatrifikačním řízení figuroval jako advokát.
4: Určitě ta doba 50. let přivedla mnoho utrpení mnoha lidem. To, co bylo u nich, bych řekl, výjimečné, viditelné, to být si vědom toho dobra, které vlastně člověk dělá, a být taky ochoten za to dobro něco nést. Ale je velmi důležité prostě být pravdivý dnes. Nezaprodat svoje svědomí, nezaprodat pravdu za nějaké výhody.
2: V Česku jsou i další kandidáti na blahořečení.
4: Asi nejdále z ostatních je proces matky Vojtěchy Jasmandové, která už byla prohlášena za ctihodnou, arcibiskup Stojan. Teď v blízkém jednání také osoba arcibiskupa Berana.
2: Podle Orlity se teď ve Vatikánu projednává podobné řízení ohledně kněze Antonína Šuránka nebo Anny Zelíkové. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Výstaviště v pražských Letňanech i dnes ožívá veletrhem vědy. Více než 100 expozic vás nechá nahlédnout do laboratoří světa pokusů, vědeckých institucí a pomůcek všeho druhu. Bohatý program bude plný experimentů, vědeckých novinek a zajímavostí. Zkuste si třeba únikovou hru Přísně tajný výzkum, ovládejte roboty, rozsvikte molekuly nebo se staňte jaderným operátorem. A součástí veletrhu vědy bude taky pořad Českého rozhlasu Rádia Junior Zvídavec.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Nesouhlasí s tím, že by experti, kteří se zabývají závislostmi, lidskými právy, duševním zdravím nebo národnostními menšinami, měli nově přejít pod jednotlivá ministerstva. Stávkový výbor před chvílí představil podrobnosti ke stávce a na Radiožurnálu je teď shrne reportér Josef Číš. Přeju ti dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Podařilo se ti zjistit, jak dlouho potrvá stávka odborů úřadu vlády?
1: Zatím by mělo jít skutečně o jednodenní stávku, jak mi potvrdila zástupkyně odborů Pavla Chominová. Doplním, že zaměstnanci úřadu sem na tiskovou konferenci přišli všichni v černém. Podle Chominové tím dávají najevo, že s přesuny agent nesouhlasí a upozorňují, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy kompletní a podle nich hrozí, že pro všechny experty nebudou volná místa. Zároveň taky zmiňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní a nikdo je z odbory nekonzultoval. Vládu dnes taky vyzvali k přehodnocení tohoto kroku. Ostřejší byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Zaměstnanci mají podle něj jednoznačnou podporu svazu a je podle něj ostuda, že musí zaměstnanci úřadu vlády stávkovat. Doplním, že přesuny agent by se mohly podle Chominové dotknout třeba i statistik o závislostech, jako je hazard nebo alkohol. Připomenu, že Chominová je vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, která každoročně závislosti v Česku mapuje a rozsah tohoto servisu je tak podle ní v ohrožení.
0: Josefe, co na tu dnešní stávku odborů úřadu vlády říkají zástupci koalice?
1: Tak třeba ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch dnes v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus zopakoval, že vláda s přesuny agendy z úřadu vlády dál počítá a že by ministerstva měla do dnešek podepsat protokoly o přesunech.
2: My na tom takto pracujeme a dnes předpokládáme, že bychom to měli technicky finalizovat podpisem takzvaného delimitačního protokolu, který vlastně technicky stvrdí přesun těch agent na ministerstvo zdravotnictví.
1: Třeba na ministerstvu zdravotnictví má kvůli tomu vzniknout celá nová sekce. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes zároveň v reakci na stávku zopakoval, že ve středu 17. června bude jednání vlády pro koordinaci politiky závislostí a dorazí tam 13 ministrů. Úředníci by podle protokolu měli jít do nových kanceláří poprvé 1. července.
0: Odboráři úřadu vlády tedy opět vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Zhruba 60 zaměstnanců úřadu dnes kvůli tomu stávkuje, protože podle nich chystaná akce oslabí služby pro nejzranitelnější. Reportér Josef Číš k tomu doplnil podrobnosti, za které děkujeme. Josefe, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Za 6 minut 11 hodin a další zprávy Radiožurnálu. Přejeme vám dobré dopoledne.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil, zajel na Tajvan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Jenže jde to vůbec dohromady?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
1: Záchranáři ošetřili po nehodě vlaku s nákladním autem na přejezdu u Smržic na Prostějovsku 8 lidí. V rumunském černomořském přístavu vybuchl námořní dron. České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad Belgií. Kolony popojíždějí na stanici 16, ten na obchvatu Jičína. A počasí čekáme zataženo. Déšť nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Od západu postupně proměnlivá oblačnost a večer se vyjasní. Teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: 8 lidí ošetřili záchranáři po nehodě vlaku s nákladním autem na přejezdu u Smržic na Prostějovsku. Dechové zkoušky řidiče kamiony i strojvedoucího byly podle policie negativní. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je zastavený. Pokračuje Martin Kavka, mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události.
3: Došlo na železničním přejezdu ke srážce osobního motorového vlaku s nákladním vozidlem. Došlo tam k vykolejení té hnací jednotky, to znamená toho hnacího vozu a mírnému naklonění toho vozu.
1: Okolnosti nehody vyšetřuje policie. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Odboráři úřadu vlády znovu vyzývají k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie. Řekli to na dopolední tiskové konferenci. Právě na dnešek vyhlásili stávku kvůli přesunu odborů závislostí, lidských práv anebo národnostních menšin, které od července mají nově spadat pod jednotlivá ministerstva. Obávají se totiž možného poškození agent. Jejich protest podpořil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
4: Já děkuju odborové organizace Straka za to, jakým způsobem se k tomu postavili. Vám, že jste solidární a vzkaz všem ostatním je konec takovýmto praktikám. Budeme tvrdě vyžadovat zákonné povinnosti, které jakýkoliv úřad v České republice má, nebo zaměstnavatel.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta včera řekla, že rozhodnutí kabinetu o přesunu je politické a definitivní. Rumunské úřady vydaly po výbuchu námořního dronu v černomořském přístavu Konstanca příkaz k evakuaci. V největším přístavu v zemi explodoval typ stroje, který se podle rumunského ministerstva obrany používá ve válce na Ukrajině a není součástí vybavení rumunské armády. Úřady oznámily, že výbuch nikoho nezabil. Evakuace obyvatel je tak preventivní. Helikoptéry v oblasti pátrají po dalších případných námořních letounech. Spojené státy vyčlení v přepočtu přes 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. Federální peníze poslouží mimo jiné k vybudování dvou nových uhelných elektráren a exportního terminálu. Americký prezident Donald Trump se tak snaží zvrátit trend dlouhodobě klesající spotřeby uhlí v zemi. Clean, beautiful
5: coal. Frázi krásné čisté uhlí Donald Trump používá přesto, že se jedná o fosilní palivo. Spalování uhlí produkuje škodlivé znečišťující látky a způsobuje oteplování planety. Oživení uhelného průmyslu bylo jedním z Trumpových předvolebních slibů. Oznámení o miliardových investicích v Bílém domě přihlíželi guvernéři a zákonodárci ze států bohatých na uhlí, jako jsou Wyoming nebo západní Virginie. Trump podotkl, že v těchto státech zvítězil ve volbách. Americký prezident k investici využil zákon o obranné produkci, který Spojeným státům sloužil k urychlení průmyslové výroby v období studené války. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
6: Sport. České volejbalistky vyhrály v čínském Nankingu v Lize národů nad Belgií 3-0 na sety. Češky tak mají za 3 dny bilanci 2 výher a 1 prohry. Zítra má národní tým volný den. Čínskou zastávku Ligy národů uzavře v neděli zápasem s Thajskem. Tenista Jakub Menšík bude hrát s Němcem Alexandrem Zverevem o postup do finále Roland Garros. Utkání začne po 14:30 odpoledne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda v Praze na Brněnské a ucpaná silnice 16, tu Jičína. V Praze čekáme teď kolony na výjezdu směr Brno na D1. V Brněnské ulici u nákupního centra na Chodově narazilo osobní auto do svodidel. Je to větší nehoda, blokovaný je tam pravý jízdní pruh a z auta vytéká nafta do jízdního pruhu. Velmi opatrně klouže to. Na místo pojedou i hasiči, tak uvolněte uličku v koloně. Fronty na Pražském okruhu popojíždějí před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší ve směru z letiště na D1, tam je to asi na 15 minut. Na silnici 16 na obchvatu Jičína čekejte kolony. Je tam omezení, semafor a jede se kybadlově. Zdržíte se v obou směrech asi 15 minut. Větší kolony hlásíte na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů. Před Toužimí u Třebouni je omezení, opravují vozovku. Na semaforech krátký interval a zdržíte se až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je a bude zataženo, déšť postupuje zvolna z Čech na Moravu a do Slezska. Nejdřív v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, až později odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer pak začnou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Teď Jan Pokorný bude zjišťovat, co se děje se světem.
8: 11 hodin a 6 minut, dobrý den. I tento týden přinesl na mezinárodní scéně víc otázek než odpovědí. Nad některými z nich se zamyslíme s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
9: Dobré dopoledne i vám.
2: Co se děje se světem?
8: Začneme tentokrát v Rusku. Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou. Před začátkem Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra to řekl ruský prezident Vladimír Putin. Co to je, kromě toho, že je to oxymoron?
9: Ano, to jsem chtěl přesně říct. Je to
8: protimluv. Pardon, že vám to kradu.
9: Ne, to vůbec není ukradení, jste to správně nazval, je to prostě protimluv. V současné době při současném sentimentu, to znamená, ukrajinská armáda není ta, která by měla kapitulovat, vzdát se. Ten sentiment se pomalu, ale jistě otáčí. To, co jsme viděli poslední dva roky, ten tvrdý, ostrý tlak na frontě, vedený ruskou armádou, ochabuje. Neříkám, že již není, ale ochabuje. Není to to, co si Rusové mysleli, že již bude dávno vyřízeno. Rozumějte Donbas. Takže v tuto chvíli se to opravdu jeví jako protimluv. A vzpomeňte i vy, to je půl roku, co jsme diskutovali o tom, zdali by Donbas měl být postoupen Rusku v zájmu zachování suverenity, integrity Ukrajiny. Dnes to vlastně není téma, protože Ukrajina sama o sobě za pomocí svých prostředků je schopná ho efektivně bránit. Ano, pořád má kritický nedostatek vojáků, je tam řada úskalí, ale ať je to, jak to je, Ukrajina je sebevědomější a má k tomu důvod.
8: Možná je dobré podívat se i v tuto chvíli na mapu a říct, že Doněcká oblast je samosprávnou jednotkou Ukrajiny, rozkládá se na jihovýchodě země a zaujímá podstatnou část území Donbasu.
9: Máte pravdu, ano.
8: A to říkám i proto, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v otevřeném dopise adresovaném Vladimíru Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast, ale zároveň ten

0: ani Evropu. Pojďme jim poděkovat, buďme rádi, že nás budou podporovat i nadále, byť za úplatu, je to zásadní, nicméně je nezbytné pokusit se v mnoha oblastech o samostatnit se. I do budoucna, protože i když ta válka nějak skončí, tak my musíme mít velkou odstrašující sílu a vidíme, že není možné spoléhat na spojence, ať už Západ, který tak velkou odstrašující sílu nemá, nebo Spojené státy, které tu chtějí, tu nechtějí, takže si ji vybudujeme sami. Ona opravdu šla cestou vybudování vlastních kapacit, řeknu to na konkrétním příkladu. Antidronová zeď, která funguje pouze jenom na Ukrajině, my zatím o ní hovoříme, budeme ji budovat, tak je excelentní. Úspěšnost mezi 95-90%. Ano, problém samozřejmě proti balistickým raketám. Tam nadále spoléhá na Spojené státy. I jiné oblasti jsou zásadní pro Ukrajinu v rámci kooperace. Ale ta emancipace opravdu dospěla tak daleko, že prezident Zelenský si mohl dovolit tón dopisu, který si dovolil. Ale pozor, vy jste sám správně řekl, že ten dopis byl otevřený. On nebyl primárně určen prezidentu Putinovi. On byl určen vám, mně,
1: diplomatickou poštou.
0: Přesně, vám, mně, nám. Zpráva světu. Jsme sebevědomější, jsme schopni bojovat sami za sebe, budeme vzdorovat dále, ale chceme mír, proto vyzýváme Rusko, ať si sedne ke stolu a začne s námi jednat. Ale pozor, jako rovný s rovným, ne jako rovný s nerovným.
1: A možná ten dopis předem dostal razítko, tím myslím ten dronový útok, který šel z Ukrajiny. Drony letěly přes 1000 kilometrů, 1100 kilometrů a vlastně byly takovým předvečerem toho Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.
0: Moc o tom tady nemluvíme, ale já bych řekl, že to byla opravdu symbolická rána ruskému režimu. Ne katastrofická, ne likvidační, ale symbolická. Víte, určitě i vy jste byl v Petrohradu. Pro nejenom obyvatele Petrohradu, ale celé široké Rusy je klíčový chrám svatého Izáka. To je ona obrovská kopule, jeden z největších pravoslavných chrámů na světě. Každý Rus ho zná, každý Rus se o něm učí už ve školce, zná jeho obrázek, i když ho zbudíte ve 2 ráno. A ten pohled, kdy za ním v dáli stoupá dým, to je něco nepředstavitelného pro Rusy. To prostě nikdo by nečekal, že Ukrajina bude schopna takové rány ještě v předvečer, respektive v den zahájení ekonomického summitu. Já bych to shrnul lapidárně. Tento Petrohradský ekonomický summit, někdy zvaný ruský Davos, nezahájil, jak bylo očekáváno, prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin, ale ukrajinské drony. To si myslím, že je vše říkající.
1: Když se vrátím k tomu otevřenému dopisu Volodymyra Zelenského Vladimíru Putinovi, tak tam jsou výzvy k tomu, aby se, když to řeknu zjednodušeně, oba dva sešli a udělali vše pro to, aby se zastavila válka na Ukrajině za nějakých podmínek. Která ta pasáž by se Putinovi mohla zamlouvat?
0: No, to je otázka, protože podle mého názoru se vůbec Putinovi nezamlouvá na tom dopisu prakticky nic. A ten tón...
1: Čekal jsem, že řeknete žádná.
0: Je to tak, žádná. Ten tón, vůbec to, že ten dopis byl takto adresován, že byl otevřený, to všechno je vlastně proti srsti prezidenta Putina. On je ten, který chce dominovat vzájemným vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou. On je ten, který chce oktrojovat, vnutit ten mír. On je ten, který chce, aby za jeho podmínek bylo jednáno.
1: On přece nebude postupovat podle doporučení nějakého ukrajinského prezidenta, protože on chce tu válku vyhrát. Je otázka, jestli pořád chce vyhrát, jestli ty tlaky i uvnitř Kremlu nejsou takové, že možná přemýšlí o jiných variantách, ale do hlavy mu člověk nevidí.
0: Já myslím, že chce určitě vyhrát i tak. Je to jenom otázka, jakou formou. On bude určitě jakoukoliv situaci, i kdyby mělo dojít k nějakému přiměřenému míru, prezentovat jako ruské vítězství. Ostatně to je taky jediná jeho šance, aby mohl v úřadu prezidenta doslova do písmene přežít. Mimochodem, ty symbolické rány, které vidíme, viz onen dým, Petrohradské fórum, to, že ukrajinské drony a jiné útočné prostředky jsou schopny efektivně eliminovat ruský export ropy, jiných nerostných surovin, ohrožují energetickou infrastrukturu Ruska. To by podle mého názoru jinému vůdci v Ruské federaci zlomilo vás. Prezident Putin má jednu nepopiratelnou výhodu a tou je jeho vzdělání, respektive jeho praxe v KGB. On podle mého názoru skvěle, a teď to hodnotím z jeho úhlu pohledu, vyvažuje mezi těmi siloviky, mezi těmi důležitými aparátčíky v rámci kremelských elit, které on poštvává proti sobě. On se řídí latinským divide et impera, rozděl a panuj. To znamená rozděl ty jednotlivé skupiny, poštvuje proti sobě a panuj jim, buď nad nima. To je jeho strategická hra.

0: díky které on se pořád drží u moci.
1: Dá se takhle na dálku soudit, že ty, jak říkáte, kremelské elity jsou rozdělené třeba v tom, že jedna je víc jestřábí, říká, pojďte jim tam poslat ty atomovky, a druhá říká, pojďme to zastavit, nemá to cenu?
0: Dá, nemusíme chodit daleko, bylo to ostatně i předmětem několika přednášek na Petrohradském ekonomickém fóru. Opravdu jsou tam tyto dvě skupiny, které bojují proti sobě. Jedna ví, že pro Rusko to je ekonomická pohroma, to, co se děje teď již tím pátým rokem, a druhá naopak chce vytlouci klín klínem, to znamená zasadit Ukrajině drtivý úder někdy, možná i za pomoci jaderných zbraní, ale chceme uklidnit posluchače, protože to je okrajové spektrum i v rámci Ruské federace.
1: Dá se bez nadsázky říct, že Spojené státy americké v těchto dnech, týdnech, vlastně teď už měsících, se zabývají hlavně situací na Blízkém východě a Ukrajina jako by byla trochu mimo jejich zorný úhel. I proto se mluví o tom, že za Evropskou unii by měl o ukončení ruské agrese na Ukrajině jednat německý kancléř Friedrich Merz a misi by měl vést na základě mandátu Evropské rady a komise. Jaké jsou Merzovy přednosti?
0: Máte pravdu, Spojené státy v tuto chvíli řeší především ten konflikt na Blízkém východě. My jsme jim vlastně však dopřáli krásnou nahrávku na smeč, budu-li smět použít tenisovou terminologii, obzvláště v den, kdy k semifinále French Open nastoupí náš Jakub Menčík a všichni věříme, že se probuje do finále, tak ta nahrávka na smeč spočívala v tom, že jsme prakticky unizono, až na výjimky, Spojeným státům řekli, že válka v Perském zálivu není naše válka, ač je to lež. No tak Spojené státy přece stejnou optikou mohou teď říct, no válka na Ukrajině není moje válka, řešte si ji sami. Přesto to prezident Trump neudělal, konstatoval, že by rád docílil míru, byť to bylo jenom strohé prohlášení. Pojďme se vrátit k Friedrichu Merzovi. My jsme se o něm bavili, tuším, je to 2 nebo 3 týdny zpátky, když prezident Putin navrhl jako prostředníka bývalého kancléře Schrödera. Dementovali jsme to a oba dva jsme přišli k tomu, že nejpravděpodobnější variantou je Friedrich Merz. Tak je vidět, že se nám ta předpověď do jisté míry plní. Ono to má velkou logiku. Německo je nejsilnější ekonomika Evropy, je motorem Evropy. Německo je silná země, Friedrich Merz má silný mandát, nebude končit brzy například jako prezident Macron ve Francii, tuším příští rok, neberte mě za slovo, ale mám pocit, že mu mandát vyprší příští rok, to u Německa tak není. Je relativně sjednocená a vlastně jediné, to je potřeba ale vzít jako fakt a jako protiargument. Jediné, co Ruskou federaci dostane ke stolu, je tlak. Jsou tlakové silové prostředky. To, že Ukrajina bude uspěje na frontě a přinutí tím de facto Rusko zasednout k jednacímu stolu. Takže to, že my jmenujeme někoho konkrétně, bohužel ten sentiment nezmění. Rusko musí být přesvědčeno o tom, že je dohnáno k jednacímu stolu a potom se Friedrich Merz může toho kormidla ujmout. Ale to, že to je trefa do černého, ilustruje ještě jeden fakt. Pozor, to nebylo jen tak vypálený naslepo náboj ze strany Ruské federace je jmenovat vyjednavačem Gerharda Schrödera. Gerhard Schröder v Německu pořád ještě požívá nějaké důvěry, nějaké podpory. A Rusko se teď soustředí na to rozdělit německou společnost tím, že se snaží vyvolat rozepři mezi východním a západním Německem. Ve východním Německu je na vzestupu AfD, Alternative für Deutschland, ta německá pravicově, extrémně pravicová strana, která říká, že nepřítelem Německa není Rusko, ale Ukrajina. A Rusko se toho snaží využít. A přesně se snaží oslovit ty kruhy a především voliče v těch nových spolkových zemích, jak Německo říká pro naše posluchače, to je bývalé východní Německo. V Německu není korektní říkat slovo východní Německo, tam se říká nové spolkové země. A bude se snažit ovlivňovat ty volby v těch nových spolkových zemích, aby vrážela trny do paty Friedricha Merze.
1: Proč by se Putin měl s Friedrichem Merzem bavit?
0: No to je přesně ta otázka. No protože k tomu bude donucena dotlačen. Opravdu si myslím, že pořád ještě bohužel nejsme v té situaci. To se ale může změnit a ta trajektorie je tomu nápomocná. Ale není to tak, že když teď řekneme, že Friedrich Merz je náš hlavní vyjednavač, tak si prezident Putin okamžitě sedne ke stolu a začne jednat.
1: Tam je ještě jeden zajímavý prvek, protože Friedrich Merz v dopise, který poslal do Bruselu někdy v druhé polovině května, navrhuje, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Je to za tahle situace dobrý nápad?
0: Je to velmi dobrý nápad, protože my tím vysíláme vzkaz Ukrajině, že stojíme na jejich straně. Je to naděje pro Ukrajince, že to není tak, že budou čekat na zahájení přístupových rozhovorů jako Turecko od roku 1987.
1: Pardon, je to fér vůči Turecku tedy?
0: To je něco úplně jiného. Turecko Turecko je součástí NATO, to má jasné bezpečnostní garance a bezpečnostní prvky. Jsem přesvědčen o tom, že kdybyste se dnes Ukrajinců i prezidenta Zelenského zeptali, zdali, kdyby si měl vybrat mezi tím vstoupit do NATO a Evropské unie, tak si vybere vstup do NATO. Turecko je v NATO. Takže to je přece jenom jiná situace a nemůžeme ji úplně srovnávat. Takže myslím si, že to je velmi dobře. A zároveň, ale pozor, je to win-win. Je to dobře i pro Evropskou unii. Protože my nesmíme opakovat chybu, kterou jsme podle mého názoru udělali v 90. letech. Kdy jsme nespustili Marshallův plán pro Rusko. Rusko v 90. letech za Jelcina bylo ochotno spolupracovat se Západem. My jsme ho ale nechali na pospas, na holičkách. Neinvestovali jsme do něj. To nesmíme zopakovat. My v rámci Ukrajiny, až ten konflikt skončí, musíme nastartovat nový Marshallův plán. Pardon, abych objasnil, o co jde. To byl plán po druhé světové válce na obnovu Evropy. Byl nabídnut mimo jiné i Československu. Nicméně Československo již pod drtivým tlakem Josefa Stalina tento plán odmítlo a ubírali jsme se bohužel jiným směrem. Západní Evropa vzkvétala, ekonomické injekce, nový prakticky nastartování hospodářského zázraku Německa, který vrcholil v 60. letech západního Německa. Takže něco podobného a bylo by to win-win, vítězství na obě strany, by jsme měli nastartovat po válce na Ukrajině a toto je tím prvním krokem.
1: Když jste mluvil o tom, že Ukrajina by si podle všeho, kdyby si měla vybrat, jestli Evropskou unii nebo NATO, takže by si vybrala NATO, tak jak číst to, že Evropská 27 by se, a teď mluvím zpátky o tom návrhu Friedricha Merce, by se měla zavázat, že by pro Ukrajinu platil článek 42.7 smlouvy o Evropské unii a vzájemné obranné pomoci. To není něco jako článek 5. To...
0: Není, nicméně někdo by ho tak mohl interpretovat. To je článek, který stanoví závazek pomoci napadené zemi, nicméně je výrazně měkčeji formulován. Navíc jde o to, že Evropská unie nemá jenom státy, které jsou členskými státy NATO, jsou tam i neutrální země typu Rakousko, takže to je z toho vyjmuto. Čili ano, je to závazek pomoci napadené zemi různými prostředky. Není tam charakterizováno, že vojenskými. Nezapomeňme, že Evropská unie nemá vojenské struktury a ta aktivace má hlavně politický a symbolický význam. Pro informaci posluchačům bylo aktivována jednou jedinkrát v roce 2015 po teroristických útocích ve Francii. Francie sama o to požádala. Ono to začalo tím útokem na Charlie Hebdo, na ten časopis, ale to nebylo ten případ. Až ke konci, tuším v listopadu, byly ty koordinované útoky na stadion v Saint-Denis a na ten klub Bataclan, tuším, přes 100 lidí, 130 lidí zemřelo. Francie požádala o aktivaci článku 427 Evropské unie. Proč chtěla především odlehčit ve svých kampaních v zahraničí. Ona nechtěla pomoci vojensky uvnitř. Chtěla odlehčit ve svých kampaních v zahraničí především v Sýrii a tuším v Mali. A je pravda, že například Německo se připojilo a vyslalo hlídkující lodě k pobřeží Sýrie.
1: Posloucháte Radiožurnál, mluvíme s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově.
2: Co se děje se světem?
3: Události končícího týdne v kontextu.
1: Abychom šli taky na skok do České republiky, budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč prezidentu Pavlovi na Pražském hradě představil své priority. Patří mezi ně například dokončení těžké brigády. K čemu je dobrá?
0: No, je to správně. Těžká brigáda je mimořádně úderná jednotka, která za pomoci těch vlastně nejvíce penetračních zbraní, nejvíce i těžkých zbraní je schopná prorazit na bojišti a udělat klín v rámci manévrové války, případně bránit nějaké území. Její součástí jsou právě tanky, obrněné transportéry, si silné prvky a prostředky protivzdušné obrany. A je to dobře jednak proto, že jsme ten závazek dali v rámci NATO a my jsme součástí kolektivní obrany a nemůžeme jenom čekat, že nás někdo zachrání, ale sami musíme přispívat. Ostatně při nedávné návštěvě vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě u nás, tuším na vrtulníkové základně v náměstí nad Oslavou, kde seděli spolu před těmi novými americkými vrtulníky, kde seděli spolu s naším náčelníkem generálního štábu Řehkou. Tento americký generál jednoznačně deklaroval, že na naší těžkou vojenskou brigádu do budoucna spoléhá. Její význam nabyl ještě po začátku války na Ukrajině, protože my předtím jsme se domnívali a mysleli, že budou stačit speciální síly, malé úderné jednotky s precizními chirurgickými řezy. Ale válka na Ukrajině nám ukázala, že musíme mít i hmotu, masu, těžkou techniku. To je právě ta těžká brigáda, proto ji musíme dobudovat, aby jsme přispěli v rámci kolektivní obrany NATO. Ona má i ostrašující charakter. Prostě nejsme jenom stát, který má několik málo desítek lehkých vojáků, ale máme i těžkou brigádu, která je schopna plnit ty nejtěžší úkoly.
1: Jsme taky státem, který stále diskutuje o tom, kdo by měl být v čele delegace nebo vůbec v delegaci, která pojede na summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. O složení delegace na summit NATO rozhodne vláda 22. června. V pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident, to už víme. Takže 22. června to datum jakoby se záměrně prodlužovalo až do té nejzazší možné, do toho nejzazšího možného data. Možná proto, aby prezident nestačil podat, nebo stačí podat kompetenční žalobu, ale ten soud možná nerozhodne.
0: To nechci spekulovat, ale samozřejmě jakoby určitá taktika to je, protože čím kratší reakční doba na cokoliv, i na veřejné mínění, tak tím lépe pro někoho, kdo by chtěl říct nějakou zprávu, která nebude úplně konvenovat s tím, co by si ta druhá strana představovala. Ale já bych k tomu dodal něco jiného. Já jsem si dnes v noci poslechl projev Marka Rubia v americkém kongresu, kde čelil interpelaci různých zákonodárců, a začínám si uvědomovat čím dál tím více a intenzivněji, že summit NATO v Ankaře nebude procházkou růžovým sadem. Spojené státy jsou do jisté míry oprávněně rozhořčeny tím, že jsme jim nepomohli v Perském zálivu, že se stavíme k některým situacím dokonce nepřátelsky. Nenecháme přelétat ani jejich letadla nad svým územím, úplně využívat jejich vojenské základny. To, co nebylo možné ani během tak nepopulární války ve Vietnamu, kde víte dobře, že 100 000 lidí v Evropě protestovali, ale žádnou vládu v evropské zemi by nenapadlo nepustit přelétat americké letouny.
1: Západní Evropě.
0: Přesně tak, samozřejmě, pardon, mluvím o členských státech NATO i tehdy, i teď. Tak oni to nesou opravdu těžce, a my budeme mít hodně práce s tím, aby jsme je dokázali uklidnit a zabezpečit do budoucna transatlantické vztahy. Ale já si dovolím i kacířskou myšlenku na závěr. Často je Spojeným státům vytýkáno to, že s námi nekonzultovali ten postup teď v Perském zálivu. Já k tomu řeknu to B. Představte si situaci, kdy otevřeně nepřátelské státy vůči Izraeli, jako je třeba Španělsko, by tuto informaci měly. Já si nedovedu představit, že by ta informace neutekla, nebo jak by dnes moderně mladí řekli, nelíkla. Prostě utekla by. A představte si, ten rozkol v Severoatlantické alianci by byl podstatně větší než to, že jsme se to nedozvěděli. Čili já se domnívám, že obě strany Atlantiku mají svoji pravdu. Transatlantické vztahy musí být zachovány. My potřebujeme víc Spojené státy než oni nás, to si taky musíme uvědomit, ačkoliv musíme akcentovat to, že Spojené státy nás potřebují více, než se domnívají, protože ty spojenci ve světě a v tom, co nás čeká, jsou klíčoví a my jsme důležití pro Spojené státy, ale musíme si uvědomit i ten úhel pohledu Spojených států. Takže domnívám se, že ten summit bude náročnější i pro premiéra Babiše, než si možná představuje.
1: Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost, pravidelný host pátečního radiožurnálu a rozhovoru Co se děje se světem. Mějte se hezky, děkuju.
0: Moc díky, pěkný víkend všem posluchačům.

0: Až do odpoledne čekejte zataženo a deštivo. Na večer už se obloha nad Českem vyjasní. Teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Podrobněji nejen o počasí ve zprávách Radiožurnálu. Dobré dopoledne, 11:30. A zprávy připravila Jana Gulda.
1: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu, to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj taky přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě prezident, který dosud na alianční summity jezdil, na své účasti v Turecku trvá. Babiš ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Maloobchodní tržby v Česku letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6%. Oznámil to Český statistický úřad. Údaj je bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel. Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9% klesly. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Naopak vyšší byly tržby za nepotravinářské zboží. U záporožské jaderné elektrárny okupované Moskvou začalo platit dočasné příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která příměří kvůli nutným opravám komplexu vyjednala. Na sociální síti X napsala, že opravy mají zabránit hrozbě jaderné havárie potom, co boje poškodily elektrické vedení a to náhradní nesplňuje potřebné parametry. A silničáři začnou odpoledne zužovat jízdní pruhy dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem, a to v úseku mezi exitem 17 u Nové Vsi po exit 26 u obce Straškov vodochody. Důvodem je příprava na rekonstrukci zhruba 30-kilometrového úseku dálnice. Opravy pak začnou v pondělí a potrvají 3 měsíce. Sport. České volejbalistky porazily v Nankingu v Lize národů Belgii 3-0 na sety. Zítra mají Češky volno, v neděli pak zakončí čínskou zastávku soutěže utkáním s Thajskem. A fotbalové kluby SK Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim nezískaly licenci pro účast v profesionálních soutěžích. V další sezóně tak nebudou hrát druhou ligu. Naopak v ní nastoupí Kladno, Česká Lípa a Jihlava, která původně sestoupila. Ligová fotbalová asociace o tom informovala na webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Brněnské ulici v Praze a kolony na obchvatu Jičína. V Praze je ucpaný výjezd po Brněnské ulici ve směru na dálnici D1 na Brno. U nákupního centra na Chodově těsně před napojením ze Spořilovské narazilo auto do svodidel. Blokované jsou 2 ze 3 pruhů, projíždí se pouze levým. Z auto vytekla hodně nafty, tu teď likvidují hasiči. Zdržíte se už asi 20 minut od jižní spojky. No, v Praze přišla teď taky informace o nehodě ve Strahovském tunelu ve směru z Barandovského mostu na Troju. 2 auta si v půlce tunelu a už regulují vjezdy. Na silnici 16 na obchvatu Jičína postojíte v koloně, opravují vozovku a projedete Kyvadlově. Větší je fronta ve směru do Hradce Králové asi na 15 minut. Ještě větší kolony čekejte na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů. Před Toužimí u Třebouně opravují vozovku. Krátký interval na semaforech a zdržíte se až půl hodiny. Menší kolony už popojíždějí na silnici 3 z Prahy do Tábora před Benešovem. Houstne provoz ve směru z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je a bude zataženo, déšť postupuje zvolna z Čech na Moravu a do Slezska. Nejdřív v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky ojediněle taky bouřky a večer pak začnou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty je 16 až 21 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Biderman.
0: V centru Českých Budějovic dnes vyvrcholí budějovický majáles. Už za půl hodiny vyjde z háječku tradiční průvod studentů v kostýmech a zamíří na Sokolský ostrov. Tam následuje korunovace krále nebo královny majálesu a pak taky velký open air festival. Vystoupí na něm celkem 11 kapel, třeba Stříbrný Rafael, Punkinson nebo kapela Dukla, to zní docela dobře. Tak příjemnou zábavu do Českých Budějovic.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Chystáte se teď o víkendu na vodu, vodáci vyrážejí na řeky a půjčovny hlásí první nápor zákazníků. Jaká je situace na Ohři, Vltavě nebo na Sázavě? Řekneme vám to.

0: Vodácká sezóna se naplno rozjíždí a nedávné deště zlepšily podmínky na většině českých řek. Půjčovny tak registrují rostoucí zájem o splouvání. Na některých tocích ale zůstává vody jen těsně nad hranicí sjízdnosti. Aktuální situaci na řekách zjišťoval náš reportér Václav Malý. Václave, dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Já jsem teď u řeky Ohře v centru Karlových Varů u loděnice pod Chebským mostem. Před chvílí tu přestalo pršet a řeka je po dešti zbarvená do hněda. V Ohři je tedy vody dostatek, tady nad jezem je asi 80 cm vody. Problémy se sjízdností tu mají vodáci, když je tu méně než půl metru. Řeka je tak dobře sjízdná od Tršnice na Chebsku až do Perštejna na Chomutovsku. Půjčovny mají podle oslovených provozovatelů volné kapacity hlavně ve všedních dnech, kdy řeky splouvají převážně děti na školních výletech a kurzech. Ale například na tuto sobotu hlásí půjčovna, která tady sídlí přímo pod Chebským mostem, vyprodáno.
0: Nejvíc vodáků tradičně míří do jižních Čech, obvykle na Vltavu, tak jaká situace je tam?
1: Na jihu Čechy zůstává pro vodáky největší jistotou právě Vltava pod Lipenskou přehradou. Tam průtok regulují vodohospodáři, takže řeka zůstává splavná i v období sucha. Půjčovny tak hlásí velký zájem, stále častěji si tam lodě půjčují také turisté z Německa nebo z Rakouska. Jiná situace je na některých dalších jihočeských řekách, třeba na Otavě je část úseků pod hranicí sjízdnosti a provozovatelé musí některé zákazníky upozorňovat na nízký stav vody. Zájem je tam proto o něco menší než loni. Moc vody není ani na Lužnici, u jezu Pilař je ještě sjízdná, za to v Bechyni už je vody příliš málo.
0: Václave, přiznám se, že i já dnes odpoledne vyrážím shodou okolností na vodu, konkrétně na Sázavu. Poradíte mi, jak to vypadá tam?
1: Tam zaznamenali v květnu výrazně více zákazníků než před rokem, podle některých půjčoven dokonce dvojnásobek. Pomohlo tomu hlavně teplé počasí. Poté třeba na Berunka. Berunka je sjízdná po celé délce a některé půjčovny už mají nejatraktivnější termíny na přelomu června a července zcela obsazené. Pro většinu provozovatelů tak bude v následujících týdnech rozhodující hlavně to, jestli budou přicházet další srážky. Pokud ano, mohla by letošní vodácká sezona patřit těm vydařenějším.
0: Na Radiožurnálu jsme vás s reportérem Václavem Malým pozvali na české řeky. Václave, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Hokejové mistrovství světa je za námi, to fotbalové začne ani ne za týden, ale v mezidobí můžeme sledovat tenis a držet palce Jakubu Menšíkovi. Českého hráče dnes čeká životní zápas, bude to semifinále Roland Garros proti Němci Zverevovi. Co by proti němu mohlo fungovat? Na Radiožurnálu vám odpovíme ještě před 12. hodinou.

0: Už 5 zápasů vyhrál tenista Jakub Menšík na nejprestižnějším antukovém turnaji planety, tedy na Roland Garros. Dnes odpoledne ho ale čeká patrně ta nejtěžší zkouška. V boji o finále se utká s nasazenou dvojkou Alexandrem Zverevem z Německa.
1: Menšík na cestě do semifinále vyřadil 3 nasazené soupeře, Zverev jen jednoho. Teoreticky by tak Němec měl mít více sil, což ve svém podcastu Served říká i někdejší světová jednička Andy Roddick. He has had very
2: little time on court. Zatím na kurtech strávil ve srovnání s ostatními semifinalisty minimum času. To je přesně to, co chcete, když se v minulosti dostal do závěrečných fází Grand Slamu, odehrál předtím mnohem delší zápasy. Jsem zvědavý, jak si Zverev poradí s těmi brutálními údery od Menšíka, jestli bude schopný zůstat v kurtu.
1: Těžší cesta do semifinále by ale paradoxně Menšíkovi mohla pomoci. V Paříži si mnohokrát dokázal, že je schopný porážet špičkové soupeře.
3: Určitě pro tyhle momenty žiju a jsem strašně moc rád za tu příležitost, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím, a že můžu být zdravý a soustředěný. Forma je skvělá, takže neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že ho vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
1: Řekl Jakub Menšík po postupu do semifinále. V čem bude souboj s Alexandrem Zverevem náročný, popisuje tenisový trenér a jeden z koučů deblisty Petra Nouzy Lukáš Poláček.
4: Hraje svůj standardní výborný antukový tenis, kdy míč lítá vysoko nad sítí. Obávám se, že Kubu bude držet hodně za základní čarou, aby se nedostával do svého oblíbeného tlaku. Co může být pro Kubu výhoda je to, že bude se čekat hodně od Zvereva. Tím, že vypadli největší favorité turnaje, veškerá tíha odpovědnosti bude na Zverevovi.
1: Zápas Jakuba Menšíka s Alexandrem Zverevem začne po půl třetí odpoledne v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Za 5 minut máme pravé poledne a samozřejmě, že po hlavních zprávách radiožurnálu i dnes následuje polední publicistika, kterou tentokrát připravil Tomáš Pancíř a teď představí ta hlavní témata. Vítej, Tomáši.
1: Hezký den. Kvůli přesunu agent na některá ministerstva dnes stávkují zaměstnanci úřadu vlády. Vysvětlují to slovy stávkujeme, protože chceme pokračovat v práci. Jestli ten dnešní protest může ještě vládní koalici odradit od přesunu agent, jaké ten přesun může mít dopady a jak fungování vládních rad ovlivní, pokud z nich na protest odejdou desítky odborníků, tak o tom všem budou diskutovat dvě poslankyně, Helena Válková z Hnutí ANO a Vendula Svobodová z Pirátské strany. S oběma budu mluvit také o volbě ombudsmana, respektive ombudsmanky. Nástupce Stanislava Křečka by poslanci měli zvolit právě dnes. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ruského protějška Vladimíra Putina, aby se sešli k mírovým rozhovorům. To bude téma pro Michala Smetanu, bezpečnostního experta z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy.
0: Tomáše Pancíře uslyšíte znovu zhruba za 15 minut. Těšíme se.
1: Naslyšenou.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 12 hodin. Tady jsou naše hlavní zprávy.
2: Odbory úřadu vlády stávkují, vadí jim přemístění společných agent na ministerstva bez odborné diskuse.
3: I bez jakéhokoliv projednání s odborovou organizací. A to představuje porušení zákonných povinností úřadu vlády.
2: Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka. Ministr to chce ještě upravit.
4: To musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne.
2: Tenistu Menšíka čeká na Roland Garros boj o finále mužské dvouhry. V Praze brzdí provoz nehoda na výjezdu po Brněnské ulici směrem na dálnici D1. A počasí čekáme zataženo déšť nejdřív v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Od západu postupně proměnlivá oblačnost a večer se vyjasní. Teploty do 21 stupňů. Je pátek, 5. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády stávkuje. Nesouhlasí s tím, že by se měli experti na závislosti, lidská práva nebo národnostní menšiny přesunout pod několik ministerstev. Dopoledne vládu znovu vyzvali k přehodnocení záměru. A podrobnosti má reportér Josef Čiš.
6: Zaměstnanci úřadu vlády přišli na tiskovou konferenci všichni v černém. Chtějí tím dát najevo, že s přesuny agent nesouhlasí a upozorňují na to, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy kompletní. Stávka je zatím jednodenní, jak nám potvrdila za odboráře Pavla Chominová ze sekce protidrogové politiky.
7: Naše požadavky aktuálně byly zastavit ten proces přesunu a také zastavit tu systemizaci plánovanou od 1.7.
6: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch dnes zopakoval, že vláda s přesuny agent dál počítá.
8: Dnes předpokládáme, že bychom to měli technicky finalizovat podpisem takzvaného delimitačního protokolu.
6: Pod ministerstva by měli úředníci podle protokolu přejít od 1. července. Josef Číš, Radiožurnál.
2: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Radiožurnálu. Ambasády žádaly na prezentaci české historie a kultury 100 000 korun.
9: Podle tabulky, kterou ambasády už obdržely, nemají žádné peníze na propagaci dostat třeba velvyslanectví v Norsku, Finsku nebo ve Švédsku a ostatní většinou jen 10 000 korun na celý rok. Žádná z oslovených ambasád to nechtěla komentovat. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě ale po dotazech Radiožurnálu prohlásil, že jde jen o návrh a slíbil, že ho ještě předělá.
4: Ten návrh se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak. Budeme velmi vážně prioritizovat ty projekty, které podpoříme a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
9: Macinka ale zároveň přiznal, že kvůli škrtům v rozpočtu se na všechny ambasády stejně nedostane. Artur Janoušek, Radiožurnál.
2: Hasiči odstraňují následky železniční nehody na trati u Smržice na Prostějovsku. Osobní vlak se na přejezdu bez závor srazil s nákladním autem. 8 lidí je lehce zraněných. Na místě je reportérka Sabina Millerová.
10: Já stojím jen kousek od místa, kde se nehoda stala. Jsou tady dva hasičské vozy a desítka policejních. Jeden z vozů vlakové soupravy vykolejil a stále na přejezdu stojí také kamion. Ten zřejmě převážel palety s papírovými archy, které jsou teď rozházané po okolí. Ve vlaku podle hasičů cestovalo 26 lidí. Kvůli lehkým zraněním museli záchranáři k ošetření do nemocnic převést 8 z nich. Záchranáři už z místa odjeli. Aktuálně hasiči a policie na místě řeší příčinu nehody. Zvažují, zda budou muset přivést k jejímu odstranění jeřáb. Dechové zkoušky řidiče kamionu i strojvedoucího byly podle policie negativní. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je zastavený. Smržit Sabina Millerová, Radiožurnál.
2: Kriminalisti se chystají obvinit člověka zadrženého včera na Sokolovsku. Podle policejního mluvčího Jakuba Kopřivy případ souvisí s nálezem části lidského těla v Kinčperku. O vyšetřovací vazbě rozhodne pravděpodobně plzeňský krajský soud.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi, vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání. Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená, kompromis ale podle ní musí udělat taky Kyjev. V rumunském černomořském přístavu Konstanca vybuchl námořní dron. Podle tamního ministerstva obrany jde o typ zbraně, která se používá ve válce na Ukrajině a rumunská armáda je ve vybavení nemá. Podrobnosti přidá redaktorka Adéla Bartáková.
11: Námořní dron samovolně vybuchl asi 4,5 hodiny poté, co ho rumunské úřady zaregistrovaly. V okolí největšího přístavu v zemi proto krátce na to vyhlásili evakuaci. A to kvůli možnosti, že by se v oblasti našly další stroje. Po nich teď pátrají helikoptéry. Exploze podle dosavadních informací nikoho nezabila ani nezranila. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: V černohorském letovisku Tivat se schází summit Evropské 27 s šesticí balkánských zemí, které chtějí vstoupit do Unie. Podle českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měly v dohledné době Evropskou unii rozšířit minimálně dvě balkánské země.
12: Největší z kandidátů, tedy Srbsko, zatím připravené není. Jeho vláda čelí statisícovým protestům proti rozbujelé korupci a podle demonstrantů mafiánskému řízení státu. Nejdál v přibližování se Unii jsou menší země.
13: Samozřejmě Srbsko dneska není na stole. Je potřeba, aby Černá Hora a Albánie už konečně vstoupily.
12: Uvedl premiér Andrej Babiš. Ani tyto dvě země ale zatím neuslyší datum, kdyby měly do Evropské unie vstoupit. Černá Hora doufá, že to bude za 2 roky. Ještě ale neuzavřela jednání s Bruselem v klíčových kapitolách právní stát a základní svobody. Body. Snížit korupci a zajistit fungování nezávislých soudů je jednou ze základních podmínek členství v Unii. Z Tivatu Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Dobrovolníci chystají brněnské výstaviště na zítřejší blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Oba kněze popravili v 50. letech komunisti ve vykonstruovaném procesu. Přípravy jejich blahořečení sleduje reportér Šimon Franc.
14: Asi 160 dobrovolníků tady od rána chystá tisíce židlí, většinu už rozestavili do řad a teď rozdělují do jednotlivých sektorů. Technici mezi tím nasvětlují velké pódium, na kterém budou blahořečení sledovat tisíce lidí. Ti se míří z celé republiky, některé farnosti vypravují autobusy, další lidé se připojí k cyklopouti z Velehradu. Proces blahořečení zakončí zítřejší slavnostní mše, kterou vede kardinál Michael Černý. Ten tady dnes na výstavišti uvedl, že je rád, že si lidé připomenou osudy dvou mučedníků a cítí silný mandát od papeže 14., který ho na blahořečení vyslal. Z Brna Šimon Franc, Radiožurnál.
15: Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
16: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takový v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde.
15: Zápas se startem po 14:30 odpoledne odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. České fotbalisty čeká po výhře v generálce na mistrovství světa 3-1 nad Guatemalou let z New Jersey do Dallasu, kde budou mít základnu během šampionátu. Do mistrovství světa Češi vstoupí za týden v noci ze čtvrtka na pátek utkáním s Jižní Koreou. Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a Chrudim nezískali licenci pro profesionální soutěže a v příští sezóně tak druhou ligu hrát nebudou. Tu si naopak zahrají Kladno a Česká Lípa a také Jihlava, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. České volejbalistky vyhrály v Lize národů v Nankingu nad Belgií 3-0 na sety a mají druhé vítězství.

0: Do Chomutova je ucpaná u Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevničov nehoda. Zřejmě vážnější na místě zasahují hasiči a kolony se nehýbou ani v jednom směru. Vyhněte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme zataženo déšť nejdřív v Čechách a později taky na Moravě a ve Slezsku. Od západu ale čekáme proměnlivou oblačnost. Večer pak začnou srážky ustávat, oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
3: Nakolik obstojí argumenty, kterými vládní koalice obhajuje změny v systému vládních odborných rad? Do jaké míry je naopak podložené varování expertních kruhů i sněmovní opozice před zásahem do těchto struktur? A jak číst vzkazy, které si aktuálně vyměňují Moskva a Kyjev ohledně dalších mírových rozhovorů a možných kompromisů, které by je měly provázet? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ruského protějška Vladimíra Putina, aby se sešli k mírovým rozhovorům a aby nečekali, až se na ně znovu zaměří administrativa Donalda Trumpa, kterou v současné době zaměstnává válečný střet s Iránem. Volodymyr Zelenský mimo jiné napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Invazi na Ukrajinu označil za Putinovu osobní volbu a dodal, pokud osobně nedospějete k závěru, že je na čase ukončit válku, bude Ukrajina dál bojovat za svoji existenci. Podle Zelenského je Ukrajina připravena během jednání dodržovat příměří. To už ale Vladimír Putin ve čtvrtek odmítl. O krátký komentář požádám Michala Smetanu, bezpečnostního experta Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také ředitele Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
4: Hezký den, děkuji za pozvání.
3: Například podle britské BBC se Zelenského dopis nese v odbojném duchu, poukazuje na aktuální ukrajinské nálety na ruské území, ale jakoby si i Putina dobíral, když píše, že po 26 letech u moci si věk začíná brát svou daň. Není to poprvé, kdy Zelenský zve šéfa Kremlu k osobní schůzce. Jak si vysvětlujete, nebo jak si vysvětlit načasování toho aktuálního vzkazu?
4: Máte pravdu, není to poprvé a hlavně to asi musíme číst v kontextu toho, že obě dvě strany se samozřejmě kromě bojiště snaží ovládat i nějaký jako širší mezinárodní narrativ, který samozřejmě směřuje jak pro vlastní obyvatelstvo a vlastní elity, ale také do zahraničí, to znamená na spojence, případně další kompetitory. V tomto ohledu jsme zde viděli vyjádření Vladimíra Putina právě na tom Petrohradském fóru, které nějakým způsobem opět signalizovali nějakou dlouhodobější ruskou pozici. A v tomto kontextu samozřejmě Ukrajina potřebuje rovněž být ten aktér, který signalizuje vůli jednat, ale zároveň také vůli se nepodlomit vlastně těm maximalistickým požadavkům, které zaznívají ze strany Kremlu.
3: Vladimír Putin včera prohlásil, že Moskva je připravena na jistý kompromis v mírových rozhovorech, k němuž ji vyzval Donald Trump, ale podle šéfa Kremlu k ústupkům není připravena Ukrajina a Ukrajince by měl ke kompromisům přimět americký prezident právě. To řekl tedy Vladimír Putin. Ten včera uvedl, že v takový posun věří, respektive teď americký prezident včera uvedl, že v takový posun věří a že by bylo skvělé, kdyby se Putin a Zelenský opravdu sešli. Dá se odhadovat, jaká odpověď nejspíš přijde z Kremlu na ten dopis z Kyjeva?
4: Takhle je potřeba říci, že pokud Vladimír Putin mluví o kompromisech, které Rusko ochotná udělat, tak je to opět především signalizace směrem k americkému prezidentovi. Vlastně je to něco, co Donald Trump chce slyšet ze strany jak Ruska, tak Ukrajiny. A Vladimír Putin vlastně toto dělá jako relativně levný krok, protože samozřejmě k žádným konkrétním ústupkům se v tomto ohledu nezavazuje. Určitě se nedá na tu vaši otázku, určitě se nedá očekávat, že by prezident Zelenský dostal na ten svůj dopis nějakou vyloženě pozitivní odpověď, že by v důsledku této iniciativy Vladimír Putin se s ním chtěl sejít. To určitě neočekává ani ukrajinský prezident. A jakkoliv samozřejmě Rusko se bude snažit nadále signalizovat dál nějakou širší vůli jednat, ale opět bude mluvit o tom, že je potřeba nejprve postihnout právě kořeny celého toho konfliktu, mluvit o tom, jak je potřeba vyřešit nejdříve ten dlouhodobější problém, než se přistoupí k příměří. Je to v zásadě ten konzistentní ruský narrativ, co víme z těch posledních let.
3: Vladimír Putin se ve čtvrtek na okraj Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra sešel se šéfredaktory předních světových médií a například podle zpravodaje agentury Reuters drží dál tvrdou linii, když uvedl, že ruská vojska každým dnem postupují na bojištích, že lidská síla i průmyslové zdroje a odhodlání jsou na straně Ruska a tak dále. Jakou váhu tedy přikládat tomu ujištění o

0: vůli Moskvy ke kompromisům a vedle toho slovům Vladimíra Putina, že Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dospět k mírové dohodě s Ukrajinou?
1: V tuto chvíli relativně malou váhu, respektive Rusko nadále tvrdí, že vlastně chce dosáhnout těch svých maximalistických cílů, o kterých mluvilo už předtím. Mimo jiné k tomu patří právě ovládnutí celého Donbasu, ale potřeba to opět korigovat směrem k realitě na bojišti, kde Rusku se v těch posledních měsících výrazně nedaří. Ten postup ruský se významným způsobem zpomalil a je velmi zásadním způsobem také vidět, že ruské ztráty jsou aktuálně vyšší než vlastně ruská schopnost doplňovat svoje stavy. Je to vlastně nějaká určitá změna dynamiky té války. Nechtěl bych to přeceňovat v tom smyslu, že to kompletně teďka vede k nějakému konkrétnímu výsledku, nebo že uvidíme, dejme tomu, nějaký konkrétní důsledek tohoto třeba během letošního roku, ale znamená to, že na ruský postup se zpomaluje a skutečně ta varianta, že by Rusko dobilo celý Donbas, tak jak se to Vladimír Putin přeje a kde je vlastně ten deklarovaný plán, tak skutečně tento plán se s velkou pravděpodobností nemusí vůbec podařit.
0: Zaznamenal jste v těch včerejších výrocích šéfa Kremlu nějaké nové momenty, ať už třeba ve směru, když mluvil o stavu ruské ekonomiky, nebo když po sérii ukrajinských dronových úderů v hloubi Ruska přiznal, že Rusko musí posílit svou protivzdušnou obranu?
1: Myslím, že to druhé přiznání je samozřejmě nějaké méně významné. V tuto chvíli je pro Vladimíra Putina samozřejmě velmi těžké nějak zpochybňovat tu realitu, která je prostě viditelná, kdy Ukrajina byla schopna výrazně navýšit své kapacity vlastně dronových úderů do hloubky ruského území a provádí tyto údery vlastně velmi efektivně a velmi často. A v tomto ohledu prostě ta ruská protivzdušná obrana není schopna zabránit velmi destruktivním dopadům těchto útoků a je to nějaké přiznání tohoto problému, které samozřejmě do nějaké míry koresponduje s tou realitou, kterou vidíme.
0: Říká Michal Smetana, bezpečnostní expert z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Díky za pozvání, hezký den.
0: Stávkujeme, protože chceme pokračovat v práci. Tak dnes dopoledne odůvodnili svůj protest odboráři z úřadu vlády. Ti vyhlásili jednodenní stávku a to kvůli přesunu útvarů zodpovědných za agendy závislosti, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů na některá ministerstva. Protokoly o přesunu úředníků mají do dneška podepsat ministři spravedlnosti, kultury, práce a zdravotnictví. Stávkující tvrdí, že změna povede k rozpadu technického zázemí a oslabení agend. Upozorňují také na to, že vedoucí úřadu vlády změnu neprojednala dopředu, tím podle odborářů porušila zákonné požadavky. Do našeho sněmovního studia už zdravím poslankyni hnutí ANO, mimo jiné bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva a také bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání. Dobré odpoledne.
0: A také poslankyni Pirátů, členku sněmovního podvýboru pro ochranu lidských práv a národnostní menšiny Vendulu Svobodovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Paní Válková, pokud proti rozhodnutí vlády poprvé v novodobé historii stávkují přímo zaměstnanci úřadu vlády, měl by to být důvod k zamyšlení a třeba k přehodnocení toho přesunu, jak o to žádají stávkující?
2: K té vaší první půlce otázky říkám určitě ano. K zamyšlení určitě ano. K přehodnocení myslím si, že nastane čas a ten určitě nastane. Myslím na podzim, kdy se bude vyhodnocovat, jak jsem byla informovaná, zda to, co se předpokládá, to znamená redukce některých agent a odbyrokratizování toho úřadování, které bylo na právě kritizováno a které úřad vlády vedlo k tomuhle rozhodnutí, konkrétně paní Tinde Bárta, tak jestli se opravdu osvědčilo nebo ne. Já sama budu s napětím očekávat, jestli ta bilance, která počítám tak v září, v říjnu, už bude vidět, jestli to funguje, nebo jestli to naopak nefunguje, tak jestli dopadne tak či onak. Tak.
0: Vy jste říkala, že tedy to má být důvod k zamyšlení, ale ne tedy k přehodnocení toho kroku. Tak co by mělo být výsledkem toho zamyšlení, nebo nad čím by to zamyšlení mělo být?
2: No, já jsem řekla, možná, že jsem to neřekla úplně jasně, to zamyšlení určitě stojí za tou procesní stránkou, nebo nad tou procesní stránkou, protože určitě se to podle mého názoru mělo předem projednat. Takže to zamyšlení je do budoucna projednávat s odborníky za mě. A to přehodnocení, to právě nemůžu teď
0: rozumím,
2: nějak tam
0: byste
2: prognostikovat.
0: Tam byste počkala na to vyhodnocení.
2: Tam bych počkala skutečně, protože ty agendy si zasluhují, aby dál fungovaly a aby teď tedy pokud možno, co bylo co nejméně problémů, včetně těch stávek. Já to nespochybnuju, to právo, ale na druhé straně ta agenda a její fungování musí být prioritou.
0: Paní poslankyně Svobodová, myslíte si, že ten dnešní protest zaměstnanců úřadu vlády může k něčemu vést?
3: Já se bojím, že ne, protože ten signál, který vyšel z úřadu vlády, že se s nikým teda paní ředitelka bavit nebude a že odborníci vlastně nejsou hodnota, tak ten je natolik silný, že předpokládám, že už to nic nezvrátí. Ale to nedá se říct, že by to teda byl signál dobrý. A já se bojím, že tyhle ty kroky, které budou teďka následovat, což bude právě přesun těch agent na ministerstva, takže některé ty kroky budou nevratné, protože řada těch odborníků třeba na ty ministerstva už přecházet nebude chtít, takže hrozí tam nějaké odchody a s těmito odchody dlouholetých pracovníků odchází i ta jejich expertíza. Tam já se opravdu obávám, že i s tím trendem, jaký třeba pozorujeme na ministerstvu životního prostředí, kam teďka přichází nějací nekompetentní motorističtí lidé, tak se bojím, že ta expertíza z té státní správy se nám vytrácí a doplatí na to opět ta lidská práva. A když říkám lidská práva, tak zejména ta práva těch nejzranitelnějších, na které se mnohdy v těch zákonech opomene a ten úřad vlády, jakož to připomínkové místo, byla taková protiváha a to poslední místo, které se těchto lidí mohlo zastat.
0: Tím už částečně odpovídáte na to, na co se samozřejmě chci zeptat, co očekáváte, respektive když vy protestujete proti té změně, tak čeho se obáváte? Tím největším rizikem je to, co jste teď říkala, to znamená, že odejdou odborníci, nebo tam vidíte nějaká další rizika?
3: Já tam těch rizik vidím podstatně více. Já jsem se teda dneska i té stávky, právě co organizovali odbory úřadu vlády, já jsem se tam účastnila, na chvíli jsem se tam otočila, abych to podpořila veřejně, protože s tím opravdu souhlasím. No a já tam vidím ještě jednu obrovskou obavu a to je v návaznosti na rozpočet 2027, kdy se může stát, že opravdu na ty ministerstva ten návrh půjde takový, že na tato místa, která se tam přesouvají, se nenajdou peníze a se znalostí toho, že bude schválen zákon o státní službě, tak tyto lidé budou s nás propustitelní. Takže já se bojím, že je to vlastně cílený útok na tuto lidskoprávní agendu se snahou vlastně tyhle lidi dostat pryč.
0: Těch argumentů v posledních dvou týdnech jsme i v našem vysílání slyšeli hodně. Helena Válková má s lidskoprávní agendou zkušenosti z pozice ministryně i z pozice zmocněnkyně pro lidská práva. Před chvílí jste říkala, že budete s napětím očekávat, jaké budou výsledky té změny. Znamená to, že nejste tak jednoznačně přesvědčena o tom, že to bude krok k lepšímu, tak jak opakuje vedoucí úřadu vlády Tinde Barta?
2: No tak ještě jednu poznámku k mé předřečnici, paní poslankyni Svobodové. Já si myslím, to je taková typická pirátská retorika, že všechno dopadne špatně a že chceme ty agendy utlumit tím svým z jejího pohledu určitě nešťastným krokem, tak takhle to rozhodně nevidím, protože jsem právě tou zmocněnkyní vlády pro lidská práva byla a vím, že ty rady a výbory budou fungovat, že většina těch odborníků zůstává zatím, ale jsem opatrná, a to máte, pane redaktore, pravdu, protože opravdu nevím, jaká bude situace na podzim a jestli se podaří splnit to, co paní ředitelka úřadu, paní Tinde Barta slibuje, že se to vlastně zrychlí, že se zefektivní fungování a že naopak to bude mít pozitivní dopad na fungování lidskoprávní agendy. Mně tam na tom vadilo od začátku, že se nehovořilo s odborníky. Já když jsem byla zmocněnkyně, tak jsem se vlastně bavila nejvíce s nimi a samozřejmě jsem byla odkázaná na úředníky, ale úředníkům jsem dávala pokyny jako zmocněnkyně. A s odborníky jsem se bavila o tom, jak bychom měli třeba v oblasti ochrany práv starších lidí postupovat, co je třeba konkrétně udělat. A to jsem prosazovala na vládě a ona to není zrovna populární funkce. Vy jste imr vere, česky řečeno, v nějakém malém konfliktu s ministry, protože ne každý ministr vám chce víc říct. A ta zmocněnkyně vlády pro lidská práva musí být dost odvážná, nesmí se bát a samozřejmě musí mít podporu premiéra nebo přinejmenším jí musí nechat volné pole působnosti. To jsem tenkrát dostala. Takže myslím si, že to je věčný boj. Není to úplně jednoduchá funkce a teď jsem právě zvědavá, jak to bude fungovat, když bude mít ty úředníky na těch jednotlivých ministerstev, jak jim bude dávat ta zmocněnkyně teda ty pokyny, které musí naplnit exekutivně potom ty úkoly, které se jí podaří prosadit ta vládě. Je to taková spletitá, bych řekla, přidivo vztahů, kdy na jedné straně musíte politicky prosazovat například, že se zřídí funkce dětského ombudsmana, že po něm volají napsat návrh toho zákona, na druhé straně musíte mít někoho, toho úředníka, který to udělá, kterému také dáte pokyn. A není úplně pravda, že by jenom ředitelka úřadu dávala pokyny úředníkům. Já jsem je dávala také. A nedovedu si představit, že když jsem se pro něco rozhodla, že by mi nějaký úředník řekl, já to neudělám. No mohl by to říct, ale šel by si potom stěžovat a přeci jenom ta zmocněnkyně vlády má vyšší politickou funkci, aspoň v době, kdy já jsem to byla, politický dopad nebo vyšší politický význam než ten úředník. Takže to jednoznačně, jakýkoliv, i na úřadu vlády. Takže v tomto ohledu jsem taková, jako bych řekla, opatrná v tom hodnocení a do budoucna určitě na podzim by to chtělo nějaké vyhodnocení.
0: My se k tomu určitě budeme vracet a uvidíme, no. Jestli na místě tedy bude optimismus nebo spíš pesimismus. Tady už zaznělo, že v reakci na to opatření odcházejí někteří odborníci, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková včera řekla, že z těch poradních orgánů úřadu vlády odešlo už přes 50 odborníků. Paní Svobodová, je to od nich rozumné, když vy jste mluvila o tom, že hrozí oslabení té agendy, nepřispívají vlastně ty odchody tomu oslabení?
3: Mohou. Tam ty rezignace, velká řada z nich je podmíněná. To znamená, že je to nějaký, řekněme, tlak vyvinutý právě směrem k úřadu vlády, aby k těm změnám nedocházelo. Já předpokládám, že právě ti odborníci si moc dobře uvědomují ten svůj přínos a určitě i tohle pro ně nebyla jako snadná volba. Co já mám informace, tak v pondělí by se ten počet měl nějakým způsobem ještě zaktualizovat. My bychom měli vědět, kolik teda těch lidí skutečně odchází, kolik jich odchází, pokud se teda ty přesuny stanou a kolik to je zvažuje, protože věřím, že i nad tímto přemýšlejí a berou to odpovědně.
0: Pardon, když říkáte, zároveň, že se zaktualizuje, budou ta čísla tedy vyšší?
3: To nevíme. Nevíme, kdo třeba ten odchod nestáhne. Skutečně ta diskuze tam probíhá čilá a právě proto, že si ti lidé, ti odborníci jsou velmi zavázáni té své agendě a chtějí, aby případné ty odchody neohrozily právě tu agendu a ty nejzranitelnější skupiny. Takže ta diskuze tam probíhá čilá. Já jsem zvědavá právě na ta čísla a mě na to mrzí nejvíc to, že právě tady ta odborná hodnota těch lidí, kteří opravdu zadarmo pracují pro stát, takže ani tohle pro úřad vlády, pro pana Babiše, pro paní Tindebárta, není ta hodnota, o kterou by se opřeli a která by jim rozsvítila varovná světla a řekla, tady se děje něco opravdu nepěkného, pokud se tolik odborníků tady postaví za nebo proti tomuto přesunu, protože ono se nedá říct, že nějaké zefektivnění, ať už to znamená pro kohokoliv, cokoliv, znamená zkvalitnění. A ještě jsem si chtěla trošku vyjádřit k té pozici právě zmocněnkyně pro lidská práva. My vlastně teďka vůbec nevíme, co si paní Táňa Malá myslí. Ta pozice se nám tímto přesunem dost vyprazňuje. Vyprazňuje se na nějaké stříhání pásek, vyjádření do médií nebo na sociálních sítích. Já bych teďka očekávala, že tím, že se oslabuje ta její pozice jako zmocněnkyně, že ona nějakým způsobem bude vystupovat nebo třeba i tu situaci uklidní. Já jsem od ní zaznamenala jedno vyjádření a od té doby vlastně jsem už nezaznamenala nic. Paní Malá mlčí a já nevím, jestli je to ze strachu nebo z nějaké loajality nebo třeba ví, co se bude dít, já nevím, ale od ní bych očekávala mnohem více reakcí, aby i případně mohla nějakým způsobem uklidnit tu odbornou veřejnost.
0: Dokáže Helena Válková odpovědět, co si myslí a jestli k tomu přistupuje správně Taťána Malá?
2: Já za nikoho mluvit nebudu. Já jsem zaznamenala teď v poslední době několik jejich vystoupení. Ona je velmi zdrženlivá. Víte, Já jsem dokonce tohle diskutovala i se bývalými zmocněnkyněmi vlády pro lidská práva, s Klárou Šimáčkovou, Lauričníkovou, s Monikou Šimunkovou, a všichni jsme se shodli na tom, že jsme pro tu agendu žili. Dělali jsme chyby, dělali jsme věci, které se nám povedly. Bylo to prostě pro nás ta doba těch, každá z nás to dělala několik let.
0: A máte pocit, že teď to tak nefunguje?
2: A teď to chci říct, a ona má tu smůlu, Táňa Malá, že ještě neměla možnost ani pořádně tu agendu uchopit, protože ona je na samém začátku. Takže teď má možnost ukázat, a já předpokládám, že to teda ukáže do podzimu, do jaké míry agenda lidských práv přirostla k srdci a jak se za ní bude, nevím, jestli mám použít dramaticky být, ale rozhodně jak se zasadí o to, aby i přes to, co se teď stalo, fungovala dobře. A to bude také bilance, která nás všechny čeká.
0: A která nás
2: přijde,
0: všechny bude zajímat i ve vysílání Českého rozhlasu. Omlouvám se, že vám
2: myslím,
0: do toho skáču. Blíží se další zprávy. Našimi hosty byly poslankyně Hnutí ANO Helena Válková, poslankyně Pirátů Vendula Svobodová. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání. Naschle.
0: A od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
4: Radiožurnál je 12.30. A zprávy nachystala Jana Gulda.
5: Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dřív vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident taky podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještět, vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od českých radiokomunikací. Součástí je taky unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Část budovy budou dál využívat radiokomunikace. Senát Spojených států schválil návrh zákona, který by poskytl ministerstvu vnitřní bezpečnosti dalších 70 miliard dolarů, skoro 1,5 bilionu korun. Skoro všechny nové peníze zákon určuje úřadům, které prosazují kontroverzní masové deportace migrantů z USA. Návrh teď musí odhlasovat i sněmovna reprezentantů. V Senátu proti hlasovali všichni demokrati a jeden republikán. A na filmovém festivalu Tribeca v New Yorku budou dnes promítat snímek Ententíky. Krátký animovaný film o odlišnosti a sebepřijetí vznikl v československé koprodukci. Autorkou je absolventka pražské FAMU Andrea Selešová. Na programu prestižní přehlídky je tvorba z Česka vůbec poprvé. Sport. Tenistu Jakuba Menčíka čeká semifinále dvouhry na Roland Garros. Po půl třetí nastoupí proti Němci Zverevovi. Duel odvysílá Radiožurnál Sport, stejně jako dřívější zápas o finále Kateřiny Siniakové s Taylor Townsendovou v ženské čtyřhře. Česko-americký pár nastoupí proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefánejová.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 v Brně a zavřená silnice na obchvatu Slaného. Na D1 po pojíždění kolony v Brně směrem do Ostravy. Oba pruhy jsou plné od 191. kilometru až na 196. a zdržíte se až 20 minut. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně neprůjezdná na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevničov vážná nehoda. Zastavili provoz v obou směrech. Objíždějte přes město nebo přes Studeněve s osobním autem. Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce čekejte kolony za sjezdem na Friedland. Podle našeho zpravodaje kvůli nehodě.
8: Osobní auto takový větší s konským nebo s přívěsem na koně, na zvířata, mimo silnici. Takže pravý pruh je zavřený za tou molkou a sjíždí se to do jednoho
7: a zdržíte se asi 10 minut. Na 35 se pak čekejte silný provoz menší kolony taky u Hodkovic nad Mohelkou. Projíždí se omezením. Ještě do Prahy, Brněnská ulice, výjezd z Prahy směr D1 na Brno. U nákupního centra na Chodově po nehodě průjezdný pouze jeden ze tří pruhů. Je tam vyteklá nafta na vozovce. Kolona se táhne už z jižní spojky, je to na 15 až 20 minut. A v Praze komplikace i ve Strahovském tunelu. Ve směru na Troju stojí asi v půlce tunelu nepojízdné auto a regulují vjezdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Je a taky bude zataženo. Déšť postupuje zvolna z Čech na Moravu a do Slezska. Nejdřív v Čechách a na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne bude proměnlivá oblačnost. Místy přeháňky, ojediněle taky bouřky. Večer pak začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Vidrman.
9: No a blíží se naše soutěž. Přijde mi fér, abyste věděli, o co si dnes na radiožurnálu budete moct zahrát. Takže máme připravený voucher na relaxační neděli pro dvě osoby v beskydském hotelu Horal anebo dvě vstupenky na libovolnou zastávku letošního nejen hudebního Jelen Festu. A téma naší soutěže Elvis Presley. Už za chvíli k tomu doplníme víc.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Když dnes vidíme na pódiu tančit rockové nebo popové hvězdy, nijak nás to nepřekvapí. Před 70 lety ale stačilo, aby se mladý Elvis Presley trochu zavlnil v přímém přenosu a celá Amerika mluvila o skandálu. 5. června roku 1956 zaspíval v jedné populární televizní show svůj nový single Hound Dog a jeho sugestivní pohyby boků pobouřily konzervativní publikum natolik, že mu média začala říkat Elvis the Pelvis.
1: A kvůli tomuhle byl takový poprask, říkáte si, když sledujete tyto archivní záběry Elvise Presleyho. Jenže v polovině 50. let byla Amerika úplně jiná země. Mladí lidé poslouchali nový divoký rock'n'roll, zatímco jejich rodiče vyrůstali na uhlazených zpěvácích v oblecích. Navíc země byla hluboce rasově segregovaná. Pro část bílých Spojených států bylo šokující už to, že bílý kluk z Memphisu zpívá černošskou hudbu s takovou energií a sexualitou. Rock'n'roll tehdy mnozí konzervativci, politici vnímali skoro jako hrozbu pro společenský řád a Elvis se stal jeho tváří. Pomyslná bomba tedy vybuchla v pořadu do Milton Berle Show. Celou událost dobře popisuje snímek Elvis, kde ho hrál Austin Butler.
2: Obscénost a vulgarita této hudby jménem rock'n'roll je očividně prostředkem, který může bílého muže a jeho děti snížit na úroveň negru.
3: Barevný zpívají a hrajou přesně tak, jako to teď dělám já. Mnohem díl než já.
2: Plukovníku, chceme s vámi mluvit o vašem svěřenci.
4: Petice požaduje zákaz vystupování Elvise Presleyho v televizi.
2: Nový výbor bude dohlížet na tento vulgární živočišný rock'n'rollový chlív.
4: To, jak se při tanci kroutíte, je terčem ostré kritiky.
3: Ne, nedělám nic špatného.
1: Ale i přes veškeré pobouření, zákazy a snahy o vytvoření nového Elvise byl efekt přesně opačný. Mladí lidé ho začali milovat ještě víc a během pár týdnů se z něj stala největší hudební senzace planety. A přezdívka Elvis the Pelvis, něco jako Elvis pánevník, která měla být urážkou, se proměnila v součást jeho legendy.
5: Chci, abyste věděli, že mě ty lidi z New Yorku nemůžou změnit.
6: Looking for trouble? No. You came to the right place.
1: Samotná píseň Hound Dog se pak stala jedním z nejprodávanějších singlů své doby. A slavné Elvisovy pohyby boků inspirovaly dokonce i Hollywood, nejen v životopisných filmech.
7: Hele, ukaž mi ještě jednou ty tvý kroky. Trochu pomalej, jo?
8: Ta kytara se mi líbila. Moc hezky zněla. Pohyboval jsem se do rytmu a pohyboval bokama.
1: Ve snímku Forrest Gump je scéna, ve které mladý Elvis sleduje podivuhodný taneční krok malého Forresta v kovových ortézách a právě od něj si vezme inspiraci pro své legendární vystoupení. Samozřejmě jde o filmovou fikci, krásně ale ukazuje, jak hluboko se Elvis Presley zapsal do americké kultury. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Pojďte si s námi tedy zasoutěžit, na jednoho z vás čekáme na lince 221 552 255 a samozřejmě pro vás taky máme v rámci inspirace právě Elvisův hit Hound Dog.

0: Elvisovi Presley mu stačil před 70 lety jediný pohyb pánví a Amerika byla v šoku. Teenageři šíleli nadšením, ale jejich rodiče psali pobouřené dopisy. Právě o tom, jak jeden televizní večer změnil dějiny popkultury, bude řeč v dnešní soutěži odpoledního radiožurnálu. Tak kdo si s námi zahraje? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, u telefonu Tereza.
0: Terezo, vítám vás. Jak to máte s Elvisem Preslym? Líbí se vám ta hudba nebo ne? Upřímně.
1: No, jo, určitě jo.
0: Tak to jsem rád a možná by to pro vás tím pádem mohlo být o něco málo jednodušší. Hned v úvodu zmíním, že pokud odpovíte správně na všechny tři položené otázky, pošleme vám dárkový poukaz na relaxační neděli pro dvě osoby v jednom z hotelů horského rezortu Valachy ve Velkých Karlovicích, konkrétně ve wellness hotelu Horal. Jak to máte do Beskydy daleko, když tak?
1: Ne, zas tak moc.
0: No tak to je skvělá zpráva. Konkrétně byste se mohla těšit na ubytování pro dvě osoby na jednu noc, na snídaní a večeři formou teplého a studeného bufetu, ale taky na neomezený vstup do wellness centra s termálními bazény a saunovými rituály. Pokud byste odpověděla správně na dvě otázky, dostanete vstupenky na putovní rodinný festival kapely Jelen s názvem Jelenfest. To je akce, která startuje právě dnes v pražských Žlutých lázních a pak pokračuje po celé letní prázdniny v Plzni, Jihlavě, Olomouci, Liberci, v Pardubicích a na dalších zastávkách. Sama byste si vybrala, na jaký Jelenfest konkrétně chcete vyrazit. Jedna správná odpověď by znamenala takové propagační předměty od Českého rozhlasu, ale třeba audioknihy a rozhodně taky zajímavý materiál. Nicméně doufám, že budete, Terezo, mířit výš. Tak můžeme začít?
1: No určitě ano.
0: Pojďme na to. Jak se jmenoval slavný single, který Elvis Presley představil v televizi v roce 1956 a který jste před chvílí slyšela i na radiožurnálu?
1: Hamdok.
0: Ano, byl to Hound Dog, následovalo malé veřejné pokání. Elvis musel tenhle hit zaspívat znovu sevřený v těsném fraku a navíc před skutečným psem, kterému byla píseň symbolicky určena. První správná odpověď a teď pojďme na otázku číslo 2. Jakou přezdívku dostal Elvis po tom kontroverzním televizním vystoupení?
1: Byl to Pelvis.
0: Ano, Elvis the Pelvis, uznali bychom vám i pánevníka, i když uznávám, že to v češtině nezní úplně hezky, ale řekla jste to správně. Takže druhý bod pro vás, Terezo, a pojďme ještě na ten třetí. Ve kterém oscarovém filmu z roku 1994 se píseň, lépe řečeno ta slavná scéna z písní Hound Dog, objevuje?
1: Forrest Gump.
0: Ano, Tom Hanks pak na slavné lavičce vzpomíná, že z onoho zpěváka se stal král, který zemřel na infarkt, protože zpíval až moc svých písniček. No tak máte před sebou relaxační neděli pro dvě osoby ve wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích v Beskydech. Terezo, jsme rádi, že jste ráda a někdy příště zase naslyšenou.
1: Děkuji moc krát. Mějte krásný den, naslyšenou.
0: To byla dnešní odpolední soutěž radiožurnálu a teď ještě přidáváme dopravní zpravodajství.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D6 u Velké Dobré a uzavřená sedmička u Slaného. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Varů teď velice opatrně těsně za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 16. kilometru leží mezi pruhy železná tyč. D6 z Prahy do Varů a u Velké Dobré na 16. kilometru mezi pruhy železná tyč. A připomeneme obousměrně uzavřenou silnici 7 na obchvatu Slaného. Po vážné nehodě zastavili provoz jak na Prahu, tak na Chomutov. Kolony ze západu popojíždí od Lotouše z druhé strany od Knovíze. Osobním autem můžete objíždět přes město. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. I could stay awake just to hear.

Co podniknout dnes odpoledne nebo o víkendu? Přehledný seznam víkendových tipů najdete na webu radiožurnál.cz, ale jeden máme taky hned teď ve sklárně Rikl v Nižboru u Berouna. Dnes totiž začíná mistrovství světa v broušení skla. Dnes i po celý víkend se tam můžete těšit na komentované prohlídky, autentický zážitek na huti nebo v brusírně. Nahlédnete tak přímo pod ruce zkušeným mistrům a poznáte krásu sklářského umění zblízka, kterou si můžete sami vyzkoušet. Už teď vám přejeme krásný víkend.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Novela stavebního zákona předložená koaličními poslanci má zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Podle odborníků ze stavebnictví je ale příliš komplikovaná a místy nesrozumitelná. Jak se k poslanecké novele staví Hospodářská komora? Vladimír Kroc se zeptá prezidenta komory Zdenka Zajíčka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Premiér tvrdí, že přesunem agent pod ministerstva se nic nezmění. V radě ČT dál budou Jiří Šlégr i Luboš Ksaver Veselý, rozhodla sněmovna. Tenista Menšík nastoupí do semifinále dvouhry na Roland Garros. Silnice 7 na obchvatu Slaného zůstává po nehodě v obou směrech uzavřená. A počasí čekáme zataženo od západu. Postupně proměnlivou oblačnost, místy přehánky, večer se vyjasní a teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že přesun agent z úřadu vlády na ministerstva se nic nezmění. Řekl to v reakci na dnešní stávku zaměstnanců úřadu vlády. Stávkující se obávají, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy kompletní. Podle Babiše se ale například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví zesílí podpora tématu.
3: Jsem z toho zklamán, protože myslím si, že každý ví, že adiktologické služby já podporuju. Samozřejmě tady vznikl nějaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotnictví se něco změní. Nezmění se nic.
1: Poslanci zvolili 6 radních České televize. Své posty obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr nebo moderátor Luboš Ksaver Veselý. Nově v radě zasedne například bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec. Samotné volbě předcházela dlouhá debata, ve které se poslanci přeli, jestli budou o radních hlasovat tajně nebo veřejně. Nakonec se rozhodli pro veřejnou volbu. V ní neuspěli například stávající radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila koalice ani opozice. Programy knihovny Václava Havla budou pokračovat podle plánu jen do konce června. O další budoucnosti by mělo být jasno během letních prázdnin. Radiožurnálu to řekl člen správní rady David Dušek z Hnutí STAN.
4: To znamená, že my máme relativně prostor během července, srpna připravit restrukturalizaci knihovny. Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
1: Po odchodu mecenášů, zaměstnanců a Dagmar Havlové chce Dušek usilovat o získání práv k názvu Knihovna Václava Havla i k její další činnosti. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí oficiálním vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Objekt koupil od českých radiokomunikací letos v únoru. Přepis vlastnických práv ale zabral několik měsíců. Za Ještěd kraj zaplatil 184 milionů korun, včetně vnitřního vybavení a dochovaného původního nábytku od architekta Otakara Binara. Převzetím Ještědu se podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj otevírá cesta ke generální opravě této unikátní stavby, která je i národní kulturní památkou.
5: Na tu úvodní studie, která je zveřejněná, tak ta už byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem a samozřejmě jedním z těch parametrů té projektové přípravy bude to, aby památková ochrana toho objektu nebyla narušena a aby jsme měli jako majitel v budoucnosti možnost požádat o zápis do seznamu výjimečných památek světového charakteru UNESCO.
0: Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká za hodinu a půl semifinále Roland Garros s Němcem Zverevem. Duel odvysílá Radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté zakončili herní přípravu na mistrovství světa vítězně. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Trenér Miroslav Koubek věří, že teplé počasí pomohlo i k přípravě na zápasy ve skupině světového šampionátu.
6: Trošku byla taková pradelna, byl jsem navíc, jo, a bylo vidět, že kluci jsou schopni běhat. My tam myslím, že už neodjezdili, ty data se prolínu běžecký, ale já měl pocit, že tohle je prostředí, který vlastně nám k tomu dalšímu vývoji pomohlo, jo, že tady už trošku bylo dusno, horko. Pořád nesmí zapomínat, že jsme přiletěli teprve v neděli, že jo, dneska máme čtvrtý den, ten časový posun určitě není ještě třeba neplně.
0: Fotbalová reprezentace se teď přesune do Dallasu, kde má základnu pro mistrovství světa. Do turnaje vstoupí v noci ze čtvrtka na pátek v Guadalacháře utkáním s Jižní Koreou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 omezení u Koberovice a zdržení v Brně od výstaviště. Na D1 směrem z Brna do Prahy čekejte zdržení za Humpolcem. Fronta se sune okolo 10 minut z 83. kilometru na 81. Tam pravý pruh zabrali silničáři. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy a pomalu jedoucí kolona od sjezdu na výstaviště ze 190. kilometru. K omezení u D2 se jede téměř půl hodiny. A D2 před Brnem od Bratislavy je plnější tradičně od Modřic ze 3. kilometru. Silnice 7 na obchvatu Slaného je v místě omezení po nehodě 3 osobních vozidel stále v obou směrech neprůjezdná. Od Prahy zastavíte u sjezdu na Knovíz, od Chomutova za Třebízí. Osobním autem se dá jet přes centrum Slaného, na trase už ale také počítejte se zdržením. Zaplnila se i 16 od sjezdu do ulice Třebízského k 7. A ještě pohled na hlavní město. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most se sune fronta od sjezdu na Pankrác. Okolo 20 minut zabere trasa do Brněnské, směr dálnice D1. Na úrovni OC Chodov stále odklízejí následky po kolizi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zataženo, od západu postupně proměnlivou oblačnost, místy ještě přehánky, večer se pak vyjasní, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré odpoledne vám přejeme ve 13 hodin 6,5 minuty, posloucháte Radiožurnál. Českým ženským sprinterským tabulkám dlouhodobě kraluje Jarmila Kratochvílová. Včera ale o jeden ze svých rekordů přišla. Na královské trati 100 metrů je novou rekordmankou 22-letá atletka z Nového Jičína Karolína Maňasová a my vám tu její radost popíšeme už za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: České sprinterky mají v úvodu venkovní atletické sezóny skvělou formu. Karolína Maňasová včera hned dvakrát vylepšila český rekord na stovce. Lourdes Gloria Manuel se pak výrazným osobním rekordem na čtvrtce posunula historickými tabulkami. Obojí probereme s reportérem Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Karolína Maňasová na mítinku v Rakousku české maximum na stovce posunula. Hodně dlouho držela Jarmila Kratochvílová ten rekord. Jakou má tedy teď český rekord hodnotu?
1: 11 sekund a jednu setinu. Karolína Maňasová se tak mimo jiné blíží prolomení 11-sekundové hranice. Skvěle si počínala už v rozběhu, kdy rekord Kratochvílové vylepšila o jednu setinu na 11,8 sekundy a ve finále ubrala dalších 7 setin. Závod v Sankt Peltnu vyhrála s těstným náskokem před Němkou Házeovou.
2: Jsem strašně šťastná, že myslím, že se ve mně úplně prostě všechny pozitivní pocity. Už po tom rozběhu jsem si říkala, aha, tak jako mohlo by to být dobrý, mohla bych to ještě srazit s tím právě, že jsem to neběžela úplně až na doraz. V finále vyšlo úplně super, trochu jsem už tuhle v tom konci, cítila jsem vedle sebe tu Němku, ale myslím si, že to byl super závod a prostě ježíš,
1: Radovala se 22-letá sprinterka ze dvou historických běhů. Rekord Jarmily Kratochvílové by zítra platil 45 let. Legendární atletka ho zaběhla v Bratislavě a zůstávají jí ještě maxima na 200, čtvrce a taky světový rekord na 800 metrech.
0: No a jejímu rekordu na 400 se přiblížila Lourdes Gloria Manuel.
1: Ona je to pořád ještě celkem daleko. Kratochvílová běžela v červenci roku 1983 47,99 sekund. A Manuel včera na diamantové lize v Římě 49,77. Svůj osobní rekord z předloňského mistrovství Evropy ze stejného místa tím ale Manuel překonala s obrovským rozdílem 0,75 sekundy, a to ve svém prvním závodě pod otevřeným nebem v tomto roce.
2: Je to můj první start sezony a hnedka pod 50, takže velký splněný úkol. A jsem ráda, že takhle dopadlo, běželo se mi fakt nádherně, je tu teplo, takže ty podmínky na to byly, jiného jsem se obávala, že je to takhle pozdě večer, ale jak je vidět, tak to asi tomu výkonu tolik nevadilo.
1: Halová mistryně světa Manuel v Římě nestačila jenom na Norku Jägerovou. Pod 50 sekund se dostala teprve jako třetí Češka v historii po Taťáně Kocembové a už zmíněné rekordmance Jarmile Kratochvílové.
0: Krištof Kousal, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Kuba je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa státem v úpadku. Vůči karibské zemi Washington dál zesiluje ekonomické sankce. Nově je uvalil i na jejího prezidenta. Kvůli tlaku Spojených států zemi navíc opouští zásadní firmy a karibský ostrov se tak propadá do hlubší hospodářské krize. I o tom budeme mluvit za chvilku.

0: Spojené státy dál stupňují ekonomický tlak na Kubu. Washington nově uvalil sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze Canela, jeho příbuzné a na další členy rodiny Castrů. V době prohlubující se hospodářské krize na karibském ostrově navíc zemi opouští významné firmy, které tam investovaly peníze. Podrobnosti má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo všechno je tedy přesně cílem těch nových amerických sankcí?
1: Ty sankce dnes oznámilo americké ministerstvo financí. Kromě současného kubánského prezidenta míří konkrétně ještě na jeho manželku, pak syna a vnuka jeho předchůdce Raula Castra a taky na ministerstvo revolučních ozbrojených sil, včetně ještě dalších 4 tamních organizací. Krátce to taky v oválné pracovně Bílého domu okomentoval americký prezident Donald Trump. We just want them to be a nicely run country. On na otázku, jestli je cílem sankcí urychlit kolaps země, řekl, že Kuba je už teď stát v úpadku, že Spojené státy usilují o to, aby to byl dobře řízený stát, který se postará o své obyvatele. Další část těchto sankcí přichází po tom, co Trump už v květnu podepsal dekret, kde se zavazuje k zpřísnění toho ekonomického tlaku vůči Kubě. Už dřív Washington obvinil třeba ex-prezidenta Raula Castra ze 4násobné vraždy, to kvůli tomu, že v roce 96 nařídil sestřelit 2 letadla, která pomáhala Kubáncům uprchnout ze země, a ty nové sankce vyzdvihl taky americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je mimochodem sám potomek imigrantů z Kuby.
0: Jak na ten americký tlak reaguje kubánská vláda?
1: Právě kubánský prezident Miguel Díaz-Canel, který teď čelí těm sankcím, všechny ty postihy označil jako protiprávní. Kubánské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že to představuje poslední příklad amerického intervencionismu. Zároveň taky vláda tvrdí, že ty další sankce jsou jenom nátlakovou akcí, která ze strany Spojených států vytváří konflikt, který má za cíl poškodit Kubánce.
0: Jaký mají ty poslední americké kroky dopad na kubánskou ekonomiku?
1: Ona ta situace mezi zeměmi se vyostřuje dlouhodobě, tedy hlavně po americké vojenské intervenci ve Venezuele, kdy Washington uvalil na Kubu blokádu dodávek ropy. Od té doby se na ostrově ještě výrazně víc zhoršila situace, kterou doprovází časté výpadky proudu, taky nedostatek potravin. Tu krizi teď prohlubuje taky odchod velkých zahraničních firem. To by se dotklo i třeba turistů, kteří do té země míří, protože odchod oznámil třeba španělský hotelový řetězec Meliá, už taky řetězec Iberostar anebo kanadská společnost Blue Diamond, to se týká desítek hotelů. Končí tam taky banka, která poskytovala transakce přes karty Visa a Mastercard. Takže ty firmy hlavně teď kvůli tomu čelí výhruškám americké administrativy, že do dneška musí přestat obchodovat s organizacemi, které jsou spojené s kubánskými ozbrojenými složkami.
0: Jiří Kordík, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Je 13:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Schvalovací proces převodu některých agend ze Strakovy akademie na ministerstva bude dokončený ještě dnes, informovala o tom vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Odboráři a zaměstnanci úřadu kvůli tomu stávkují a vyzvali vedení úřadu, aby převod přehodnotilo. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO obavy odmítá. Podle něj například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví podpora služeb zesílí. Při ruském útoku na Ukrajinu zemřeli v kyjevské oblasti nejméně 4 lidi. Vedoucí vojenské správy regionu Mikola Kalašnik na svém telegramovém účtu napsal, že úder cílil na potravinářský podnik v okrese Brovary. V oblasti hoří částečně zničená administrativní budova. Podle Kalašnika by v ní mohli být lidi. Šéf vojenské správy kyjevské oblasti útok označil za další ruský úder cílený na civilní objekty. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody, například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Vznikají i falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Poznáte je třeba tak, že neuvádějí provozovatele ani kontakty. A oslavy 800 let od založení města se ode dneška do neděle konají ve Znojmě. Návštěvníci uvidí mimo jiné, jak král Přemysl Otakar I. povyšuje Znojmo na město i porážku napoleonských vojsk. Akci doprovodí živá hudba, včetně cymbálové muziky, ukázka řemesel a středověká hostina. Sport. Hokejisti Caroliny vyhráli nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnali stav finálové série NHL na 1-1 na zápasy. Tomáš Hertl v dresu Vegas zapsal jednu asistenci, ale po jeho vyloučení soupeř rozhodl. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli českého času na ledě Vegas.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy trvá silný provoz od výstaviště ze stého 90. kilometru. Do zúžení u sjezdu na D2 je to na půl hodiny. D1 z Brna do Prahy brzdí se za Humpolcem na 83. kilometru a 10 minut se popojíždí k omezení na 81. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí čekejte potíže na konci obchvatu Cerekvice nad Loučnou.
5: Autobus s dodávkou. Je to lehká nehoda, ale autobus byl plný nějakého školního zájezdu, tak všude jsou děcka tam právě, že?
6: Je to tak, že teďka tam přijelo dopravní značení, ale je to za kopečkem, za horizontem a je to blbě vidět.
4: Projede taky Vadlově, v obou směrech se zdržíte 10 až 15 minut a provoz houstne ideál na trase, a to na příjezdu do Litomyšle. Nesouvislá fronta se sune za odbočkou na Tržek. A 35 ještě jednou Liberecko a omezení před Hodkovicemi. Dlouhá zdržení v obou směrech na Prahu, teď navíc čerstvá nehoda.
7: Jsou tam asi 3 nebo 4 auta, v levým pruhu jsou 2 a pravý tam stojí. Ještě nejsou ani policajti, jsou tam akorát lidi ve vestách kolem, jo.
4: A 7 před Slaným a velmi dlouhé kolony v obou směrech na obchvatu města přímo v omezení odklízejí následky kolize 3 osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je převážně zataženo, postupně ale od západu bude ta oblačnost ubývat a nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 13:34 a vstupenky na fotbalové mistrovství světa jsou i týden před začátkem turnaje k dispozici. Jejich ceny navíc výrazně padají, což budí různá podezření. Ve Spojených státech už jsou naši komentátoři a reportéři, tak se jich na to zeptáme za chvilku. A zmíníme i to, že FIFA nakonec fanouškům nepovolí nosit si na stadion vlastní láhve na vodu. Tak si na to počkejte, přejeme vám pěkný den.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Vstupenky na fotbalové mistrovství světa, včetně českých zápasů, je stále možné koupit. Některé hodně pod cenou, což budí vášně mezi těmi, kdo si je pořídili za plné ceny. Mezinárodní fotbalová federace FIFA taky oznámila, že si diváci nakonec nebudou smět nosit na stadiony své vlastní láhve, aby si mohli v horkém počasí doplňovat vodu. Hlavní sportovní akce roku začne v Severní Americe za necelý týden a ve Spojených státech je zvláštní zpravodaj radiožurnálu Jan Kaliba. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: FIFA na jednu stranu čelí kritice za astronomické ceny vstupenek na letošní šampionát, ale teď se objevují tedy zprávy o přebývajících lístcích prodávaných pod cenou. Jak tomu máme rozumět?
1: Je to těžké tomu porozumět, děje se kolem vstupenek hodně těžkočitelných věcí a FIFA mimo jiné čelí vyšetřování prokuraturou amerických států New York a New Jersey kvůli možnému umělému nafukování cen a klamání fanoušků, ale desítky tisíc lístků jsou stále k mání a cena některých z nich najednou opravdu prudce poklesla, a to jak na stránkách FIFA umožňujících přeprodej, tak v nabídce třetích stran. Může to být signál, že původní ceny byly pro mnoho lidí příliš vysoké a FIFA se teď snaží předejít blamáži s nezaplněnými tribunami, přitom už v únoru její šéf Gianni Infantino prohlašoval, že šampionát je vyprodaný a někteří fanoušci, jak jsem zjistil, na to zlevnění i čekají.
2: Ceny tak vysoké, jak je původně FIFA nastavila, ty bojkotuju, ale sleduju, jak se teď skokově snížily, a to už jsem ochotný zaplatit a jít se podívat. Problém je ale v tom, že fotbal by měl být sportem pro každého, pro nižší i pro střední třídu. Za ty původní ceny si to mohli dovolit leda oligarchové.
1: Řekl mi Ašk, fanoušek z Washingtonu, který rozhodně nemá hluboko do kapci. Na různých platformách se dají sehnat ještě na všechny tři české zápasy také vstupenky, ale v malém množství i na zápasy domácích týmů nebo na finále.
0: Proč se FIFA rozhodla, že i přes očekávané extrémní podmínky nepustí fanoušky na stadion s vlastními lahvemi na doplňování vody, i když původně avizovala, že se to bude smět?
1: Původně ano, plastové lahve do jednoho litru chtěla FIFA povolit, bylo to tak i loni při mistrovství světa klubů, kdy také tady panovalo obrovské vedro při těch zápasech a na amerických stadionech to s těmi lahvemi, které si lidé mohou nosit, bývá poměrně běžné i vlastně ve veřejných prostorech, bývají ty fontánky na doplnění vody, teď ale tedy FIFA změnila plán a vyhlásila, že to nakonec pravidla pro vstup na stadiony nedovolí, upozornila to jako první deník New York Times. FIFA tu zdůvodňuje tím, že je to z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo ke zranění těmi předměty. Tu situaci s lístky nekomentuje, ale tady se tedy vyjádřila. Při extrémně horkém počasí, které se očekává, může být ale bezplatný přístup k vodě klíčový pro zdraví diváků. Myslí si třeba lékař londýnské Imperial College Chris Mullington a přidává i další tipy, jak fanoušky ochránit. Water access.
3: Nejen při samotném zápase by měli mít přístup k vodě, do stínu a do zón s chlazením. Měli by dostávat veřejně dostupné instrukce a lékaři by měli být na dosah. Přímo na stadionech by to chtělo i vodu zdarma, protože ne každý si tam drahou vodu koupí, ale kdyby dostali láhev zdarma, rádi si ji vezmou.
1: Doplňuje, že zejména na stadionech třeba v Miami, v Kansas City nebo u New Yorku, kde se hraje finále, se očekává v extrémním počasí opravdu těžké podmínky pro diváky, protože tam chybí chlazení, a kritizoval to, že se nebude moci nosit lahve třeba New Yorkský starosta Zoran Mamdani.
0: Říká zvláštní zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba před začátkem mistrovství světa ve fotbale. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Ke každému bytu levné a ekologické energie, tak to slibuje firma, která staví novou čtvrť v dánské Kodani. Budovy budou rovnou mít místo střech solární panely a my se tam vydáme v další reportáži odpoledního radiožurnálu Poxindlu X.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. Když se staví nové město, je potřeba postavit se k tomu s ohledem na přírodu i jeho budoucí obyvatele. Tak to alespoň proklamuje firma, která na předměstí Kodaně staví celou novou čtvrť. Budoucí obyvatelé Feledby se koupí bytu automaticky stanou členy energetické komunity s panely na střeše a bateriovým úložištěm za humny. Na prozatímní staveniště se jel podívat i reportér Jakub Lucký.
1: Tak nápis Feledby, tak to vypadá, že jsem tady správně snad. A tamhle už něco postaveného, černé střechy, to by mohly být teda solární panely, tak snad to tak je.
2: Feledby je z brusu nová čtvrť v Kodani. Budou tu byty asi pro 2000 lidí. Bude tu škola, supermarket, školky, domovy pro seniory.
1: Popisuje Feledby Tanjan Nissen, šéfka rozvoje čtvrti. Feledby bude stát mezi centrem města a letištěm poblíž metra, které obě místa spojuje. Jednou z věcí, která ale celou čtvrť definuje, je to, že bude doslova obložená solárními panely.
2: Solárních panelů budeme mít asi 30 000 metrů čtverečních. To je docela dost. Budou zabudované do střech, takže moc nejsou vidět. Fungují jako střešní krytina.
1: Jak sama Tanja přiznává, tento typ solárních panelů sice nemá nejlepší výkon, ale splňuje podle územního plánu požadavky na vzhled a z dálky ho poznat od plechové střechy skutečně není snadné. K panelům přibude taky 54 bateriových úložišť, zamaskovaných jako malé venkovní budovy v parcích okolo domu. Noví majitelé budov se pak stanou automaticky členy tzv. Energetické komunity. Ta bude sloužit jako jejich dodavatel energie.
2: Máme nějaké kalkulace a odhadujeme, že v průměru ušetříte asi 1000 dánských korun. Se všemi krizemi ve světě to ale možná bude i víc. Co je pro zákazníka podstatné, je, že ta cena bude stabilní. A price for your energy from the energy
1: system that is steady. Jeden z důvodů, proč tohle všechno firma dělá, je zatraktivnění nabídky bytů. A to se jim nejspíš povedlo. V době natáčení už je na prodej jen poslední nadstandardně velký byt. Když jeho cenu přepočteme, vychází to asi na 155 tisíc českých korun na metr čtvereční. Podle dat společnosti Deloitte stojí v Praze průměrná novostavba asi 170 tisíc korun za metr čtvereční. Z Feledby, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
2: Dobrý balón. Ten klub, to je zázrak.
1: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
3: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
5: Česko bude mít novou ombudsmanku, stane se jí Eva Kostolanská. Prezident Pavel chce na pondělním jednání vlády řešit účastě na zahraničních cestách. Tenistu Menšíka čeká na Roland Garros boj o finále, utká se s Němcem Zverevem. Na silnici 35 popojíždí před Cerekvicí v obou směrech dlouhé kolony. A počasí čekáme zataženo od západu postupně proměnlivou oblačnost, místy přehánky, večer se vyjasní a teploty do 21 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června. Na jednání vlády teď po neděli, v pondělí 8. června, přijde i prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
7: Prezident se na jednání vlády chystá otevřít otázku zastupování České republiky na vrcholných jednáních mezinárodních organizací, včetně summitu NATO a valného shromáždění OSN.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dřív řekl, že by prezident součástí delegace na summit NATO být neměl. Prezident Pavel ale na své účasti v Turecku trvá. Pokud by mu kabinet v účasti bránil, je připravený podat kompetenční žalobu. Dvojnásobný počet přímých letů Praha-Taipei i navýšení investičního fondu pro české a tajvanské firmy. I to je výsledek cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS na Tajvan. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO cestu kritizoval. Podle Vystrčela ale nebude mít vliv na obchodní vztahy s Čínou.
8: Vystrčil tím reagoval na neposkytnutí vládního speciálu. Delegace podnikatelů, včetně předsedy Senátu, tak k cestě na Tajvan využila přímého spojení Praha-Taipei. Na ostrově se druhý nejvyšší český ústavní činitel sešel s předsedou parlamentu nebo s prezidentem. Čína Vystrčilovou cestu kritizovala. Podle Pekingu narušuje její územní celistvost. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Při výbuchu v terminálu pošty v ukrajinském Kyjevě zemřel 59-letý muž. Další dva lidi exploze zranila. Podle policie výbuch nastal při kontrole jedné ze zásilek. Na místo kromě vyšetřovatelů přijeli pyrotechnici, členové státní služby pro mimořádné situace a taky záchranáři. Prokuratura případ vyšetřuje jako teroristický čin. Ukrajina, která se déle než 4 roky brání ruské invazi, opakovaně varuje před nebezpečím sabotáží.
9: Sport. Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje o finále. Jeho soupeřem bude za půl hodiny Němec Alexander Zverev. V boji o trofej v mužské dvouhře French Open byl naposledy z Čechů Petr Korda v roce 1992. Pokračuje Menšík.
10: Určitě pro tyhle momenty žiju a jsem strašně moc rád za tu příležitost, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný. Forma je skvělá, takže neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
9: Zápas bude vysílat Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. V semifinále bude hrát v podobném čase taky v deblu Kateřina Siňaková. S Američankou Townsendovou se utkají s kanadsko-brazilským párem Dabrovská Stefániová.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 před Brnem a také na silnici 35 před Cerekvicí. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy zůstává ucpaná od výstaviště z kilometru 190. Téměř půl hodiny se jede krokem k omezení u D2. Dálnice D1 z Brna do Prahy brzdí se za Humpolcem okolo 83. kilometru a 10 až 15 minut se popojíždí k omezení na 81. Nedá se tam projet pravým pruhem. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí v obou směrech půlhodinové fronty téměř v celé délce. Brzdí se na úrovni letiště, od Litomyšle pak u odbočky na Sedliště. Příčinou je nehoda na obchvatu Cerekvice. Na místě se navíc podle našich zpravodajů pohybuje velké množství dětí. A 35 ještě jednou, teď trasa z Liberce do Turnova, velmi dlouhé zdržení před omezením v Hodkovicích. Zastavíte za Jeřmanicemi, od Turnova je fronta o něco kratší. Silnice 3 z Prahy do Tábora, ta je totálně ucpaná před Oldřichovcem, od Votic se jede minimálně 40 minut od Miličína do 20. A 7 na obchvatu Slaného plná v obou směrech, v omezení stále řeší nehodu kolony před Lotouší z druhé strany od Knovíze. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme zataženo ve východní polovině, zpočátku déšť, postupně od západu proměnlivou oblačnost, místy přehánky, ojediněle ještě i bouřky. Večer pak začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
12: Dobré odpoledne vám přejeme, 6 minut po 14. hodině. Evropský parlament bude na svých počítačích místo vyhledávače Google používat francouzskou alternativu s názvem Quant. Chce tak snížit závislost Evropy na amerických technologiích. Internetový vyhledávač Quant můžeme používat i tady v Česku, jenže o něm asi málo kdo doteď věděl. V čem má spočívat jeho výhoda, tak to probereme v úvodu této vysílací hodiny odpoledního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný. Are you drunk or not?

0: v prohlížečích. Neznamená to, že je Google zablokovaný, zaměstnanci ho samozřejmě mohou dál používat, pokud chtějí, ale tím hlavním vyhledávačem už je teď tedy Quant. Několik zaměstnanců mi tu včerejší změnu potvrdilo a uváděli, že s tím nemají zásadní problém.
1: Google známe všichni, ale o tom vyhledávači Quant zřejmě řada lidí slyší poprvé, můžeme si ho ale spustit i tady v Česku, jen nemá příponu CZ ale com a je možné si ho zobrazit v češtině. V čem má spočívat ta jeho výhoda? Proč Evropský parlament tu změnu udělal?
0: Mluvčí Evropského parlamentu to vysvětloval tak, že to zapadá do toho současného úsilí Evropského parlamentu a vůbec všech unijních institucí o snížení závislosti na digitálních nástrojích ze zemí mimo Evropskou unii. Parlament se snaží preferovat tedy evropské digitální služby a tím i lépe chránit soukromí uživatelů. V e-mailu zaměstnancům, který já jsem měla možnost vidět, tak vedení parlamentu píše, že snahou je vyhnout se sledování uživatelů nebo shromažďování jejich osobních údajů. Ta francouzská společnost Quant se prezentuje jako alternativa ke Googleu, která právě klade důraz na soukromí.
1: Tento přechod oznámil Evropský parlament jen pár dní poté, co Evropská komise představila plán na dosažení technologické suverenity. Jak moc se chce Evropa odstřihnout od amerických nebo asijských technologií?
0: Tak ideálně co nejvíce, ten legislativní balík, který tento týden představila Evropská komise, tak ten se týká především dvou věcí, a to umělé inteligence a cloudu a na druhé straně výroby čipů, které jsou zásadní součástky pro veškerá elektronická moderní zařízení. A hlavní snahou tedy je urychlit výstavbu evropských datových center a vznik vlastní cloudové kapacity, protože většina evropských firem, ale i úřadů členských států používá cloudy od amerických firm Amazon, Microsoft, a cílem Evropské unie je to změnit.
1: Bruselská zpravodajka Radiožurnálu Zdeňka Trachtová. Díky.
0: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Vedení sněmovny je kompletní, po téměř 3/4 roce od voleb je obsazený i poslední post místopředsedy. Na podruhé poslanci zvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN. No a za chvilku se s námi přímo do sněmovny vydáte pod Ajdou.

0: 14 hodin 21 minut pokračuje vysílání odpoledního radiožurnálu. 8 měsíců po ustavení nové sněmovny je vedení dolní komory kompletní. Místo předsedkyní se dnes stala Barbora Urbanová z hnutí STAN. Poslanci zvolili na druhý pokus a podrobnosti přímo z dolní komory přidá kolegyně Daniela Brichtová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne. Barbora Urbanová získala v tajné volbě tentokrát 126 hlasů. Starostové ji navrhli poté, co v minulosti čtyřikrát neuspěl šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je to výsledek dohod v tomto týdnu.
2: Pakliže budou všichni, ať už koalice nebo opozice, dodržovat dohody, tak jsme schopni nějakým způsobem konstruktivně v poslanecké sněmovně fungovat a to si myslím, že by mělo být naším cílem, abychom pracovali intenzivně pro občany České republiky.
1: Urbanová po svém zvolení řekla, že ji překvapila tak silná podpora. Poprvé by mohla schůzi řídit už příští týden, na který je svolané mimořádné jednání.
0: Dnes ale měli poslanci na programu i další volební body, tak známe už výsledky.
1: Poslanci také zvolili nového ombudsmana, respektive ombudsmanku. Stala se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Na programu dnes byla také volba radních České televize. Ta se uskutečnila netradičně veřejně. U volebních bodů je totiž standardně tajné hlasování. Důvodem byla nahrávka, která by mohla některé kandidáty usvědčovat z korupčního jednání. Zatím není možné říct, zda je pravá nebo falešná. Každopádně do Rady ČT poslanci zvolili opět její bývalé členy. Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. A nově v ní zasednou také bývalý poslanec hnutí ANO Stanislav Berkovec, Martin Chalupský, Lucie Plíšková a Petr Brozda. Předsedou vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se stal předseda pro Jindřich Reichl, který je členem poslaneckého klubu SPD.
0: Ve sněmovně je kolegyně Daniela Brichtová, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: 14 hodin 23 minutky k tomu 800 553 553, to je číslo do call centra Zelené vlny. Pokud byste viděli na českých silnicích a dálnicích nějaké komplikace, určitě dejte vědět ostatním řidičům. Dopravní zpravodajství a nejen to nabídneme znovu na radiožurnálu ve 14 hodin a 30 minut. Do té doby třeba ještě Sheryl Crow.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil, zajel na Tajvan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Jenže jde to vůbec dohromady?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
5: Jana Gulda a zprávy.
6: Místopředsedkyní sněmovny Barbora Urbanová ze STAN, hlasovalo pro ní 126 poslanců. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. Urbanovou navrhlo hnutí STAN místo svého předsedy Víta Rakušana, kterého sněmovna opakovaně nezvolila. V současném volebním období má sněmovna pod vedením Tomia Okamury z SPD 4 místopředsedy. Obce z Pošumaví podaly kvůli vrtům souvisejícím s plány na úložiště jaderného odpadu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pošumaví je jednou ze 4 lokalit zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Koncem dubna obce neuspěly u městského soudu v Praze se správní žalobou. Podle zprávy úložiště radioaktivního odpadu nemají kasační stížnosti ani žaloby odkladný účinek, ani jiný vliv na postup průzkumu. Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zranil 91-letý Čech. Informovala o tom agentura APA. Podle ní se zřítil ze strmé stráně nad horskou chatou na území východotyrolské obce Kals. Podle policie chtěl pozorovat místní potok a na prudkém svahu spadl z výšky kolem 25 metrů. Muže s podezřením na těžké poranění hlavy z místa transportoval vrtulník do nemocnice v Innsbrucku. A Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100. výročí veřejným open-air koncertem. Program v pražských Riegerových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. V 8 hodin večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní například Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie.
7: Sport.
6: Českého tenistu Jakuba Menčíka čeká za pár minut semifinále Roland Garros. O postup do finále bude bojovat s Němcem Zverevem a aktuality dodá přímo z Paříže reportér David Prouza.
8: Oba tenisté už jsou na centrálním dvorci Filipa Chatriera usazeni na svých lavicích. Za maličkou chvíli začne společné focení, pak rozehrávka a potom semifinále v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Mezitím na třetím největším kurtu v areálu už se rozehrála také čtyřhra. Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou nastoupila proti kanadsko-brazilskému páru Dabrovská Stefaniová a vedou 30-15 v úvodním gemu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 zdržení od Průhonic, také před Brnem od Popůvek. Na D1 na výjezdu z Prahy směr Brno zpomalíte za Průhonicemi na 6. kilometru a místy jen krokem pojedete k nehodě na úrovni okruhu. Na 10. a 5. blokuje levý pruh nepojízdné osobní auto, s ním i hasiči. Jen o pár desítek metrů dál pak následky srážky dvou osobních vozidel přesunuli do odstavného pruhu. O kus dál po druhé přibrzdíte před sjezdem na Benešov na 20. a 5. kilometru, zatím kratší nesouvislá fronta popojíždí k omezení na Šmejkalce. Pokud na 21. kilometru sjíždíte na trojku směr Tábor a Budějovice, první kolonu čekejte mezi Mračí a Benešovem, je zatím na 10 minut. O mnoho delší zdržení naberete před omezením u Oldřichovce. Provoz vázne už za sjezdem na Sedlčany, ztratíte hodně přes půl hodiny. Z druhé strany od Miličína je to přibližně na 20 minut. A zpět na D1 před Brnem směrem od Prahy půlhodinová fronta od Popůvek z kilometru 185. A na dálnici dálnici D6 z Prahy do Varu čekejte zdržení za sjezdem na Jeneč. Fronta ze 7. kilometru se sune k nehodě na 9. a 5. Jeden z pruhů tam blokují následky kolize 3 osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme zataženo ve východní polovině zpočátku déšť, postupně od západu proměnlivou oblačnost, místy přehánky, ojediněle taky bouřky. Večer pak začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
5: Dobré odpoledne a po krátkých zprávách čas se znovu na muziku. Pouštíme Luise Capaldiho.
9: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Druhým dnem pokračuje v pražských Letňanech veletrh vědy. Je to největší populárně naučná akce v Česku. Nabízí přes 100 interaktivních expozic a různé přednášky nebo debaty a vstup na něj je pro každého zdarma. Potrvá do zítřejšího večera. Radiožurnál je tradičně partnerem veletrhu vědy a tak tam jsou i reportéři z naší vědecké redakce Ondřej Vaňura a Martin Pařízek, se kterými jsme teď ve spojení. Dobrý den.
1: Ano, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne z našeho radiožurnálového airstreamu, tedy z mobilního studia stříbrno-červeného karavanu, který je vlastně taky jednou z expozic tady na veletrhu vědy, protože návštěvníci u nás můžou zblízka vidět to, jak se vysílá, co obnáší práce technika, jak se ovládá mixážní pult, můžou si zkusit, jak se mluví do mikrofonu a další věci.
1: No a hned nám za zády se tu odehrává to hlavní, a to ve dvou halách. Najdete tu desítky stánků plných vědy a vědění. Mezi vystavujícími jsou jak ústavy Akademie věd, a to jak té české, tak i letos přijeli kolegové ze Slovenské akademie věd, také univerzity, například Karlova, Univerzita obrany, Univerzita Tomáše Bati. Když jsem si dnes procházel obě ty haly, tak tu najdete od mraveniště přes letecké simulátory, robotické systémy, no a u stánku archeologů se můžete na vlastní kůži vydat do minulosti. To je ale jenom střípek z toho, co všechno letos veletrh vědy opět nabízí.
0: Součástí veletrhu vědy jsou právě i debaty a přednášky, tak na co byste pozvali?
2: No taky v tomto ohledu tady má Český rozhlas svoji stopu, protože zítra dopoledne tu bude živě pořad Českého rozhlasu Junior, nazvaný Zvídavec, hlavně pro ty menší návštěvníky nabídne kvíz s otázkami ze světa lidí, zvířat i věcí. A když se dívám na další věci v tomhle, říkejme, doprovodném programu, tak jsou to přednášky o umělé inteligenci nebo o tom, jak třeba škodí takzvaný světelný smog.
1: Od hvězd k chytrým telefonům anebo astronomické technologie, které změnily svět. To je název další z přednášek, bude, jak už název napovídá, v režii Astronomického ústavu. Veškerý ten program je k dispozici na webu veletrhvědy.cz. Vstup sem do areálu výstaviště je zdarma, ale na tento doprovodný program je potřeba udělat dopředu samozřejmě online rezervaci.
0: No a my se zítra dopoledne vystřídáme ve vysílání, protože z veletrhu vědy živě odvysíláte technologický magazín Experiment, tak na co se můžeme těšit?
2: Ano, nabídneme jak živé rozhovory, tak abychom dostáli i tomu našemu názvu, tak i živé experimenty. Zkusíme například na mikrofon radiožurnálu rozmluvit roboty. Uslyšíme i to, jak vědci rozeznívají krystaly pomocí laseru a díky zvuku poznávají, co daný materiál umí. Mluvit budeme právě i o trendech v AI a bude toho více.
1: Bude toho opravdu mnohem více. Tak si nás poslechněte. Na radiožurnálu začínáme zítra po 9. hodině dopoledne experiment speciál.
0: Ondřej Vaňura, Martin Pařízek i pozvánka tedy na zítřejší vysílání z veletrhu vědy v Letňanech. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Naslyšenou.

0: Tenista Jakub Menčík hraje své první semifinále Grand Slamového turnaje v kariéře. 20-letý Čech nastoupil na Roland Garros proti světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa. A do Paříže se poprvé v odpoledním radiožurnálu vydáme už za chvilku. Teď jdeme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na D1 za Prahou, kolony na trojce před Oldřichovcem. Na D1 na výjezdu z metropole směrem do Brna trvá pomalejší provoz od průhonice z 6. kilometru. Na 10. a 5. už všechna nepojízdná vozidla přesunuli do odstavného pruhu. Opět se jede všemi třemi. Nesouvisle se ale popojíždí až k omezení na Šmejkalce. Pokud pak na 21. kilometru sjíždíte na trojku směr Tábor a Budějovice, první zdržení naberete hned v úseku mezi Mračí a Benešovem. Je kratší na 10 až 15 minut. O mnoho delší nabíráte před omezením u Oldřichovce. Provoz vázne už za sjezdem na Sedlčany, ztratíte tam hodně přes půl hodiny. Z druhé strany od Miličína se popojíždí okolo 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy přetrvává silný provoz od Popůvek ze stého 85. kilometru. D1 teď opačný směr z Brna do Prahy, brzdí se za Humpolcem na 83. kilometru a 10 až 15 minut se popojíždí k omezení na 81. D6 z Prahy do Varů, čekejte zdržení za sjezdem na Jeneč. Fronta popojíždí ze 7. kilometru k nehodě na 9. a 5. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí v obou směrech až půlhodinové fronty téměř v celé délce. Brzdí se už na úrovni letiště od Litomyšle u odbočky na Sedliště. Příčinou je odklízení následků nehody na obchvatu Cerekvice. A 35 ještě jednou, teď trasa z Liberce do Turnova. Velmi dlouhé zdržení před omezením v Hodkovicích. Zastavíte u Jeřmanic, od Turnova je fronta o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenista Jakub Menčík hraje o postup do finále Roland Garros. Jeho soupeřem je druhý nasazený Alexander Zverev z Německa. A v Paříži vše sleduje reportér David Prouza.
1: Eso Jakuba Menčíka znamená, že při tomto gemu je to 15:30 z pohledu českého tenisty. 1-1 na začátku semifinále Roland Garros. Společné vysílání teď pro Radiožurnál a Radiožurnál Sport pokračuje dál. Český tenista servíruje zleva, nebo za malou chvíli bude servírovat. Ještě stále ztrácí, ale už to není tak hrozivé. Mezitím Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou vedou v semifinále ženské 4-hry 4-0 nad kanadsko-brazilským párem Dabrovská Stefaniová. A také 30:15. Dobrý start od česko-amerického páru. Zpět k Jakubovi Menčíkovi. Jakub Menčík za stavu 15:30 servíruje zleva na Alexandra Zvereva. Teď přes druhé podání musí rozehrát tuhle výměnu. Opatrnější, ale nečistě trefený return od Zvereva znamená, že je stav 30:30. A tak Jakub Menčík utekl z těch úvodních komplikací, kdy prohrával 0:30 při svém podání. Opakuji znovu stav 1:1. Úvod semifinále Roland Garros. Můžete dál poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
0: A my můžeme dodat ještě jednu sportovní aktualitu nebo zprávu z dneška. České volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu porazili po setech 25-20, 25-22 a 25-15 Belgii. Svěřenkyně řeckého kouče Athanasopoulose odehráli třetí zápas během 3 dnů a připsali si druhé vítězství. A vše máme podrobně taky na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Odpolední Radiožurnál pokračuje ve 14:53. Chystáme zprávu. Právě na 15. Teď a Viči.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Novela stavebního zákona předložená koaličními poslanci má zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Podle odborníků ze stavebnictví je ale příliš komplikovaná a místy nesrozumitelná. Jak se k poslanecké novele staví Hospodářská komora? Vladimír Kroc se zeptá prezidenta komory Zdenka Zajíčka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil, zajel na Tajvan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Jenže jde to vůbec dohromady?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
5: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
4: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
6: Sněmovna zvolila 6 radních České televize. Z Pardubic nejezdí vlaky směrem na Prahu. Tenista Jakub Menčík hraje semifinále Roland Garros proti Němci Zverevovi. Na silnici 3 popojíždí před omezením u Oldřichovce dlouhé kolony v obou směrech. A počasí zítra bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci vybrali 6 členů Rady České televize. Opět zvolili její bývalé členy Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Do rady sněmovna vyslala i bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Neuspěli naopak bývalí radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila vládní koalice ani opozice. Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, potvrdil předseda výboru pro mediální záležitosti František Talíř z KDU-ČSL.
7: Je dobře, že vládní koalice ustoupila tomu opozičnímu tlaku a přistoupila na tu veřejnou volbu, protože jenom tak se dá opravdu reálně verifikovat, kdo jak hlasoval.
6: Rada České televize má 18 členů, mezi její pravomoci patří například i jmenování a odvolání generálního ředitele nebo schvalování rozpočtu. Ministerstvo zahraničí podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nemůže legálně zrušit česká centra a bude muset najít prostředky na jejich provoz. Reagoval tak na šéfa rezortu Petra Macinku z motoristů. Podle něj centra skončí v mínusu a ministerstvo je bude muset možná všechna zrušit. Podle něj je to důsledek prodražení stavby českého pavilonu na Expo 2025 v Japonsku za minulé vlády. Ministerstvo kvůli tomu podalo 2 trestní oznámení na neznámého pachatele. Zakázku teď šetří 2 audity. Minulou vládu za to kritizoval i Babiš.
8: Jako skutečně, to je neuvěřitelné, co vlastně aspoň podle toho, jak to pan Macinka prezentoval i na vládě, tu nehospodárnost a samozřejmě je to i ostuda, že ani se není pořádně co s tím pavilonem, řeší se to. Ale on musí jasně říct, jakým způsobem ty centra zachrání.
6: Někdejší ministr Jan Lipavský za ODS obvinění odmítá. V Pardubicích je zastavený provoz na železničním koridoru ve směru na Prahu. Mezi Pardubicemi a Přeloučí proto jezdí náhradní autobusy. Železniční provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. Některé vlaky jedou odklonem. Provoz na trati by měl být obnovený zhruba před 16. hodinou. České úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Unie ale zatím žádné finance neproplácí a to dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmů premiéra Babiše z hnutí ANO. Předseda české vlády loni vložil své akcie holdingu RSVP Trust, považuje tak střet zájmů za vyřešený. Unijní exekutiva teď zopakovala, že je v kontaktu s českými úřady chce získat informace o opatřeních, která by měla možnému střetu zájmu zabránit. V souvislosti s tím zaslala v květnu do Prahy dopis. V Brně se připravuje blahořečení dvou knězů, které zavraždili komunisti ve vykonstruovaných procesech v 50. letech. Řízení a shromažďování důkazů k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly trvalo přes 20 let. Zítřejší mši povede papežský delegát kardinál Michael Černy.
9: The message is that we cannot just complain.
10: Poselství je, že si nemůžeme prostě jen stěžovat nebo být ticho. Musíme být pravdiví, odvážní a vytrvalí ve způsobu, jakým čelíme výzvám naší doby.
9: In facing the challenges of our own time.
11: Sport. Tenista Jakub Menšík bojuje o finále Roland Garros. V semifinále hraje proti Němci Alexandru Zverevovi. Utkání sleduje přímo v Paříži reportér David Prouza.
12: Jakub Menšík po druhé za sebou otáčí při svém servisu z 0-30 na 40-30, stav 2-2 v úvodním setu semifinále Roland Garros. Český tenista má teď tady gamble na 4-3. Kateřina Seniaková s Taylor Townsendovou vyhráli první set nad Dabrovskou a Stefaniovou 6-0 a vstoupili skvěle do semifinále dámského debla. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
11: České volejbalistky porazily v Lize národů v Nankingu Belgii 3-0 na sety. Pro Češky je to druhé vítězství ve třetím utkání na turnaji.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážky na D1 za Tasovem, na D11 za Lisou. Na D1 směrem z Prahy do Brna teď maximálně opatrně za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na 155. kilometru hlásíte překážku na vozovce.
14: Velký těžký jako zámek, takový jde na motorku, tak pacha v levém pruhu.
13: Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy zbystřete za Lisou. Na 15. kilometru leží mezi pruhy velká nádrž na vodu. A zpátky na D1. Jedete-li z Prahy do Brna, zdržení čekejte od Průhonice z 6. kilometru. Nesouvisle se popojíždí až k omezení na Šmejkalku. Jede se okolo půl hodiny. A D1 je hodně plná i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona od Popůvek z kilometru 185 je také zhruba na půl hodiny. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení za sjezdem na Roudnici. Kolona začíná na 27,5. kilometru a sune se čtvrt hodiny k omezení mezi 26. a 17,5. kilometrem. Až do neděle se tam projíždí pouze jedním pruhem. A trojka z Prahy do Tábora stále hodně ucpaná před omezením u Oldřichovce. Fronta už za sjezdem na Sedlčany je na minimálně půl hodiny. Z druhé strany od Miličína je to na 20 minut. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme slunečno, postupně začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
15: Dobré odpoledne vám přejeme, 6,5 minuty po 15. hodině, no a my za chvilku zamíříme do dolu Pepř u Jílového u Prahy, kde se těžilo zlato už za doby Karla IV. Ode dneška je tam totiž v provozu první důlní ferata v Česku a pokud vás zajímá, jak vypadá, tak s námi zůstaňte, zjišťovala to naše reportérka a co zjistila, to vám řekneme za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Průvodce, geolog Pavel Škácha.
1: Jde se asi kilometr pešky a pak se jede půl kilometru vláčkem, než se jde k šachtě.
2: Takhle šikovně to mají.
3: Tak jsme zavřený, jo. Po cestě nebudete nic vystrkovat ven.
2: Jasně.
3: Ani kameru.
0: Teď se tady oblékáme už na tu feratu, to znamená sedák i ten prsní úvazek.
4: Jiří Hovorka.
0: Odkud jste vlastně dorazil?
4: Já jsem z Děčína a dělám tam průvodce na feratě.
0: A jste zvědavý sám na tu feratu tady?
4: No, rozhodně.
5: Nemůžu tam spadnout, že ne?
3: Ne. To už je ono.
0: My jsme tady přišli k té feratě.
1: Jsou tady stupačky nainstalované a důležité je, že je to původně komín, který sleduje tu zlatonosnou žílu Šlojíř na další patro, zhruba nějakých 70 metrů nad námi.
2: Takhle.
0: Přiznám se, že nikdy mě nenapadlo, že 70 metrů je tak dlouhých, ale za mě teda zážitek. A teď už se nám tady otevírá ten nádherný, úžasný prostor.
1: To už je někdy z okolo poloviny 14. století. S trochou nadsázky se dá říct, že tady těžili zlato pro svatováclavskou korunu.
0: Co se tam tak leskne?
1: Tohle je už ryzí zlato.
0: Kolik to má? 2 mm na 2?
1: Tak 2x5 mm možná. Tady se zastavíme a zasneme si světla.
0: Tady jsou fosforeskující prameny, jak kdyby tam byly takové ledopády.
1: Tady svítíme UV světlem na kalcitové krápníky, krásně fluoreskujou.
0: A kdo by se chtěl objednat na feratu?
1: Na stránkách www.jilovskezlatedoly.cz je možné se objednat.
0: Za mě to určitě stojí za to. Z Dolupe při Výlovém u Prahy Věra Hájková, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 zdržení před Brnem i za Humpolcem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy trvá silný provoz od Popůvek přibližně ze 185. kilometru. Do zúžení u sjezdu na D2 je to stále na půl hodiny. D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, brzdí se za Humpolcem na 83. kilometru a popojíždí se k omezení na 81. D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení už u sjezdu na Roudnici. Kolona začíná okolo 29. kilometru a sune se 20 minut k omezení mezi 26. a 17.5 kilometrem. Až do neděle se tam projíždí pouze jedním pruhem. Na silnici 35 z Liberce do Turnova před omezením v Hodkovicích nabíráte dlouhá zdržení v obou směrech. Trasu od Turnova projel náš zpravodaj.
2: Ona se táhne od minimálně 36. a 40. kilometru, což je po podpasařickým kopcem.
1: A od Liberce zastavíte za Jeřmanicemi, v obou směrech ztratíte desítky minut. A 35 ještě jednou, teď spojnice mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. V obou směrech se sunou až půlhodinové fronty, od Mýta se brzdí na úrovni letiště, od Litomyšle u odbočky na Tržek. Příčinou je odklízení následků nehody na obchvatu Cerekvice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku se blíží, s tím ale roste i aktivita podvodníků. Ti můžou fanoušky připravit o peníze kvůli falešným vstupenkám nebo podvodným sázkovým platformám. Objevují se ale i nové typy podvodů, proto je ve studiu Tereza Chlubná. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Začněme tedy rovnou těmi novými podvody. O co jde?
1: Začaly se totiž objevovat falešné náborové neboli kariérní webové stránky, které zneužívají značku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Funguje to tak, že podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky pro FIFU. Falešní náboráři si s obětí sjednají online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje, popisuje analytik hrozeb z kyberbezpečnostní společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš.
2: Problém je, že ta stránka, ať působí velmi dobře na pohled, tak se nejedná o stránku, která by přímo souvisela v tomto případě s FIFou, ale pouze parazituje na té značce. Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
1: Podvodníci navíc vyžadují po lidech, aby zadali svůj pracovní e-mail místo osobního, což podle odborníků naznačuje, že se tím snaží získat přístup do firemního prostředí. No a tam potom můžou získat pro ně citlivá interní data a problém a škody tím můžou být o to horší.
0: Jak vlastně takovéhle podvody technicky fungují?
1: Na obrazovce oběť vidí okno, kam se má přihlásit. Jenže to okno je vlastně jenom obrázek na stránce. Člověk se nikam nepřihlásí. Tam je totiž důležité, co se děje na pozadí. Když oběť odešle svá data, tak ta skončí na serverech, které ovládá útočník. Tato metoda se jmenuje Adversary in the Middle a útočník se při ní tajně vloží mezi uživatele a tu skutečnou webovou službu a zachytává v podstatě veškerou komunikaci. Díky tomu může obejít i dvoufázové ověření.
0: Kromě tohoto velmi sofistikovaného podvodu se objevují i falešné vstupenky a e-shopy se suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Jak tady lidé poznají, že jde o podvod?
1: Tak důležitá je jako vždy prevence, tedy pokud třeba vidím vysoké slevy, měla bych zpozornět, pokračuje Miloslav Lujka ze společnosti Checkpoint Software Technologies.
3: První varovný signál, extrémní slevy, 80% adresy, suvenýry, doprava zdarma a podobně, to je prostě nesmysl, nevěřte tomu, nefunguje to tak. Jo. Buď se jedná o padělek, nebo o podvod. Druhý je nějaký nátlak, snaží se vás dostat do časového presu, to znamená, vy třeba se vyberete dres a ono vám tam běží odpočet 60 vteřin, že druhý budete mít za půlku a třetí zdarma, jo. Oni se vás snaží k tomuhle donutit.
1: Důležité je proto vždy pečlivě kontrolovat webové adresy a nakupovat jenom u oficiálních prodejců.
0: Jaké typy podvodů se v souvislosti s letošním mistrovstvím světa ve fotbale objevují, tak to jsme probrali s Terezou Chlubnou ve studiu Radiožurnálu. Díky.
1: Já taky, hezký den.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Patnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Hasiči zasahují v bytě ve Vysokém Mýtě na Orlicko-Ústecku kvůli výbuchu tlakové lahve. Exploze vážně zranila jednoho člověka, je popálený a ve vážném stavu. Raněného podle hasičů a záchranné služby převezl vrtulník do popáleninového centra do Brna. Co se přesně na místě výbuchu stalo, policie zjišťuje. Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agend ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva, řekla to vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory úřadu vlády s přesunem agend závislostí duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Jsou dnes kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 halířů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýš za 41,64 za litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste oproti dnešku o 7 halířů na 40 korun a 4 halíře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. A Rusko a Ukrajina si vyměnili další válečné zajatce. Podle agentury RIA Novosti to oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že se do vlasti vrátilo 185 vojáků. Podle něj jsou mezi nimi i Ukrajinci, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022. Sport. Tenista Jakub Menčík hraje v semifinále Roland Garros proti Němci Zverevovi a podrobnosti přímo z Paříže doplní David Prouza.
3: 5-5 v prvním setu na podání Jakub Menčík, který zahajuje tenhle servisový gem nepovedeným prvním podáním. A právě v této kategorii je o poznání horší než Alexander Zverev. Ale na vývoj zápasu to zatím nemá takový vliv. 5-5 můžete poslouchat dál přímý přenos na radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, radiožurnálu.
2: A kajakář Jakub Krejčí ovládl kvalifikaci světového poháru vodních slalomářů v pražské Troji. Do finále postoupil taky Jiří Prskavec.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení od Průhonic před Brnem od výstaviště, na D11 nehoda za Jirny. D1 na výjezdu z Prahy se plní za Průhonicemi. Zpomaluje se okolo 7. kilometru a zhruba 40 minut se jede do omezení na Šmejkalce. D1 a silný provoz i na příjezdu do Brna od Prahy výrazně se zpomaluje před výstavištěm na kilometru 188. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce za Jirny na 10. kilometru nehoda dvou osobních aut v levém pruhu. Fronta spíše nesouvislá, sune se ze 7. ztratíte do 10 minut. Na 7. na obchvatu Slaného v omezení odklízejí následky nehody. Podle našeho zpravodaje už je na místě odtahová služba. Od Chomutova se brzdí před sjezdem na Řevničov, od Prahy pak za Knovízí. Na 35. mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí trvají velké komplikace na obchvatu Cerekvice. Po nehodě dodávky a autobusu se stále projíždí Kyvadlově. Páteční provoz velmi silný. Odmítá je zdržení více než půl hodiny. Nové od Litomyšle, respektive z odbočky na Tržek o něco kratší, 20-minutové. A na silnici 35 z Liberce do Turnova před omezením v Hodkovicích dlouhá zdržení v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne začne od jeho západu přibývat oblačnost, na horách na severu ojedinělé a později pak hlavně v Čechách místy s přeháňkami ojedinělé se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 15.34 a teď Ronan Keating.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený list ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, vybízí ho v něm k zastavení války proti Ukrajině a mírovým jednáním na úrovni lídrů. Oficiální odpověď z Moskvy zatím nepřišla, ale my už jsme ve spojení se stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Připomeň nejprve hlavní body toho dopisu Zelenského Putinovi. Jaké ohlasy tento dopis vyvolal na Ukrajině?
1: Dopis je poměrně obsáhlý a velice jasně formulovaný. Zelenský tedy nabízí ta mírová jednání, zastavení války, vyzývá Putina, přímo tedy jeho osobně, dopis je jemu adresovaný, aby určil přesné datum, kdy by se oba lídři, tedy prezidenti Ruska a Ukrajiny, mohli a měli setkat. Zelenský nabízí neutrální půdu, odmítá tedy ty ruské návrhy, aby sám přijel do Moskvy se dohodnout. Mezi těmi neutrálními zeměmi podle Zelenského může být Švýcarsko, Turecko nebo některá z arabských zemí. No a důležité také je, že řekl, že současné linie nepřátelství, tedy tam, kde se bojuje ta válečná linie, by měla být tím základem, od kterého se budou odvíjet ta diplomatická jednání. Narážel také na to, že je to Putinova osobní válka, nebo přímo to řekl, teda válka, která nemá žádnou reálnou příčinu, než tedy ten Putinův postoj k Ukrajině a chuť tedy je porobit. Zelenský také velice zajímavě narážel na Putinův věk, řekl, že Ukrajina i Rusko tady zůstanou, ale on, tedy Putin, tu dlouho zůstat nemusí a aby tedy udělal to rozhodnutí a začal s Ukrajinou jednat.
0: Rusko ale nepřestalo útočit na Ukrajinu a i dnes jsou hlášení mrtví a zranění, tak kde Rusko udeřilo nejsilněji?
1: Ano, bylo to několik míst na mapě Ukrajiny, byl to sever Ukrajiny, ale byly to tady v Oděské oblasti například sklady, které bombardovalo Rusko dvěma balistickými střelami, o to nebezpečnějšími, že měly kazetové hlavice a je tam 8 zraněných dělníků, kteří tam pracovali v té oblasti, v té firmě, která tam byla. Rusko to zřejmě považovalo za nějaký vojenský cíl, takže tam vyslalo balistické střely, což je v Oděské oblasti poměrně vzácné, protože sem každou noc, každý den přilétají spíš ty ruské ničivé drony Shahed, které vlastně útočí tady na celé pobřeží a na přístavy zejména. A pokud je o ty přístavy, pak Ukrajina potvrdila, že tady bohužel zbloudilý ukrajinský dron zasáhl nebo vybuchl, přesněji řečeno, v rumunském přístavu Konstanca a že to byl jeden z 5, které se tam pohybovaly a po těch zbylých se pátrá.
0: Ve vysílání Radiožurnálu s aktualitami zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Díky a pěkný den.
1: Hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. D1 se plní na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Zatím nesouvislá fronta mezi okruhem a Šmejkalkou je zhruba na půl hodiny. Pokud na 21. kilometru sjíždíte na trojku směr Budějovice, nejprve jen krátké zdržení čekejte před Benešovem. O mnoho delší pak před omezením u Oldřichovce. V obou směrech popojíždí až půlhodinové kolony před Miličínem. Teď navíc řeší nehodu. A D1 ještě jednou, teď příjezd do Brna směrem z Prahy. Fronta dnes kratší než obvykle, začíná před sjezdem na výstaviště na 188. kilometru a do omezení u D2 se sune okolo 20 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce za Jirny na 10. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut, stále blokují levý pruh, fronta spíše nesouvislá od 7. kilometru do 10 minut. Na 35. mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí přetrvávají velké komplikace na obchvatu Cerekvice. Po nehodě dodávky a autobusu se stále projíždí pouze Kivadlově jedním pruhem. Provoz hodně silný, odmítá je zdržení více než půlhodinové. Od Litomyšle, respektive z odbočky na Tržek, o něco málo kratší. A ještě silnice 35 trasa Liberec-Turnov před omezením v Hodkovicích. Velmi dlouhá zdržení v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenista Jakub Menčík hraje o postup do finále Roland Garros. Jeho soupeřem je druhý nasazený Alexander Zverev z Německa. A v Paříži vše podrobně sleduje reportér Radiožurnálu David Prouza.
1: 1-0 na sety vede Alexander Zverev nad Jakubem Menšíkem. První sadu získal 7-5. V té druhé vede Čech 1-0, ale zároveň také německý tenista při svém podání má 3 gamboly, tedy stav 40-0 a pořád platí to, co platilo v setu prvním. První servisy Alexandra Zvereva jsou lepší, díky tomu si pomáhá trochu více těmi lacinějšími zisky bodů a není tak často ve svízelných situacích při svém podání oproti českému reprezentantovi. Teď hlášení out od lineového empirový sudí se jde podívat a řekne, že to je out ukazováček, který zamířil směrem k nebesům na centrálním dvorci Filipa Chatriera a tak si Zverev musí zopakovat servis zleva na Jakuba Menšíka, ale stále vede 40-0, na tom se nic nemění. A nemění se také nic na tom, že Zverev vede 1-0 na sety v souboji s českým tenistou. Teď ale dává dvojchybu, takže snížení 15-40 pohledu českého tenisty, který vede 1-0 v druhém setu nad Alexandrem Zverevem. Přímý přenos vysíláme dál na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil, zajel na Tajvan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Jenže jde to vůbec dohromady?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: světlo.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
2: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
2: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
2: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
2: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
1: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
2: Klikněte na radiožurnál.cz.
1: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
2: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Čová poezie,
5: to byla jeho vášeň.
6: Básníci.
7: Pitva prokázala cizí zavinění.
6: Bývají tragický konec.
7: Básničky.
8: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
9: Zavolejte večer.
8: To je fakt básník, žádný stroj. Znám ho.
9: Teď vyšetřuju vraždu.
6: Případ dvou básníků.
10: A motiv?
6: V neděli večer na ČT 1.
2: Už v neděli 7. června bude kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
11: Radiožurnál je 16 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
12: Ve Vysokém Mýtě zasahují hasiči kvůli výbuchu tlakové lahve v bytovém domě. Obce z Pošumaví se brání kasační stížností proti úložišti jaderného odpadu. Tenista Jakub Menčík bojuje s Němcem Zverevem o finále Roland Garros. Na dálnici D1 popojíždí kolony před Šmejkalkou směrem z Prahy i na příjezdu do Brna. A počasí zítra bude slunečno, postupně začne přibývat oblačnost. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky a teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Hasiči zasahují ve Vysokém Mýtě v Dobrovského ulici. V bytovém domě tam vybuchla tlaková lahev, jeden člověk je zraněný. Na místo vyjelo 6 jednotek, říká mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
13: V domě se nacházela jedna zraněná osoba, která byla předána letecké záchranné službě. My v tuto chvíli provádíme kontrolu bytu a odvětráváme prostory domu. A na místo míří také náš intervent.
12: Poslední čtvrtou místo předsedkyní sněmovny je Barbora Urbanová z Hnutí STAN. V tajné volbě dostala hlasy opozičních i koaličních poslanců. Potřebovala jich nejmíň 87, dostala 126. Jako nová místo předsedkyně dolní komory parlamentu Urbanová poděkovala za dodržení dohod mezi poslaneckými kluby, které umožnily její zvolení.
14: Nabízím konstruktivní a poměrně funkční vedení poslanecké sněmovny. Mám zkušenost vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám a myslím si, že spousta z těch poslanců, kteří tady byli i minulé volební období, mě znají jako velmi konstruktivní političku, která se vždycky u všech legislativ, u kterých stála, snažila najít nadstranickou shodu a to si myslím, že poslanecké sněmovně pomůže.
12: Pětičlenné vedení sněmovny v čele s předsedou Tomiem Okamorou z SPD je tak po dnešku kompletní. Obce z lokality Březový potok v Pošumaví podaly kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu kvůli geologickým průzkumům pro úložiště jaderného odpadu. Koncem dubna neuspěli u městského soudu v Praze se správní žalobou proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které v jejich lokalitě průzkumné vrty povolilo. A to přes odpor všech dotčených obcí, říká nezávislý starosta Horažďovic Michal Forman.
15: Nesouhlasíme vůbec s postupem státu v této věci, takže obce teda z Březového potoka využijí veškerých možných legálních prostředků, aby státu řekli, že takhle se chovat nemá, protože direktivní nařízení bez komunikace s obcema, to není v naší demokratické společnosti správný, no, že by se mělo postupovat jinak.
12: Kasační stížnost nemá odkladný účinek. Správa úložiště radioaktivního odpadu tak může v lokalitě Březový potok začít s hloubkovými geologickými vrty. O finální lokalitě pro úložiště jaderného odpadu má rozhodnout vláda do roku 2030. Námořní dron, který dnes explodoval v rumunském přístavu, byl ukrajinský, potvrdilo to ukrajinské námořnictvo. Dodalo, že nad strojem ztratilo kontrolu v Černém moři v důsledku ruských prostředků elektronického boje. Námořnictvo taky tvrdí, že o tom rumunskou stranu informovalo, aby zabránilo možným obětem. Exploze otřásla přístavem Konstanca dopoledne. Tamní úřady bezpilotní stroj zaregistrovaly už ráno. Incident se obešel bez mrtvých i zraněných.
0: Sport. Tenista Jakub Menšík bojuje o postup do finále Roland Garros. Soupeřem 20-letého českého reprezentanta je Němec Alexander Zverev. Utkání vidí v Paříži David Prouza.
5: Alexander Zverev zatím o poznání lepším tenistou. Vyhrál první set 7-5, v tom druhém vede 3-2, ale bude podávat. Už tak dvakrát sebral servis svému českému soupeři a to znamená, že je blíže postupu do finále. Poslouchejte přímý přenos na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.
0: Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou postoupili na Roland Garros do finále deblu. Kanadsko-brazilský pár porazili 6-0 a 6-1. A novým prezidentem Českého svazu lyžařů je Petr Veselý, bývalý spolumajitel firmy dodávající sportovní vybavení. Nahradil Davida Trávníčka, který odstoupil.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na D1 zdržení od okruhu, následně před Brnem uzavřená trojka u Miličína. D1 zůstává plnější na výjezdu z Prahy směr Brno. Nesouvislá fronta mezi okruhem a Šmejkalkou je na půl hodiny. Na příjezdu do Brna od Prahy zpomalíte před výstavištěm na kilometru 188. Na D10 z Prahy do Turnova v úseku mezi Benátkami a Mladou Boleslaví, tedy zhruba mezi 27. a 46. kilometrem, hlásíte horší jízdní podmínky.
17: Benátkama a Mladou Boleslaví velký déšť, hustý a jede se tady pomalu, tak opatrně hodně vody na silnici.
16: A velmi podobná situace i na silnici 13 na Ústecku, na trase mezi Teplicemi a Děčínem.
18: Tady prohnala silná bouřka od Jílovýho vlastně až po Děčín a dál, až směrem na Benešov nad Polčnicí. A je to místama zaplavený hodně, všude jsou na silnici větve a tak podobně.
16: Trojka mezi Voticemi a Miličínem je teď v obou směrech uzavřená. Dlouhé kolony se tak tvoří nejen kvůli omezení u Oldřichovce. Na místě zasahují záchranáři u vážnější kolize nákladního a osobního auta. Doporučujeme sjíždět ve Voticích a jet na Smilkov a Ješetice, ale pouze pro osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne začne od jeho západu přibývat oblačnost, na horách na severu ojediněle, později pak hlavně v Čechách místy i přehánky, ojediněle taky bouřky a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
11: My vám přejeme dobré odpoledne, v 16 hodin a 6 minut pokračuje vysílání radiožurnálu. Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunům agent pod ministerstva. Vládu společně s odboráři vyzvali, aby tento krok ještě přehodnotila. Koalice už ale převody expertů na závislosti, lidská práva nebo národnostní menšiny formálně uzavřela. Probereme to ještě podrobněji za chvilku v odpoledním radiožurnálu. Teď David Koller a Pouta. Pěkný den a hezký poslech.
2: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Přesun expertů na závislosti, lidská práva nebo národnostní menšiny z úřadu vlády na ministerstva je uzavřený. Odpoledne to potvrdila vedoucí úřadu Tinde Bárta. Zaměstnanci s převodem pod rezorty ale nesouhlasí a proto zhruba 60 z nich dnes stávkovala. Vládu zároveň vyzvali, aby tento krok ještě přehodnotila. Téma celý den sleduje Josef Číš z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je tedy hotovo? Přesunou se experti pod ministerstva?
1: Vypadá to tak. Vedoucí úřadu vlády Bárta řekla, že jsou přesuny formálně potvrzené. Zároveň víme, že převod podepsalo třeba ministerstvo spravedlnosti. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že ho stávka na úřadu vlády mrzí. To, že budou třeba experti na problematiku závislostí působit pod ministerstvem zdravotnictví, podle něj nic nezmění.
2: Tady vznikl nějaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotnictví se něco změní. Nezmění se nic.
1: Zaměstnance podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Podle předáka Josefa Středuly jde o první stávku ve Strakově akademii v Novoru.

0: taky zmiňovali, že nikdo o přesunech dopředu neinformoval. Jedním z nich je třeba Ondřej Medal, zaměstnanec odboru rovnosti žen a mužů. Jeho agenda se má přesunout pod ministerstvo spravedlnosti.
1: Řešíme pestrou škálu témat, kdežto ministerstvo spravedlnosti řeší pouze ty gesční věci, které spadají vlastně do gesce ministerstva spravedlnosti. Tím přesunem by vlastně zanikla témata, jako je třeba školství a rovnost žen a mužů v této oblasti. Například chlapci ve velkých číslech nedokončí tu povinnou školní docházku. Je tam tedy silná genderová dimenze, která prostě se z ministerstva spravedlnosti bude dělat velmi těžko.
0: Stejně tak třeba Chominová zase upozorňuje, že přesunem problematiky závislostí pod ministerstvo zdravotnictví můžou zaniknout některé statistiky, třeba o hazardu nebo o digitálních závislostech dětí.
2: Josef Číš ve studiu Radiožurnálu. Díky.
0: Díky, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Situace na D1 za Prahou i před Brnem, nehoda na D10 před Mladou Boleslaví. D1 zůstává plnější na výjezdu z Prahy do Brna. Nesouvislá fronta mezi Okruhem a Šmejkalkou je přibližně na půl hodiny. Na příjezdu do Brna od Prahy zpomalíte před výstavištěm na kilometru 188. Na D10 směrem z Prahy do Turnova zbystřete u sjezdu na Nymburk a Mělník. Na 40,5 kilometru hlásíte hromadnou nehodu.
2: Je tam nehoda asi 5 vozidel, jedno zasahuje i do levého pruhu. Vidíte to tam jedním pluhem a začíná tam vznikat kolona.
1: A pokud pokračujete dál až na Liberec, zdržení čekejte na silnici 35 před omezením v Hodkovicích. Kolona je na 15 minut, ovšem z druhé strany od Liberce je o mnoho delší. Od sjezdu na Jablonec se sune hodně přes půl hodiny. Trojka mezi Boticemi a Miličínem byla po vážné nehodě v obou směrech uzavřená. Teď už se jede Kyvadlově. V obou směrech ale přetrvávají dlouhé kolony, sunou se i kvůli omezení u Oldřichovce. A na silnici 55 mezi Hodonínem a Uherským Hradištěm čekajte velké potíže na začátku Veselí nad Moravou. Na místě zasahuje několik jednotek hasičů u požáru haly. Kyvadlový provoz řídí policisté, v obou směrech se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Místo zemí západního Balkánu je v Evropské unii. Tento signál vyslali lídři evropské 27 šestici balkánských zemí, především nástupců bývalé Jugoslávie, na samitu v černohorském přístavu Tivat. Za Česko tam ochotu přijmout alespoň některé západobalkánské země na samitu prezentoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Tivatu je i zvláštní zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co se dnes země západního Balkánu od unijních států dozvěděli? Dostali nějakou jasnější perspektivu vstupu do Evropské unie?
1: V každém případě tady nezaznělo žádné datum rozšíření Evropské unie. Sama hostitelská země Černá Hora by ráda vstoupila do Evropské unie v roce 2028. Dokonce má takovou reklamu, že bude 28. členem v roce 2028. Andrej Babiš tady řekl, že Černá Hora a Albánie už měly být členy Evropské unie dávno, protože vlastně dochází k takovému přetahování o ty země západního Balkánu mezi Ruskem a Evropskou unií. Černá Hora a Albánie jsou vlastně nejdál ve vyjednávání, postupně uzavírají vyjednávací kapitoly při dohadování podmínek členství s bruselskou administrativou, ale jsou tam takové docela těžké kapitoly, jako je vláda práva, právní stát nebo také základní svobody a práva. A tady je třeba podotknout, že stále tu je potřeba vést boj s rozbujelou korupcí, s nefungujícími soudy, protože nestíhají třeba prominenty nebo oligarchy. Jak při příchodu na ten summit řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, tak země západního Balkánu mají dostat jakousi možnost zapojit se do unijních struktur postupně v oblastech, kde budou plnit unijní pravidla acquis communautaire.
2: Nous avons proposé avec l'Allemagne et on va en discuter.
1: Francie společně s Německem navrhla proces postupné posílené integrace, kdy země splní podmínky v dané oblasti, přijmou zákony odpovídající evropským standardům, tak se mohou účastnit unijních programů, například ve vědeckých spolupracovních programech nebo ve výměně studentů nebo při ochraně bezpečnosti potravin.
0: Jak na tom tedy jsou další kandidátské země, když Černá Hora a Albánie mají zatím nejlepší postavení?
1: Tak tou třetí kandidátskou zemí, která vyjednává podmínky s Bruselem, je Severní Makedonie. Ta podala přihlášku vlastně nejdřív v roce 2004, ještě jako bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Ona si musela změnit název kvůli vstupu do NATO, protože to blokovalo Řecko. Potom je tady Bosna a Hercegovina, ta má hodně vzdálenou perspektivu, stále je docela etnicky rozdělená, hlavně Republika Srbská hodně tíhne k Rusku. Potom Srbsko to stále lavíruje mezi Evropskou unií a Ruskem. Byl tady ale přítomný prezident Aleksandar Vučić, který vlastně ukázal svůj příklon k Evropské unii, těch minulých summitů se neúčastnil, ale dá se říct, že Srbsko trpí sankcemi uvalenými na Rusko, třeba na benzinových pumpách Gazprom, tam se nedá platit kartami. Kosovo, to je vlastně na poslední země, ta ale není kandidátskou zemí, sice požádala o členství, ale jelikož některé země Evropské unie, jako třeba Slovensko nebo Španělsko, neuznali, tak stále není ani na té stezce toho jednání s Evropskou unií.
0: Zvláštní zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák, díky a pěkný den.
1: Hezké odpoledne.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Hodin a 30 minut. Jana Utendorovská a zprávy.
2: Astronauti na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn, aby se ukryli ve vesmírné lodi a připravili se na možnou evakuaci. Mají se taky obléci skafandry pro případ nouzového vyklizení stanice. Nařízení vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se v ruské části stanice objevil únik vzduchu. Podle NASA posádka pracuje na jeho nápravě. Únik se nicméně stále zhoršuje. Na stanici jsou aktuálně 4 astronauti. 2 Američané, 1 Francouz a 1 Rus. Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dřív vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident podepsal taky odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Na železniční trati mezi Českem a německými Drážďany nejezdí vlaky. Důvodem je nehoda mezi českou hranicí a saským městem Pirna. Regionální list Sächsische Zeitung s odvoláním na policii píše, že vlak srazil a zabil osobu. Záchranáři cestující ze zasaženého vlaku evakuují. Dopravu Deutsche Bahn pro ně chystá evakuační vlak. Dokdy omezení na trati potrvá, zatím není jasné. A italské základní a střední školy budou nově potřebovat souhlas rodičů pro kurzy a vzdělávací projekty týkající se sexuální výchovy. Ukládá to vládní zákon, který schválil italský senát. Podle ministra školství Giuseppeho Veltitariho je norma v souladu s ústavou a vrací rodičům právo vzdělávat své děti. Zákon ale kritizuje italská opozice s tím, že může omezit přístup teenagerů k důležitým informacím. Sport. Tenista Jakub Menšík hraje semifinále Roland Garros proti Němci Alexandru Zverevovi. Podrobnosti má David Prouza.
3: Nasazená dvojka Zverev vyhrála první set 7-5, druhý 6-2. Teď Jakub Menšík ve třetím vede 2-1, vyžádal si čas na ošetření, ale už se vrací zpátky na kurt. Pokračujeme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, radiožurnál.
2: A pražská Troja hostí světový pohár vodních slalomářů. Finále kajakářek sleduje Jan Suchan.
4: Amálie Helgertová neprojela podle předpisu branku číslo 6, dostala 50-sekundovou penalizaci a je 7. z 9. ve finále kajakářek, kterému zatím vévodí Austrálka Foxová stroj. Jan Suchan, radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D10 u Boleslavy, také na D8 za Roudnicí. Na D10 z Prahy do Turnova zastavíte před Mladou Boleslaví okolo 37. kilometru a bezmála půl hodiny se budete sunout k nehodě na úrovni Bezděčína. Těsně za sjezdem na Nymburk na 40,5. kilometru odklízejí následky po hromadné nehodě, projíždí se s opatrností pouze jedním pruhem. Na D8 směrem z Ústí do Prahy naberete zdržení v koloně za sjezdem na Roudnici, sune se z 28. kilometru k omezení mezi 26. a 17.5. Na 27.5. navíc v levém pruhu bourala dvě osobní auta. Pomaleji se pak pokračuje i dál na Prahu až k Nové Vsi na 18. kilometr. Příčinou je tam značně ucpaná silnice 16 v okolí dálnice. Fronty popojíždí jak od Mělníka, tak od Slaného. D1 na výjezdu z Prahy směr Brno a nesouvislá kolona od Průhonice z 6. kilometru na Šmejkalku se jede zhruba 40 minut. A pokud na 21. kilometru sjíždíte na trojku směr Budějovice, nejprve krátké zdržení před Benešovem, o mnoho delší pak před omezením u Oldřichovce. V obou směrech popojíždí až půlhodinové kolony. Před Milíčínem navíc nehoda. A další zelená vlna za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti na Moravě a ve Slezsku až později odpoledne a večer. V Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi odpolední radiožurnál Štěpán Pokorný.
1: 16.34 a půl minutky k tomu, ani ne půl roku, vydrželo jméno Donalda Trumpa na budově slavného Kennedyho centra ve Washingtonu. Soud rozhodl, že musí pryč a my se proto spojíme v této půlhodině vysílání odpoledního radiožurnálu s naší americkou zpravodajkou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Washingtonské Kennedyho centrum, jedna z nejslavnějších kulturních institucí na světě, dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa ze zdi i z názvu. Podle soudu jej tam americký prezident umístil nezákonně. Pryč musí taky ze všech propagačních materiálů. Více už probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou, která v Kennedyho centru byla. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se stalo, že na Kennedyho centru pojmenovaném po zavražděném prezidentovi Johnu Kennedym se objevilo jméno Donalda Trumpa?
1: To se stalo v prosinci v loni. Kennedyho centrum je taková velmi renomovaná kulturní instituce, 55, lidé tam moc rádi chodí a Donald Trump se po návratu do Bílého domu rozhodl, že se ho zmocní. Vyhodil stávající správní radu, dosadil tam vlastní lidi, sám se stal předsedou a ta nová rada pod jeho vedením nechala přejmenovat Kennedyho centrum na Trumpovo a Kennedyho centrum. A umělci byli v šoku, zrušili svá představení a Donald Trump se potom rozhodl, že to centrum nechá na 2 roky uzavřít a ta uzávěra má začít 4. července.
0: Proč soud nařídil prezidentovo jméno ze zdi odstranit a dokdy to má stihnout?
1: Do příštího týdne, konkrétně do 12. června, demokratická kongresmenka podala žalobu s jedním argumentem. Kennedyho centrum pojmenoval kongres a tím pádem kongres také může ten název změnit. A federální soudce jí dal za pravdu, nechal odstranit Trumpovo jméno z té fasády, z webu, ze sociálních sítí, ze všech předmětů a zároveň ještě zablokoval tu uzávěru na ty 2 roky, která má začít toho 4. července.
0: A jak Donald Trump reagoval?
1: Velmi emotivně, podle očekávání, on na sociálních sítích zaútočil na soudce, pohrozil, že se Kennedyho centra vzdá úplně, že když nemůže dělat to, v čem je nejlepší, jak říká, tak nemá zájem vůbec o nic. A to centrum mezi tím teda zaměstnancům rozeslalo interní memorandum, aby ten příkaz splnili a začali odstraňovat už ty i propagační předměty a vše. A Donald Trump zároveň ale řekl, že zvažuje odvolání, tak ještě uvidíme, jak to půjde.
0: Zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová to všechno bude určitě sledovat. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Český národní tým se z New Jersey přesunul na sever Texasu, kde má po celou dobu mistrovství světa ve fotbale základnu. Trénovat budou reprezentanti na nově postaveném stadionu ve městě Mansfield. Kam vás vezmeme už za chvilku, teď vás vezmeme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 fronty před Šmejkalkou i Koberovicemi. Na D1 z Prahy do Brna trvá zdržení v nesouvislé frontě od Čestlic z 8. kilometru. K omezení na Šmejkalce je to na 40 minut. Ucpává se i objízdná trasa přes Mnichovice. Naopak 107 na Velké Popovice je průjezdná plynule. D1 plnější i na průtahu Brnem. V obou směrech se jede pomaleji mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. A D1 do Třetice směrem z Brna do Prahy trvá omezení před Koberovicemi. Na 81. kilometru je průjezdný pouze levý pruh, zdržení do 10 minut. Na D10 z Prahy do Turnova se prudce brzdí za sjezdem na Brodce na 36. kilometru. Okolo půl hodiny zabere trasa k hromadné nehodě na kilometr 40,5. Těsně za sjezdem na Nymburk se projíždí pouze jedním pruhem. A na D8 směrem z Ústí do Prahy naberete zdržení v koloně za sjezdem na Roudnici. Sune se z 29. kilometru k omezení mezi 26. a 17.5. Na 27. a půltém navíc v levém pruhu dvě osobní auta po nehodě. Pomaleji se pokračuje i dál na Prahu až k Nové Vsi na 18. kilometr. Je to kvůli plnější silnici 16 v okolí dálnice. Popojíždí se jak od Mělníka, tak od Slaného. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česká reprezentace se z New Jersey přestěhovala do Mansfieldu. Ve městě na severu Texasu má národní tým základnu, odkud bude cestovat k utkáním mistrovství světa ve fotbale. Nedaleko z Brusu nově postaveného stadionu, kde budou reprezentanti trénovat, je teď i náš reportér Mikuláš Jáša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mansfield leží nedaleko Dallasu a bydlí v něm 85 tisíc lidí. Žijí obyvatelé Mansfieldu světovým šampionátem?
1: Starosta města Mansfield Michael Evans slíbil před 3 měsíci v rozhovoru pro televizi CBS Texas, že, a teď cituji, ať už přijede kterákoliv reprezentace, tak oblečeme město do její barev. Konec citace. No tak ten slib Evans nedodržel. Mansfield ani jeho obyvatelé tím, že jsou podstatnou součástí světového šampionátu, nežijí. K vidění nejsou žádné reklamní banery s oficiálním logem mistrovství světa. A nebo bych třeba čekal, že ve městě spatřím cokoliv spojeného s českým národním týmem. Nestalo se tak, ale když se teda dobře touláte historickým centrem města Mansfield, tak narazíte na pivnici. Ta se jmenuje Dirty Job Brewing, kterou vede Derek Hubenak. Protože chce majitel podniku s českými kořeny vytvořit návštěvníkům restaurace, řekněme, co nejpřátelštější prostředí, tak plánuje během světového šampionátu čepovat český ležák a podle babiči na receptu dokonce servírovat tradiční koláče.
0: Fanoušci se mají na co těšit, ale co fotbalisté? Česká reprezentace bude trénovat na stadionu, který stál 1,75 miliardy korun a dokončený byl teprve na konci května. Tak jaký je?
1: Stadion je postavený podle požadavků a kritérií Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA, musí mít například přírodní trávu. Dbalo se i na soukromí národního týmu, který má k dispozici 4 šatny. Podle slov generálního manažera stadionu Scotta Nortona je stavba laděná tak, aby byla co nejfotbalovější. Přitom po turnaji tady město plánuje pořádat lakrosová a kriketová utkání nebo kulturní akce. Na druhou stranu hned po konci světového šampionátu se stadion stane domovem rezervy fotbalového klubu FC Dallas, který hraje nejvyšší americkou soutěž. V sobotu si stadion vůbec poprvé vyzkouší česká reprezentace, a to rovnou před diváky, protože na ten trénink může přijít veřejnost. Vejde se sem 7 000 lidí a ti v těch spodních řadách tribun budou doslova na milimetry od národního týmu, až intimní kontakt fanouška s hráči je asi, řekněme, tou největší předností nebo devízou stadionu ve městě Mansfield.
0: A tam je taky Mikuláš Jáša, který sleduje přípravu české reprezentace před vstupem do mistrovství světa ve fotbale. Mikuláš, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Novela stavebního zákona předložená koaličními poslanci má zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Podle odborníků ze stavebnictví je ale příliš komplikovaná a místy nesrozumitelná. Jak se k poslanecké novele staví Hospodářská komora? Vladimír Kroc se zeptá prezidenta komory Zdeňka Zajíčka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rígrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rígrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Kdo pojede na summit NATO, rozhodne vláda 22. června. V pondělí dorazí na jednání kabinetu i prezident. NASA vydala pokyn svým astronautům na mezinárodní vesmírné stanici, aby se ukryli ve vesmírné lodi a připravili se na možnou evakuaci. Tenista Jakub Menšík bojuje na Roland Garros o postup do finále. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova popojíždí kolona před nehodou u Mladé Boleslavy. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti. Teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu. To řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už v pondělí na jednání vlády přijde prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
4: Prezident se na jednání vlády chystá otevřít otázku zastupování České republiky na vrcholných jednáních mezinárodních organizací, včetně summitu NATO a valného shromáždění OSN.
3: Premiér Babiš dřív řekl, že by prezident součástí delegace na summit NATO být neměl. Prezident Pavel ale na své účasti v Turecku trvá. Pokud by mu kabinet v účasti bránil, je připravený podat kompetenční žalobu. Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne. Velení ukrajinského námořnictva potvrdilo, že námořní dron, který explodoval v rumunském přístavu Konstanca, byl ukrajinský. Kyjev o ztrátě kontroly nad tímto dronem Bukurešť včas informoval.
5: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na sociálních sítích napsal, že efektivní koordinace mezi Kyjevem a Bukureští zabránila ohrožení civilního obyvatelstva. Dron pak samovolně explodoval a nikdo nebyl zraněný. Velení ukrajinského válečného námořnictva v prohlášení uvedlo, že jeden z nepilotovaných ukrajinských člunů ztratil spojení s operátorem kvůli působení ruských prostředků radioelektronického boje, jinými slovy rušiček signálu. Rumunské vrtulníky teď pátrají po dalších asi 3 ukrajinských mořských dronech, které se na pomezí ukrajinských a rumunských vod pohybovaly. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Novou ombudsmankou bude právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Rozhodli o tom poslanci v tajné volbě. Dali jí přednost před bývalou zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurinčíkovou. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. V další tajné volbě zvolili poslanci poslední 4. místopředsedkyni sněmovny Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Sněmovna taky doplnila správní radu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pokračuje předseda sněmovní volební komise Martin Kolovrat. Zhnutí, ano.
6: Sněmovna byla téměř ze 100% úspěšná. Sám za sebe jsem za to rád, protože některé z těch volebních bodů, například volba místopředsedy sněmovny, probíhala už po čtvrté, a to dvoukolově. Byl to opravdu velmi dlouhý čas. To samé VZP, která má být ze zákona zvolena do krátké doby po volbách, a byla vlastně dokončena až dnes.
2: Sport. Tenista Jakub Menšík hraje v semifinále Roland Garros proti Němci Zverevovi. Víc řekne z Paříže David Prouza.
7: Jakub Menšík vyhrál třetí set, snížil na 1-2 na sety z pohledu svého, teď ztrácí 0-1 ve čtvrtém a čelí breakballu při vlastním podání. Poslouchejte dál přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
2: Kateřina Siňaková a Američanka Townsendová jsou na Roland Garros ve finále deblu. Kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefániová porazili 6-0 a 6-1. A kajakářka Amálie Hilgertová skončila na světovém poháru vodních slalomářek v Troji 10. Vyhrála Australanka Foxová. Finále mužů sleduje Jan Suchan.
8: Když dojel prskavec do cíle vedl, ale pak mu rozhodčí našli špatný průjezd brankou a dotek další. Přiskočilo 52 trestných sekund a momentálně 6. ze 7. Ještě pojede vítěz kvalifikace Jakub Krejčí z Pražské Troje, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 od okruhu Kolony na Trojce před Oldřichovcem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna přetrvává silnější provoz. Aktuálně od okruhu z 10. kilometru k omezení na most Šmejkalka se jede přibližně půl hodiny. Jedete-li z exitu 21 trojkou na Tábor a Budějovice, připravte se na dlouhé zdržení před omezením u Oldřichovce. V Koloně od Votic ztratíte přes půl hodiny, z druhé strany od Miličí na něco okolo 15 minut. Na D10 z Prahy do Turnova na Hustá kolona teď se zpomaluje za sjezdem na Brodce na úrovni Molky na 35. kilometru a k hromadné nehodě těsně za sjezdem na Nymburk na 40,5. kilometr se jede krokem přes půl hodiny. D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28. kilometru se sune nesouvislá kolona až k Nové Vsi na 18. Tam je hodně ucpané okolí dálnice, jak souběžná 608, tak i silnice 16, jak ve směru od Mělníka, tak od Slaného. A ještě silnice 35 z Liberce do Turnova a trvající zdržení před omezením v Hodkovicích. Od sjezdu na Jablonec ztratíte 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jeho západu přebývání oblačnosti, v Čechách pak večeru místy přehánky, teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má slovo Vladimír Kroc, začíná 20 minut Radiožurnálu.
10: Co by měla přinést novela stavebního zákona projednávaná ve sněmovně? K čemu může být dobrý centrální stavební úřad? Proč tak zásadní změnu vláda prosazuje poslaneckým návrhem bez řádného připomínkového řízení? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Poslanecká sněmovna ve středu ani na třetí pokus nedokončila druhé čtení koaliční novely stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení. Zneklidňuje vás, jak komplikovaně se novela prosazuje?
11: Pro mě to je celkem očekávaný vývoj, protože samozřejmě není to jednoduchá materie a v tuhle chvíli hledání i politického kompromisu, který by vedl k tomu, že skutečně přijmeme takový zákon, který bude schopen stavební řízení v České republice urychlit, prostě není jednoduché. A takže není to pro mě překvapení, splňuje to moje očekávání v tuhletu chvíli, včetně diskuzí, které se k tomu vedou.
10: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků už v březnu žádala, aby návrh byl stažen, protože je, cituji, neproveditelný a neakceptovatelný. Podobné výhrady má Česká komora architektů. Jak ho hodnotíte vy za Hospodářskou komoru?
11: My se k tomu stavíme tak, že podporujeme změny, které se chystají, které by měly vést k tomu, aby skutečně došlo ke zjednodušení povolovacích procesů v České republice. Nakonec můžeme se podívat na to, jak dlouho trvá příprava staveb, povolení staveb v České republice a třeba u těch velkých dopravních staveb nebo velkých administrativních objektů, bytových objektů, není žádnou výjimkou, že takové povolování, včetně související změny územního plánu, trvá 10 a více let. A jenom za ty poslední roky, kdy nám ceny stavebních prací vyrostly mnohonásobně po covidu, tak se ukazuje, že odkládání výstavby, kterou potřebujeme, nutně potřebujeme, vede k jedné jediné věci. Celé to prodražíme a na to v mnohých případech nebudeme mít ani ty privátní zdroje, například na naši třeba podnikatelskou výstavbu, a nebo to nebude mít ani stát na výstavbu třeba dopravní infrastruktury, nebo také ale školek a dalších zařízení, které stát potřebuje.
10: Jenomže zmínění odborníci si stěžují, že s nimi novela zákona projednávána nebyla a jejich připomínky většinou nebyly nějak přijaty. Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová, mimochodem vaše dlouholetá kolegyně, řekla v rozhovoru pro server iDnes.cz, že se řada připomínek od Svazu měst a obcí nebo od vaší komory brala v potaz. Jste tedy jako Hospodářská komora spokojeni s komunikací kolem novely zákona?
11: V v čase, který máme teď k dispozici a také v klimatu, které teď momentálně je, musím říct, že jsme rádi, že připomínky, které jsme uplatnili za hospodářskou komoru, tak byly brány v potaz. Mimo jiné byli jsme účastni i dalších diskuzí, které se vedou na půdě parlamentu, případně na jiných pracovních forech, a mnoho z těch věcí, které padaly i od ostatních stran, tak vím a prokazatelně vím, protože třeba jsme stáli na stejné straně při uplatnění připomínek, tak byly zohledněny, byly doplněny potom do toho komplexu komplexního pozměňovacího návrhu, který teď bude ve druhém čtení projednáván. A myslím si, že to pomohlo. V mnohých případech to pomohlo.
10: Měli původně předložené podstatné připomínky, kterou jste vznesli?
11: No, podstatné připomínky se týkaly především třeba právě vyvažování těch zájmů, které se dneska v tom stavebním řízení musí vyvažovat. Jsem velmi rád, že třeba byla akceptována ta naše připomínka, že budou vyvažovány právě v tom vlastním stavebním řízení zájmy, chráněné zájmy, které vyplývají z různých zákonů. Bude to podpořeno samozřejmě třeba i tou integrací těch orgánů a těch pracovníků, kteří hájí ty veřejné zájmy právě do toho stavebního úřadu, ale třeba důraz na to, že je potřeba při vyvažování těch zájmů klást důraz na zaměstnanost v regionu, na sociální smír v regionu, ale také na podmínky pro podnikání. To jsou věci, které jsme uplatňovali společně s dalšími, a jsem rád, že třeba taková připomínka byla do toho návrhu zohledněna a že se tam objevuje.
10: Opozice předloze vytýká především to, že chce rozsáhlou změnu o stovkách stran prosadit jako úpravu poslaneckého návrhu, tedy bez řádného připomínkového řízení. Proč ten spěch, co myslíte?
11: Víte, já jsem byl u mnoha legislativních návrhů, které v posledních možná 20 letech procházely poslaneckou sněmovnou. Některé procházely jako vládní návrhy a některé změny procházely jako poslanecké návrhy. Nakonec u digitalizačních zákonů, u kterých jsem stál, ať už když jsem pracoval pro stát, tedy na ministerstvu, nebo jsem nakonec mnohé z nich prosazoval

0: nebo měli možnost o tom diskutovat, že by třeba přišli ještě s dalším návrhem. Popravdě řečeno, ale o novele stavebního zákona se tady, razantní novele stavebního zákona se tady mluví posledních 10 let, a když už potom není síla na to, řekněme, tím standardním legislativním procesem tu změnu prosadit a zrealizovat, tak pak možná přichází tahle cesta přes poslaneckou iniciativu, která je naprosto legitimní a v některých případech krizových okamžicích může být z našeho pohledu cestou, která vede k cíli.
1: Vedoucí odboru územního plánování Jihomoravského kraje Jana Jeníková varuje, že přípravu novely stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj neprojednalo s těmi, kdo s ním každodenně pracují. A je v ní tak řada nesmyslů prý. Jak se to vysvětlujete? Tu nekomunikaci s lidmi z praxe.
0: Já bych popravdě řečeno to neviděl tak, že to není s lidmi z praxe projednáváno. Mnoho, není žádným tajemstvím, že Hospodářská komora byla partnerem Ministerstva pro místní rozvoj před více jak 5-6 lety, kdy se zpracovávala první verze, řekněme, komplexní novely stavebního zákona, a to byla široce diskutovaná novela. Nakonec po volbách potom tedy k té novele, která prošla na sklonku volebního období, tak byly uplatněny další připomínky, úpravy, změny, které se promítly. A teď se ty návrhy zase vrací do toho původního návrhu. Takže není to tak, že by ty věci dlouhodobě nebyly diskutovány. Chápu a vnímám jednu důležitou věc a nechci to v žádném případě podceňovat, je, že se zasahuje do té přenesené působnosti, a v tuhle tu chvíli mnohé z těch stavebních úřadů, které dneska působí v rámci obcí s rozšířenou působností, tak prožívají velkou míru nejistoty. Jak to s nimi bude, jak bude fungovat ten centrální stavební úřad v rámci tedy poboček, které budou po celé republice, jestli všichni zaměstnanci budou moci přejít, za jakých podmínek budou přecházet. Ano, to jsou věci, které jsou legitimní, a to jsou mimo jiné i věci, na které my ministerstvo upozorňujeme, že jestli existuje nějaké riziko samozřejmě s implementací stavebního zákona, tak v okamžiku, kdyby právě kvalifikovaní zaměstnanci z těch stavebních úřadů nepřešli na nový centrálně stavební úřad a jejich dekoncentráty v území.
1: No, třeba podle předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jana Holického si zaměstnanci zpravidla po přesunu od obce pod stát pohorší. Obce zaměstnancům mohou nabízet třeba řadu benefitů, které by pro stát byly nepřijatelné. Tohoto se neobáváte?
0: My to vnímáme jako riziko a určitě mimo jiné s panem kolegou Holickým jsme dlouhodobě ve spojení, a díky tomu, že já jsem působil v oblasti veřejné správy na ministerstvu vnitra a měl jsem celou koordinaci veřejné správy na starosti, tak si moc dobře uvědomuju, jak je důležité právě komunikovat s územní samosprávou. Mimo jiné byl jsem to i já, kdo třeba přebíral od policie v roce 2000, přebíral na magistrát hlavního města Prahy agendy od policie, z kterých se stávaly civilní agendy právě v přenesené působnosti, a byly to stovky lidí, které přecházely v té době ze státu na obec, v tomto případě na hlavní město Prahu. A teď padá rozhodnutí, že zase v některých agendách zase tito lidé budou přecházet pod státní správu. Prostě je to rozhodnutí o tom, kde bude ta státní správa vykonávaná a kteří lidé to budou dělat. A samozřejmě si myslím, že stát v takovém okamžiku, v tomto případě, má udělat všechno pro to, aby ty kvalifikovaní lidé, kteří stavební řízení umí, znají, mají respekt a požívají nějaké autority, tak aby v maximální možné míře měli možnost přejít za stejných, ne-li lepších podmínek pod křídla státu.
1: Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Proč nevíme, kdo návrh zákona psal? Spekuluje se o velkých developerských skupinách, pro které jsou v zákoně nepochopitelné úlevy.
0: Já vůbec v tuhletu chvíli nevím, kde se bere tenhle ten názor nebo tohleto stanovisko. Opakovaně se s tím setkávám, ať už na jednání v parlamentu nebo na jiných fórem. Víte, co je nejzajímavější, že největším developerem v České republice je stát a územní samosprávy. A mimo jiné právě i pro ně, pro jejich výstavbu, třeba bytovou výstavbu, kterou chtějí zrealizovat třeba obce právě z hlediska dostupného bydlení, tak to bude svědčit úplně stejně jim, jako i soukromým investorům, kteří budou podobné objekty nebo podobné stavby realizovat. To znamená, je to pro všechny developery a je to i pro developera, který

0: se jmenuje stát třeba v dopravních stavbách, nebo i pro obce nebo kraje, které budou budovat seniorské domy nebo školy nebo další veřejnou vybavenost.
1: Novela zavádí velké projekty s podlahovou plochou nad 10 000 metrů jako stavby ve veřejném zájmu, které se budou schvalovat jednodušeji, podobně některé dopravní stavby. To vám nepřipadá jako jasná úleva pro developery?
0: Já bych byl nejradši, kdyby ta úleva byla pro všechny. Popravdě řečeno. A já bych byl rád, a mimo jiné, ale ten stavební zákon s tím počítá, že ty jednodušší stavby, chcete-li rodinné domky a jiné stavby, opravdu i pro ně bude obrovské zjednodušení. A když se bavíme o té hranici, dokážu si představit, že nakonec kompromisem může být 8 000 metrů nebo 12 000 metrů. Je to nějaká hodnota, která si myslím, že může být jinak stanovená. Ale to, že existují bytové komplexy, které, jak říkám, může chtít stavět a chce stavět třeba i hlavní město Praha nebo další obce, které chtějí třeba na uvolněných teritoriích, brownfieldech postavit, a že to je potřeba budovat jako komplex, že je potřeba to budovat včetně veřejné infrastruktury, ať už se jedná o komunikace nebo veřejnou vybavenost, je prostě pravda. A jestli chceme to docílit, že chceme, aby právě třeba bytový fond byl doplněn co nejrychleji a schází nám 100 000 bytů v České republice, které bychom potřebovali rychle dobudovat, no tak musíme tomu dát nějakou preferenci. Takže je to nějaká hranice, může být stejně tak o něco menší, stejně tak o něco větší, ale v každém případě si myslíme, že právě u těchto velkých bytových komplexů a mimo jiné ty plochy v území mnoha měst jsou, které byly dříve třeba průmyslová teritoria a která by dneska mohla sloužit právě bydlení, tak tam si myslím, že stojí za to tomu preferenci a zjednodušení dát.
1: Chystaná novela stavebního zákona může podle ekologického hnutí Arnika způsobit kolaps povolování staveb. Podle hnutí budou v Česku zhruba 2 roky fungovat 3 různé režimy povolování, což bude znamenat právní nejistotu. To je vážná výhrada, ne?
0: To je vždycky. Když dochází k nějakým změnám, tak vždycky dobíhají stará řízení podle starých právních předpisů ve staré struktuře a potom jsou nové povolovací procesy podle nových právních předpisů a to je úplně běžné, to se děje u každé agendy, která prostě najednou se organizuje a zabezpečuje jinak, ať už institucionálně, to znamená na jiném úřadě, anebo to platí pro řízení, které má jiné procesní podmínky. Takže úplně běžná záležitost, která se děje. Ano, jak říkám, i pro nás, a my na to upozorňujeme, říkáme, největší riziko, které vnímáme, že by nepřišla dostatečně velká kvalifikovaná většina lidí, kteří dneska na stavebních úřadech působí a tak říkajíc neměl by kdo rozhodovat podle nových principů a nových pravidel.
1: Novela znamená fatální oslabení dosavadního systému památkové péče. Poslancům to napsali v otevřeném dopise odborníci z několika univerzit a z vědeckého výzkumu s tím, že by ji měli zamítnout. Jak to vidíte vy?
0: Víte, já myslím, že právě v tom si myslím, že novela stavebního zákona přináší nový pohled a já jsem za něho vděčný. Těch veřejných zájmů, které potřebujeme při výstavbě zohlednit, je prostě víc. A mimo jiné, není to jenom ochrana izolovaného zájmu jedné skupiny a teď vůbec nespochybnuju kvalifikaci ani univerzit, ani expertů, odborníků, ale já jsem tady mimo jiné proto, abych říkal, že my potřebujeme v České republice stavět a mimo jiné potřebujeme umožnit výstavbu třeba i průmyslových objektů anebo podnikatelských objektů, které v České republice máme, protože podnikat se musí, protože podnikání aktivit firem, zaměstnávání lidí, jsou potom odvody do toho veřejného rozpočtu a z těchto odvodů mimo jiné můžeme chránit památky, opravovat Národní muzeum nebo cokoliv jiného dělat. To znamená, musí se vyvažovat ty zájmy a nemůžeme v tuhle chvíli říct, že jenom jeden z těch zájmů je ten nejdůležitější a všechny ostatní potlačit. To se bohužel občas stává a potom se divíme, že třeba některé věci se nerealizují a potom za ně dáváme obrovské peníze anebo velmi rychle, možná překotně některé věci potom stavíme a má to zase jiné důsledky, které jsou zase neblahé pro cokoliv jiného. Takže vyvážené poměřování zájmu je to správné, k čemu směřuje mimo jiné i tento návrh stavebního zákona.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu je hostem Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. Novinky, které se zaváděly v minulosti, se pilotně zkoušely. Byl by na to v tomto případě čas?
0: Já myslím, že ta diskuze probíhá dlouhodobě a všichni ti, kteří se v oblasti stavebního řízení, povolování, územního plánování pohybují, tak moc dobře vědí, kde jsou ty největší boláky, které české stavební povolovací řízení má. Pro nikoho přece nemůže být překvapením, že teď se ta diskuze otevřela. O těch věcech se mluví dlouhodobě. Takže já opravdu si nemyslím, že máme další čas na nějaké další diskuze. A jsem si vědom toho, že v některých případech budeme třeba následně budeme tu diskuzi vést a že parametricky třeba některé ty věci se budou ještě upravovat. Ano, to se stává a nejenom v oblasti stavebního řízení, ale myslím si, že v tuhletu chvíli v některých ohledech jsme, jak se často říká, byli papežštější než papež a v některých oblastech jsme třeba šli nad rámec evropské legislativy, která třeba není uplatňována v okolních státech kolem nás a to mimo jiné třeba vede k tomu, že se v Polsku staví některé objekty třeba pro podnikání nebo dopravní infrastruktury rychleji, než se staví v České republice. A pokud chceme udržet krok a být konkurenceschopní s těmi ostatními, no tak bychom měli se podívat teda, co platí kolem nás a zvolit stejné podmínky. A v některých případech tedy skutečně srovnat krok s těmi ostatními.
1: Podle premiéra Andreje Babiše není informování veřejnosti o změnách, které zavádí ta projednávaná novela stavebního zákona, ideální. Myslíte, že je to hlavní problém té novely?
0: A protože s tím mám osobně zkušenosti, myslím si, že stojí za to a vím, že ministerstvo se o to snaží a je otázka a nevidím do toho, protože u těch jednání nejsem, je komunikace především právě s těmi stavebními úřady, s lidmi, kteří na nich pracují a samozřejmě s tou odbornou veřejností. To je největší péče, kterou by mělo ministerstvo tomu věnovat a neskončí mimo jiné ani tím, že se projedná novela zákona ve sněmovně a schválí se. To je další péče na 2 až 3 roky trvalé komunikace a spolupráce a ladění možná těch věcí, třeba i v té institucionální úrovni, tohle se prostě musí tomu obětovat. Je to obrovské množství času, ale myslím si, že ten čas investovaný do toho se prostě vyplatí. A to, že ve veřejnosti jsou víc slyšet, řekněme, ty negativní názory a méně jsou slyšet třeba ty pozitivní věci a efekty, které by ten nový stavební zákon měl přinést, tak to je pravda a myslím si, že v tomhle tom je jistá míra dluhu i na straně těch předkladatelů a ministerstva samotného.
1: Možná nejenom v tom, protože úředníci na krajských a obecních úřadech se už prý více než 5 měsíců marně dožadují odpovědí ministerstva na jejich dotazy a připomínky. To nesvědčí o dobré komunikaci ministerstva pro místní rozvoj.
0: Já opravdu v tuhle chvíli můžu vycházet jenom ze své vlastní zkušenosti a z implementace taky složitých věcí a změn, které se v téhle republice odehrály v oblasti digitalizace. A jestli jsem na něco dbal, tak to byla právě komunikace právě s územím, s odpovědnými zaměstnanci jednotlivých úřadů. Věnoval jsem tomu 3 roky života a proto říkám, je to takhle dlouhá doba a musí si každý, kdo se do toho pustí, uvědomit, že tomu bude muset obětovat 3 roky svého života a pracovní náplně od rána do večera.
1: Podle šéfky rezortu Zuzany Mrázové za ANO, ministerstvo pro místní rozvoj spustilo webové stránky s ucelenými informacemi k novele stavebního zákona. Může to stačit?
0: Samou sobě to nestačí. Ne. Samou sobě to nestačí. Byť si myslím, že pro základní orientaci toho, co se navrhuje, kam to směřuje, otázky, odpovědi, řekněme, na které si lidé kladou, tak určitě tohle je cesta, která může mnoho nejasností odstranit. Ale jak já říkám, já jsem vždycky za sebe osobně sázel na tu osobní komunikaci s těmi, kteří nesou ten největší díl odpovědnosti nebo kteří ponesou největší díl odpovědnosti a v tomhle případě jsou to ať už existující, nebo budoucí zaměstnanci právě stavebních úřadů a také profesních organizací, kteří samozřejmě do té výstavby mluví a budou vstupovat.
1: Ministerstvo vysílá do krajů takzvané koordinátory, kteří mají změny vysvětlovat. Háček je v tom, že podle odborníků dostatečně problematice nerozumějí.
0: Ano, já neznám podmínky, za kterých se odborníci vybírali, anebo jestli se podařilo vybrat lidi, kteří měli tu správnou kvalifikaci. Myslím si, že tohle je hrozně důležité, aby ti lidé požívali autority. A samozřejmě ty diskuze jdou do velkých detailů, na který by měl takový koordinátor umět odpovědět, a nebo by měl umět zajistit tu odpověď v nějakém reálném čase, a nemusí každý znát všechno, ani já neznám všechno a neznal jsem ani předtím, když jsem třeba takové věci zaváděl, takže musíte mít bohatou infrastrukturu, která je schopna operativně reagovat a odpovídat na otázky, někdy i velmi nepříjemné, na které musíte odpovídat.
1: Předseda vlády očekává, že výhody změny stavební legislativy vysvětlí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jak tomu rozumíte? To je přece prvotně tady povinnost ministryně Mrázové, ne?
0: Ano, myslím si, že primárně to samozřejmě jak se musí odpovídat, a je to v gesci podle kompetenčního zákona, to spadá na ministerstvo pro místní rozvoj a je to odpovědností v prvé řadě paní ministryně, která gesčně za to odpovídá. Ale myslím si, že pokud asi pan premiér zmiňoval pana místopředsedu vlády Havlíčka, tak zejména z toho, že výstavba jako taková v České republice je potřeba, aby se nastartovala. A to je hospodářská disciplína. A podmínky pro to, aby se stavělo, tak těch podmínek je potřeba splnit hodně. Jedna z těch věcí, které je potřeba splnit, například to, jestli máme dostatek finančních zdrojů na to, aby se stavělo třeba dopravní stavby, nebo aby se dostavěla jaderná elektrárna, nebo aby se dobudovaly sítě. Za druhé je to oblast personální, to znamená, jestli v tuhletu chvíli máme lidi v oblasti výstavby, kteří jsou schopni ty stavby realizovat, to je jako absolventech našich škol, anebo případně pracovníků na ty stavby. No a třetí jsou ty procesy povolovací. Všechny tyhle ty tři oblasti, ono jich je víc, ale ty tři klíčové oblasti jsem zmínil, ty vstupují do toho, jestli se stavět v České republice bude a jestli výstavba v České republice se nastartuje tak, aby přinášela další růst, hospodářský růst. Mimo jiné, ty státy kolem nás v mnohém případě právě opírají o svůj hospodářský růst, právě o výstavbu a realizaci výstavby. A proto si myslím, že asi pan premiér zmínil pana místopředsedu vlády Havlíčka, protože za hospodářskou politiku, nastartování hospodářského růstu právě odpovídá místopředseda vlády.
1: Jak odhadujete další vývoj? Prosadí vládní koalice za každou cenu svou?
0: Vnímám, že vládní koalice je rozhodnutá pro to, aby prosadila ten nový stavební zákon, byť je to bolestný proces a nepochybně ještě mnoho věcí se v následujících měsících a letech bude doplňovat, napravovat, protože není to jenom o zákoně, je to o prováděcích právních předpisech, nařízeních vlády, vyhláškách, normách, které se budou muset upravit a změnit. Takže jak říkám, je to běh na dlouhou trať. Ale byl bych rád, kdyby to podpořila i opozice, protože to nejhorší, co by se podnikatelům mohlo stát, jsou následné revize.
1: Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus, byl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Děkuju, nashledanou.
0: Děkuji a nashledanou.
2: Radiožurnál je 17.30. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tajvan má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO pro Česko negativní důsledky. Řekl to v Černé Hoře, kde je na jednání lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu. Podle Babiše by Vystrčil měl respektovat politiku českých spojenců. Předseda Senátu naopak tvrdí, že jeho cesta na Tajvan byla pro Česko přínosná. Podle něj se třeba podařilo navýšit fondy pro investice českých a tajvanských firem. Vlaky mezi českou hranicí a německými Drážďany hodinách znovu jezdí. Na webu o tom informovali České dráhy. Vlak jedoucí do Berlína srazil zhruba 15 kilometrů za českou hranicí člověka, který nepřežil. Případem se zabývá drážďanská kriminální policie. Nizozemský soud odsoudil 49-letou ženu k 7 letům vězení za to, že umožnila svému nezletilému synovi stát se bojovníkem teroristické organizace Islámský stát. Justice ji uznala vinou z válečných zločinů. Žena v roce 2014 odjela se svými dětmi do Sýrie. Svého tehdy 14-letého syna nechala připojit se k vojenské policii Islámského státu. Chlapec zemřel o 2 roky později při službě ve vojenské jednotce. A výbuch tlakové lahve ve Vysokém Mýtě vážně zranil jednoho člověka. Záchranáři ho letecky přepravili do popáleninového centra v Brně. Tlaková láhev explodovala v rodinném domě. Výbuch způsobil požár a vyrazil dveře. Statiku domu nenarušil. Okolnosti neštěstí budou zjišťovat policisté. Sport. Tenista Jakub Menšík bojuje o postup do finále Roland Garros. Jeho soupeřem je Němec Zverev. V Paříži je i náš reportér David Prouza.
4: Alexander Zverev vede 2-1 na sety nad Jakubem Menšíkem v semifinále Roland Garros a také 4-2 ve třetím setu a 40-0 při svém vlastním podání. Za malou chvíli to může být 5-2. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Kajakářka Amálie Hilgertová skončila na světovém poháru ve vodním slalomu v Troji 10. Podrobnosti z mužského finále teď doplní Jan Suchan.
5: Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu, když o necelé 2 sekundy porazil Brita Clarka. Nastupních vítězů mohl být i Jiří Prskavec, ale kvůli 52 sekundám penalizace obsadil 11. místo. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 sledujeme situaci za Popovicemi i nehodu na D10 u Bezděčína. Na D1 směrem z Prahy do Brna se kolona před Šmejkalkou výrazně zkrátila. Aktuálně se brzdí až v okolí sjezdu na Popovice na 15. kilometru a do místa zúžení se jede přibližně 20 minut. Plní se náhradní trasy jak na Popovice, tak na Mnichovice. Na D1 v Brně směrem z Prahy už jen kratší zdržení mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. Jedete-li D10 z Prahy do Turnova, připravte se na dlouhou kolonu od sjezdu na Brodce z 33. kilometru. Příčinou minimálně hodinového zdržení jsou následky hromadné nehody před Mladou Boleslaví. Kousek za sjezdem na Nymburk na 40,5 kilometru zůstává průjezdný pouze jeden pruh. I na D8 z Ústí do Prahy za Roudnicí trvají potíže. Tam je to kvůli omezení mezi 26. a 17,5 kilometrem. Až do neděle pracují silničáři a zabrali jeden jízdní pruh. Kolona na půl hodiny popojíždí z kilometru 28. A ještě silnice 3 z Prahy do Budějovic a trvající dlouhé zdržení před omezením u Oldřichovce. V koloně od Votic ztratíte půl hodiny, od Měličína 15 minut. Další zelená vlna za 15 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky, teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, je s vámi Hanka Scháňová.
8: A přeji vám všem krásný pátek, a protože je pátek, a protože už je odpoledne, a protože je silná doprava, rozhodně pro vás budeme každou čtvrt hodinu sledovat zelenou vlnu.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Tušíte, kde v Ostravě, kde se stával německý dům, židovská synagoga, nebo třeba kudy jezdili děti na malé železnici, kterou vyrobili zruční tatínci ze železáren? Stavby, které z centra města dávno nebo i nedávno zmizely, představuje nová pátrací hra s názvem Tajemná místa. Připravili ji obvod Moravská Ostrava a Přívoz společně s městskou knihovnou. Konkrétní místa hráčům pomůžou najít indicie a také současné fotografie.
1: Teď stojíme pod mostem, nedaleko ostravské radnice. A proč jste nás sem dovedl?
2: Co lidi už neví, že tady v 50. letech se postavily pionýrská železnice, opravdový vlak, měl vlastní tunel, dvě lokomotivy, vagóny. Po pár letech zničen a tak se to zbouralo, ale mnoho rodilých ostraváků o tom nemá ani páru.
1: Knihovník Bohdan Volejníček z knihovny města Ostravy je tím, kdo ta tajemná místa našel a teďka zve lidi, aby je hledali taky.
2: Na každém místě potom jsme vybrali speciální otázku, na kterou musíte odpovědět, abyste byl donucen si přijít na to místo podívat a tu indicii si tady osobně najít.
1: Já si to pod dohledem knihovníka Bohdana Volejníčka vyzkouším. Nejdřív hledám to místo.
2: Vždycky historická fotka a jak to místo v současnosti vypadá.
1: Jsem tady a už ji mám, ale neprozradím.
2: To bychom byli rádi.
1: 11 tajemných míst po celém ostravském centrálním obvodě. Je možné projít pěšky, projet na kole nebo i hromadnou dopravou. Podle Michaely Tiché z radnice Moravské Ostravy a Přívozu jim jde o to, aby lidé lépe poznali místo, kde žijí.
3: Na webových stránkách si můžete stáhnout všechny otázky, všechny indicie. Poslední dva úkoly vás čekají na Ostravské muzejní noci 6. června.
1: Nejzdatnější luštitelé dostanou od obvodu i ceny. Jaké? To je tajemství. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Náš reportér sleduje semifinále Roland Garros. Jakub Menšík, český tenista, bojuje proti Alexandru Zverevovi z Německa. A sleduje to David Prouza. Davide.
4: Zverev servíruje a servíruje přesně na čáru. Jsou tu mečboly. Jakub Menšík, i kdyby se natáhl, i kdyby vyrostl o 15 cm, tak by prostě na tenhle balonek nedosáhl. S ohledem na to, že měří skoro 2 metry, tak to jenom svědčí o tom, jak skvěle Alexander Zverev teď zaservíroval. V ten moment, kdy to potřeboval, tak mu zase to podání přišlo. To, co zdobilo Rogera Federera, to, co zdobilo Novaka Djokoviče a další, tak teď zdobí i Alexandra Zvereva, který má mečboly, má dva mečboly, 2-1 na sety a 5-3 k tomu. Servis Němce na Jakuba Menšíka, tentokrát bez esa. Těsný aut, ale aut to přeci jenom byl, tam by Menšík nebyl ani s rychlíkem, to znamená, že druhé podání teď pro Jakuba Menšíka, možnost zatlačit Zvereva, ale jak jsem říkal před malou chvílí, i druhý servis německého tenisty je velmi nebezpečný a těžko Menšík s ním něco vyrábí. Teď se aspoň dostal do výměny a Jakub Menšík pod tlakem, ale ve výměně chtěl zůstat, ale už se mu to nepovedlo. Zverev je finalistou, prvním finalistou Roland Garros roku 2026. Jakuba Menšíka poráží 3-1 na sety, 7-5, 6-2, 3-6 a 6-3, vřelé obětí těchto dvou tenistů, velkých talentů, každý své generace. Alexander Zverev té minulé, Jakub Menšík té současné, stále teprve 20-letý hráč, který může udělat ještě velké věci, nejenom na Grand Slamech. Jednu velkou věc udělal teď, došel do semifinále, ale raduje se jeho soupeř. Ta cesta českého tenisty končí po 5 vítězstvích. Alexander Zverev naopak teprve s ztrátou druhého setu na tomhle turnaji prochází do finále. Pro Jakuba Menšíka teď hořký moment, ale zároveň určitě zpětně to bude hodnotit jako jeden z nejpovedenějších turnajů ve své kariéře. Jakub Menšík prohrává v semifinále s Alexandrem Zverevem 1-3 na sety. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Právě teď je 6:45 odpoledne a posloucháte radiožurnál. Tohle byly Spin Doctors a tohle už je Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D1 z Prahy do Brna a kolona od Popovic z 15. kilometru do Zúžení na Šmejkalce se jede zhruba půl hodiny. Pokud z dálnice sjíždíte na 21. kilometru a pokračujete po trojce směr Tábor a Budějovice, s výrazným zdržením nadále počítejte před omezením u Oldřichovce. Kolony od Votic jsou na půl hodiny z jihu, od Miličína naberete okolo 15 minut navíc. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova těsně za sjezdem na Brodce na 33. kilometru vjedete do kolony, už se ale dává do pohybu. Před Boleslaví na 40,5 kilometru už následky hromadné nehody přesunuly mimo jízdní pruhy. Opět se tak jede jak pravým, tak levým. I na D8 z Ústí do Prahy za Roudnicí trvají potíže, a to kvůli omezení mezi 26. a 17,5 kilometrem. Kolona téměř půl hodiny popojíždí z 29. A ještě naskok do Prahy na hlavní části okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se sune kolona od sjezdu z D5 za Ořech. I zmíněná dálnice D5 od Plzně je plnější, výrazně se brzdí u Rudné okolo 5. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Roskosmos pozastavil opravu úniku vzduchu z ISS a nebezpečí podle něj nehrozí. Posádka opustila úkryt v kosmických lodích a vrátila se na stanici. Tomuhle tématu se věnujeme i v článku na zpravodajském serveru iRozhlas.cz a budeme se mu věnovat i v dalších zprávách.

0: Na hlavní zprávy v 18 hodin nás přišel pozvat moderátor publicistické části Tomáš Pancíř. Tomáši.
1: Dobrý den. Poslanci dnes zvolili novou ombudsmanku, a to dosavadní právničku kanceláře veřejného ochránce práv Evu Kostolanskou. Právě ona bude naším prvním hostem. Samozřejmě mě bude zajímat, jaké má plány, jestli se pod jejím vedením kancelář veřejného ochránce výrazně změní. A také, jak si vysvětluje, že ve volbě uspěla i přesto, že odborná hodnotící komise jí dala ze všech kandidátů na tuto funkci na poslední místo. Poslanci dnes zvolili také 6 členů Rady České televize. To byla hodně sledovaná záležitost, kterou detailněji proberu s mediálním odborníkem, zástupcem šéfredaktora serveru Médiař Janem Potůčkem. A věnovat se budeme také mimořádné situaci na Mezinárodní kosmické stanici. Její osádka dostala pokyn ukrýt se ve svých kosmických lodích, připravit se na možnou evakuaci, a to kvůli úniku vzduchu v ruské části komplexu. Detaily proberu s odborníkem na oblast kosmonautiky Milanem Václavíkem.
0: A v 18 hodin 10 minut se ve vysílání potkáte s Tomášem Pancířem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil, zajel na Tajvan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Jenže jde to vůbec dohromady?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Řekni hey, jo.
6: Večer, kdy zpívá celá aréna. S výjimečnými hudebními hosty a strhující atmosférou od první písně.
7: A tady vidím kouka, který má cedulku, chci si zahrát jahodu.
6: Miraj v O2 aréně. Dnes večer na ČT Art a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 18 hodin. Připravili jsme pro vás hlavní zprávy.
9: Evropská komise potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Poplach na mezinárodní vesmírné stanici je odvolaný, posádce už nebezpečí údajně nehrozí. Tenista Jakub Menšík prohrál semifinále Roland Garros s Němcem Zverevem 1-3 na sety. Na silnici 3 z Benešova do Tábora popojíždí dlouhá kolona před omezením u Oldřichovce. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů. Dobrý podvečer, je pátek 5. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorská.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení plateb. Brusel ale zatím Česku dotace pro Agrofert nebude proplácet.
10: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří, uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Úřad NASA povolil astronautům na mezinárodní vesmírné stanici návrat z úkrytu. Tým předtím dostal pokyn, aby se připravil na evakuaci. Stalo se to kvůli zhoršení technických problémů v ruské části stanice. Situaci sleduje Matěj Kolář ze zahraniční redakce.
11: Podle NASA se problémy objevily v přechodovém tunelu ruského modulu Zvezda. Oblast se v posledních měsících potýkala s únikem vzduchu. Situace se ale ještě výrazně zhoršuje od začátku tohoto týdne, kdy se objevily další úniky. Ruská kosmická agentura Roskosmos dnešní práce už ale pozastavila s tím, že posádce nehrozí žádné nebezpečí. Na ruském modulu, kde se únik vzduchu objevil, jsou obytné buňky, životně důležité přístroje nebo systém pro komunikaci a řízení ze strany pozemních letových dispečerů. Na stanici je aktuálně 7 lidí ze Spojených států, Ruska a Francie. Matěj Kolář, Radiožurnál.
9: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci dnes na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Starostové ji nominovali poté, co jejich šéf Vít Rakušan nebyl 4x zvolen.
12: Urbanová po volbě slíbila moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí.
13: Mám zkušenost s vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám.
12: Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je zvolení Urbanové výsledek dohody mezi koalicí a opozicí.
14: Při té minulé neúspěšné volbě to byl důsledek prostě toho zaseknutí té sněmovny a nedodržování dohod.
12: Poslanci odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Jejich volba byla netradičně veřejná kvůli podezření podezření z korupčního jednání u dvou kandidátů. Své posty v radě obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr a moderátor Luboš Ksaver Veselý. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
9: Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, z kolika penězi budou v příštím roce hospodařit. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky plánuje vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu.
15: Současný systém financování je podle Babiše zastaralý. Změna podle něj nezávislost veřejnoprávních médií neohrozí.
16: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích.
15: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat.
17: Jinde ve světě ty garance jsou 6letý, 4letý, 8letý, ale i tam se ty pravidla hry nedodržují. Velice často dochází k snížení rozpočtu.
15: Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Odbory rozhlasu i televize a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám od konce dubna ve stávkové pohotovosti. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
9: Plánované programy knihovny Václava Havla budou pokračovat do konce června. O dalším fungování se má rozhodnout během letních prázdnin. Podle jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška z hnutí STAN bude čas jednat s Dagmar Havlovou o právech k názvu i činnosti.
18: Nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
19: Uvedla pro Radiožurnál někdejší první dáma Dagmar Havlová ve čtvrtek odpoledne.
20: Samozřejmě chápu, že ten stres a tlak, který je na ní vyvíjen, jak mediálně, tak i zevnitř knihovny.
19: Okomentoval její rozhodnutí David Dušek z hnutí STAN. V posledních týdnech společně pracovali na jiných variantách řešení a toto podle něj bylo nečekané. Radiožurnálu řekl, že v roce 90. výročí dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta chtějí spolu s dalšími kolegy odkaz připomínat, třeba už ne pod značkou knihovny Václava Havla.
20: Máme připraveny některé projekty spojené s výročím nedožitých Václavových narozenin, které budeme realizovat v jakémkoliv formátu.
19: Havlová zároveň odmítá přímou odpovědnost za manažerské vedení, které od dubna veřejně kritizovali nejenom sponzoři, ale i zaměstnanci knihovny. Michaela Vetišková, Radiožurnál.
9: Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu, fasády i veškerých materiálů. Federální soud se rozhodl, že správní rada loni přidala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Prezident Spojených států zvažuje odvolání.
21: Právníci této kulturní instituce, která po intervenci prezidenta nese název Trumpovo a Kennedyho centrum, nařizují zaměstnancům neprodleně změnit název zařízení zpět na ten původní. Trumpovo jméno se na mramorové fasádě Kennedyho centra objevilo v loni v prosinci, den poté, co nová správní rada složená z prezidentových příznivců jednohlasně odhlasovala jeho přejmenování. Kennedyho rodina byla tehdy pobouřena a umělci, kteří v centru měli vystupovat, zrušili na protest svá představení. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Poutníci se chystají do Brna na zítřejší blahořečení komunisty popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Jede tam i skupina cyklistů z Moravských Budějovic. V rodné vsi Jana Buly v Lukově se dnes účastnili mše svaté.
22: Putujte ve jménu páně.
23: Bohu díky.
22: Šťastnou cestu.
24: Mě to trochu šokovalo, protože jsem si uvědomil, že zde jsem na novém poutním místě.
25: Sdílí své dojmy po mši jeden z 12 cyklopoutníků Jan Pečiva. Farář Lukovského kostela svatého Jana Křtitele Miloš Mičánek je provedl i po samotné farnosti.
26: To, co tady prožíval prostě Jan Bula, vidí ten kostel, zažijí atmosféru tohohle místa a hlavně se mohou seznámit s jeho životem a vlastně poselstvím jeho života.
25: Do Brna chtějí cyklopoutníci dojet zítra. Po cestě se navíc spojí s druhou skupinou, která vyjíždí z Velehradu. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
27: Sport. Tenista Jakub Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. 20-letý český reprezentant prohrál s Němcem Alexandrem Zverevem 1-3 na sety. Kateřina Siňaková a Američanka Taylor Townsendová naopak postoupili v Paříži do finále deblu. Kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská a Luisa Stefaniová porazili 6-0 a 6-1. Kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo. Mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová. Triumfovala Australanka Jessica Foxová. A české fotbalistky hrají předposlední zápas kvalifikace mistrovství světa proti Albánii. V Praze na Žižkově to sleduje Tomáš Petr.
2: Ve 38. minutě je stále skóre nerozhodné 0-0, i protože Kýrovou a Kotrčovou vychytala albánská golmanka Spahiová a naopak Pochmanová a Bartoňová pálili mimo. Takže v závěru první půle ve 38. minutě Česko-Albánie 0-0. Ze Žižkova Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolona od Popovic na D5 od Rudné. Na D1 z Prahy do Brna tradiční fronta před Šmejkalkou. Zpomaluje se u sjezdu na Popovice na 14. kilometru a do zúžení se jede půl hodiny. Trojka z Prahy do Tábora a fronta od Votice na 20 minut. Trasu z jihu projel náš zpravodaj.
5: Od Miličína na Oldřichové, tak v zatáčkách stojí nabouraný auto od rohlíku. Jsou tady policajti a řídí to tady kivadlo. My jsme stáli od Miličína, než nás pustili 7-8 minut.
4: Plzeňská D5 před Prahou zůstává plná od Rudné. Na 4. kilometru se brzdí v obou pruzích a popojíždí se až na okruh k Ořechu na 19. A jižní spojka z Barandovského na Lanový most a kolona kamionu od Spořilova osobní auta brzdí až před Lanovým. Další zelená vlna za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už posloucháte podvečerní publicistiku dnes s Tomášem Pancířem.
6: S jakými prioritami nastoupí do čela úřadu veřejného ochránce práv nově zvolená ombudsmanka a jak hodnotí změny v systému vládních poradních orgánů? Do jaké míry by se mohla na působení Rady České televize odrazit dnes schválená obměna její sestavy? A jak vážně mohla být ohrožena posádka Mezinárodní vesmírné stanice kvůli zvýšenému úniku vzduchu z ruského modulu Zvezda? Novou ombudsmankou bude dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkova-Laurenčíkovou. Evou Kostolanskou zvolilo 93 poslanců, potřeba bylo minimálně 87 hlasů. Evu Kostolanskou na ombudsmanku nominoval Senát a také Česká konference rektorů. Funkce se ujme složením slibu, to by mělo být 18. června. V tu chvíli nahradí dosavadního ombudsmana Stanislava Křečka. A nově zvolená veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská je teď naším hostem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Samozřejmě vám gratuluji ke zvolení. Vy jste právnička, před listopadem 89 jste vystudovala brněnskou právnickou fakultu, pracovala jste na brněnském národním výboru, potom jste dlouho působila ve finanční správě, tam jste se vypracovala až na post ředitelky právní sekce na generálním finančním ředitelství a v kanceláři veřejného ochránce práv působíte od roku 2020, tedy posledních 6 let. Znamená to, že když tam jste těch posledních 6 let, že budete chtít hlavně navázat na dosavadní fungování, nebo v něčem chcete k té funkci přistupovat jinak než Stanislav Křeček?
7: Já bych chtěla, děkuji moc za pozvání do vašeho pořadu, já bych chtěla v podstatě navázat na vlastně činnost a dobré výsledky všech předpokladů.

0: To znamená, že si představuji v podstatě větší otevřenost vůči veřejnosti ve vztahu vlastně a seznamování s výsledky činnosti veřejného ochránce práv. Takže v tom vidím další postup.
1: Rozumím. Jak jste spokojená s tím, jak jiné úřady respektují stanovisko ombudsmana? Má veřejný ochránce práv tak silný vliv, jaký by podle vás mít měl?
0: Veřejný ochránce práv v podstatě tak, jak byl koncipován dnes už to bude 26 roků, vlastně za prvního ombudsmana, pana doktora Motejla, v podstatě vycházel z toho, že veřejný ochránce práv nemůže úřadům nařídit, jak má jednat, nemůže rušit jejich rozhodnutí, nicméně tam byla otázka komunikace a vlastně i neformálního jednání s orgány veřejné správy. A myslím si, že na tuto dobrou činnost, která byla zahájena už vlastně v počátcích zřízení veřejné ochránce právě třeba navázat a je třeba vlastně vést tu komunikaci na základě vlastně partnerského vztahu, ale zároveň s obrovskými základy odbornými, které vlastně to kancelář a vůbec veřejný ochránce práv nabízí. Tam si myslím, že je možno prosazovat jak individuální změny, tak i vlastně systémová řešení.
1: A k té mé otázce, cítíte dostatečný respekt ke kanceláři ombudsmana?
0: Já si myslím, a co vidím z činnosti za těch 5,5 roku, ten respekt tady je. Respekt při jednání, vyjednávání, například jak to byla superdávka, otázka, dejme tomu, i úpravy daňového řádu, které byly otázka podpory, zákona o podpoře bydlení, myslím si, a hlavně obrovské množství podnětů občanů na vlastní činnost veřejné správy, která v loňském roce byla přes 9000 podnětů, vypovídá o tom, že ta kancelář má své pevné místo v rámci vlastně toho právního systému v České republice.
1: V dubnovém rozhovoru pro Biletin Centra pro lidská práva a demokracii jste mezi prioritami uvedla ochranu osob před nezákonným jednáním nebo nečinností úřadů. Které úřady se toho podle vaší zkušenosti dopouštějí nejčastěji?
0: Řekla bych, že v podstatě veřejný ochránce práv má své agendy v rámci veřejnoprávních agend, kde je to jednak oblast cizinců, oblast finanční správy nebo financí, otázka de facto stavebního řízení. Myslím si, že v podstatě průřezově vlastně ty veřejnoprávní instituce nebo orgány s těmi vlastně on spolupracuje a řeší ty podněty. Dnes to máme stavební řízení, úřady práce,
1: Já tomu rozumím a to byste mohla vyjmenovávat dlouho, ale já jsem mířil k tomu, ano. Kde vidíte největší problémy, jestli jsou nějaké rozdíly mezi úřady, které jsou případně, když to tak řeknu, největší hříšníci.
0: Největší hříšníci. Já si myslím, že to záleží na tom, jak dochází nebo kde dochází nejvíce podnětů a nejvíce podnětů, pokud bych brala jak od individuální osob, tak jsou v podstatě na sociální zabezpečení, na jednotlivé dávky a samozřejmě sami víme, je to i otázka stavebního řízení, které dneska v podstatě je v řízení, je to vlastně ta státní správa stavební. Takže tam bych viděla dneska ty největší problémy, kde nejvíce dochází těch podnětů.
1: Vy jste jako o prioritě mluvila také o tom, že se chcete věnovat digitálnímu vyloučení, tedy tomu, aby lidé bez přístupu k informačním a komunikačním technologiím nebyli omezeni v možnosti participace ve společnosti. To jsou přímo vaše slova. Co v tomhle prakticky chcete dělat? Jak si to představujete?
0: V podstatě vznikla v loňském roce Národní lidskoprávní instituce, která v podstatě je vlastně završila ten soubor, je to vlastně nejvyšší úroveň ochrany lidských práv vlastně v České republice, která tady dlouho chyběla s tím, že se vlastně v rámci strategického plánování vybírají ty nejdůležitější témata a mezi ta nejdůležitější nebo jedna z nejdůležitějších, která byla vybírána v souvislosti s laickou i odbornou veřejností, byla právě i toto vyloučení, dejme tomu seniorů nebo osob, které nejsou schopny, zranitelných, tedy příjmově, nízkopříjmových osob, které v podstatě nemohou si dovolit třeba software nebo nejsou dostatečně obeznámeny s činností vlastně internetu a vlastně sítí, takže digitálně nejsou tedy zběhlí, takže tam bychom chtěli se soustředit i v rámci té Národní lidskoprávní instituce a spolupracovat i s odbornými organizacemi, institucemi neziskovými.
1: Jako prioritu jste uvedla také oblast duševního zdraví. Právě agenda duševního zdraví je mezi těmi, jejichž přesun z úřadu vlády na ministerstva budí v posledních týdnech velké emoce. Přijde vám ten přesun jako dobrý nápad?
0: Osobně, pokud se vnímám, vlastně dál to gradovalo, že celý tento proces byl nešťastný, ta změna i její vlastně potom komunikace, což vlastně způsobily i to velkou nejistotu v rámci odborné veřejnosti. Mohlo by to vést, že budou i odborní

0: odborníci odcházet, nicméně jsem připravená po složení slibu, který, jak jste uvedla, by měl být 18. června letošního roku, jsem připravena požádat o schůzku jinak zmocněnkyni vlády, paní pro lidská práva, paní Taťánu Malou, ale případně i pana premiéra a dále se pobavit a nastavit funkčnost celého tohoto systému těch lidských práv agent, které mají být tedy převedeny z úřadu vlády tak, aby nám fungovaly, aby zajištěna ta nadrezortnost a v podstatě ochrana těch základních práv. Takže v tom bych to viděla.
1: Rozumím tomu. Když se ještě vrátíme k té volbě. Letos poprvé kandidáty na ombudsmana posuzovala expertní komise. Ta vás zařadila na poslední místo, přesto jste nakonec vyhrála. Čím si to vysvětlujete? Co si myslíte, že rozhodlo ve váš prospěch?
0: V podstatě nemohu ovlivnit tak, jak tedy budou hlasovat poslanci. Myslím si, že v rámci tedy i té hodnotící komise nás všech pět, kteří jsme byli v podstatě v tom veřejném slyšení v poslanecké sněmovně odborně, jsme byli asi na stejné úrovni. Já jsem byla vlastně hodnocena na stejném místě, jak pan doktor Jirsa, který
1: takže
0: v podstatě
1: na čtvrtém až pátém místě, soudce.
0: Ano, na čtvrtém až pátém místě. A myslím si, že v podstatě de facto nevím, jak by hlasovali poslanci, ale mému zvolení určitě asi napomohla nominace těmi dvěma místy. Jednak teda Českou konferenci rektorů, která mě nominovala, a potom samozřejmě i Senátem České republice, kde předtím bylo i slyšení ve výboru školském a pro lidská práva. S tím, že asi poslanci ocenili i moji expertizu a odbornost v oblasti toho správního práva, vyřizování těch agent a dospělých závěrů, že by velmi doplňovala současný tým, kdy dětský ombudsman je velmi dobrý odborník a v podstatě zástupce dnešní ještě ve funkci, pan doktor Šorm, je zase vynikající lidskoprávní odborník na tuto oblast, takže já bych vlastně doplňovala ty původní agendy při vzniku vlastně veřejného ochránce práv v tom roce 20, to znamená tu oblast těch práv, správních činností, těch vlastně ochrany osob před tím nezákonným jednáním veřejné správy.
1: Nově zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská byla naším hostem. Díky, naslyšenou.
0: Taky, děkuji moc. Naschledanou.
1: Poslanci dnes zvolili také 6 členů Rady České televize. Posty obhájili 2 dosavadní členové, moderátor Luboš Ksaver Veselý a bývalý hokejista Jiří Šlégr. Nově poslanci zvolili bývalého poslance ANO Stanislava Berkovce, bývalého moderátora České televize Martina Chalupského, učitelku a bývalou redaktorku ČT Lucii Plíškovou a také třineckého podnikatele Petra Brozdu. Ve volbě naopak neuspěli dosavadní radní Pavel Matocha a Roman Bradáč. Právě jejich kandidatura budila emoce, a to v souvislosti s nahrávkou, kterou zveřejnil bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky České televize Marek Wollner. Na té nahrávce hlasy, které připomínají právě tyto dva radní, naznačovali korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě. A víc teď dodáme s Janem Potůčkem, zástupcem šéfredaktora zpravodajského webu Médiař. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Zatímco obvykle volí poslanci členy mediálních rad tajně, tentokrát byla ta volba veřejná. Ovlivnilo to výsledek? Myslíte si, že by to dopadlo jinak, kdyby se volilo tajně?
2: Myslím si, že teoretická, no, protože tam byly nějaké dohody v rámci vládní koalice, která se rozhodla tyto dva radní, které jste zmínil, nakonec nevolit, ale protože mají velice dobré kontakty ve vládních stranách, tak hrozilo, že někteří poslanci nebudou respektovat tuto koaliční dohodu a nakonec je zvolí, takže proto tato veřejná volba.
1: Je možné, že se to ujme a byl by to dobrý nápad? Není to vlastně transparentnější, když každý ví, které politické subjekty koho podpořili?
2: Těžko říct. Já si myslím, že ta tradice té tajné volby je celkem silná a že asi není důvod ji rušit až na tyto výjimky, kdy prostě si chce být většina, která si něco odhlasovala dobu před tou volbou, chce být jistá, že skutečně k tomu dojde. Ale jinak si myslím, že tajná volba není špatná věc.
1: Promění se fungování Rady České televize. Co se vlastně dá od nových, respektive v případě pánů Veselého a Šlégra, staronových radních čekat?
2: Tak pan Veselý a pan Šlégr byli v radě několik let, víme, jak se tam chovali, víme, že jsou jedni z těch 10, kteří v minulosti nezákonně odvolali dozorčí komisi Rady České televize, takže na nich lpí vlastně škoda způsobená České televizi. Přesto byli vládní koalicí zvoleni do té funkce, takže od těch radních bych se asi neslibovalo skoro nic. Od těch nových tam uvidíme, jak se budou chovat, ale je to podstatě stejné jako za poslední léta všechny volby radních, i když je deklarováno, že tito radní jsou nominováni nezávislými organizacemi, tak stejně v podstatě se volí podle politického klíče a když se podíváte na jakoukoliv mediální radu, tak je tam poměr sil stejný jako v poslanecké sněmovně, takže nejsou to skutečně úplně nezávislí kandidáti, dopředu mají vyjednanou politickou podporu a kopíruje to vlastně sněmovnu.
1: Možná připomeňme, jaké jsou vlastně pravomoci Rady České televize, jak výrazně může ovlivňovat fungování ČT?
2: Rada České televize je kontrolní orgán, volí, odvolává generálního ředitele, kontroluje hospodaření České televize, nemá vlastně pravomoci ale zasahovat do obsahu, což poslední rada nebo rada ve složení do této volby dost často porušovala, především to porušovali ti radní, kteří teď neobnovili nebo nebyli znovu zvoleni. Vzpomínám si třeba na Pavla Matochu, který požadoval, aby ve zpravodajském vysílání České televize ve chvíli pro diskuze o očkování, tak aby tam seděli zástupci, kteří odmítají očkování, aniž by to byly nějaké...
1: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale jestli si dobře pamatuju, tak Pavel Matocha chtěl seznam respondentů, nezazněl od něj požadavek, aby tam
2: tak,
1: někdo
2: ano,
1: byl.
2: Chtěl seznam respondentů, ale samozřejmě ten seznam chtěl proto, aby doložil, že Česká televize není v tomto vyvážená. Já si myslím, že v takovýchto věcech, kde se jedná o odborné vědecké záležitosti, se nemůže vyvažovat. Na jedné straně dáme odborníka, na druhé dáme lajka, který je prostě z nějaké facebookové bubliny, která odmítá očkování. To není role veřejnoprávních médií.
1: Ještě stručně, ta volba radních se odehrává samozřejmě v době, kdy se stále řeší plán vládní koalice ohledně změny financování médií veřejné služby. Opozice tu volbu radních v minulých týdnech blokovala. Může to, že dnes se vlastně ta volba odblokovala, proběhla veřejně, může to naznačovat, že třeba i ve směru financování médií veřejné služby by nakonec mohl přijít nějaký kompromis?
2: To je otázka. Já si myslím, že spíše ne, protože vládní koalice slíbila svým voličům, že zruší koncesionářské poplatky a na tom slibu vlastně to všechno stojí a toho slibu se nechtějí vzdát. Takže uvidíme, co vyplyne z úterní schůzky generálních ředitelů České televize, Českého rozhlasu na úřadu vlády, kde teda budou čelit trojnásobné převaze, protože proti ním budou stát zástupci všech vládních stran po dvou z každé strany a nebudou to mít vůbec jednoduché. Ve chvíli, kdy vlastně spadl pod stůl původní návrh zákona o médiích veřejné služby, který měl řešit komplexně celou problematiku veřejnoprávních médií, tak teď si to smrsklo opravdu jenom na peníze a bude to o licitování, kolik peněz vlastně má Česká televize a Český rozhlas dostat. Pak, když budou zrušeny koncesionářské poplatky, tak to bude vláda, která bude rozhodovat, jakou část peněz dá vlastně do kapitoly Ministerstva kultury, kde by měly být peníze pro tato média.
1: Tak uvidíme.
2: Já myslím, že to je naprosto špatně.
1: Samozřejmě to úterní jednání budeme sledovat, budeme o něm informovat. Zástupce šéfredaktora zpravodajského webu Médiář Jan Potůček byl naším hostem. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Americký úřad NASA dal před necelými 2 hodinami pokyn své 4členné posádce, aby se z lodi Crew Dragon, která kotví u Mezinárodní vesmírné stanice, vrátila k plánovaným operacím na její palubě. A to poté, co ji opustili na pokyn řídícího centra, když byl v ruské části komplexu v přechodovém tunelu ruského modulu Zvezda zjištěn zvýšený únik vzduchu. Kosmonautům se už podle ruské agentury Roskosmos podařilo utěsnit jedno z míst, kudy vzduch unikal. Další opravy zatím odložili. Víc teď dodáme s odborníkem na oblast kosmonautiky Michalem Václavíkem z České kosmické kanceláře. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
1: Dá se na základě dostupných informací posoudit, co mohlo způsobit ten nadstandardní únik vzduchu z orbitálního komplexu?
3: Tak je třeba říct na úvod, že ten únik atmosféry ze stanice není ničím neobvyklým. K tomu dochází v poslední dekádě několikrát do roka a je to v podstatě známý problém této části ruského segmentu stanice ISS. Takže není to ničím, řekněme, neočekávaným. Ta situace, která nastala dneska, byla způsobena tím, že ruští astronauti v podstatě otevřeli to místo, kde k tomu úniku dochází a měli provést, nebo částečně provedli vlastně kontrolu a opravu toho, těch poškozených míst. Americká NASA, ku podivu teda, zvolila cestu toho, že posádku, tu západní posádku, informovala o tom, že tato oprava bude probíhat a nařídila jí ne evakuaci, ale přípravu kosmické lodi Crew Dragon k potenciální evakuaci kosmické stanice. Čili nešlo o nic nebezpečného, ta situace nebyla nikterak nebezpečná, život ohrožující, ale spíše řekněme, pro formu a pro jakési naplnění bezpečnostních předpisů bylo tomuto přistoupeno. Nešlo, zopakuji znovu, o nic nebezpečného pro posádku stanice i pro samotnou stanici.
1: Pokud by ta situace byla vážnější, opravdu došlo k té evakuaci, co víme o téhle proceduře, jak rychle by posádka mohla opustit vesmírnou stanici a jak dlouho by ta vesmírná stanice mohla bez posádky, bez problémů vydržet?
3: Tak na tu první otázku je odpověď snadná. Kosmická stanice ISS je koncipovaná tak, že je schopna svými systémy doplňovat atmosféru na stanici, to znamená kyslík a dusík a také zajišťovat potřebný tlak po dobu několika hodin. Ty úniky, které jsou na tom modulu ruském, jsou velice malinké, to jsou prostě zanedbatelné z toho globálního pohledu. Takže v podstatě posádka by se mohla velice elegantně z té stanice dostat, všechno vypnout, odejít, ty kosmické lodi oživit a opustit stanici. Co je horší, je automatický provoz stanice ISS. Ona sice umí papírově letět bez posádky, ale už dlouho takhle neletěla. V podstatě více než čtvrt století je na palubě vždycky minimálně dvoučlenná posádka. Takže je otázkou, jestli by ta stanice byla schopna v tom bezpilotním režimu fungovat správně. To je vlastně nebezpečnější než to, co se vlastně stalo dneska, nebo co nastalo na situaci dneska. Takže lepší je na tu posádku tam mít a došlo by byli opravdu k velkému problému, tak samozřejmě tu stanici opustí, ale ta situace dneska nenastala.
1: O situaci na Mezinárodní vesmírné stanici, odkud unikal vzduch a kvůli tomu, tak strávili část dnešního dne astronauti ve vesmírných plavidlech a byla ve hře možná evakuace, ale nedošlo k ní, tak o tom jsme mluvili s Michalem Václavíkem z České kosmické kanceláře. Díky, naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: A od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
4: Radiožurnál je 18.30. Jana Utendorfská a zprávy.
5: Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce s ukrajinským protěžkem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera vyzval k setkání a dohodě na ukončení války. Ukrajina se už více než 4 roky brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst, a to na 1,6%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby obchodníků klesly na 0,9%. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Lékař z USA je stále bez příznaků eboli. Izolace v pražské fakultní nemocnici Bulovka mu skončí příští týden. Uvedla to mluvší nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař byl v kontaktu s nakaženým ebolou v Kongu. Nemoc má inkubační dobu maximálně 21 dní. Muž pobývá ve speciálně upraveném pokoji. A dělníci dokončují ražbu metra D v úseku od stanice Olbrachtova na Pankrác. V budoucí přestupní stanici Pankrác budou práce pokračovat ještě asi měsíc. Následovat bude například budování hydroizolací a výstavba nástupišť. Linka metra D z Pankráce přes Nové Dvory do Písnice má cestu tím sloužit od roku 2032. Sport. Tenista Jakub Menšík prohrál v semifinále Roland Garros s Němcem Alexandrem Zverevem, a to 1-3 na sety. Kajakář Jakub Krejčí pak vyhrál závod světového poháru vodních slalomářů v pražské Troji. A české fotbalistky hrají v kvalifikaci na mistrovství světa proti Albánii. Podrobnosti má z pražského Žižkova Tomáš Petr.
6: Po prvním poločase hraje Česko s Albánií nerozhodně 0-0. Za pár okamžiků začne druhá půle. Z Žižkova Tomáš Petr, Radiožurnál. Zelená vlna.
7: Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 od Popovic, také na D8 za Roudnicí. A opět začínáme pohledem na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna. Kolona před Šmejkalkou stále popojíždí od Popovic ze 14. kilometru. Do zúžení je to zhruba na půl hodiny. Na D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 28. kilometru čekejte už jen kratší zdržení kvůli omezení. Mezi kilometry 26 a 17,5 pracují až do neděle silničáři a projíždí se pouze jedním pruhem. Na D35 směrem z Mohelnice do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Litovel. Na 250. kilometru hlásíte překážku.
9: Kamion z autama stojí pod stanem, ale takže kamiony musí vypočovat do druhého pruhu a osoba ti je nechcou pouštět.
8: Na Šumpersku uzavřeli silnici 43 a to v obou směrech mezi Štíty a odbočkou na 11. Vyprošťují tam havarovaný kamion. A ještě Praha na hlavní části okruhu z letiště, kde jedničce se sune fronta od sjezdu z plzeňské dálnice D5 až za Ořech. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Noci bude jasno až polojasno, k ránu pak místy mlhy, ochladí se na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty zítra 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte teď už večerní radiožurnál s Hankou Scháňovou.
10: Dobrý večer vám přeji. My se v téhle půlhodině podíváme na české fotbalistky a také na předposlední zápas v závěrečné části kvalifikace mistrovství světa. Zůstaňte určitě s námi.
7: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: Je s vámi večerní Radiožurnál. Vodácká sezóna už se rozbíhá. Některé řeky v Česku ale mají nedostatek vody, a to i přes nedávné deště. Splouvání takových toků přitom může zkazit den nejen vodákům, ale také živočichům žijícím ve vodě. Lodě totiž rozrývají dno a v naší reportáži toho uslyšíte víc.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Vodáckou sezónu čím dál víc ohrožuje sucho. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici, Berounce, Nežárce nebo Chrudimce. Před riziky varují ochránci přírody. Lodě, hlavně kánoje, můžou v některých místech rozrývat dno řek a škodit tak živočichům. Právě u dna žijí často ohrožené ryby a jiné vodní druhy. Problémová jsou zejména exponovaná místa, jako jsou loděnice. Třeba na Malé Skále v Libereckém kraji, odkud denně odplují stovky lodí.
2: V jezeře je aktuálně vody dostatek, protože pršelo. Ještě před týdnem to ale bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu sucho. Vodáky to ale nezastavilo. Pokračuje Václav Luka z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Dřív to asi tak fungovalo, že když prostě bylo málo vody, tak ty vodáci tak prostě jako nejeli, že jo? Jako proč by se jako někde plácali s lodí, prostě tahalí po kamenech a tak dále. Tady to je fakt jako jednodenní atrakce. Vlastně, to je to správné slovo, atrakce, který jsem jako láká. Je to v pohodě, já jako to nikomu nechci zakazovat.
2: Právě tady na Malé Skále lidé nejčastěji doplují do Dolánek a zpátky jedou na koloběžce. Denně tudy projedou stovky, někdy i přes 1000 lodí.
3: Nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých průtocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
2: Agentura ochrany přírody a krajiny si už nechala udělat výzkum, jestli lodě v období sucha škodí evropsky chráněné rybě vrance obecné. Očipovalo se několik desítek ryb a hydrobiologové sledovali jejich pohyb. Podle Václava Luky se ale přímá souvislost nepotvrdila.
3: Zjistilo se, že na obou těch úsecích máme celkem bohaté populace té vranky, co ale neznamená, že tam nějaký vliv není.
2: V jezeře vranky obecné vyloženě ohrožené vodáky pravděpodobně nejsou. Časem ale může chybět zastoupení dravých ryb. Z Malé Skály Johana Tománková, Radiožurnál.

Ve večerním radiožurnálu se za chvíli vydáme na fotbal. České reprezentantky hrají v kvalifikaci mistrovství světa proti Albánii. A jak se jim konkrétně daří, to už zjistíme za chvíli od našeho reportéra.

0: České fotbalistky hrají předposlední zápas v závěrečné části kvalifikace mistrovství světa. Na stadionu Viktorie Žižkov nastoupili proti Albánii. Je u toho také reportér Tomáš Petr. Tomáši.
1: Polovina 62. minuty, Česko vede nad Albánií 1-0. Postaral se o to ve 47. minutě Klára Cahinová povedenou ranou z hranice Vápna, která ještě skočila před hostující golmankou Raimondou Spahiovou. Můžeme říci, že právě brankářka Albánie podržela své spoluhráčky hned několikrát v první půli, už na přelomu první a druhé minuty zápasu. Kýrová tvrdě palila levou na protější tyč, ale Spahiová si poradila s její střelou podobně, jako když Kotrčová z otočky vypálila k levé tyči, to byla 19. minuta. Pak v 26. minutě po rohovém kopu měla šanci Pochmanová, ale zamířila vedle, stejně jako Bartoňová o 5 minut později. To byly největší šance první půle. No a pak už tady přišel v úvodu druhého poločasu ten zmiňovaný gól Kláry Cahinové. Češky vkročily do druhé půle stejně aktivně jako do toho prvního poločasu. Neustále jsou v tlaku a hraje se vlastně jen na albánské obrané polovině a platí to i teď v polovině 63. minuty. Česko i nadále vede nad Albánií 1-0. Ze Žižkova Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Tomáš Petr je tedy u toho, kdy české hráčky hrají kvalifikaci mistrovství světa proti Albánii. Ještě jedna aktuální informace, která přišla z French Open. Alexander Zverev si o titul na Roland Garros zahraje s italským tenistou Flaviem Cobolim. Do finále ho totiž poslal bez boje nemocný krajan Matteo Arnaldi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil, zajel na Tajvan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Jenže jde to vůbec dohromady?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
4: Lidé z úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti, převod agent byl ale dokončen. Irsko zakázalo vstup dvěma izraelským ministrům. Tenista Jakub Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte zdržení od Popovic z 15. kilometru. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti. Teploty až 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po dnešní stávce ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřady vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale dnes formální převod agenta a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje ediktologické služby. Přesun agent tuto podporu podle něj ještě posílí. Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, s kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna financování ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií. Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena, ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat.
6: Jinde ve světě ty garance jsou 6letý, 4letý, 8letý. Teďkon stávkuje úřad vlády, předtím stávkovali adiktologové a my vlastně jsme v podobné situaci, protože ačkoliv byly slíbeny nějaké expertní skupiny, tak pracovní skupina sice byla ustanovená, záhy byla okamžitě rozpuštěna. Odborná diskuze asi má nějaký smysl, nechápu, proč nemůže proběhnout.
4: Irsko zakázalo vstup do země dvěma izraelským ministrům, národní bezpečnosti Ben Gvirovi a financí Smotrichovi. Informovala o tom vláda v Dublinu. Premiér Michael Martin uvedl, že činy a slova ministrů jsou výrazem touhy po vyhnání Palestinců z jejich území. Měla by podle něj být přijata i další opatření ze strany Evropské unie. Na oba izraelské politiky uvalily sankce některé země už v minulosti. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy, pokračuje mluvčí Jakub Kopřiva.
7: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
4: Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí oficiálním vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Objekt koupil od českých radiokomunikací letos v únoru. Přepis vlastnických práv ale trval několik měsíců. Za Ještěd kraj zaplatil 184 miliony korun, včetně vnitřního vybavení a dochovaného původního nábytku od architekta Otakara Binara. Převzetím Ještědu se podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj otevírá cesta k generální opravě této unikátní stavby. Moravy, která je i národní kulturní památkou.
8: Na tu úvodní studie, která je zveřejněna, tak ta už byla odsouhlasena Národním památkovým ústavem a samozřejmě jedním z těch parametrů té projektové přípravy bude to, aby památková ochrana toho objektu nebyla narušena a aby jsme měli jako majitel v budoucnosti možnost požádat o zápis do seznamu výjimečných památek světového charakteru UNESCO.
9: Sport. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. 20-letý Čech podlehl Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Fláviem Kobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Koboliho soupeř Krajan Mateo Arnaldi totiž onemocnil. A do finále deblu postoupili v Paříži tenistky Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou. Kanadsko-brazilské duo Gabriela Dabrovská a Luisa Stefaniová porazili suverénně 6-0 a 6-1. A české fotbalistky hájí první místo ve skupině kvalifikace mistrovství světa. V předposledním duelu hostí v Praze na Žižkově Albánii. Na místě je reportér Tomáš Petr.
10: Polovina 77. minuty Česko-Albánie nerozhodně 1-1. V 47. minutě poslala domácí výběr do vedení a Cahinová, ale v 70. minutě srovnala Levendiová. Ze Žižkova Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na D1 za Prahou a zdržení na silnici 35 před Hodkovicemi. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvá hustý provoz před omezením na Šmejkalce. Pomaleji se jede od Popovic z 15. kilometru a na trase strávíte okolo 20 minut. D1 v Brně už naopak projíždíte bez sebekratšího zdržení, jak na Ostravu, tak Prahu. Na silnici 16 na trase z Mladé Boleslavy do Jičína mezi odbočkami na Dolní Bouzov pracují na opravách mostu a provoz je tam řízený kyvadlově pomocí semaforů. Od Jičína se jede v celku plynule, od Boleslavy se zdržíte okolo 10 minut. A na silnici 35 směrem z Turnova do Liberce ještě chvílemi popojíždí fronta před omezením v Hodkovicích. I tam je zdržení maximálně 10-minutové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, je s vámi Hanka Schánilová.
12: Hezký večer vám přeji. Dokázali byste postavit vodáckou slalomovou trať tak, aby na ní olympijský vítěz projel bez jediné chyby? Na veletrhu vědy v pražských Letňanech si to návštěvníci můžou sami vyzkoušet na unikátním hydraulickém modelu. Jestli vás tohle zajímá, pak si nás dál poslechněte ve večerním Radiožurnálu.
5: Večerní Radiožurnál a Hanka Schánilová.

0: Chystáme pro vás teď docela zajímavou reportáž. Akademie věd pořádá na výstavišti v Pražských Letňanech 10. ročník veletrhu vědy. Až do sobotního večera tam je víc než 100 interaktivních expozic a vstup je zdarma. Jedním z hlavních lákadel je hydraulický model vodácké slalomové dráhy expertů z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického.
1: Cvakli jsme se, potápí se mi raf, to ne?
2: No tak to musíme upravit tady.
3: No.
2: Akána by tam prošla, jo?
4: Dvojice studentek z Hradce Králové právě staví vlastní trať a zkouší, jestli to bude právě jejich loďka, která projede cílem.
2: Tak ještě pokus, tak moment.
3: Zkuste malinko posunout ty překážky.
4: A jak byste radil to přesunout?
5: Malinko bych ty překážky dal jich tam víc, aby ten proud nebyl tak rychlý.
2: Tady.
5: No a donutil ten proud té vody víc zatáčet, aby to bylo zajímavější, protože když to dáme takhle napřímo, tak ta loď to projede tu naší trať během 2 vteřin a ty imaginární vodáci si to vlastně neužijou. Budou dole na to tata.
4: Milan Zukal, vedoucí vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Teď ke stolu o rozměrech zhruba 2x1 metr zve další přihlížející. Tentokrát si model vodácké slalomové trati zkouší školáci z Jablonce.
5: Ty překážky, které tam umisťujete, máte nějaký plán, co s tou vodou chcete udělat, nebo to prostě jenom zkoušíte, co to udělá, když tam tu překážku dáte?
6: Cílem je to udělat co nejtěžší a chcem zkusit, jestli to pak projede tahle 3D vytištěná kánoj.
5: Tady vám dám jenom malou radu. Když tady dáte těch překážek hodně a bude ta voda téct jenom prostředkem, tak tady bude hodně velká rychlost a málo vody. A ta loď, kterou tady pustíte, bude drhnout o dno. Potřebujeme tu vodu malinko zpomalit, tudíž ty překážky poskládat malinko jinak.
6: Počkej, sílo.
7: To byl jasný jeskynák, on musel držet zpátky.
6: Jo, jo.
7: Krása.
5: Tak to bylo nejlepší. Fakt, kluci, výborná práce.
4: Model tedy připomíná zmenšený vodácký kanál. Návštěvníci můžou přesouvat překážky a sledovat, jak i drobná změna ovlivní proudění vody nebo průjezd lodí, vysvětluje Milan Zukal.
5: Každý krok vyvolává nějaké důsledky. Tady takhle vidíme, jak děcka posílají ty lodičky a naráží to do těch překážek, protože tam někdo postavil překážku jinak, než oni očekávali, takže musí to zase změnit. A pravidlo je takové, že musíme postupovat od nejnižšího místa proti proudu vody.
4: Přestože dnes existují pokročilé počítačové simulace, bez fyzických modelů se vodohospodáři stále neobejdou.
5: Pořád jsou úlohy ve vodním hospodářství, které spočítat nejdou, a fyzikální modelování je jedinou cestou, jak se dobrat k správnému výsledku. Tady na tom modelu vodního kanálu je ta ukázka jednoznačná, protože tam je hodně turbulentní proudění, které modelovat jde velmi omezeně, a proto hýbeme s těma překážkama tak, aby jsme získali požadované hloubky, požadované rychlosti, aby ta dráha byla fér, aby byla bezpečná, což spočítat nelze, ale je to vlastně metoda

0: Odvysílá odsud z veletrhu vědy v sobotu po 9. hodině dopoledne taky vědecko-technologický magazín Experiment. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A my neseme varování z dálnice D11 pro všechny řidiče, kteří právě teď jedou trasu z Hradce do Prahy. Buďte velmi opatrní za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 53. kilometru je v levém pruhu nehoda, čerstvá, zatím bez označení.
3: Dodávka stojí plně ve svodidlech v levém pruhu a osobák stojí v odstavným.
2: Ještě jednou opakujeme dálnice D11 ve směru z Hradce do Prahy. Buďte opatrní za sjezdem na Chlumec. Na 53. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

hodin a 18 minut. My se za chvíli chceme znovu vydat na fotbal, protože české reprezentantky hrají v kvalifikaci mistrovství světa proti Albánii a jak se jim daří, to potřebujeme nutně zjistit.

0: Je čas, kdy české fotbalistky hrají předposlední zápas v závěrečné části kvalifikace mistrovství světa. Na stadionu Viktorie Žižkov nastoupili proti Albánii a měl by u toho stále být náš reportér Tomáš Petr.
1: Polovina třetí nastavené minuty, celkem se má přidávat 6 minut a Česko hraje s Albánií nerozhodně 1-1 po té, co domácí hráčky šly do vedení v úvodu druhé půle, kdy skórovala Cahinová, jenže pak Levendiová vyrovnávala v 70. minutě. To už za domácí výběr nechytala Lukášová, ale v brance byla Votíková a ta, aniž by si sáhla na míč, tak vlastně inkasovala hned z prvního útoku, kdy to hostující fotbalistky Beršová a Levendiová sehrály tak skvěle, že Votíková neměla nárok. Teď už tedy začala čtvrtá z avizovaných 6 nastavených minut a domácí výběr stále v tlaku. Z pravé strany si tam navádí míč Střížová, ale nedokázala odcentrovat, vybojovala alespoň rohový kop a tak český tlak za tím vítězným gólem. Teď domácí výběr se žene, bude i nadále pokračovat tedy ta snaha. Tentokrát rohovým kopem velká tlačenice uvnitř pokutového území Albánie. Centr hodně vysoký, hodně dlouhý na zadní tyč. Tam se podařilo ale odhlavičkovat do bezpečí a řekl bych, že to byl faul. Nakonec přerušená hra a fakci lékaři, maséři, a to dokonce jak z domácí, tak z hostující střídačky. Jedna z albánských fotbalistek tam zůstala ležet na hrací ploše. Nebylo to vyhodnoceno jako faul, ale přesto přerušená hra. A tak teď tedy stále trvá ta pátá nastavená minuta z těch avizovaných 6 při skóre 1-1. Tým Jitky Klimkové tedy dost možná podruhé v téhle kvalifikační skupině ztratí body, protože po té remíze s Walesem teď hraje s Albánií nerozhodně 1-1 a už toho času o mnoho nezbývá, i kdyby ještě hlavní rozhodčí Franciska Wildfeuerová za tohle ošetřování přidala třeba minutku, víc asi těžko, tak to budou tak 2 minuty do toho závěrečného hvizdu. Navíc ještě Albánie tam chystá další změnu, která má ušetřit trochu času. Esi Lufová je tam připravená před albánskou střídačkou. Mezitím tedy ošetření už skončilo. Ještě hlavní rozhodčí z Německa tam kontroluje, jestli všechny hráčky jsou zdravotně fit a bude se pokračovat míčem rozhodčího. Ano, Češky je chtěli vhazovat. Franny Černá tam měla už připravený balón, ale musí se navázat míčem rozhodčího, protože v době, kdy hra byla přerušená, tak ten míč byl ve hře, takže teď tedy bude vhozen míč na zem a uvidíme, jestli ho albánské fotbalistky sportovně vrátí, anebo jestli si ho Češky budou muset nějakým způsobem vzít. Nakonec se nakopnutý balón k půlící čáře a Češky tedy dostávají ten balón, konkrétně je to Aneta Pochmanová, která dává na pravou stranu, kde je připravená Antonie Stárová. Stárová na půlící čáře nakopává balón směrem dopředu, ale hodně nepřesný nákop, který tam v klidu sbírá Curajová a Albánie se teď odbránila i za cenu faulu na zvířectvo, řekněme, protože tam byly holuby přímo na hrací ploše a Curajová nakopla ten míč včetně holubů, kteří nemínili opustit daný prostor. Teď tedy ve chvíli, kdy míč je v autu, tak ještě jedno střídání pro Albánii. Megi Dočiová půjde dolů ze hry a místo ní dostane šanci zmiňovaná Esi Lufová a to už skončilo těch 6 nastavených minut, takže teď je klíčovou otázkou pro český výběr, kolik že se bude přidávat za tohle střídání a za to předchozí ošetřování v pokutovém území. Ještě se rychle předává páska. Dočiová ji chtěla odnést spoluhráčce, která by měla dostat pásku, ale nakonec si to rychle rozmyslela a dala jí Trokové, která byla poblíž, protože tam už zase hrozilo, že přijde žlutá karta za zdržování. Polovina 7. nastavené minuty, možná poslední česká šance, dlouhý aut do pokutového území. Ten míč ale propadá až za brankovou čáru a albánská gólmanka Raimonda Spahiová bude nakopávat míč od své branky a pokud bude tedy Franciska Wildfeuerová přísná, tak to bude dost možná to poslední, co v tomhle zápase uvidíme. Nakonec ne, míč padá k půlící čáře, tam ještě balón seberou české hráčky, ne, dobře si tam počínala v tom souboji hostující Zarková a ještě teď také odkop od Lufové do autu, rychle se teď snaží Stárová vhodit míč, dává ho Cahinové a Cahinové Kovářová, ta posouvá na levou stranu, kde je Pochmanová. Pochmanová má možná poslední možnost ještě nakopnout míč do pokutového území. Češky se pomalým krokem přibližují k vápnu Albánie. Pochmanová teď už tedy posílá centr do vápna, míč, který ale nepropadne tam, kam má, protože tam je připravená Hylová a Češky ještě sebrali tenhle odražený balón. Ještě jeden centr do vápna letí a tam se snaží protlačit do zakončení domácí Švýbková, která sice neuspěla, ale ještě dostávají Češky k dispozici jeden rohový kop. Končí už osmá nastavená minuta, takže se hraje už skoro 3 minuty přes čas, tedy 2 minuty už se hraje a 3. minuta teď začíná a možná opravdu poslední možnost urvat vítězství. Skóre nerozhodné 1-1 mezi Českem a Albánií. Ještě tam Franziska Wildfoyerová uklidňuje hráčky v pokutovém území, velká tlačenice před albánskou golmankou, rohový kop, který míří do toho chumlu. Podařilo se ubránit Albánii, píská se útočný faul, signalizace jednoznačná a myslím, že tohle je opravdu ta tečka za tímhle zápasem. Je to tak, závěrečný hvist ukončuje tenhle kvalifikační duel o postup na mistrovství světa. Česko ztrácí body doma s Albánií. Domácí výběr šel do vedení v úvodu druhé půle, kdy se trefila Cahinová, pak ale v 70. minutě vyrovnala hostující Levendiová.
0: Za chvíli uslyšíte další informace v našich zprávách. Tohle byl Tomáš Petr.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál je 19.30. Zprávy pro vás má Jana Utendorská.
3: Vláda rozhodne o složení české delegace pro červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června před jednáním lídrů zemí Evropské unie a Západního Balkánu, to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě Pavel, který dosud na alianční summity jezdil na své účasti v Turecku, trvá. Babiš ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýš za 1,40 korun a 64 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste oproti dnešku o 7 haléřů, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Námořní dron, který dnes explodoval v rumunském přístavu, byl ukrajinský. Potvrdilo to ukrajinské námořnictvo. Dodalo, že nad strojem ztratilo kontrolu v Černém moři v důsledku ruských prostředků elektronického boje. Námořnictvo taky tvrdí, že o tom rumunskou stranu informovalo, aby zabránilo možným obětem. Exploze otřásla přístavem Konstanca dopoledne. Tamní úřady bezpilotní stroj zaregistrovali už ráno. Incident se obešel bez mrtvých i zraněných. A Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100. výročí veřejným open air koncertem. Program v pražských Rýgrových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. V 8 hodin večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní například Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé skladby klasické hudby. Sport. Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros skončil v semifinále. A české fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češkám patří před posledním zápasem druhé místo ve skupině. Postup do baráže mají jistý.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 od Popovic, nehoda na D11 za Chlumcem. Na D1 z Prahy do Brna kolona začíná za sjezdem na Popovice okolo 16. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce je to stále zhruba na půl hodiny. Na D11 z Hradce do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Chlumec na 53. kilometru blokuje levý pruh a havarovaná dodávka. Překáží v levotočivé zatáčce. Na místo před chvílí dorazila i policie. V odstavném pruhu o kousek dál pak stojí další vozidla spolu s hasiči a na kamerách vidíme, že se vybočuje doleva. Na D3 směrem z Budějovic do Prahy zbystřete za sjezdem na Soběslav. Na 91. kilometru hlásíte potíže.
6: Je tam nehoda, auto je tam převrácené přes vodidla, stojí tam u toho další dvě auta, volají pomoc, není to nějak označené, nezasahuje to do silnice, akorát věřím tomu, že budou lidi chtít zpomalovat a koukat, co se tam děje.
5: Na dvojce z Prahy do Kutné Hory obezřetně při průjezdu Suchdolem. U kolize dvou osobních aut zasahují záchranáři, projedete bez výraznějšího zdržení. A ještě silnice 125 na výjezdu z Kolína směrem na Uhlířské Janovice bourala dvě osobní auta, i tam jsou záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak čekejte jasno až polojasno. Během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty přes den 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál a Hanku Schánilovou.
7: Hezký večer vám přeji. Dobrá zpráva. Král rock'n'rollu Elvis Presley bude mít své místo i ve večerním Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

centru DOX na Českolipsku zůstávají rozkopané silnice a složený stavební materiál. Firma, která měla na starosti rekonstrukci vodovodu a kanalizace, se už několik měsíců nemá k dokončení díla. A budeme o tom vysílat, i takový bude večerní radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy je uzavřená za Soběslaví. Na 92. kilometru havarovalo osobní auto, je mimo vozovku, na místo jedou záchranáři. A poslední exit je sjezd na Soběslav na 95. kilometru a zpátky na dálnici najedete u Plané nad Lužnicí. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Představte si následující obrázek. Provizorně zasypané výkopy, dopravní omezení a všudy přítomný prach. Právě takhle v těchto dnech vypadá centrum DOX na Českolipsku, kde krachující firma nedokončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Jde o společný projekt Severočeské vodárenské společnosti a města. Dodavatel nekomunikuje a investoři hledají cesty, jak vypsat zakázku co nejrychleji znovu.
3: Nemůžu jezdit na kávu, zkrátka musím objíždět celé město, jako strašní náklady, to jsou pro mě navíc.
4: Říká Zdeněk, kterého potkávám v kavárně na náměstí. Nedokončená stavba má pro město ale i vážnější důsledky.
3: Jako zpomaluje to chod města, že jo, teďka podnikatelé tady mají větší náklady kvůli tomu všechno, je to jako strašný, no, měli by s tím něco dělat ty kluci.
5: Rada města v pondělí schválila odstoupení od smluv.
4: Říká nezávislý místostarosta DOX Václav Reinhard.
5: Protože zhotovitel po několika urgencích neplnil a ze stavby zmizel.
4: A ty kontejnery, různé materiály a co tady je, tak s tím nemůžete nějak nakládat.
5: Nemáme oprávnění na to s tím manipulovat. Zjistili jsme, že ten materiál nebyl zaplacen.
4: Není to první zakázka, kterou firma VHS Technology opustila. Zkušenosti s ní mají například v Bílině na Teplicku. Kolegyně Jana Vitásková se ptala tamního starosty Karla Matušky z Hnutí ANO.
6: Stavba se jmenuje Naplní parkoviště u zimního stadionu. Stavba není dokončená, ulice je tady rozkopaná.
7: V letošním roce přišla sama firma, že jsou v druhotné platební neschopnosti, takže došlo k dohodě o tom, že se ukončí ta spolupráce, dojde k vyučování.
4: V sídle firmy jsme na nikoho nenarazili. Jednatel Dalimil Kotas nezvedá telefon a nereaguje ani na textové zprávy. Kolegyně Daniela Pilařová po něm vyrazila pátrat do jeho bydliště v Děčíně.
8: Tak bohužel na několikateré zvonění pan Kotas neodpovídá.
9: Dobrý den, můžu se zeptat, hledám pana Kotase, nevíte, kde bývá doma?
10: Jo, tak to vám neřeknu, protože já jsem tady viděl ty lidi asi tady pakrát životě.
4: Severočeská vodárenská společnost ústy mluvčího Mária Bémeho uvedla, že podniká veškeré kroky, aby se zakázku povedlo dokončit. Jiří Jelínek a redakce Radiožurnál.

Elvis Presley udělal před 70 lety jediný specifický pohyb, pán ví, a Amerika byla v šoku. Tehdy totiž v televizi poprvé zaspíval píseň Hound Dog a rodiče psali pobouřené dopisy, zatímco jejich teenageři šíleli nadšením. Tak tuhle atmosféru si za chvíli také připomeneme.

0: Posloucháte večerní vysílání Radiožurnálu. Když budoucí král rock'n'rollu, znáte ho jako Elvise Presleyho, před 70 lety zaspíval v televizi svůj nový hit Hound Dog a přidal několik takových provokativních pohybů boky, rozpoutal jeden z největších popkulturních skandálů své doby. Takové události si připomeneme i ve večerním Radiožurnálu.
1: Pomyslná bomba tedy vybuchla v pořadu The Milton Berle Show. Celou událost dobře popisuje snímek Elvis, kde ho hrál Austin Butler.
2: Obscénost a vulgarita této hudby jménem rock'n'roll je očividně prostředkem, který může bílého muže a jeho děti snížit na úroveň negru.
3: Barevní zpívají a hrajou přesně tak, jako to teď dělám já. Mnohem díl než já.
2: Plukovníku, chceme s vámi mluvit o vašem svěřenci.
4: Petice požaduje zákaz vystupování Elvise Presleyho v televizi.
2: Nový výbor bude dohlížet na tento vulgární živočišný rock'n'rollový chlíp.
4: To, jak se při tanci kroutíte, je terčem ostré kritiky.
3: Ne, nedělám nic špatného.
1: Ale i přes veškeré pobouření, zákazy a snahy o vytvoření nového Elvise byl efekt přesně opačný. Mladí lidé ho začali milovat ještě víc a během pár týdnů se z něj stala největší hudební senzace planety. A přezdívka Elvis the Pelvis, něco jako Elvis pánevník, která měla být urážkou, se proměnila v součást jeho legendy. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: 20 hodin, dobrý večer. Jana Utendorská má zprávy.
1: Novou veřejnou ochránkyní práv bude Eva Kostolanská, ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se Zelenským. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál v Troji závod světového poháru ve vodním slalomu. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti. Teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Ve vysílání Radiožurnálu řekla, že právě na práci dosluhujícího veřejného ochránce práv chce navázat.
3: Bych chtěla navázat i na tu jeho komunikaci, spolupráci s veřejnou správou, s lidskoprávními agendami, ale pokud se týká například i zlepšení činnosti, tak bych viděla být více, tedy aby kancelář i já byla více otevřena, komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média.
1: V další tajné volbě pak zvolili poslanci poslední čtvrtou místopředsedkyni sněmovny Barborou Urbanovou z Hnutí STAN. Sněmovna také doplnila správní radu Všeobecné zdravotní pojišťovny. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet, dokud potenciální střet zájmu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO neprověří. Český premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmu za vyřešený. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera vyzval k setkání a dohodě na ukončení války. Ukrajina se už více než 4 roky brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Ve Štole Václav u Žampachu v Jílovém u Prahy vznikla jedinečná důlní ferata, vůbec první svého druhu v Česku. Nová zajištěná trasa návštěvníky ode dneška provede historickým dolem Pepř, kde se těžilo zlato už ve středověku, říká spoluautor feraty a geolog Pavel Škácha.
4: Jednak je tam dobývka z doby Karla IV., to znamená vydobytá prostora na zlato, a potom tam jsou vůbec největší vydobyté prostory na zlato z 20. století, které tady v tomhle dole máme. Takže jsme si říkali, že jednak by bylo krásné, kdyby to lidi viděli, a za druhé přiblížení tou Via Ferratou je samozřejmě velmi atraktivní.
5: Sport. Tenista Jakub Menčík skončil na Roland Garros v semifinále. V Paříži prohrál s Němcem Alexandrem Zverevem 1-3 na sety. Do finále naopak postoupili Kateřina Siňaková a Američanka Taylor Townsendová v deblu. Kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská a Luisa Stefaniová přehráli 6-0 a 6-1. A kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Premiérový triumf si Krejčí před českými fanoušky užil o to víc.
6: To nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát. Já jsem si věřil, že to dopadne dobře, a věřil jsem si, že tady na to mám a dokážu tady jezdit skvělý jízdy, a to se mi potvrdilo a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.
5: Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo. Mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová. Triumfovala Australanka Jessica Foxová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D3 za sobě slaví a nebezpečí na D5 u Stříbra. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy je uzavřená za sobě slaví po nehodě osobního auta. Na 92. kilometru zasahují záchranáři. Poslední exit před nehodou je sjezd na Soběslav na 95. kilometru. Objíždějte po silnici 3, zpátky na dálnici najedete u Plané nad Lužnicí. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova buďte velmi opatrní před sjezdem na Stříbro. Na 106. kilometru se u vozovky pohybuje zvěř.
8: Mezi 106. a 107. kilometrem se pohybuje prase s mladým u silnice. Je skoro úplně na vozovce.
7: Na D11 z Hradce Králové do Prahy se za Chlumcem nad Cidlinou na 53. kilometru střetlo osobní auto s dodávkou a blokují levý pruh v zatáčce, projíždějte opatrně, kolona se tam netvoří. A na D1 z Prahy do Brna začíná kolona před sjezdem na Benešov. Od 19. kilometru se pak popojíždí až za omezení na Šmejkalce, zdržíte se do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, kránu místy mlhy, ochladí se na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty zítra 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už s Jiřím Šteflem.
0: 20 hodin 6 minut, přeju vám dobrý páteční večer. To vysílání po 20. hodině otevřeme sportem. 20-letý tenista Jakub Menčík do svého premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl v semifinále světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa. Českého tenistu uslyšíte za chvíli ve vysílání večerního radiožurnálu.
2: Večerní radiožurnál a Jiří Šteflo.

0: Cesta Jakuba Menšíka na tenisovém Roland Garros se zastavila v semifinále. V něm český reprezentant podlehl nasazené dvojce Zverbovi z Německa 1-3 na sety. Po utkání s Menšíkem mluvil v Paříži náš reportér David Prouza.
1: Podám ruku, protože semifinále prostě paráda. Říkal jste, že se odlázíte z jednou turné na trávě, takže bude nějaký čas na nějakou dekompresi, na vnímání toho úspěchu, protože přece jenom nějaký čas to asi bude potřebovat, abyste to zpracoval.
2: Ne, to určitě ano, tak takové příběhy nebo respektive taková dlouhá doba, že jo, a spousta vlastně toho, co se odehrálo za ty dva týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne, ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a jede se prostě dál, že jo, příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, nachystat se na to, na co se čeká, nějaké další volno budu mít teda až po Wimbledonu, ale i tak, jak říkáme, potřeba se adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče, všechno zase jinak, takže určitě dám pár dní oddych a za dva týdny nebo za týden a půl mě čeká další turné.
1: Sám jste říkal, sezóna dlouhá, nechal jste si trochu ošetřovat krk. Jak se servírovalo? Zaprvé s tím, že jste ho měl trochu stuhlý, věřím, že asi neúplně ideálně. A druhá věc, Zverev, vlastně mi přišlo, že to, co vy jste udělal Fonsekovi, tak tomu trochu dělal vám, že byste taky neměl možnost tolik dělat ty body z toho podání, jak byste se asi představoval. Byl vůbec nějaký recept na ně?
2: Ne, tak samozřejmě, jak jsem říkal, sezóna dlouhá a nemyslím si, že to bylo spíš jako díky té sezóně, ale spíš obecně tou dlouhou dobou, že jo, dva týdny a je to strašně fyzicky náročný, takže jasně krk jsem trošku tuhý měl. Není to úplně nějaké jako zranění, které by mě mělo vlastně trápit pak po delší dobu, ale je to otázka prostě jenom dobrého treatmentu, dá tomu chvilku klid, jo, a trošku celkově to tělo zregenerovat, aby se vlastně připravilo na to, co zase čeká. A druhá věc, samozřejmě Saša dneska předvedl skvělý výkon, nenadarmo je třetí hráč světa a to prostě to momentum nebo ten rytmus, který on má a který on vlastně k tomu vlastně jako nepustí toho hráče na to, aby se dostal do toho svého rytmu a do toho svého tempa, tak bylo prostě dneska strašně náročný, takže první dva sety určitě bylo strašně náročné pro mě se dostat do nějaké té zóny, dostat se do rytmu, ale že jo, nebylo v uvozovkách skoro kudy kam. Skvěle servíroval, i když jedna příležitost vlastně v jednom gemu, kde jsem měl nějaký breakbally, mohl jsem to proměnit a možná by to bylo naopak, ale to je co by kdyby, no. I přes prohru, tak jsem rád, že jsem předvedl solidní výkon.
1: Ještě jednou velká gratulace a užijte si tu chvíli aspoň, co budete moct nehrát tenis a uvědomit si, jestli byl v semifinále. Díky moc.
2: Díky moc.
0: S tenistou Jakubem Menšíkem mluvil v Paříži náš reportér David Prouza.

Lenka Kravec ve vysílání večerního radiožurnálu. Víkend před námi, možná vás trochu zbrzdí doprava. D3 z Českých Budějovic do Prahy je zavřená za Soběslaví. Sjíždějte na 95. kilometru a na dálnici se vraťte u Plané nad Lužnicí. Radiožurnál a Zelená vlna 800 553 553.

0: 9 minut a bude 8:30, tady je vysílání večerního radiožurnálu. Co se stane, když dospívající člověk začne hledat svůj vzor na tom nejméně vhodném místě? I o tom je nová inscenace pražského divadla Rokoko. Hra s názvem Můj malý vůdce sleduje příběh chlapce, který postupně propadá kouzlu autoritářských ideí. Divadelní adaptace oceňovaného románu Kristýny Hlunencové Nebe v kleci bude mít premiéru zítra večer. Tady je teď v našem vysílání krátká ukázka.
1: Dneska nám ve škole zabavili učebnice. Nekecám. Všechny do jedné nám je sebrali. Věci radši dostávám, ale tohle mi nevadilo.
2: Co se teď budete učit?
1: Čistou pravdu.
3: Chtěl jsem najít látku, která bude vlastně otevřená širokému publiku, ale bude o tak jako zásadním tématu, jako je fašizace mladých jako kluků, vydat se trošku do nějakých jako principů manosféry.
4: Říká režisér nové inscenace Můj malý vůdce Tomáš Rályš. S příběhem mladého Johannese se poprvé setkal díky Oscarovému filmu Králíček Jojo.
3: To mě uhranulo, protože to popisovalo skrze dětskou optiku svět ideologií, svět toho, jak může být taková jako dětská duše zmanipulovaná nacisty. Ideologii.
4: Do hlavní role Tomáš Rályš obsadil 25-letého Tomáše Krutinu.
5: Hraju kluka, který se jmenuje Johannes, je mu 13 let. Začínáme ve 30. letech ve Vídni, kde vlastně začíná násílit jistá ideologie a jemu část jeho blízkých už umřela, takže vlastně cítí potřebu někam patřit a něco znamenat a je hodně zraněný a frustrovaný puberťák, takže on vstoupí do Hitlerjugend a tam vlastně začíná dostávat nějakou moc zpátky do svých rukou.
4: Jak jste v sobě hledal toho malého vůdce?
5: Trvalo mi to hrozně dlouho a nakonec jsem tam začal nacházet jako malinký takový spojovátka, nějaký třeba pocit, co mi přineslo třeba, když jsem začal dělat divadlo, jak mi to dalo nějakou jakoby moc sám nad sebou a nad tím, co chci a nějaký vlastně i smysl do mýho života a do určitý míry to byla i jako vzpoura vůči vlastně rodičům a tak. Jsou to takový jako vzdálený body, že třeba něco mi do života přineslo trošku víc jako sebejistoty. Stejně jako jemu, akorát jemu to nepřineslo divadlo, ale prostě Adolf Hitler jako.
4: Zatímco film Králíček Jojo si některé motivy upravil, inscenace v rokoku zůstává původní knižní předloze věrnější, doplňuje režisér.
3: První polovina inscenace je něco, co jsem nazýval jako model, protože se to odehrává i v nějakých jako historických reálích a druhá polovina je mnohem víc stažena k dnešku. Vidíme chlapce, který byl v něčem vychován a teď sledujeme to, jak to ovlivňuje jeho další chování a činy.
4: V dalších rolích nové inscenace divadla Rokoko Můj malý vůdce se představí třeba Radim Kalvoda, Marie Anna Myšičková nebo Evelyn Pacoláková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 20 hodin 30 minut. U mikrofonu Jana Utendorská.
1: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci dnes na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN. Hlasovalo pro ní 126 poslanců. Starostové ji na post nominovali poté, co jejich šéf Vít Rakušan nebyl 4x zvolen. Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Petr Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dřív vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Posádka mezinárodní vesmírné stanice dnes kvůli úniku vzduchu z ruského modulu dostala pokyn ukrýt se ve svých kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci. Americký národní úřad pro letectví a vesmír později poplach ukončil a povolil astronautům návrat do orbitálního komplexu. Ruští kosmonauté se únik vzduchu pokusili opravit. Ruská kosmická agentura snahy ale následně pozastavila. Roskosmos uvedl, že neexistuje žádné ohrožení bezpečnosti. A Znojmo slaví 800 let od povýšení na Královské město. Třídenní akce s názvem Znojemská nakládačka začala odpoledne na Horním náměstí. Program je ale rozprostřený do různých částí historického centra. Nabízí středověkou slavnost, vystoupení umělců spojených s městem nebo řemeslný jarmark. Sport. Tenista Jakub Menšík se s Roland Garros loučí v semifinále s Němcem Alexandrem Zverevem, prohrál v Paříži 1-3 na sety. A čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy suverénním vítězstvím v Maďarsku. Domácí reprezentaci porazili ve třech setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D3 za sobě slabí a nehoda na D11 za Chlumcem nad Cidlinou. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy zasahují záchranáři u nehody za sobě slabí. Na 92. kilometru vyprošťují převrácené auto, dálnice je uzavřená. Sjíždějte na 95. kilometru, objíždějte přes Soběvslav po silnici 3 a zpátky se vraťte přes Planou nad Lužnicí. A před odklonem se kolona netvoří. Na D11 z Hradce Králové do Prahy překážejí následky nehody za Chlumcem nad Cidlinou. Na 53. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou a blokují levý pruh, kolona se netvoří, ale zpomaluje se v zatáčce. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště se vyhněte překážce za odbočkou na Kroměříž a Koryčany. Mezi zatáčkami leží předmět, podle policie zřejmě nějaký kus železa. A v Praze vás zpomalí nehoda v ulici k Barandovu směrem od Barandovského mostu k Pražskému okruhu. U sjezdu na Hlubočepy havarovala dvě osobní auta v levém pruhu, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes bude jasná až polojasná, k ránu čekejte místy mlhy, ochladí se na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak bude jasno až polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a teď také aktuální díl Vinohradské 12.
4: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
5: Nevím.
4: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
5: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
4: Kati, diktátoři s krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Předseda Senátu Miloš Vystrčil na Tchaj-wanu pokračuje v takzvané baťuškové diplomacii.
8: Prezidentovi země přivezl černý kožený batoh, píše i rozhlas.
9: Cesta pro něj znamená spojení pragmatické i hodnotové politiky.
10: Miloš Vystrčil z ODS také informoval o navýšení peněz pro české a tchajvanské firmy.
9: Čína cestu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odsoudila.
11: Kritika na tu návštěvu zní taky od české vlády.
6: Batůžek k vám, investice k nám. Vystrčil zajel na Tchaj-wan dělat hodnotovou a pragmatickou politiku. Co to znamená a jde to vůbec dohromady? Český premiér je proti, stejně tak Čína. Proberu to s Ivanou Karáskovou z Asociace pro mezinárodní otázky. Dnes je pátek, 5. června. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Budeme se bavit o batůžkové diplomacii, to mě zajímá. Totiž tak o tom referovali zpravodajové z Tchaj-wanu, kde byl na návštěvě šéf senátu Miloš Vystrčil, že dělá jakousi batůžkovou diplomaci.
13: Je to batoh.
6: Proč dal Vystrčil prezidentovi Tchaj-wanu zrovna černý kožený batoh?
13: A je to batoh, který je vyrobený našimi designéry. Mladými.
6: Co to je batůžková diplomacie?
12: Mně se to spojení strašně líbí, protože si myslím, že si to lidé určitě zapamatují. Ono jde o to, že v roce 2020, když byl Miloš Vystrčil poprvé na Tchaj-wanu, tak česká delegace pracovala s takým symbolem cesty a dala Tchaj-wancům kufr, jako takový symbol společného putování. Mm-hmm. A tohle si myslím, že má dvě roviny, ten baťůžek. Jedna, která je to pokračování té společné cesty, ale druhák je to taková i odpověď na domácí výsměch, protože Vystrčil byl kritizovaný za to, že jede na Tchaj-wan v uvozovkách s baťůžkem, že prostě nedostal to vládní letadlo. A tchaj-wanský prezident William Lai tím, že si ten batoh vzal na sebe a nechal se s ním vyfotit, tak udělal z toho takové gesto solidarity. Vlastně ukázal, že chápe, že to, že Miloš Vystrčil přiletěl na Tchaj-wan, že za to platí jakousi domácí politickou cenu.
6: Hmm. No Vystrčil taky prezidentovi Tchaj-wanu Williamu Lajovi daroval baseballový dres, pokud se nemýlím, na oplátku dostal řád s velmi poetickým názvem Řád příznivých oblaků. Taková vícecípá hvězda s mráčky. Jak vážené ocenění to je?
12: Je to poměrně vážené ocenění, ten řád příznivých oblaků, zvlášť taková ta veliká stuha, která určitě proletěla médii, je prostě něco, co je velmi poznatelné. Tchaj-wanská prezidentská kancelář říká, že Miloš Vystrčil dostal tu šerpu a ten řád za dlouhodobou podporu Tchaj-wanu, za rozvoj česko-tchaj-wanských vztahů a za obranu globální demokracie. Ale co je možná důležité říct, je, že to ocenění není pro Miloše Vystrčila jako takového, že to není jenom ocenění jednotlivce, ale že tím Tchaj-wan symbolicky oceňuje celou politickou linii českého senátu. Vlastně od té zvažované návštěvy tehdy v roce 2019 Jaroslava Kubery, který zemřel předtím, než odjel na Tchaj-wan, až po Vystrčilovou cestu v roce 2020, vlastně až po dnešek 2026.
13: A je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly.
6: Ta Vystrčilová cesta teď v tomto týdnu měla být podle jeho vlastních slov hodnotová, ale i pragmatická.
13: Tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské. Právě
6: kde všude na Tchaj-wanu byl, s kým vším se viděl, co na té cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické?
12: Já bych se možná ještě zastavila u toho hodnotová a pragmatická, protože on byl současnou vládou označen za člověka, který dělá jenom diplomacii nějakých velkých gest a takových líbivých symbolických kroků. A on se vůči tomu vymezil tím, že řekl, že jeho cesta je hodnotová pragmatická, čímž vlastně narušil takovou zvláštní dichotomii, kdy mu bylo malinko možná vnuceno to, že je to buď a nebo. Hmm. Že buď teda děláte hodnotovou diplomaci a pak je to opravdu jenom o nějakých gestech, a nebo jde o pragmatickou diplomaci, která má nějaké vyústění, což popravdě řečeno se stalo. Mezi těmi lety 2020 a 2026 došlo k velké řadě věcí vlastně mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Takže on to takhle vlastně zarámoval tím, že to dal dohromady a řekl, já dělám hodnotovou, ale i pragmatickou diplomaci najednou. A vůbec to není odlišené.
6: Dobře, otázka je, jestli to tak jde nebo nejde, ale ptám se tedy, co na té jeho cestě skutečně bylo hodnotové a pragmatické, co všechno viděl, s kým vším se bavil, abychom to mohli označit, jako to označuje on za hodnotové a pragmatické.
12: Setkal se s prezidentem Lajem, setkal se s premiérem, s ministrem zdravotnictví, ale vlastně se všemi jednal vždy o tom, co česko-tchaj-wanské vztahy mohou nabídnout. Nebylo to čistě jenom v rovině těch různých gest, ať už baťušků a různých řádů, ale opravdu o tom, jakým způsobem by mohla Česká republika a ministerstvo zdravotnictví spolupracovat, jakým způsobem by se dál mohl rozvíjet polovodičový průmysl, technologie, výzkum a vzdělávání. A měl tam samozřejmě i nějakou podnikatelskou delegaci spolu, která navazovala různá memoranda a měla biznesová jednání.
6: Já vás
14: Ještě pozdržím u toho rozdělení hodnotové pragmatické, nebo u toho sloučení těchto dvou pojmů. Český premiér Andrej Babiš už dřív řekl, že chce dělat taky pragmatickou politiku pro české firmy, ale ne už tak tu hodnotovou, protože Vystrčilovy výpravy podle Babiše zničily český biznis v Číně. Babiš jmenoval za příklad Škoda Auto, Rubena Náchod, FR Benešov.
15: Škoda Auto už tam neprodává, Rubena Náchod neprodává, FR Benešov neprodává. Ano, čínský turisti nechodí.
14: Nemohou ty cesty Vystrčila skutečně poškozovat česko-čínský biznis?
15: My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku.
12: Určité riziko tady existuje v tom, jak to vnímá Čínská lidová republika, ale já bych to zase na druhou stranu nepřeceňovala. Nedávala bych to do opozice buď a nebo. Čína víme, že ekonomický nátlak používá, vlastně se to stalo i v tom roce 2020, kdy tlačila na Miloše Vystrčila a říkala, že jinak přijde Škodovka o různé zakázky v Číně, že si to čínský lid přebere jako jakýsi útok na své hodnoty. A viděli jsme podobný nátlak i u Litvy, Austrálie, Jižní Koreji nebo u Norska, kdy Čína demonstrovala to, že se jí nelíbí, že Liu Xiaobo, čínský disident, dostal tehdy Nobelovu cenu míru, tak na určitou dobu stopla dovoz norských lososů. Takže Čína to opravdu používá, ale na druhou stranu, co se třeba týče Škody Auto, tak ta neztratila svoje postavení v Číně kvůli jedné jediné politické cestě. Ten problém byl v zásadě strukturální, protože čínský trh se rychle posunul k vlastním elektromobilům, k různým domácím značkám a k velmi silné cenové konkurenci. Reuters uvádí, že Škoda má odejít z čínského trhu právě v roce 2026 po poklesu z více než 300 tisíc prodaných aut ročně, které se tam prodávaly mezi lety 2016-2018, na zhruba 15 tisíc v roce 2025. To je jasně pád, ale nejde to rozumně vysvětlit jednou jedinou návštěvou českého, byť teda předsedy senátu, ale českého senátora. Je to prostě součást širšího problému, kterým čelí automobilky v Číně, z Evropy, vlastně napříč. Nejde jenom o českou Škodu Auto.
14: No přesto, proč je pro Čínu, a skutečně ona se velmi ostře teď vymezila v určité cestě šéfa senátu, podle ní nerespektuje politiku české vlády, podle Pekingu Vystrčil závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny.
16: Závažně narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny. Závažně porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Čínská strana to důrazně odsuzuje.
14: Proč je pro Čínu takový problém, když představitelé cizích států, teď tedy konkrétně šéf českého senátu, jezdí na Tchaj-wan?
12: Já mám pocit, že ty reakce jsou takové předpřipravené reakce. Dnes mladá generace by řekla copy-paste, jenom vymění vždycky jméno toho konkrétního politika, který jede na Tchaj-wan. Ale jde o zase dlouhodobý historický problém, kdy Peking považuje Tchaj-wan za svoji nedílnou součást a odmítá jakýkoliv kontakt, který by vypadal jako státní vztah. Čím vyšší ústavní funkce toho návštěvníka je, tím ostřejší ta reakce bývá. Ale opět, nevybočuje to žádným způsobem z nějakých reakcí, které Čína už v minulosti měla. U Vystrčila není ten problém, že by to byl nějaký poslanec na výletě, ale prostě je to předseda horní komory parlamentu, druhý ústavně nejvyšší činitel, a Čína vnímá to, že se setkává s tchajwanským prezidentem, vnímá ten řád, různé fotografie, které jsou z toho uvolněny, jazyk demokracie, který používá. Takže tohle vlastně není nic, co bychom asi úplně nečekali, ale zároveň to Čína používá proto, aby odstrašila další země, aby podobné návštěvy pokud možno se neopakovaly.
14: No a má právo pan Vystrčil jezdit na Tchaj-wan, když ministr zahraničí Petr Macinka po setkání se svým čínským protějškem v New Yorku ubezpečuje, že Česko ctí politiku jedné Číny, tak neměl by se Vystrčil podobných cest prostě zdržet?
12: Dvě věci možná, které tady na sebe naráží. Ano, je samozřejmě v zahraniční politice lepší, když je ta země čitelná, když má nějakou jednotnou zahraniční politiku. Na stranu druhou Česká republika svým způsobem navazuje na svoji tradici, kdy jsme v minulosti také prostě měli situaci, kdy jednu politiku razil pan prezident a jinou politiku zase razili nezávislí hráči v rámci toho systému, ať už to byl Zdeněk Hřib, ať už to byl Miloš Vystrčil jako předseda senátu, ať už to byli různí další aktéři.
14: Otázka, jestli to prostě bylo dobře, no, jestli nemá být ta politika prostě jednotná. Nakolik je to pak čitelné pro Čínu, pro Tchaj-wan?
12: Ano, tak v ideálním světě asi ano, ale v ideálním světě bohužel nežijeme. Já bych jenom možná tady vysvětlila, když se bavíme o politice jedné Číny a principu jedné Číny, že to nejsou dvě totožné zaměnitelné věci. To, co říká ministr zahraničních věcí Petr Macinka, je prostě dlouhodobá, několik desetiletí trvající politika, kterou česká diplomacie má, a je to v souladu zároveň s postojem Evropské unie, která vlastně říká, že Česká republika respektuje politiku jedné Číny, což znamená, že diplomaticky uznává jednu jedinou stranu, Čínskou lidovou republiku, a s tou má oficiální diplomatické vztahy. Nemá je tedy s Tchaj-wanem, ale zároveň s Tchaj-wanem se vyhrazuje právo rozvíjet další vztahy na oficiální, ať už ekonomické, kulturní, akademické, parlamentní a tak dále. A to, co říká Čína, zdálo by se, že je to hra se slovíčky, ale jsou to dva úplně rozdílné koncepty. Mm-hmm. Čína říká, že chce, aby Česká republika respektovala princip, ne politiku, ale princip jedné Číny. A ten princip jedné Číny říká, že existuje na světě jedna jediná Čína, jejíž součástí je Tchaj-wan, ČLR je jediný legitimní reprezentant celé Číny a prostě ostatní státy nemají co mít jakékoliv vztahy s Tchaj-wanem, ať už kulturní, ekonomické, jakékoliv další. Takže to čínské prohlášení ambasádní v Praze bylo, že chce, aby Česká republika respektovala princip jedné Číny. Ale ministr zahraničních věcí Petr Macinka mluví o politice jedné Číny. Takže oni, trošku to vypadá jako o koze ty ovoze, ale je to prostě takováhle hra, která se hraje už řadu desetiletí.
14: Miloš Vystrčil říká, že měl podporu Senátu k té cestě, na druhou stranu sám prohlásil. Vy jste mluvila o té delegaci podnikatelů, která s ním vyrazila, že někteří čeští podnikatelé podle Vystrčila už kontakty na Tchaj-wanu mají, tchajwanské firmy v Česku zaměstnávají tisíce lidí, tak není v tuhle chvíli zbytečné na Tchaj-wan jezdit a umetat podnikatelům cestu? K čemu ta cesta tedy je? Proč je, znova se vracím k tomu, hodnotová, pragmatická? Proč je důležitá?
12: Ono to v Asii ne úplně vždycky takhle platí. Máte pravdu, že ty vazby už tam jsou. Nejsme v roce 2020, kdy bylo třeba asi větší prostě podpory a vytvoření toho nějakého předpolí. Ale ve střední Evropě si myslím, že často podceňujeme, že Asie čte politickou úroveň delegací trošku jinak. Když přijede předseda Senátu, otvírá tím dveře, které by prostě jednotlivá firma sama otvírala mnohem pomaleji. Neznamená to, že ten politik dělá biznis za firmy. Prostě pořád to musí mít nějakou biznisovou logiku pro českou stranu i tchajwanskou stranu, ale dává tomu takový punc nebo signál důvěryhodnosti. A dává to smysl právě u těch odvětví, která mají vysokou přidanou hodnotu, jako je třeba výzkum polovodičů, zdravotnictví nebo u firm, které potřebují nějaké regulatorní a institucionální kontakty. Takže ano, nezachrání to nějaký vztah, že Miloš Vystrčil by tam otevřel nějaké úžasné vztahy prostě pro ty firmy a udělal ten biznis za ně. Takže když ta firma už tam dlouhodobě působí, má stabilní obchodní vztahy, nejde třeba o strategický sektor, tak to zase tak podstatné není. Ale on, myslím si, že říká tím, co signalizuje, že jemu právě jde o ty strategická odvětví a tím se přizpůsobuje tomu tchajwanskému vnímání. Prostě Tchaj-wanci by nepochopili, proč má takhle strategické odvětví být necháno pouze na firmách. Tam je opravdu potřeba nějaký politický tlak nebo zastřešení.
14: A ty tisíce lidí, kteří pracují v tchajwanských firmách v Česku, to je vizitka těch posledních návštěv Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu? Jak významnou ekonomickou roli, pokud to máme doložit na nějakých důkazech, tyto cesty skutečně hrají?
12: Tak ono, máte pravdu v tom, že řada firem, hlavně tchajwanský Foxconn, třeba v České republice působili dřív. Ale my nemáme nějaká úplně nejaktuálnější data, ano, hovoří se o 25 tisících pracovních míst, která zatím jsem nevěděla, že by to bylo přesně potvrzené číslo, o které bychom se mohli opřít, ale prostě ta trajektorie je viditelná. A je to i díky tomu, a tady se dostávám k té vaší otázce, že od roku 2023 funguje přímé letecké spojení mezi Prahou a Tchaj-pejí, což má význam samozřejmě nejen pro turismus, ale taky pro ten biznis a pro vzájemné kontakty. A ta přímá letecká linka je přímým dopadem toho, že v roce 2020 si o ní Miloš Vystrčil řekl. Potom v roce 2024 začala fungovat na Tchaj-wanu kancelář Czech Investu, která zase trošku pomohla nakopnout ty vztahy mezi tchajwanskými investory a českými firmami, ale taky univerzitami a výzkumnými institucemi. Takže zase, abych se snažila být trošku objektivní, nepřipisovala bych všechny zásluhy Miloši Vystrčilovi, ale určitě ta první cesta významně napomohla tomu, třeba že se otevřela ta přímá linka, a určitě napomohla té spolupráci v polovodičovém sektoru.
14: Já vím, že se třeba chystá velké centrum pro polovodičové chemikálie v Ústeckém kraji za skoro 500 milionů korun. Na druhou stranu, vrátím se k té kritice té cesty. Andrej Babiš říká, podívejte se, Tchaj-wan staví velkou továrnu na čipy v Drážďanech. Ale Vystrčil jezdí na ty cesty, tak proč ji nestaví u nás?
12: No protože, kdybych měla být úplně upřímná, protože na to prostě nemáme zařízený ekosystém, nemáme dostatek pracovní síly, nemáme dobře vybudovanou infrastrukturu v Ústeckém kraji a TSMC je nominálně soukromá společnost. Ano, mají nějaké vazby na vládu a ten vztah je takový komplikovaný, protože je to opravdu prostě veliká celosvětová firma, která může říct vládě teoreticky ne. Ale zase jsme v Asii a tam se neříká poměrně obtížně. Takže TSMC se prostě udělala nějaké své mapování a došla k tomu, že továrna v Drážďanech dává mnohem větší smysl biznesového úhlu pohledu. Ale Česká republika je celkem spokojená s tím, že bude navázaná na ten velký ekosystém, který je třeba kolem toho vybudovat. Není to prostě jenom jedna jediná fabrika. Jsou zapotřebí různé chemikálie, plyny, logistika, testování, design, optika, prostě strašně moc věcí, které Česká republika částečně má, ale nemá je v takovém množství.
14: Nynější Vystrčilova cesta už má nějaké biznisové výsledky.
10: Investiční společnost Tchaj-wana Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur.
11: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy.
14: To je jeden bod, pak jsou tu ta letadla.
11: Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchaj-pej.
14: Nicméně je tu ten pohled a mluvil jsem o něm, že, jak pan premiér tvrdí, Vystrčilovy cesty ničí český biznis v Číně. Hrozí tedy na základě téhle poslední návštěvy nějaké reálné ochlazení vztahů s Pekingem, nebo jsou to prostě od Číny jenom výhrušky?
12: Myslím, že to je trošku komplikovanější. Ty pravděpodobné dopady, které to bude mít, když odhlídnu od toho ostrého prohlášení ambasády, odložení některých kontaktů, nějakému celkovému zhoršení atmosféry, byť bych řekla, že vztahy mezi Českou republikou a Čínou jsou dlouhodobě na bodu mrazu a tady to jemné otvírání se ze strany vlády Andreje Babiše na to zatím nemělo nějaké jako dramatické dopady, tak všechno ostatní jsou hypotetické dopady, které velmi pravděpodobně nenastanou. Nějaké plošné ekonomické sankce nebo zásadní zásah do českého exportu nebo dramatické přerušení vztahu. Já bych to přirovnala trošku k mezilidským vztahům, kdy Čína dělá, že má větší ramena a je to větší silák a snaží se prostě zastrašit nějakého menšího oponenta, který se stále vyskakuje a nedá se říct, ale neznamená to, že reálně prostě sáhne ke všem těm výhruškám, které třeba může signalizovat. A už jenom proto, že Česká republika je součástí Evropské unie a od té doby, co Čína zkusila něco na Litvu, když litevská strana otevřela tajvanskou reprezentativní kancelář ve Vilniusu, tak od té chvíle má Evropská unie takzvaný anti-coercion instrument. A v okamžiku, kdyby ekonomicky chtěla Čína potrestat v uvozovkách Českou republiku, tak Evropská komise velmi pravděpodobně nebude váhat tento instrument použít.
14: Sáhnutí na investice, na přístup k trhu.
12: Takže myslím si, že tady je to hodně spíš o nějakých pozicích, o nějakém signalizování, o nějakých hrozbách, ale ta odveta by mohla být spíš menší, pokud vůbec nějaká. A zároveň přemýšlím o tom, co tím otevíráním se Číně vláda Andreje Babiše sleduje, protože jsme teď v kontextu úplně jiném, než jsme byli před několika lety. Od ledna 2025 je znovu v administrativě Spojených států amerických Donald Trump, který určitě nebude příznivě hledět na nějakou zemi, která by chtěla příliš být přátelská vůči Číně. Takže my jsme vlastně trošku v takové paradoxní pozici, nebo ta vláda je v paradoxní pozici, kdy může signalizovat z různých domácích důvodů, aby ukázala, že dělá jinou politiku než Fialova vláda, tak může signalizovat nějaké otevření se, ale jaké reálné otevření se může být, tak možná v rovině turistických vztahů, znovu otevření leteckého spojení mezi Prahou a Šanghají, Ale to bude asi tak všechno, čeho mohou dosáhnout.
14: Otázka taky je, jestli větší ochladnutí nemůže způsobit ten případ příslušníka čínské zpravodajské služby, který je v Česku nově obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, měl vystupovat pod falešnou novinářskou identitou a rozhovor mu měl dát mimo jiné současný expert na zahraniční politiku motoristů Jan Zahradil. Miloš Vystrčil před odjezdem na Tchaj-wan taky mluvil o tom, že on sám měl být v hledáčku tohoto Číňana, takže možná bude dobré sledovat i to, jak dopadne tento případ, ale je to i výhled do budoucnosti, totiž jak bude pokračovat Batůžková diplomacie s Tchaj-wanem, jestli pan premiér nakonec odjede do Číny nebo ne, protože on dementoval zprávy Respektu nebo Serveru Neovlivní, že by tam měl jet, aby možná vyrovnal to, že pan Vystrčil byl na Tchaj-wanu. Jak vy tu budoucnost vidíte?
12: Co se týče těch vztahů, tak Miloš Vystrčil, když byl na Tchaj-wanu, tak pozval tchajwanského prezidenta Láje do České republiky. Je samozřejmě otazné, jestli tohle je realistické. Pokud česká vláda bude proti, tak se mi zdá, že to spíš šlo o nějaké gesto. Ale možná bych se zarazila ještě u té cesty pana premiéra do Číny případné. O té se spekuluje vlastně od začátku tohoto roku, kdy Hynek Kmoníček, dezignovaný a potom vlastně nedezignovaný poradce pro národní bezpečnost, nyní budoucí velvyslanec při OSN, řekl, že připravuje cestu pana premiéra do Číny. A od té doby se vlastně o tom spekuluje, kde by to mělo být. Nejdřív to mělo být po té, co Trump se potká se Xi Jinpingem, teď už se potkal Xi Jinping ještě s Putinem a s Vučičem, se srbským zástupcem. Takže myslím si, že pořád se jenom spekuluje a naznačuje, ale nevíme přesně, kdy by k tomuhle mělo dojít, ani co by vlastně mělo být obsahem té cesty, co teda má být tak pragmatická politika, kterou Andrej Babiš slibuje ve vztahu k Číně.
14: Tak jo, moc krát díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12 a že jsme o cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan mohli společně mluvit.
12: Děkuji za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Ivana Karásková, vedoucí čínského týmu Asociace pro mezinárodní otázky a taky výzkumná pracovnice Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma bylo jasné, totiž výprava předsedy horní komory Českého parlamentu na Tchaj-wan. Vinohradská 12 samozřejmě vychází i zítra. V sobotu totiž pokračuje naše speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Opět u toho bude politolog Jaroslav Bílek a jako vždy to bude strašně zajímavé. Čeká nás příběh o Muammaru Kaddáfím. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: 21 hodin, dobrý večer. Jana Utendorská a zprávy.
4: Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka, zjistil to Radiožurnál. Ukrajinský dron omylem explodoval v rumunském přístavu Konstanca. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti. Teploty až 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Radiožurnálu. Ambasády přitom žádaly na prezentaci české historie a kultury 100 000 korun.
6: Podle tabulky, kterou ambasády už obdržely, nemají žádné peníze na propagaci dostat třeba velvyslanectví v Norsku, Finsku nebo ve Švédsku a ostatní většinou jen 10 000 korun na celý rok. Žádná z oslovených ambasád to nechtěla komentovat. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě ale po dotazech Radiožurnálu prohlásil, že jde jen o návrh a slíbil, že ho ještě předělá.
7: Ten návrh se mi nelíbil, takže musíme udělat jinak. Budeme velmi vážně prioritizovat ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
6: Macinka ale zároveň přiznal, že kvůli škrtům v rozpočtu se na všechny ambasády stejně nedostane. Artur Janoušek, Radiožurnál.
4: Velení ukrajinského námořnictva potvrdilo, že námořní dron, který explodoval v rumunském přístavu Konstanca, byl ukrajinský. Kyjev oznámil, že o ztrátě kontroly nad tímto dronem Bukurešť včas informoval.
8: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na sociálních sítích napsal, že efektivní koordinace mezi Kyjevem a Bukureští zabránila ohrožení civilního obyvatelstva. Dron pak samovolně explodoval a nikdo nebyl zraněný. Velení ukrajinského válečného námořnictva v prohlášení uvedlo, že jeden z nepilotovaných ukrajinských člunů ztratil spojení s operátorem kvůli působení ruských prostředků radioelektronického boje, jinými slovy rušiček signálu. Rumunské vrtulníky teď pátrají po dalších asi 3 ukrajinských mořských dronech, které se na pomezí ukrajinských a rumunských vod pohybovaly. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Lékař z USA je stále bez příznaků eboly. Izolace v pražské fakultní nemocnici Bulovka mu skončí příští týden. Uvedla to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař byl v kontaktu s nakaženým ebolou v Kongu. Nemoc má inkubační dobu maximálně 21 dní. Muž pobývá ve speciálně upraveném pokoji. Ochránci přírody vyzývají vodáky k ohleduplnosti. Když je v řekách málo vody, raději by neměli splouvat. Lodě totiž můžou v některých místech rozrývat dno, kde žije řada chráněných živočichů. Týká se to hlavně okolí loděnic, kudy denně proplují stovky lodí, říká Václav Lukas z Agentury ochrany přírody a krajiny.
9: Nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých útocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
4: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici nebo na některých úsecích Berounky, Nežárky a Chrudimky.
10: Sport. Tenista Jakub Menšík na finále Roland Garros nedosáhl. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale vybojoval nejlepší výsledek v kariéře. Řada tenisových expertů mluvila o překvapení, že na takový úspěch dosáhl na pomalejší antuce. Proto má Menšík vysvětlení.
11: Proč se všude říká, že antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na antuce, takže bych řekl, že antuku mám vlastně jako pod kůži, je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří.
10: Kateřina Siňaková postoupila v Paříži do finále deblu. S Američankou Townsendovou deklasovali kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefániová 6-0 a 6-1. Siňaková zabojuje v neděli o svůj čtvrtý titul na Roland Garros a celkově o 11. grandslamovou trofej.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: U zavírky v tunelech na Pražském okruhu a D3 za Soběslaví už průjezdná. Na Pražském okruhu čekáme krátkou uzavírku tunelů, silničáři tam přestavují dopravní značení a policisté nejdříve zpomalí a potom zcela zastaví provoz. A teď stojí směr na letiště, počítejte s kratším zdržením. A dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy je po nehodě za Soběslaví průjezdná. Na 92. kilometru se kolem havarovaného osobního auta jezdí jedním pruhem. Objíždět už ale není potřeba. Podobná situace i na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Za Chlumcem nad Cidlinou na 53. kilometru se po střetu osobního auta s dodávkou projíždí pouze pravým pruhem. V Mostě čekejte komplikace na silnici 13. Na příjezdu od Teplic havarovala dvě osobní auta. Následky blokují sjezd ze silnice do centra Mostu a na Braňany. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova vyšetřují nehodu před Bánovem. Osobní auto tam srazilo srnu. A na nehodu pozor v Praze v ulici k Barandovu směrem z centra k Pražskému okruhu. U sjezdu na Hlubočepy havarovala dvě osobní auta, blokují tam levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy i přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi večerní radiožurnál a Jiří Štefl.
3: 5. červnový večer, zdravím vás, 6,5 minuty po 21. hodině. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví sté narozeniny a my vás proto zveme na koncert do pražských Riegerových sadů. Zítra tam uslyšíte ty největší hity klasické hudby. Vstup je zdarma, no a my budeme rádi, když se na tuhle oslavu vydáte.
5: Večerní radiožurnál a Jiří Štefl.
13: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Když se staví nové město, je potřeba brát ohled na jeho budoucí obyvatele i na přírodu. Tak to proklamuje firma, která na předměstí dánské Kodaně staví celou novou čtvrť. Budoucí obyvatelé si koupí do bytu automaticky, nebo si koupí bytu takhle, automaticky stanou členy energetické komunity se střechami ze solárních panelů a bateriovým úložištěm za humny. Na staveniště se jel podívat náš reportér Jakub Lucký.
2: Tak nápis Feletby, tak to vypadá, že jsem tady správně snad. Ale tamhle už je něco postaveného, černé střechy, to by mohly být teda solární panely, tak snad to tak je.
3: Feletby je z brusu nová čtvrť v Kodani. Budou tu byty asi pro 2000 lidí, bude tu škola, supermarket, školky, domovy pro seniory.
2: Popisuje Feletby Tanja Nissen, šéfka rozvoje čtvrti. Feletby bude stát mezi centrem města a letištěm poblíž metra, které obě místa spojuje. Jednou z věcí, která ale celou čtvrť definuje, je to, že bude doslova obložená solárními panely.
3: Solárních panelů budeme mít asi 30 000 metrů čtverečních. To je docela dost. Budou zabudované do střech, takže moc nejsou vidět. Fungují jako střešní krytina.
2: Jak sama Tanja přiznává, tento typ solárních panelů sice nemá nejlepší výkon, ale splňuje podle územního plánu požadavky na vzhled a z dálky ho poznat od plechové střechy skutečně není snadné. K panelům přibude taky 54 bateriových úložišť, zamaskovaných jako malé venkovní budovy v parcích okolo domu. Noví majitelé budov se pak stanou automaticky členy tzv. Energetické komunity. Ta bude sloužit jako jejich dodavatel energie.
3: Máme nějaké kalkulace a odhadujeme, že v průměru ušetříte asi 1000 dánských korun. Se všemi krizemi ve světě to ale možná bude i víc. Co je pro zákazníka podstatné, je, že ta cena bude stabilní. A price for your energy from the energy
2: system that is steady. Jeden z důvodů, proč tohle všechno firma dělá, je zatraktivnění nabídky bytů. A to se jim nejspíš povedlo. V době natáčení už je na prodej jen poslední nadstandardně velký byt. Když jeho cenu přepočteme, vychází to asi na 155 tisíc českých korun na metr čtvereční. Podle dat společnosti Deloitte stojí v Praze průměrná novostavba asi 170 tisíc korun za metr čtvereční. Z Feletby, Jakub Lucký, Radiožurnál.

Vypadá Roxette ve večerním Radiožurnálu až úplně do konce. Pojďme za sportem. Cesta Jakuba Menšíka na tenisovém Roland Garros skončila v semifinále. Navíc už známe kompletní složení finále. Nejen o tom uslyšíte právě teď.

0: v pravidelném sportovním přehledu. Ve studiu už je jeho autor Adam Procházka. Vítej, dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Menšík podlehl v semifinále Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. Ve finále se Zverev střetne s Fláviem Kobolim. Italský tenista postoupil do zápasu o titul bez boje. Koboliho soupeř Krajan Matteo Arnaldi onemocnil. Do finále deblu se dostali Kateřina Siňaková a Američanka Taylor Townsendová. V Paříži porazili kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská, Luisa Stefániová suverénně 6-0 a 6-1. Jednoznačný průběh zápasu Siňakovou mírně překvapil.
2: Když jsme šli do zápasu, tak nečeká to, že vyhrajete 12-1. Soupeřky za mě super tým, super hráčky, náročný, prostě dělají chaos, na síti přebíhají, takže jsme čekali těžký zápas, ale hráli jsme za mě fakt skvěle, zvládli jsme hrát to, co jsme chtěli, hráli jsme agresivně a i tak myslím si, že gamy byly vyrovnaný, ale prostě všechno to spadlo na naší stranu, což bylo super.
1: Ve finále si česko-americký pár zahraje proti Srbce Kruničové a Danilinové z Kazachstánu. Kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Premiérový triumf si Krejčí před českými fanoušky užil o to víc.
3: To nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát. Já jsem si věřil, že to dopadne dobře a věřil jsem si, že tady na to mám a dokážu tady jezdit skvělý jízdy a to se mi potvrdilo a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.
1: Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo, mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová, triumfovala Australanka Jessica Foxová. A čeští fotbalisté se po výhře v generálce na mistrovství světa nad Guatemalou přesunuli do Dallasu, kde mají základnu pro šampionát. O dalších plánech mluví trenér národního týmu Miroslav Koubek.
4: Tam je horka, jak jsem slyšel, jo, takže jsme udělali ranní tréninky, aby jsme museli ještě nedesávali před tím zápasem s Koreou, takže tam může teploty budou ještě přijatelné, odpoledne tam je 35, to je vyloučený, jo, takže ten náš program potrénovat, zase zregenerovat, ono je to týdenní cyklus, to je ligový týdenní cyklus.
1: Úvodní zápas ve skupině mistrovství světa čeká české fotbalisty příští týden ze čtvrtka na pátek v mexické Guadalacháře. Hrát budou s Jižní Koreou. A fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim byly před novou sezónou vyřazeny z šance národní ligy. Pro start druhé nejvyšší české soutěži nezískali potřebnou licenci. Chrudimský klub v prohlášení uvedl, že se obrátí na soud. Do šance národní ligy se na úkor těchto dvou týmů dostali Kladno a Česká Lípa. Ve stejné soutěži zůstává Jihlava, která v řádném průběhu sezóny sestoupila. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání kvalifikace mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češky už mají postup do baráže jistý a ve skupině jim patří první místo. České volejbalistky ve třetím zápase Ligy národů v Nankingu porazily Belgii 3-0 na sety. Připsali si druhé vítězství. O rozdílu mezi porážkou s Polskem a následnou výhrou nad Belgií mluvila nahrávačka Pavla Šmídová.
5: Bylo tam víc energie, víc takového toho chtění po vítězství a myslím si, že to rozhodlo, že prostě jsme si šli od prvního bodu zatím tvrdě a ten systém je prostě hrozně náročný. Jako v pondělí jsme zahráli parádní zápas s Čínou. Druhý den jsme vyhořeli s Polkama. Je to o tom, jak my se nastavíme v hlavě a prostě přijmeme tu roli toho, že prostě druhý den je hned další zápas.
1: Poslední utkání úvodního turnaje Ligy národů v Číně čeká Češky v neděli proti Thajsku. A podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. A hokejisty Liberce posílil 24-letý útočník Jakub Rychlovský, který poslední dva roky strávil v zámořské AHL.
0: Taky tohle se stalo dnes ve světě sportu. Ve studiu byl autor sportovního přehledu Adam Procházka. Adame, děkuju, hezký víkend.
1: Naslyšenou, hezký
0: pracovní
1: večer.
0: Nebo ne?
1: Víkend. Pracovní, samozřejmě.
0: Máme to stejně.

0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří se v 50. letech vzepřeli totalitnímu režimu a zaplatili za to životem.
0: Teď je oba církev prohlásí za blahoslavené.
1: Jaké poselství jejich příběh nese do dnešní doby?
0: Čím inspirují věřící?
1: A jak bude vypadat slavnost blahořečení?
0: To vše rozebere moderátor Jan Pokorný se svými hosty v hodinovém speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno přímo z areálu brněnského výstaviště.
1: V sobotu od 14 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, i v pátek večer s vámi jede Zelená vlna, Michal Šofer za pár minut. Teď je půl desáté. A zprávy má Jana Utendorská.
1: Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po dnešní stávce ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale dnes formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje ediktologické služby. Přesun agent tuto podporu podle něj ještě posílí. Irsko zakázalo vstup do země dvěma izraelským ministrům, národní bezpečnosti Ben Gvirovi a financí Smotričovi. Informovala o tom vláda v Dublinu. Premiér Michal Martin uvedl, že činy a slova ministrů jsou výrazem touhy po vyhnání Palestinců z jejich území. Měla by podle něj být přijata i další opatření ze strany Evropské unie. Na oba izraelské politiky uvalily sankce některé země už v minulosti. Poslanci zvolili 6 radních České televize. Své posty obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr nebo moderátor Luboš Ksaver Veselý. Nově v radě zasedne například bývalý poslanec ANO Stanislav Berkovec. Samotné volbě předcházela dlouhá debata, ve které se poslanci přeli, jestli budou o radních hlasovat tajně nebo veřejně. Nakonec rozhodli pro veřejnou volbu. V ní neuspěli například stávající radní Pavel Matocha a Roman Bradáč, které nepodpořila koalice ani opozice. A Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od českých radiokomunikací. Podle mluvčí kraje Pavly Sýkorové je součástí i unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Sport. V anketě Král bílé stopy zvítězila poprvé snowboardistka Zuzana Maďarová. Úřadující olympijská šampionka předčila lyžaře Jana Zabistrana a snowboardkrosařku Evu Adamčikovou. A kajakář Jakub Krejčí slaví premiérový triumf v závodě světového poháru. Vyhrál v pražské Troji, kde ovládl i kvalifikaci. Jiří Prskave skončil ve finále 11. Mezi ženami byla z Češek nejlepší Amálie Hilgertová na 10. pozici. Zvítězila Australanka Jessica Foxová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D35 u Mladče a překážka v Praze u Chodova. Na dálnici D35 z Olmouce do Mohelnice buďte ve střehu mezi odbočkami na Mladeč a Loštice. Na kilometru 242 se na vozovce pohybuje srna. V Praze se vyhněte překážce v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. Před sjezdem na Chodov na druhém kilometru leží na vozovce pneumatika. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy pozor na nehodu za Soběslaví. Na 92. kilometru havarovalo osobní auto a projíždí se teď jedním pruhem, kolona se netvoří. Na D11 z Hradce Králové do Prahy vyšetřují nehodu za Chlumcem nad Cidlinou. Na 53. kilometru se střetlo auto s dodávkou, levý pruh je uzavřený a projíždí se plynule pravým pruhem. A na silnici 13 překáží nehoda v Mostě na příjezdu od Teplic. A po nehodě je zablokovaný sjezd do centra Mostu a na Braňany a policisté odklánějí provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes se ochladí na 10 až 6, v údolích až na 4 stupně. Zítra pak čekejte jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od jeho západu přibývání oblačnosti. V Čechách pak večeru místy přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál a Jiřího Štefla.
0: A teď už společně posloucháme taky skupinu Coldplay. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Skupina věřících dnes vyjela na kolech z Moravských Budějovic do Brna. Cyklopoutníci míří na sobotní slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Co je motivuje k cestě za každého počasí, nejen to od nich uslyšíte.

0: Někteří věřící už jsou na cestě na zítřejším sobotní blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Dnes ráno vyjeli na kolech směr brněnské výstaviště, kde se slavnostní ceremoniál uskuteční. Skupina cyklopoutníků, která se sešla v Moravských Budějovicích, má 12 členů.
1: Teďka na Jaroměřice nad Rokytnou, dál kolem Dukovan, možná se podíváme na elektrárnu, Moravský Krumlov.
2: Ukazuje prstem na mapě na svém tabletu nad řidítky jeden z poutníků, Jan Pečiva. Na kole má připevněné 3 batůšky.
1: A když jsem se dozvěděl, že bude pršet, tak jsem ještě vytáhl igelity, abych to celé zabalil a nepromokl. Strýc jenom přišel o práci, ale vlastně Jan Bula a Václav Drbola vlastně přišli o život. Takže pro mě je to vlastně velmi symbolická pouť, kdy se vlastně stavím za svobodu. Svobodu, která by měla být v každé době.
2: Co dáváte náhradní ponožky?
3: Ne, to jsou gumové návleky proti dešti. No, to je takový čínský objev.
2: Z deště si nedělá těžkou hlavu ani další poutník na kole, Miloš Došek.
3: Patří to k tomu prostě. Člověk musí nějaké takové to strádání, tak prostě to počasí je to součástí.
2: Já jsem zaslechla, že pán vyjel už někdy ve 2 ráno.
4: No, tak aby to se nepřeháněl.
2: A jste to vy?
4: No, jsem to já, Aleš Korbela.
2: Proč tak brzy a odkud?
4: Z hlavy, abych tady stihl tu mši svatou, 8 hodin. A také to měl ještě jeden důvod, že vlastně jsme našli někde na Wikipedii, že ve 4.45 byl Jan Bula popraven v tuto hodinu. Takže tak jako symbolicky, kdy on jakoby svůj život skončil, tak já jsem začal tu naší cyklopouť.
5: A pán, tak putujte ve jménu páně.
6: Bohu díky.
5: Šťastnou cestu.
2: Cyklopoutníky čeká celkem 90 kilometrů na brněnské výstaviště. Slavnost blahořečení tam začíná v sobotu ve 14 hodin. Z Lukova, Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

Skupina Čenásky je tady u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. 5 desítek horských záchranářů nacvičuje v těchto dnech u Labské boudy v Krkonoších hledání ztracených turistů. A tak se tam za chvíli vydáme taky. Do té doby ještě hudba, tohle je Enigma právě teď.

0: Okolí Labské boudy v Krkonoších je v těchto dnech slyšet hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy trénují vyhledávání lidí ze ztracených v horském terénu. Mezinárodního cvičení se účastní 5 desítek záchranářů z Česka, ale i dalších evropských zemí.
1: Tam.
2: V tuto chvíli figuranti čekají, pes je vyslán do prostoru, který má prohledat a jeho úkolem je najít ideálně oba dva figuranty.
3: Vysvětluje Pavel Smejkal, vidíme, že opravdu jde rychle, čmuchá, pátrá.
2: Pes se řídí svým čuchem, psovod ho nasazuje ve směru proti větru, tak aby pach, který jde od figuranta, byl unášen větrem směrem k psovi.
3: Teraz máme možnosť pozerať z výšky na to, ako pracujú psi, čo sa až tak často nestáva, nie je taká možnosť, takže je to super. Terezie na cvičení dorazila ze Slovenska. Počasie je úžasné. Včera pršalo, dnes je to super.
4: Mám tu dvoch psov, je to Border Collie, je 9-ročný. Je to môj služobný pes, ktorý absolvoval mnoho misií. A potom tu mám mladého psa, to je československý vlčiak. Ten bude mať 4 roky teraz a je vo výcviku.
3: Říkáme, Milan Tomčík, teď aktuálne trénujete pátrání nejrúzni schovaných osob. Jak to pejskum jde?
4: Ono je to pátranie v plochách. Tieto psi to majú ako základný výcvik pátrať v plochách. Ďalších ich špecializáciou sú pátranie v lavinách a pátranie v ruinách.
3: Monika je tady v roli figurantky. Jak se člověk v této roli cítí?
5: Když ví, že ty psy nejsou agresivní a jsou úžasný, tak vůbec nemusí mít strach. Prostě se chovat podle pokynů toho psovoda, jak máme odměňovat, jak štěká ten pes a to je prostě úžasný s nima takhle pracovat.
3: Cvičení horské služby tady v Krkonoších potrvá až do neděle. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Večerní zprávy s Janou Utendorskou.
4: Evropská komise nemá problém s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu musí zmizet jméno prezidenta Trumpa. Olympijská vítězka ve snowboardingu Zuzana Maďarová je poprvé v kariéře královnou bílé stopy. A zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, s kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií.
5: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
4: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat. Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Jejich odbory a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu fasády i veškerých materiálů. Federální soudce rozhodl, že správní rada loni přidala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Prezident Spojených států zvažuje odvolání.
6: Právníci této kulturní instituce, která po intervenci prezidenta nese název Trumpovo a Kennedyho centrum, nařizují zaměstnancům neprodleně změnit název zařízení zpět na ten původní. Trumpovo jméno se na mramorové fasádě Kennedyho centra objevilo vloni v prosinci, den poté, co nová správní rada složená z prezidentových příznivců jednohlasně odhlasovala jeho přejmenování. Kennedyho rodina byla tehdy pobouřena a umělci, kteří v centru měli vystupovat, zrušili na protest svá představení. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Maximální cena litru benzínu klesne od zítřka o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moci prodávat nejvýše za 41 korun a 64 haléře. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste proti dnešku o 7 haléřů. A to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června.
0: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík podlehl v semifinále Roland Garros Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. V finále deblu si zahraje Kateřina Siňaková. S Američankou Townsendovou porazili v semifinále kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrovská, Luisa Stefaniová 6-0 a 6-1. A úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďarová se stala vítězkou ankety Král bílé stopy. A to poprvé v kariéře.
7: Na to koukám, že to byla životní sezóna a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co bude za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok. Je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
4: Druhý skončil v anketě alpský lyžař Jan Zabistra, na třetí snowboard krosařka Eva Adamčiková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka před tunelem na Pražském okruhu a nehoda na D3 za Soběslaví. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na překážku u vjezdu do Cholupického tunelu. V omezení leží na vozovce kus plechu, dejte pozor. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy vyšetřují nehodu za Soběslaví. Na 92. kilometru se převrátilo osobní auto. Místo je označené, tak dejte pozor. S komplikacemi počítejte při průjezdu mostem ve směru od Teplic. Po nehodě je uzavřený sjezd do centra a Braňan. Vyšetřují tam havárii dvou osobních aut, policie odklání dopravu. A ještě dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy, tam stále přikážejí následky nehody za Chlumcem nad Cidlinou. Na 53. kilometru se střetlo auto s dodávkou, blokují levý pruh, projíždí se ale plynule, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Sobota bude zpočátku jasná až polojasná, během dne od jihozápadu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Takové byly zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního rozhovoru Jana Pokorného s jeho hostem.
9: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z výstaviště v Pražských Letňanech, kde i dnes je veletrh vědy. Naším hostem je Petr Zacharov, meteorolog Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, který se věnuje výzkumu předpovědi a verifikace srážek a taky silniční meteorologii. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: My ten rozhovor přetáčíme ve čtvrtek odpoledne. Když se takhle podíváte, pane Zacharove, k západu a vidíte takové ty podlouhlé mráčky, co to je?
10: Tyhle obláčky.
9: Obláčky,
10: já mám radši oblak, protože dobře. Máme mraky oblaků, ale ne oblaky mraků. Jo, to.
9: Pro váš klid opravil jste mě nikoliv poprvé v tom rozhovoru, což je jako jasné.
10: Ale naposledy. Tak tyhle obláčky, předpokládám, že je to nějaký kumulus kupovitá oblačnost a je velmi placatá, na výšku nic zásadního, takže z toho nic nebude. Vidíme, že nad nimi je taková tenká vysoká oblačnost, která právě brzdí vznik bouřek, protože se jako špatně nezahřívá se jenom povrch země, ale prořívá se i vršek atmosféry a ten rozdíl v teplotách je marný, slabý a žádná bouřka nevznikne, takže z tohohle můžeme říct, že z tohohle obláčku nezaprší.
9: Rozumím tomu tak, že vy nepotřebujete mít v mobilu aplikaci na počasí, že se podíváte a vidíte a předpovíte?
10: Nutně potřebuji mít aplikaci počasí. Tohle je situace, kde se jako dá o tom něco říct, ale ono to za hodinu může být úplně jinak.
9: Nebudu se vás ptát, jakou aplikaci používáte.
10: Českou.
9: Ale, českou, výborně. Ale vám meteorologům ty aplikace přidělali práci, anebo naopak ulehčili život?
10: Trochu přidělali práci, protože ta aplikace, nebo skoro všechny aplikace vám ukazují počasí tam, kde přesně vy jste. A problém předpovědi počasí, hlavně srážek a nebezpečných jevů, bouřek a podobně, je ten, že se jedná a ještě hodně dlouho jednat bude o plošnou předpověď. To znamená třeba, že nebezpečí silných bouří a krupobytí je třeba na prostředočeský kraj. A když ta předpověď vyjde, že skutečně někde ve středočeském kraji budou padat kroupy, tak za mě je to super předpověď. Ale člověk prostě kouká na tu předpověď přímo na to svoje místo, ten model to nějak spočítá a vy tam vidíte z toho modelu, že teda na vašem místě padat kroupy nebo bouřka nebude a jste třeba na Kladně. A oni ten model to předpoví do Kolína. A když v okamžiku, kdy v Kladně budou padat kroupy a v Kolíně ne, tak máte dvě velké chyby, spoustu naštvaných uživatelů aplikace, ale za mě je to dobrá předpověď, protože ve středočeském kraji padaly kroupy. Takže tahle ta detailní předpověď, ta nám dost dělá problémy.
9: Já myslím, že meteorologové jsou zvyklí, že se nezavděčí, stejně jako
10: samozřejmě.
1: Host Radiožurnálu.

0: Petr Zacharov, meteorolog Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, je naším hostem. Vysíláme z našeho mobilního studia, kterému říkáme Airstream z pražských Letňan, z veletrhu vědy. Když už mluvíme o tom počasí a o bouřkách, tak při nedělních bouřkách ze začátku týdne nebo z konce minulého na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda. Po vyhodnocení svědectví a záběru meteorologové potvrdili jedno u Netolic na Prachaticku a druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Tak toho využijeme pro osvětu, jak vzniká takové tornádo?
1: Není to vůbec jednoduché, protože potřebujeme mít nějakou bouři, nějaký ten kupovitý oblak, ale pořádně vysoký, cumulonimbus, ze kterého pak prší a jsou přeháňky, kroupy, blesky, všechno to zajímavé, nebezpečné počasí. No a tenhle oblak potřebuje pro slabá tornáda si někde najít nějakou rotaci. Na zemi, když vítr proudí přes zemi, proudí různými směry, třese o různé překážky a všechny tyhle změny vyvolávají nějakou slabou rotaci, prostě jak ten vítr fouká proti sobě, tak má chuť ten vzduch jako rotovat. Je to velmi slaboučké, nevidíme to. A když ten oblak dokáže jako pod sebou naschromáždit té rotace dost a má dost síly, aby ji natáhl do sebe, do toho oblaku a zintenzivnili tu rotaci, tak může vzniknout tornádo. Jistě, slyšíte, že říkám může, kdyby, ano. To je přesně ty tornáda, proto jich nevzniká tolik. Protože ty podmínky můžou být stokrát stejné a ten oblak bude velmi podobný, ale jednou tornádo spustí 99krát ne, protože je to strašně složitá věc pro ten oblak to tornádo vytvořit. A to mluvíme o těch slabých. Pro ty silný je to ještě horší a proto těch silných tornád naštěstí tady máme, měli jsme jedno, možná jedno v historii, ale máme jich strašně málo, naštěstí.
0: Asi byste souhlasil s tím, že řada lidí si plete tornádo, hurikán, možná tajfun, nevím. Jaké jsou rozdíly mezi tornádem a hurikánem?
1: Máme na všechny rozdíly čas.
0: Máme spoustu času.
1: Zásadní rozdíl je ten, že jedná se o jevy absolutně jiného měřítka. Ono oba se točí, oba jsou to víry, ale hurikán má stovky kilometrů až 1000, vydrží několik dní, když to tornádo, nejširší zaznamenané tornádo, mělo 4 kilometry. A tornádo je vytvářené oblakem cumulonimbus, tím bouřkovým oblakem, řekněme, když to hurikán je desítky, stovky těch oblaků vedle sebe, zatočený do víru. Takže je to jako řádově

0: strašný řev. Budou tam lítat asi nějaký trosky, takže tam rozhodně nebude takový pěkný počasí jako v oku hurikánu. Existují na to dvě nějaké svědecké výpovědi z USA, ale nejsou moc věrohodné, protože předpokládám, že ten zážitek byl hodně silný.
1: Oni prý jsou speciální letadla, která proletí tím hurikánem.
0: Proletí, jestli jste viděl video, sedět bych tam nechtěl, protože strašně se to klepe, ale to jsou výzkumná letadla, která proletí tím hurikánem, ale tornádem by to nedokázali, protože tam ty nárazy větru, okamžité nárazy jsou strašně vysoké, strašně rychle tam proudí vzduch nahoru a dolů, takže ta turbulence je tam daleko větší než tomu hurikánu.
1: Vy tady na Veletrhu vědy máte nějaký takový úkaz na stánku?
0: Máme ohnivé tornádo. Ukazujeme demonstraci vlastně vzniku slabého tornáda.
1: Popište mi, jak to vypadá.
0: Máme skleněný válec, něco jako vázu, rozřízlý na dvě půlky. Zapálíme oheň, zapalujeme bezpečný oheň izopropanol, který má nižší teplotu, takže nezapálíme výstaviště, dokonce ani knihovny nezapálíme, nehoří papír, je to bezpečné. A ten oheň, jak zahřívá vzduch, tak ten stoupá nahoru, teoreticky by vytvářel ten výstupný proud toho oblaku. No a ty půlválce posuneme proti sobě a tím vlastně vytvoříme tu slabou rotaci, protože jak posuneme ty půlválce, tak na jedné straně do nich je vtahován vítr, vlastně jako do komína ten vzduch je vtahován jedním směrem, na opačné straně opačným směrem, to dává tu širokou rotaci a ten plamen tu rotaci natáhne právě zase nahoru a jak ji natáhne, tak ji zúží z intenzivní do síly tornáda.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Petr Zacharov, meteorolog Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Už jsme probrali tornádo, hurikán, vy hodně času věnujete popularizaci meteorologie, a to právě hlavně silných bouří a tornád, ale i méně nebezpečných jevů, četl jsem jako například duhy. Duze se říká méně nebezpečný jev?
1: Duha není nebezpečná, duha je krásná a souvisí právě s tím, že ten oblak, který může být nebezpečný, tak může být taky krásný. Fantastické na tom to, že ten bouřkový oblak, jak se tak obecně říká, nebo ta bouře za nás, tak nabývá neskutečných tvarů, pokaždý je jiný, takže je neuvěřitelně fotogenický. Existuje spousta lovců bouří, kteří mají úplně neuvěřitelně krásné fotky tohohle oblaku. No a mezi ně patří jevy i jako je duha, protože když už jim ta bouře utíká, svítí na ní sluníčko, tak můžou vidět tu duhu. A zároveň pro mě je úžasné to, že ta duha sice ji každý zná, každý viděl, ale má v sobě spoustu jednak zajímavé z fyziky a jednak spoustu i jako skrytých vlastností, o kterých jako lidi moc nevědí. Třeba jenom to, že vlastně duha je iluze a neexistuje. Že je to takový meteorologický podvod.
0: Jak to, že neexistuje, když ji vidím?
1: Protože ji máme ve svých očích, ale není na té oblačnosti. Tam nikde na tom dešti ta duha není. Ta oblačnost, nebo ty kapičky deště mi posílají spoustu barev. Až v očích se vám to poskládá do té duhy. Takže máte svoji vlastní duhu ve svých vlastních očích, ale nikde na obloze není.
0: Když přijdu na metr k té duze, tak co uvidím? Nic?
1: Uvidíte kapičky deště, ale na metr k duze nemůžete přijít na konec duhy, protože tam ta duha prostě není.
0: Jak na to, metr... že tam není, když ji vidím?
1: Protože ji máte ve svých očích, proto je to ta iluze.
0: A já přece nemůžu vidět něco, co není. Nebo můžu?
1: No, to můžete.
0: Tak vy jste fyzik, jo?
1: No, ale doktoři vám řeknou, že určitě můžete vidět, co chcete.
0: Já někdy vidím i to, co nechci.
1: Tak, bohužel tak.
0: Meteorolog Petr Zacharov chodí taky na Milišovku, pracovně, do tamní vlastně největší observatoře meteorologické v České republice, nebo nejvyšší? To ne, nejvyšší.
1: Říkáme, že je to nejstarší horská observatoř.
0: Nejstarší horská. Jak je to tam je?
1: Jak kdy, ale počasí je tam vždycky krásné. Někdy jste v mlze, někdy jste ve větru, někdy je úžasná dohlednost, takže je tam vždycky hezky. To je paráda. Můžete si vyzkoušet jako na to, že to je relativně malý kopec, má to 837 metrů nad mořem, tak tam můžete zažít fakt vysokohorské počasí. Silný vítr, nepříjemné srážky, sněžení, mráz, všechno možné tam můžete zažít. Stojí to za to.
0: To je radost tam pracovat, ne?
1: Já tam pracuju výjimečně, jenom když je potřeba záskok, když už jsem tam dlouho nebyl, protože naštěstí kolegům přeje zdraví. Ale to počasí, vyzkoušet si to tam jako měřit, je fakt paráda. Jednou vám roste krásná námraza, za noc narostlo 17 cm námrazy během jedné služby, co jsem tam byl. To je fantazie sledovat. A to sledujete v přímém přenosu, protože musíte sledovat počasí, takže vidíte, jak narůstá námraza. Někdy jste v oblačnosti, někdy vidíte 70-100 km daleko. Úžasný.
0: No někdy i 200, četl jste, že vy jste viděl za nějaké dobré konstelace bouřku, která byla nad Lipnem.
1: Máte dobré informace, ano,
0: což
1: viděl jsem.
0: 200 kilometrů od Milošovky, možná víc?
1: Bylo to v noci a celá republika byla bez oblačnosti a na obzoru jsme viděli pár blesků a když jsme koukali na radar, tak skutečně šla bouřka přes Lipno a viděli jsme ji z boku, takže velký bratr Milošovka.
0: Na Milošovce se měří počasí už přes 100 let vlastně. Co se z té staleté řady údajů dá vyčíst?
1: Je to jedna řada údajů, takže musíme být hodně opatrní, ale když vezmeme těch 125 let dlouhou řadu měření, tak vidíme v teplotách, že ty průměrné roční teploty sice samozřejmě trošku kolísají, ale stoupají. Takže i z té jedné stanice se dá ukázat, že stoupají, ale na nějaká velká vyhodnocení samozřejmě musíme používat, nebo klimatologové používají těch dat jako daleko, daleko víc.
0: Ono na těch datech je taky zajímavé, že vlastně mezi prvními 10 nejteplejšími roky není žádný z tohoto století. Ne, z minulého století, z 20. Z 20. Takhle je to správně.
1: Ano, tak. Je to pravda, prostě ty poslední roky, co zažíváme, tak jsou nejteplejší. Myslím, že se to dá i pocítit na vlastní kůži. Ano. Pro nás starší.
0: Takže klimatická změna je.
1: Klimatická změna je.
0: Na té Milešovce to fouká občas. Říká se o ní, ale možná neprávem, že je to největrnější hora v Česku.
1: To je právě drobnost, která nás trošku jako štve, protože my jsme největrnější stanice. Největrnější hora je Sněžka pravděpodobně, která má podobný tvar, on je to takový kužel. A když si představíte, jak na ten kužel teče vítr po zemi, tak ten ji radši jako obteče. A nahoře na špičce prostě máme jako volné proudění cca těch 400 metrů nad povrchem. Podobný tvar má Sněžka, ale 800 metrů výš, takže ta je větrnější. Ale není tam stanice, která by měřila jako systematicky, byl by tam pozorovatel, který by odstraňoval námrazu a tak dále, takže jsou tam nějaké drobné výpadky. To nemyslím nějak špatně, prostě je to automatická stanice. Když to my tam teda máme toho pozorovatele, musíme, protože jednak je tam spousta přístrojů, takže je potřeba, aby je hlídali, aby je pouštili, když je bouřka, tak vypínali některé, které je potřeba vypnout, nebo bateriový provoz a podobně. Takže ten pozorovatel se o tu stanici stará, je to jako kontinuální měření. Takže proto jsme jako největrnější stanice. Pokud by byl podobný provoz na Sněžce, tak bychom o ten primát přišli, ale rozhodně nejsme největrnější kopec, to je prostě rozdíl.
0: A když ten meteorolog pozorovatel jde do služby, to tam jde pěšky nahoru do toho Krpálu?
1: Všichni chodí pěšky.
0: Fakt?
1: Je to takový, my tomu říkáme takový trošku nej, že minimálně v Evropě jsme jediná stanice, na kterou fakt musíte dojít pěšky. Protože na spoustu horských stanic, který znám, ve Švýcarsku, v Rakousku vede lanovka, nebo tam vede silnice, ale k nám musíte prostě pěšky. Náklad si odvezete nákladní lanovkou, ale ta není určena pro lidskou osádku.

0: 22 hodiny a 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Uvedla to mluvčí Evropské komise Lois Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Český premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera vyzval k setkání a dohodě na ukončení války. Ukrajina se už více než 4 roky brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostulanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostulanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. A dělníci dokončují ražbu metra D v úseku od stanice Olobrachtova na Pankrác. V budoucí přestupní stanici Pankrác budou práce pokračovat ještě asi měsíc. Následovat bude například budování hydroizolací a výstavba nástupišť. Linka metra D z Pankráce přes Nové Dvory do Písnice má cestujícím sloužit od roku 2032. Sport. Tenista Jakub Menšík vypadl z Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 1-3 na sety. A české fotbalistky remizovaly v předposledním utkání kvalifikace mistrovství světa v Praze s Albánií 1-1. Češky mají postup do baráže jistý. Ve skupině jim stále patří první místo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D6 u Citic a taky na D3 za Soběslaví. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů opatrně u sjezdu na Citice. Na kilometru 139 zasahují hasiči u porouchaného vozidla, ze kterého vytekl olej. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy, tam stále řeší nehodu za Soběslaví. Na 92. kilometru se kolem havarovaného osobního auta projíždí jedním pruhem, kolona se ale netvoří. Podobná situace i na D11 z Hradce Králové do Prahy. Za Chlumcem nad Cidlinou na 53. kilometru se po střetu osobního auta s dodávkou projíždí pouze pravým pruhem. Na silnici 63 z Teplic do Řehlovic a k dálnici D8 se vyhněte překážce u odbočky na Malhostice a v okolí sjezdu na 3. kilometru leží na vozovce nárazník. A v Mostě čekejte komplikace na silnici 13. Na příjezdu od Teplic havarovala dvě osobní auta. Následky blokují sjezd ze silnice do centra Mostu a na Braňany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně a k ránu se místy objeví mlhy. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, v Čechách k večeru místy přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme z veletrhu vědy v pražských Letňanech na výstavišti z našeho mobilního studia, řečeného Airstream, a naším hostem je Petr Zacharov, meteorolog Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Co vy to předpovídáte pro silničáře?
1: Pro silničáře se snažíme předpovídat teplotu a stav silnic. My teda předpovídáme teplotu.
0: To je obor silniční meteorologie.
1: Silniční meteorologie, tak, ano. Prostě
0: takhle se tomu dá říct.
1: Jak vlastně vypadají silnice v zimě. Ať je to samozřejmě moc lidí nezajímá. Takže řešíme zimu. My předpovídáme teplotu a když se pak vezme nějaký srážky dohromady s tou teplotou povrchu silnice, tak můžete teda vidět, jaký je povrch, stav povrchu zase zajímá silničáře. Ty nezajímá tak tolik teplota, jako jestli je tam sucho, led, vlhko a tak dál, jak mají jako zasáhnout.
0: Podle čeho se předpovídá ten stav vozovek, jaká tam je teplota?
1: Existuje měření povrchu, existuje docela dost stanic, které měří teplotu povrchu, jednak povrchu i 30 cm pod povrchem, protože samozřejmě tam máte nějaké naukumulované teplo, nebo v zimě zase naopak to může být promrzlé a může teda komunikovat to teplo i se spodkem. A pak máte předpověď počasí Českého hydrometeorologického ústavu, s kterým právě spolupracujeme, my to jako vytváříme, oni dělají tu operativní předpověď a posílají potom ty informace do ŘSD a podobných. A oni dají teda předpověď z modelu Aladin, takže my máme předpověď třeba na těch 24 hodin dopředu, takže předpověď teploty, vzduchu, srážek, co ještě vítr, a to vstupuje do toho modelu jako pro tu předpověď. Takže máme na začátku nějakou rovnici, máme nějakou teplotu povrchu, máme nějaké toky tepla do vzduchu a do země, no a k tomu napasujeme teda to teplo nebo zimu, co předpoví ten model Aladin, jako používáme pro předpověď počasí pro nás. No a z toho se počítá toky tepla do silnice, co ta silnice získá nebo ztratí, a z toho se počítá teplota silnice na 24 hodin dopředu.
0: A pak záleží tedy na silničářích, na správcích silnic, jak rozhodnou.
1: Ano, ano. Tam samozřejmě dispečer musí rozhodnout z vlastní zkušeností, to je neocenitelné, i v předpovědi počasí pořád vlastní zkušenosti jsou velmi neocenitelné, tak dispečer rozhodne na základě teda dat, který přitečou z ČHMU, s naší malou spoluprací, jestli je potřeba zasáhnout nebo ne.
0: A není to tak, že ty změny na povrchu silnic, na těch vozovkách jsou velmi rychlé, že se to střídá opravdu ve skocích a těžko se to předpovídá s nějakou aspoň relativní přesností?
1: Ale můžeme pomoct tím, že by nějaká taková situace nastat mohla. Samozřejmě nikdy to není přesné, pořád je to předpověď, je to trošku, teď jsem chtěl říct, že to je chaos, jako ta předpověď, ale prostě je to chaotický systém, to počasí. Je to prostě relativně dobře fyzikálně popsatelná náhodná veličina. Takže nikdy to nebude přesné, prostě to, že by předpověď byla přesná, ani v silniční, ani normální předpověď nebude. Dat je málo, fyzika je složitá, počítače to nezvládají, kdybych těch dat bylo hodně. Takže samozřejmě vás může něco nazaskočit, ale víte, jak se bude měnit třeba teplota, jestli ten den, když bude zataženo, tak ta teplota povrchu se mění strašně málo. Jakmile bude jasno, tak teplota přes den vyletí, ale v noci zase rychle klesne. A přechody teploty silnice přes nulu bývají problematické, protože buď taje a pak zase ta voda může mrznout. Takže to je to, co se snažíme jako postihnout.

0: Hostem radiožurnálu je dnes meteorolog z Akademie věd České republiky Petr Zacharov. Kdy vlastně člověk začal předpovídat počasí? Ví se to?
1: Já si myslím, že je to jedna z nejstarších disciplín. Samozřejmě astronomové můžou namítnout, že člověk začal pozorovat hvězdičky, tak já si myslím, že začal pozorovat počasí, aby přežil. Je prostě vytušil, že když si nezařídí dost dříví na zimu, takže zmrzne, a podle mě už je to pozorování počasí, takže je to jako věda stará jako lidstvo samo.
0: No a potom na něčem představitelném, třeba, že už měli první poznatky třeba z fyziky nebo z dalších věd, které jsou důležité pro zkoumání různých meteorologických jevů a z nich tedy vyplývající předpověď počasí.
1: Asi začátek minulého století nebo přelom 19. 20. století.
0: Konec století páry.
1: Ale ta pára je tam pořád důležitá pro nás.
0: No jasně.
1: To je ta energie, která řídí ty bouřky. Tak začali mít víc měření tlaku, teploty, jako po Evropě třeba, nebo v USA, a začali z toho nějaké výstupy, třeba jak se pohybují fronty, jak se pohybují tlakové systémy, a z toho se začala postupně dělat předpověď, i když to docela dlouho trvalo. A vlastně první taková předpověď za využití počítačů, úspěšná, taková teda, která neskončila kolapsem, byla až s využitím právě počítače po druhé světové válce. Už to zkoušel předtím jeden pan profesor, myslím, že Richardson, doufám, jsem se nesplet, který si to počítal na papíře. Na papíře si udělal něco, jako známe excelovskou tabulku, tak si udělal takové tabulky pro různé body v Evropě a počítal to ručně. A bohužel tam to počasí na začátku, když změříte, tak prostě každé, jak to změříte, je to jinde, jak vysoko, a můžete tam mít nějaké vlnky, které vám to rozhodí. A to on nevěděl, teď už se to víte, že se to jako trošku zhladí, přizpůsobí se to těm rovnicím. No a tyhle ty vlnky mu ty rovnice zbouraly a mu vyšla prostě strašná ptákovina, jako dalo by se říct. Ale byl strašně blízko, protože kdyby na začátku to měření přizpůsobil, tak by mu to vyšlo, ale toho nevěděl. Ale na základě jeho principů vlastně počítají současné počítače, že v každém bodě si ten model počítá to počasí, ptá se těch ostatních bodů, jaké tam má počasí. A on dokonce vymyslel weather factory, že bude mít asi 64 tisíc počtářů, každý bude mít tu svoji tabulku, každý bude mít ten bod na země kouli, bude se ptát těch sousedů, jaký mají počasí, co k němu teče za počasí. A takhle udělá předpověď. A přesně takhle teď počítají superpočítače, které mají obrovské množství jader, a každé to jádro má kus toho svého povrchu země a počítá. Takže on to vlastně 100 let předem jako vymyslel, akorát že jako lidskou faktory, továrnu, a my to teď děláme počítačima.
0: Se těším, až přijdu dnes domů a doma se mě zeptají, co jsi dnes dělal. Ale s jedním chlápkem jsme se bavili o počasí. A ono to jde i takhle.
1: Vy vás nepozdezírali, že jste byl v hospodě, tam se řeší o politika, fotbal a počasí.

0: Petr Zacharov, je hostem Radiožurnálu. Čím je pro vás fyzika?
1: Fyzika je pro mě fungování světa. Pro spoustu lidí je to nepochopitelný vzorečky, ale já se snažím vysvětlovat fyziku jako fungování. Kolikrát ani nepotřebujete vzoreček, prostě popisujete, jak to funguje v tom oblaku, jak to funguje, že vzniká tornádo. Samozřejmě jsou zatím vzorečky, ale myslím si, že spousta lidí nepotřebuje, protože ten vzoreček je pro nás, aby se to dalo počítat, je to nějaký fundus, který prostě to dává do souvislosti, ale pořád se to dá vysvětlit slovama, jak to hezky funguje, co je zajímavý na tom oblaku, proč ten oblak třeba rotuje, proč nerotuje, proč jsou některý silnější, jak vzniká to tornádo. To je všechno fyzika, ale dá se prostě o tom povídat úplně bez vzorečku, bez čísel.
0: Dá se to popularizovat, dá se to přednášet,
1: ano.
0: Například na přírodovědecké i matematicko-fyzikální fakultě univerzity.
1: Tam už je to ale dost ze vzorečkama.
0: Protože ty letní bouřky to asi zažil každý. Že? Teď pojedou lidi do kempu, budou se bát, že přijde nějaká bouřka. Proč ale některé bouřky jsou úplně obyčejné a některé jsou nebezpečné a přinášejí třeba i devastující počas?
1: Protože aby vznikla bouřka, tak potřebujete tři takové základní, jako kdybyste vařil bouřku, tak potřebujete tři základní přísady. Potřebujete, aby vzduch měl dost vodní páry, protože vodní pára, když se uvolňuje, když se z vodní páry stávají kapičky, tak uvolňuje teplo, které pohání tu bouři, je to fakt takový palivo bouře. Potřebujete, aby byl rychlý pokles teploty s výškou, to pomáhá těm bouřím. A potřebujete nějaký impuls, něco, co nastartuje ty bouře, svahy hor, nějaký návětří třeba, těch možností je spousta. A to jsou tři takové základní jako ingredience. A pak tam máte koření, aby to bylo lepší. A to je energie větru. Že zkoumáte, jak se liší rychlost a víceméně i směr větru s výškou, jestli prostě u země fouká třeba 5 metrů za sekundu vítr a ve výšce 30 metrů za sekundu, tak ten rozdíl je 25 metrů za sekundu a to už víme, že tenhle rozdíl mezi přízemní hladinou a 6 kilometry je dost velký na to, aby začal ty bouře organizovat. A ty bouře pak jsou velmi silné, možná jste zaslechl někdy termín supercela, to je bouře, která rotuje, vevnitř ten výstupný proud rotuje a tuhle tu rotaci právě získává z té energie, z toho rozdílu toho větru. Mm. Takže čím je silnější ta energie toho větru, tím může víc organizovat bouře a ty pak můžou dělat nebezpečné počasí.
0: A tomu se říká konvektivní bouře.
1: Konvektivní bouře je ta obyčejná přeháňka, ale tohle bude organizovaná. Je to jeden poddruh té organizované bouře.
0: A jak se dají bouře a s nimi spojené třeba ty nebezpečné jevy předpovídat? Těžko?
1: Jedním slovem blbě. Chce to zase spousta znalostí a nelpět na tom, že to chcete pro jeden bod. Už jsme se bavili o tom, že prostě je to plošná předpověď a jedna z nejlepších předpovědí v Evropě dělají sympatičtí mladí muži, oni jsou mladší než já, takže to můžu říct, který mají spoustu zkušeností a dělají to jako plochu. Prostě nakreslí přes Evropu spoustu různých klikyháků a ukazují, kde jsou podmínky na den dopředu pro vznik silných bouří. Ale to neznamená, že vzniknou všude. Ale zase na druhou stranu, když to pak vyhodnocujete, tak vidíte, že ty nebezpečné projevy jako kroupy, silný vítr, blesky, tornáda, tak vznikají právě v těch klikyhácích uvnitř těch ploch, které oni jako označili, ale neznamená to, že všude. Jestli si vybavíte silné tornádo z roku 2021
0: na Moravě,
1: tak třeba ČHMU byli trošku kritizovaný, že to předpověděli špatně. Za mě ta předpověď byla skvělá, protože oni prostě věděli, že na té Moravě je nebezpečí silných bouří. A oni tam byli, ty silné bouře. Ty bouře dělali kroupy, velké kroupy od Rakouska až po Polsko, tam byly 12 cm kroupy, ale prostě ta bouře se narodí v Rakousku na podhůří Alp a přejde někudy Českou republiku. Ale oni neví, jestli to přejdou prostě přes Hodonín nebo přes Brno. To prostě se předem předpověď nedá. Je to plošná předpověď. Ale validní bylo skutečně varovat celou Moravu před nebezpečným silných bouří. A oni tam skutečně byli, takže za mě úžasná předpověď. Tornádo se v českých podmínkách předpovídat nedá, protože je to jev, který se stane strašně výjimečně. Slabá tornáda třikrát do roka, silné tornádo jednou v historii. Doufejme.
0: Na druhou stranu meteorologové zase byli ceněni za to, jak upozornili na blížící se povodně před těmi dvěma lety.
1: Tam jde o úplně jiný jev, je to velkoprostorový jev, který umíme, nebo meteorologové umí daleko lépe předpovídat, ale stejně ten předstih byl jako úžasný a ten zásah těch meteorologů do toho byl jako za mě fakt jako skvělý.
0: Takže meteorologové vlastně nejsou jenom takový otloukánci.
1: Jsou.
0: A tím bychom se mohli rozloučit. S naším hostem byl Petr Zacharov, meteorolog Ústavu fyziky a atmosféry Akademie věd České republiky. Díky za rozhovor a mějte se hezky bez ohledu na počasí.
1: Děkuju za pozvání a užijte si pěkné počasí.
0: Díky moc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál ve 23 hodin. Zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Premiér Babiš zkritizoval šéfa Senátu Vystrčila za cestu na Tchaj-wan. Irsko zakázalo vstup dvěma izraelským ministrům. Kajakář Krejčí poprvé ovládl závod světového poháru a zítra bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO pro Česko negativní důsledky. Řekl to v Černé Hoře, kde je na jednání lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu. Podle Babiše by Vystrčil měl respektovat politiku českých spojenců.
6: Pan Vystrčil nepochopil, co to je politika jedné Číny. Čína už na to reagovala, proto vlastně žádný biznis Čínu, na rozdíl od ostatních, kteří tady s námi jsou, jako Macron, Merz tam byl, Meloni a všichni tam po ní nemáme. A taky jsme jediná země z Latvii, která potřebuje víza do Číny.
4: Vystrčil naopak tvrdí, že jeho cesta na Tchaj-wan byla pro Česko přínosná. Podle něj se třeba podařilo navýšit fondy pro investice českých a tchajwanských firem. Vláda Vystrčilovi odmítla poskytnout pro cestu vládní letadlo. Šéf Senátu tam nakonec odletěl komerční linkou. Irsko zakázalo vstup do země izraelským ministrům národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi a financí Becalelu Smotričovi, informovala o tom vláda v Dublinu. Premiér Michal Martin uvedl, že činy a slova ministrů jsou výrazem touhy po vyhnání Palestinců z jejich území. Měla by podle něj být přijata i další opatření ze strany Evropské unie. Na oba izraelské politiky uvalily sankce některé země už v minulosti. Nizozemský soud odsoudil 49-letou ženu k 7 letům vězení za to, že umožnila svému nezletilému synovi stát se bojovníkem teroristické organizace Islámský stát. Justice ji uznala vinou z válečných zločinů. Žena v roce 2014 odjela se svými dětmi do Sýrie, aby tam žili na území ovládaném teroristy. Podle soudu pak nechala svého tehdy 14-letého syna připojit se k vojenské policii Islámského státu. Chlapec zemřel o 2 roky později při službě ve vojenské jednotce. Novým držitelem ocenění Gentleman silnic je ode dneška Dan Scharf. Letos v dubnu pomohl zachránit život řidiči, který se u Bučovic na Vyškovsku srazil s kamionem a při autonehodě přišel o ruku. Pohotově zareagoval a poskytl muži první pomoc. Zásah popisuje oceněný Dan Scharf.
7: Tam prostě jsem nepřemýšlel nad tím, ze zdravovědy vím z autoškoly, že prostě takováhle rána přiškrtit, jo, ze školy to samý. Normálně jsem se jako cítil, jako sice pak, když jsem to viděl, tak jsem jakoby znervozněl, jo, protože jsem to nečekal. Pro mě bylo důležité to, že jsem mu pomohl a když se z toho dostane, a to je pro mě důležité.
4: Sport. Tenista Jakub Menšík do finále Roland Garros neprošel, s Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Kateřina Siniaková postoupila v Paříži do finále deblu. S Američankou Townsendovou přehráli kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefaniová ve dvou sadách. A kajakář Jakub Krejčí oslavil v Troji své první vítězství v závodě světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. V cíli Krejčí radiožurnálu Sport popsal, jak vnímal podporu domácích tribun.
8: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak a nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to i užil, tu svoji jízdu.
4: Ve finále byl na kajaku i Jiří Prskavec, který obsadil konečné 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Hilgertová. Vyhrála Australanka Foxová.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehody na D2 před Brnem a překážka na D1 za Prahou. Na dálnici D2 pozor na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy a před odbočkou na D1 a k nákupnímu centru. Na prvním kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Čekejte omezení. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za odbočkou na Říčany. Na 14. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. Na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna čekejte překážku za Pohořelicemi. Na kilometru 17,5 je uzavřený pravý pruh, stojí v něm osobní auto. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění, omezení má skončit v 5 hodin ráno. A na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova překáží následky nehody za Kláštercem nad Ohří. V dvouproudém úseku silnice leží na vozovce v levém pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti, v Čechách pak k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
3: Ve 23 hodin skoro 6 minut přeju vám dobrý páteční večer. Jestli máte rádi tajemství a historii, tak v Ostravě můžete objevovat zapomenutá místa. S novou pátrací hrou zjistíte víc o starých stavbách, které už z centra zmizely. Třeba o vodním mlýnu z doby, kdy ještě nad městem nevyčnívaly komíny a těžní věže. Hru s názvem Tajemná místa vám představíme do 5 minut.
5: Večerní radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Tušíte, kde v Ostravě kdysi stával německý dům, židovská synagoga nebo třeba kudy jezdili děti na malé železnici, kterou vyrobili zruční tatínci ze železáren? Stavby, které z centra města dávno i nedávno zmizely, představuje nová pátrací hra s názvem Tajemná místa. Připravili obvod Moravská Ostrava a Přívoz společně s městskou knihovnou. Konkrétní místa hráčům pomůžou najít indicie a taky současné fotografie.
1: Teď stojíme pod mostem, nedaleko ostravské radnice. A proč jste nás sem dovedl?
2: Co lidi už neví, že tady v 50. letech se postavily o pionýrská železnice. Opravdový vlak, měl vlastní tunel, dvě lokomotivy, vagóny. Po pár letech zničen a tak se to zbouralo, ale mnoho rodilých ostraváků o tom nemá ani páru.
1: Knihovník Bohdan Volejníček z knihovny města Ostravy je tím, kdo ta tajemná místa našel a teďka zve lidi, aby je hledali taky.
2: Na každém místě potom jsme vybrali speciální otázku, na kterou musíte odpovědět, abyste byl donucen si přijít na to místo podívat a tu indicii si tady osobně najít.
1: Já si to pod dohledem knihovníka Bohdana Volejníčka vyzkouším. Nejdřív hledám to místo.
2: Vždycky historická fotka a jak to místo v současnosti vypadá.
1: Jsem tady a už ji mám, ale neprozradím.
2: To bychom byli rádi.
1: 11 tajemných míst po celém ostravském centrálním obvodě. Je možné projít pěšky, projet na kole nebo i hromadnou dopravou. Podle Michaely Tiché z radnice Moravské Ostravy a Přívozu jim jde o to, aby lidé lépe poznali místo, kde žijí.
3: Na webových stránkách si můžete stáhnout všechny otázky, všechny indicie. Poslední dva úkoly vás čekají na Ostravském muzejní noci 6. června.
1: Nejzdatnější luštitelé dostanou od obvodu i ceny. Jaké? To je tajemství. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál. Well, you were staring down disaster. That night we all

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu, stále ještě pátek, 23 hodin 20 minut. Už se díváme i na to, co budeme sledovat mimo jiné o víkendu. Arménii čekají v neděli parlamentní volby. Ty rozhodnou, jestli země bude pokračovat v přibližování k Evropě nebo opět spadne do sféry ruského vlivu. Předvolební kampaň jede na plné obrátky a obyvatelé 4milionové země jsou terčem obřího množství dezinformací a lží.
1: Pokud vyhraje současná proevropská vláda, bude muset Arménie do války s Ruskem. Už je to dohodnuté s francouzským prezidentem. To je jedna z dezinformací, která cílí na arménské voliče.

0: Arménská společnost je dezinformacemi doslova zavalená a co si budeme říkat? Lidé nejsou schopni odlišit, co je pravda a co je cílená lež.
1: Říká bývalá poslankyně Gayane Abrahamian, která se snaží s dezinformacemi bojovat. Spokojená rodina sedí kolem stolu, když do jejich bytu vtrhnou nebezpečně vyhlížející muži. Hrabou se ve skříních i v zásuvkách a rodina jen útrpně přihlíží jejich řádění. Takto vypadá předvolební kampaň strany Silná Arménie. Za ní stojí ruský oligarcha arménského původu Samvel Karapatyan. Ten tvrdí, že pokud vyhraje dnes vládnoucí strana premiéra Nikoli Pašinjana, přijde do země 300 tisíc lidí ze sousedního Azerbajdžánu, se kterým Arménie roky válčila.
2: Je to směšné. Proč by sem chodili a co by tady dělali? Současná opozice využívá ruskou propagandu a vůbec to nijak neskrývá.
1: Říká Avet Papenyan, který vede vzdělávací projekty zaměřené na internet. Tovou gramotnost. Nakolik je ruská propaganda úspěšná a nakolik změní náladu v zemi, to se zjistí už tuto neděli v parlamentních volbách. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Na konci měsíce vystoupím na akustickém koncertu v Brně. Tohle byl Bryan Adams a tady je Radiožurnál. Dobrý večer. 23 hodin 30 minut. Zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO usiluje o přepravu ázerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. Řekl to v černohorském Tivatu, kde se účastní summitu Evropské unie a zemí západního Balkánu. Předseda české vlády uvedl, že se na tranzit surovin z Ázerbajdžánu ptal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského při jednání v květnu. Zelenský mu řekl, že je možné, že by Kyjev přepravu povolil. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 185 válečných zajatcích z každé strany. Informovala o tom agentura RIA Novosti s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Výměnu pak potvrdil i ukrajinský prezident. Podle něj jsou mezi propuštěnými zajatci Ukrajinci, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022. Naposledy si Moskva s Kyjevem vyměnili zajatce v polovině minulého měsíce. Tehdy jich bylo z každé země 205. Na rakouské nejvyšší hoře Grossglockneru se zřítil a zranil 91letý Čech, informovala o tom agentura APA. Záchranáři muže letecky převezli do nemocnice v Innsbrucku s podezřením na těžké poranění hlavy. Podle policie chtěl muž pozorovat místní potok a na prudkém svahu spadl z výšky kolem 25 metrů. A Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od Českých radiokomunikací. Podle mluvčí kraje Pavly Sýkorové je součástí i unikátní nábytek od architekta Otakara Binara. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Sport. Čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy suverénním vítězstvím v Maďarsku. Domácí reprezentaci porazili ve třech setech. A hokejisty Liberce posílil 24letý útočník Jakub Rychlovský. Poslední dva roky strávil v zámořské AHL.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Prahu a také na silnici 6 u Lubence. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte opatrnost za odbočkou na Říčany. Na 14. kilometru stojí porouchané osobní auto, blokuje tam odstavný pruh. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy překáží nehoda za Lubencem. Osobní auto tam srazilo zvěř, připravte se na překážku v jízdním pruhu. A v Praze je mimo provoz Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění a znovu otevřený má být od 5 hodin ráno. A v Praze máme hlášenou také nehodu na magistrále ve směru z Holešovic. U hlavního nádraží havarovala dvě osobní auta, projíždějte kolem nich opatrně. A na silnici 46 z Olomouce do Opavy pozor na nehodu za Štenberkem. V Lipině se střetla dvě auta v prudké zatáčce, je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Monika Chmilová odpočatá, podovolené, plná sil. Uvidíme, jak se jí bude mluvit v 5 ráno. Tak Moniko, klidnou noční službu, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: Za chvíli pro vás máme půlnoční hlavní zprávy. Do té doby třeba ještě skupina Jelen, Tina Turner a další hudba.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Ve vysílání večerního radiožurnálu zaměříme taky do dolů Pepř u Jílové u Prahy, kde se těžilo zlato už za doby Karla IV. Ode dneška je tam totiž v provozu první důlní ferráta v Česku. Detaily přímo z místa za pár minut.

0: 4 minuty a bude 11:45. Ve Štole Václav u Žampachu v Jílovém u Prahy vznikla unikátní důlní ferráta, vůbec první svého druhu v Česku. Nová zajištěná trasa vede historickým dolem Pepř, kde se těžilo zlato už ve středověku. Místy, kam se doteď lidé neměli možnost podívat.
1: Vybaveně je pevnou obuví, přelbami, půjdeme prý tak 3/4 hodiny, říká můj průvodce, geolog Pavel Škácha.
2: Jde se asi kilometr pěšky a pak se jede 0,5 kilometru vláčkem, než se jde k šachtě.
3: Takhle šikovně to mají.
2: Tak jsme zavřený, jo. Po cestě nebudete nic vystrkovat ven.
3: Jasně.
2: Kameru.
1: Teď se tady oblékáme už na tu ferratu, to znamená sedák i ten prsní úvazek.
4: Jiří Hovorka.
1: Odkud jste vlastně dorazil?
4: Já jsem z Děčína a dělám tam průvodce na feratě.
1: A jste zvědavý sám na tu feratu tady?
4: No, rozhodně.
1: Nemůžu tam spadnout, že ne?
2: Ne. To už je ono.
1: My jsme tady přišli k té feratě.
2: Jsou tady stupačky nainstalované a důležité je, že je to původně komín, který sleduje tu zlatonosnou žílu Šlojíř na další patro, zhruba nějakých 70 metrů nad námi.
3: Takhle.
1: Přiznám se, že nikdy mě nenapadlo, že 70 metrů je tak dlouhých, ale za mě teda zážitek. A teď už se nám tady otevírá ten nádherný, úžasný prostor.
2: To už je někdy z okolo poloviny 14. století. S trochou nadsázky se dá říct, že tady těžili zlato pro svatováclavskou korunu.
1: Co se tam tak leskne?
2: Tohle je už ryzí zlato.
1: Kolik to má? 2 mm na 2?
2: Tak 2x0,5 mm možná. Tady se zastavíme a zasneme si světla.
1: Tady jsou fosforeskující prameny, jak kdyby tam byly takové ledopády.
2: Tady svítíme UV světlem na kalcitové krápníky, krásně fluoreskujou.
1: A kdo by se chtěl objednat na feratu?
2: Na stránkách www.jilovskezlatedoly.cz je možné se objednat.
1: Za mě to určitě stojí za to. Z dolu Pepř v Jílovém u Prahy, Věra Hájková, Radiožurnál.

Trocha francouzštiny v našem večerním vysílání. Tady je Radiožurnál minutu po 11:45. Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Detaily pro vás máme v půlnočních hlavních zprávách. Začnou jak jinak než o půlnoci. Posloucháte Radiožurnál, za chvíli budeme zjišťovat, jak pokračuje stavba metra D v Praze. Poslouchejte nás i dál.

0: Mezi půlnocí a pátou hodinou raní s vámi bude moderátor Adam Carda. Jiří Štefl pro dnešek děkuje za pozornost. Uslyšíme se v noci z neděle na pondělí. Teď pro vás mám ale ještě jednu reportáž z Prahy. Dělníci dokončují ražbu metra D v úseku mezi stanicemi Olbrachtova a Pankrác. Jde o první část trasy, která povede do Písnice. Práce začaly před 4 lety. Linka D má být plně automatizovaná, jezdit by na ní měly soupravy bez strojvedoucího. Stanice Pankrác bude přestupní.
1: Teďka tady vidíte vrtací stroj, který tady dělá vývrty pro trhací práce. Tady vidíte tunelovací bagr.
2: Vysvětluje technik Petr Šén. Zastávka Pankrác na lince D je v současnosti největší jednolodní stanicí v Praze.
1: Má plochu výrobu asi 420 metrů čtverečních. Je to v nejhlubší místě, tady v té jímce. Je to 23 metrů do výšky a 25 metrů do šířky.
2: Ražební práce by ve stanici Pankrác měly být hotové v červenci.
1: Vyprofilují se tady ty hrubý betony, přijde sem izolace, armatura a sekundární ostění. No a pak samozřejmě kolejové svršky a veškerý možný rozvody.
2: Další stanice metra D Olbrachtova už dostává konkrétní obrysy. Rysuje se nástupiště i místnosti, které budou v zázemí. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je trasa z Olbrachtovy na Pankrác stavebně nejsložitějším úsekem metra D.
3: Výstavba potrvá 7,5 roku, to znamená, že jsme zhruba v polovině. Před náma je ještě celá řada velkých stavebních prací, a to je vybudování definitivního ostění, samozřejmě hydroizolací, pak výstavba nástupišť.
2: Přípravné práce začaly i v navazujícím úseku od Olbrachtovy po Nové Dvory.
3: Probíhají skrývky půdy, betonování ploch, na které budou osazeny bunkoviště a další samozřejmě zázemí.
2: Od Pankráce po Nové Dvory je podle něj nejkratší provozovatelný úsek metra D.
3: Na Nových Dvorech budou obratové koleje, mezitím u těch stanic, jako je Olbrachtova, nádraží Krč, nemocnice Krč, tak tam ty obratové koleje nebudou.
2: První soupravy metra by na trase z Pankráce do stanice Nové Dvory, případně až do Písnice, měly vyjet v roce 2032. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Evropská komise potvrdila, že české úřady mohly obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Zaměstnanci Kennedyho kulturního centra musí z fasády i materiálů odstranit jméno amerického prezidenta Trumpa. Rozhodl o tom soud. Menšík do finále tenisového Roland Garros nepostoupil, prohrál se s Zverevem. A dnes bude slunečno, od jeho západu později přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů. Je sobota 6. června. U poslechu hlavních zpráv vítá Monika Chmelová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení plateb. Brusel ale zatím Česku dotace pro Agrofert proplácet nebude.
3: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří, uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Plánované programy knihovny Václava Havla budou pokračovat do konce června. O dalším fungování se má rozhodnout během letních prázdnin. Podle jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška z Nutí Stan bude čas jednat s Dagmar Havlovou o právech k názvu i činnosti knihovny.
4: Nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
5: Uvedla pro Radiožurnál někdejší první dáma Dagmar Havlová ve čtvrtek odpoledne.
6: Samozřejmě chápu, že ten stres a tlak, který je na ní vyvíjen jak mediálně, tak i zevnitř knihovny.
5: Okomentoval její rozhodnutí David Dušek z Hnutí Stan. V posledních týdnech společně pracovali na jiných variantách řešení a toto podle něj bylo nečekané. Radiožurnálu řekl, že v roce 90. výročí dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta chtějí spolu s dalšími kolegy odkaz připomínat, třeba už ne pod značkou knihovny Václava Havla.
6: Máme připraveny některé projekty spojené s výročím nedožitých Václavových narozenin, které budeme realizovat v jakémkoliv formátu.
5: Havlová zároveň odmítá přímou odpovědnost za manažerské vedení, které od dubna veřejně kritizovali nejenom sponzoři, ale i zaměstnanci knihovny. Michaela Vetišková, Radiožurnál.
1: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Radiožurnálu. Ambasády žádaly na prezentaci české historie a kultury 100 000 korun.
7: Podle tabulky, kterou ambasády už obdržely, nemají žádné peníze na propagaci dostat třeba velvyslanectví v Norsku, Finsku nebo ve Švédsku a ostatní většinou jen 10 000 korun na celý rok. Žádná z oslovených ambasád to nechtěla komentovat. Minister zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě ale po dotazech Radiožurnálu prohlásil, že jde jen o návrh a slíbil, že ho ještě předělá.
8: Ten návrh se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak. Budeme velmi vážně prioritizovat ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok.
7: Macinka ale zároveň přiznal, že kvůli škrtům rozpočtu se na všechny ambasády stejně nedostane. Artur Janoušek, Radiožurnál.
1: Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu, fasády i veškerých materiálů. Federální soudce rozhodl, že správní rada loni přidala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Prezident Spojených států zvažuje odvolání.
9: Právníci této kulturní instituce, která po intervenci prezidenta nese název Trumpovo a Kennedyho centrum, nařizují zaměstnancům neprodleně změnit název zařízení zpět na ten původní. Trumpovo jméno se na mramorové fasádě Kennedyho centra objevilo vloni v prosinci, den poté, co nová správní rada složená z prezidentových příznivců jednohlasně odhlasovala jeho přejmenování. Kennedyho rodina byla tehdy pobouřena a umělci, kteří v centru měli vystupovat, zrušili na protest svá představení. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Český rozhlas a Česká televize by se v úterý měli dozvědět, s kolika penězi budou v příštím roce hospodařit. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky plánuje vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu.
10: Současný systém financování je podle Babiše zastaralý. Změna podle něj nezávislost veřejnoprávních médií neohrozí.
11: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích.
10: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat.
12: Jinde ve světě ty garance jsou 6letý, 4letý, 8letý, ale i tam se ty pravidla hry nedodržují. Velice často dochází k snížení rozpočtu.
10: Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Odbory rozhlasu i televize a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám od konce dubna ve stávkové pohotovosti. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Česko bude mít ode dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý, vyslaný Lvem 14. tam česky a latinsky přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
13: Jsou dva takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
1: Na slavnost blahořečení v Brně pořadatelé očekávají až 13 000 lidí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes oslaví 100 let od svého vzniku veřejným open-air koncertem. Program v pražských Riegrových sadech začne odpoledne akcemi pro děti.
14: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
15: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
14: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
15: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
14: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanová Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
15: Dirigovat bude Robert Jindra a Petru Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry. Příliš času na oslavy mít nebude, protože se rychle z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
16: To, co se odehrálo za ty 2 týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, zase adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
1: Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje finále 4 hry. S Američankou Townsendovou vyřadili kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová ve 2 sadách. A kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Omezení v tunelech na Pražském okruhu a nehoda u Lubence. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v tubusu na letiště. V Cholupickém jedou oba směry v pásu k dálnici D1. Jde o víkendovou údržbu. Na nehodu pozor na silnici 6 z Prahy, z Karlových Varů do Prahy. Za Lubencem osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce a projíždějte opatrně. Nehodu vyšetřují také u Štenberku na Olomoucku. Na silnici 46 do Opavy se v Lipě střetla 2 osobní auta. Omezují průjezd v prudké zatáčce. S opatrností ale projedete. A v Praze pokračuje údržba tunelu Strahovského ve směru z Břevnova na Smíchov. Práce tam mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
18: Co by měla přinést novela stavebního zákona projednávaná ve sněmovně? K čemu může být dobrý centrální stavební úřad? Proč tak zásadní změnu vláda prosazuje poslaneckým návrhem bez řádného připomínkového řízení? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Poslanecká sněmovna ve středu ani na třetí pokus nedokončila druhé čtení koaliční novely stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení. Zneklidňuje vás, jak komplikovaně se novela prosazuje?
19: Pro mě to je celkem očekávaný vývoj, protože samozřejmě není to jednoduchá materie a v tuhle chvíli hledání i politického kompromisu, který by vedl k tomu, že skutečně přijmeme takový zákon, který bude schopen stavební řízení v České republice urychlit, prostě není jednoduché. A takže není to pro mě překvapení, splňuje to moje očekávání v tuhletu chvíli, včetně diskuzí, které se k tomu vedou.
18: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků už v březnu žádala, aby návrh byl stažen, protože je, cituji, neproveditelný a neakceptovatelný. Podobné výhrady má Česká komora architektů. Jak ho hodnotíte vy za Hospodářskou komoru?
19: My se k tomu stavíme tak, že podporujeme změny, které se chystají, které by měly vést k tomu, aby skutečně došlo ke zjednodušení povolovacích procesů v České republice. Nakonec můžeme se podívat na to, jak dlouho trvá příprava staveb, povolení staveb v České republice a třeba u těch velkých dopravních staveb nebo velkých administrativních objektů, bytových objektů, není žádnou výjimkou, že takové povolování, včetně související změny územního plánu, trvá 10 a více let. A jenom za ty poslední roky, kdy nám ceny stavebních prací vyrostly mnohonásobně po covidu, tak se ukazuje, že odkládání výstavby, kterou potřebujeme, nutně potřebujeme, vede k jedné jediné věci. Celé to prodražíme a na to v mnohých případech nebudeme mít ani ty privátní zdroje, například na naši třeba podnikatelskou výstavbu, a nebo to nebude mít ani stát na výstavbu třeba dopravní infrastruktury, nebo také ale školek a dalších zařízení, které stát potřebuje.
18: Jenomže zmínění odborníci si stěžují, že s nimi novela zákona projednávána nebyla a jejich připomínky většinou nebyly nějak přijaty. Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová, mimochodem vaše dlouholetá kolegyně, řekla v rozhovoru pro server iDnes.cz, že se řada připomínek od Svazu měst a obcí nebo od vaší komory brala v potaz. Jste tedy jako Hospodářská komora spokojeni s komunikací kolem novely zákona?
19: V čase, který máme teď k dispozici a také v klimatu, které teď momentálně je, musím říct, že jsme rádi, že připomínky, které jsme uplatnili za Hospodářskou komoru, tak byly brány v potaz. Mimo jiné byli jsme účastni i dalších diskuzí, které se vedou na půdě parlamentu, případně na jiných pracovních forech, a mnoho z těch věcí, které padaly i od ostatních stran, tak vím a prokazatelně vím, protože třeba jsme stáli na stejné straně při uplatnění připomínek, tak byly zohledněny, byly doplněny potom do toho komplexu sního pozměňovacího návrhu, který teď bude ve druhém čtení projednáván. A myslím si, že to pomohlo. V mnohých případech to pomohlo.
18: Měli jste původně předložené podstatné připomínky, kterou jste vznesli?
19: No, podstatné připomínky se týkaly především třeba právě vyvažování těch zájmů, které se dneska v tom stavebním řízení musí vyvažovat. Jsem velmi rád, že třeba byla akceptována ta naše připomínka, že budou vyvažovány právě v tom vlastním stavebním řízení zájmy, chráněné zájmy, které vyplývají z různých zákonů. Bude to podpořeno samozřejmě třeba i tou integrací těch orgánů a těch pracovníků, kteří hájí ty veřejné zájmy právě do toho stavebního úřadu, ale třeba důraz na to, že je potřeba při vyvažování těch zájmů klást důraz na zaměstnanost v regionu, na sociální smír v regionu, ale také na podmínky pro podnikání. To jsou věci, které jsme uplatňovali společně s dalšími a jsem rád, že třeba taková připomínka byla do toho návrhu zohledněna a že se tam objevuje.
18: Opozice předloze vytýká především to, že chce rozsáhlou změnu o stovkách stran prosadit jako úpravu poslaneckého návrhu, tedy bez řádného připomínkového řízení. Proč ten spěch, co myslíte?
19: Víte, já jsem byl u mnoha legislativních návrhů, které v posledních možná 20 letech procházely poslaneckou sněmovnou. Některé procházely jako vládní návrhy a některé změny procházely jako poslanecké návrhy. Nakonec u digitalizačních zákonů, u kterých jsem stál, ať už když jsem pracoval pro stát, tedy na ministerstvu, nebo jsem nakonec mnohé z nich prosazoval z toho privátního sektoru a šli poslaneckou iniciativou, tak se podařilo přijmout normy, které byly kvalitní. Tohle je rozsáhlá norma, to v každém případě nespochybňuji, že to je velmi rozsáhlé. Mimo jiné je to rozsáhlé i proto, protože s tím souvisí změna dalších zákonů.

0: tím procesem tu změnu prosadit a zrealizovat, tak pak možná přichází tahle cesta přes poslaneckou iniciativu, která je naprosto legitimní a v některých případech krizových okamžicích může být z našeho pohledu cestou, která vede k cíli.
1: Vedoucí odboru územního plánování Jihomoravského kraje Jana Jeníková varuje, že přípravu novely stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj neprojednalo s těmi, kdo s ním každodenně pracují. A je v ní tak řada nesmyslů prý. Jak se to vysvětlujete? Tu nekomunikaci s lidmi z praxe.
0: Já bych popravdě řečeno to neviděl tak, že to není s lidmi z praxe projednáváno. Není žádným tajemstvím, že Hospodářská komora byla partnerem Ministerstva pro místní rozvoj před více jak 5-6 lety, kdy se zpracovávala první verze, řekněme, komplexní novely stavebního zákona a to byla široce diskutovaná novela. Nakonec po volbách, potom tedy k té novele, která prošla na sklonku volebního období, tak byly uplatněny další připomínky, úpravy, změny, které se promítly. A teď se ty návrhy zase vrací do toho původního návrhu. Takže není to tak, že by ty věci dlouhodobě nebyly diskutovány. Chápu a vnímám jednu důležitou věc a nechci to v žádném případě podceňovat, je, že se zasahuje do té přenesené působnosti a v tuhletu chvíli mnohé z těch stavebních úřadů, které dneska působí v rámci obcí s rozšířenou působností, tak prožívají velkou míru nejistoty. Jak to s nimi bude, jak bude fungovat ten centrální stavební úřad v rámci tedy poboček, které budou po celé republice, jestli všichni zaměstnanci budou moci přejít, za jakých podmínek budou přecházet. Ano, to jsou věci, které jsou legitimní a to jsou mimo jiné i věci, na které my ministerstvo upozorňujeme, že jestli existuje nějaké riziko samozřejmě s implementací stavebního zákona, tak v okamžiku, kdyby právě kvalifikovaní zaměstnanci z těch stavebních úřadů nepřešli na nový centrálně stavební úřad a jejich dekoncentráty v území.
1: No, třeba podle předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jana Holického si zaměstnanci zpravidla po přesunu od obce pod stát pohorší. Obce zaměstnancům mohou nabízet třeba řadu benefitů, které by pro stát byly nepřijatelné. Tohoto se neobáváte?
0: My to vnímáme jako riziko a určitě mimo jiné s panem kolegou Holickým jsme dlouhodobě ve spojení a díky tomu, že já jsem působil v oblasti veřejné správy na ministerstvu vnitra a měl jsem celou koordinaci veřejné správy na starosti, tak si moc dobře uvědomuju, jak je důležité právě komunikovat s územní samosprávou. Mimo jiné byl jsem to i já, kdo třeba přebíral od policie v roce 2000, přebíral na magistrát hlavního města Prahy agendy od policie, z kterých se stávaly civilní agendy právě v přenesené působnosti a byly to stovky lidí, které přecházely v té době ze státu na obec, v tomto případě na hlavní město Prahu. A teď padá rozhodnutí, že zase v některých agendách zase tito lidé budou přecházet pod státní správu. Prostě je to rozhodnutí o tom, kde bude ta státní správa vykonávána a kteří lidé to budou dělat. A samozřejmě si myslím, že stát v takovém okamžiku, v tomto případě má udělat všechno pro to, aby ty kvalifikovaní lidé, kteří stavební řízení umí, mají respekt a požívají nějaké autority, tak aby v maximální možné míře měli možnost přejít za stejných, ne-li lepších podmínek pod křídla státu.
1: Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček je hostem 20 minut Radiožurnálu. Proč nevíme, kdo návrh zákona psal? Spekuluje se o velkých developerských skupinách, pro které jsou v zákoně nepochopitelné úlevy.
0: Já vůbec v tuhletu chvíli nevím, kde se bere tenhle ten názor nebo tohleto stanovisko. Opakovaně se s tím setkávám, ať už na jednání v parlamentu nebo na jiných fórem. Víte, co je nejzajímavější, že největším developerem v České republice je stát a územní samosprávy. A mimo jiné právě i pro ně, pro jejich výstavbu, třeba bytovou výstavbu, kterou chtějí zrealizovat třeba obce právě z hlediska dostupného bydlení, tak to bude svědčit úplně stejně jim, jako i soukromým investorům, kteří budou podobné objekty nebo podobné stavby realizovat. To znamená, je to pro všechny developery a je to i pro developera, který se jmenuje stát, třeba v dopravních stavbách, nebo i pro obce nebo kraje, které budou budovat seniorské domy nebo školy nebo další veřejnou vybavenost.
1: Novela zavádí velké projekty podlahovou plochou nad 10 000 metrů jako stavby ve veřejném zájmu, které

0: se budou schvalovat jednodušeji, podobně některé dopravní stavby. To vám nepřipadá jako jasná úleva pro developery?
1: Já bych byl nejradši, kdyby ta úleva byla pro všechny. Popravdě řečeno. A já bych byl rád, a mimo jiné, ale ten stavební zákon s tím počítá, že ty jednodušší stavby, chcete-li rodinné domky a jiné stavby, opravdu i pro ně bude obrovské zjednodušení. A když se bavíme o té hranici, dokážu si představit, že nakonec kompromisem může být 8 000 metrů nebo 12 000 metrů. Je to nějaká hodnota, která si myslím, že může být jinak stanovená. Ale to, že existují bytové komplexy, které, jak říkám, může chtít stavět a chce stavět třeba i hlavní město Praha nebo další obce, které chtějí třeba na uvolněných teritoriích, brownfieldech postavit, a že to je potřeba budovat jako komplex, že je potřeba to budovat včetně veřejné infrastruktury, ať už se jedná o komunikace nebo veřejnou vybavenost, je prostě pravda. A jestli chceme to docílit, že chceme, aby právě třeba bytový fond byl doplněn co nejrychleji a schází nám statisíce bytů v České republice, které bychom potřebovali rychle dobudovat, no tak musíme tomu dát nějakou preferenci. Takže je to nějaká hranice, může být stejně tak o něco menší, stejně tak o něco větší, ale v každém případě si myslíme, že právě u těchto velkých bytových komplexů a mimo jiné ty plochy v území mnoha měst jsou, které byly dříve třeba průmyslová teritoria a která by dneska mohla sloužit právě bydlení, tak tam si myslím, že stojí za to tomu preferenci a zjednodušení dát.
0: Chystaná novela stavebního zákona může podle ekologického hnutí Arnika způsobit kolaps povolování staveb. Podle hnutí budou v Česku zhruba 2 roky fungovat 3 různé režimy povolování, což bude znamenat právní nejistotu. To je vážná výhrada, ne?
1: To je vždycky. Když dochází k nějakým změnám, tak vždycky dobíhají stará řízení podle starých právních předpisů ve staré struktuře a potom jsou nové povolovací procesy podle nových právních předpisů a to je úplně běžné, to se děje u každé agendy, která prostě najednou se organizuje a zabezpečuje jinak, ať už institucionálně, to znamená na jiném úřadě, anebo to platí pro řízení, které má jiné procesní podmínky. Takže úplně běžná záležitost, která se děje. Ano, jak říkám, i pro nás, a my na to upozorňujeme, říkáme největší riziko, které vnímáme, že by nepřišla dostatečně velká kvalifikovaná většina lidí, kteří dneska na stavebních úřadech působí a tak říkajíc neměl by kdo rozhodovat podle nových principů a nových pravidel.
0: Novela znamená fatální oslabení dosavadního systému památkové péče. Poslancům to napsali v otevřeném dopise odborníci z několika univerzit a z vědeckého výzkumu s tím, že by ji měli zamítnout. Jak to vidíte vy?
1: Víte, já myslím, že právě v tom si myslím, že novela stavebního zákona přináší nový pohled a já jsem za něho vděčný. Těch veřejných zájmů, které potřebujeme při výstavbě zohlednit, je prostě víc. A mimo jiné, není to jenom ochrana izolovaného zájmu jedné skupiny, a teď vůbec nespochybnuju kvalifikaci ani univerzit, ani expertů, odborníků, ale já jsem tady mimo jiné proto, abych říkal, že my potřebujeme v České republice stavět a mimo jiné potřebujeme umožnit výstavbu třeba i průmyslových objektů anebo podnikatelských objektů, které v České republice máme, protože podnikat se musí, protože podnikání aktivit firem, zaměstnávání lidí, jsou potom odvody do toho veřejného rozpočtu a z těchto odvodů mimo jiné můžeme chránit památky, opravovat Národní muzeum nebo cokoliv jiného dělat. To znamená, musí se vyvažovat ty zájmy a nemůžeme v tuhle chvíli říct, že jenom jeden z těch zájmů je ten nejdůležitější a všechny ostatní potlačit. To se bohužel občas stává a potom se divíme, že třeba některé věci se nerealizují a potom za ně dáváme obrovské peníze anebo velmi rychle, možná překotně některé věci potom stavíme a má to zase jiné důsledky, které jsou zase neblahé pro cokoliv jiného. Takže vyvážené poměřování zájmu je to správné, k čemu směřuje mimo jiné i tento návrh stavebního zákona.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu je hostem Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. Novinky, které se zaváděly v minulosti, se pilotně zkoušely. Byl by na to v tomto případě čas?
1: Já myslím, že ta diskuze probíhá dlouhodobě a všichni ti, kteří se v oblasti stavebního řízení, povolování, územního plánování pohybují, tak moc dobře vědí, kde jsou ty největší boláky, které české stavební povolovací řízení má. Pro nikoho přece nemůže být překvapením, že teď se ta diskuze otevřela. O těch věcech se mluví dlouhodobě. Takže já opravdu si nemyslím, že máme další čas na nějaké další diskuze. A jsem si vědom toho, že v některých případech budeme třeba následně budeme tu diskuzi vést a že parametricky třeba některé ty věci se budou ještě upravovat. Ano, to se stává a nejenom v oblasti stavebního řízení, ale myslím si, že v tuhletu chvíli v některých ohledech jsme, jak se často říká, byli papežtější než papež a v některých oblastech jsme třeba šli nad rámec evropské legislativy, která třeba není uplatňována v okolních státech kolem nás a to mimo jiné třeba vede k tomu, že se v Polsku staví některé objekty třeba pro podnikání nebo dopravní infrastruktury rychleji, než se staví v České republice. A pokud chceme udržet krok a být konkurenceschopní s těmi ostatními, no tak bychom měli se podívat teda, co platí kolem nás a zvolit stejné podmínky. A v některých případech tedy skutečně srovnat krok s těmi ostatními.
0: Podle premiéra Andreje Babiše není informování veřejnosti o změnách, které zavádí ta projednávaná novela stavebního zákona, ideální. Myslíte, že je to hlavní problém té novely?
1: A protože s tím mám osobně zkušenosti, myslím si, že stojí za to a vím, že ministerstvo se o to snaží a je otázka a nevidím do toho, protože u těch jednání nejsem, je komunikace především právě s těmi stavebními úřady, s lidmi, kteří na nich pracují a samozřejmě s tou odbornou veřejností. To je největší péče, kterou by mělo ministerstvo tomu věnovat a neskončí mimo jiné ani tím, že se projedná novela zákona ve sněmovně a schválí se. To je další péče na 2 až 3 roky trvalé komunikace a spolupráce a ladění možná těch věcí, třeba i v té institucionální úrovni, tohle se prostě musí tomu obětovat. Je to obrovské množství času, ale myslím si, že ten čas investovaný do toho se prostě vyplatí. A to, že ve veřejnosti jsou víc slyšet, řekněme, ty negativní názory a méně jsou slyšet třeba ty pozitivní věci a efekty, které by ten nový stavební zákon měl přinést, tak to je pravda a myslím si, že v tomhle tom je jistá míra dluhu i na straně těch předkladatelů a ministerstva samotného.
0: Možná nejenom v tom, protože úředníci na krajských a obecních úřadech se už prý více než 5 měsíců marně dožadují odpovědí ministerstva na jejich dotazy a připomínky. To nesvědčí o dobré komunikaci ministerstva pro místní rozvoj.
1: Já opravdu v tuhle chvíli můžu vycházet jenom ze své vlastní zkušenosti a z implementace taky složitých věcí a změn, které se v téhle republice odehrály v oblasti digitalizace. A jestli jsem na něco dbal, tak to byla právě komunikace právě s územím, s odpovědnými zaměstnanci jednotlivých úřadů. Věnoval jsem tomu 3 roky života a proto říkám, je to takhle dlouhá doba a musí si každý, kdo se do toho pustí, uvědomit, že tomu bude muset obětovat 3 roky svého života a pracovní náplně od rána do večera.
0: Podle šéfky rezortu Zuzany Mrázové za ANO, ministerstvo pro místní rozvoj spustilo webové stránky s ucelenými informacemi k novele stavebního zákona. Může to stačit?
1: Samou sobě to nestačí. Ne. Samou sobě to nestačí. Byť si myslím, že pro základní orientaci toho, co se navrhuje, kam to směřuje, otázky, odpovědi, řekněme, na které si lidé kladou, tak určitě tohle je cesta, která může mnoho nejasností odstranit. Ale jak já říkám, já jsem vždycky za sebe osobně sázel na tu osobní komunikaci s těmi, kteří nesou ten největší díl odpovědnosti nebo kteří ponesou největší díl odpovědnosti a v tomhle případě jsou to ať už existující nebo budoucí zaměstnanci právě stavebních úřadů a také profesních organizací, kteří samozřejmě do té výstavby mluví a budou vstupovat.
0: Ministerstvo vysílá do krajů takzvané koordinátory, kteří mají změny vysvětlovat. Háček je v tom, že podle odborníků dostatečně problematice nerozumějí.
1: Ano, já neznám podmínky, za kterých se odborníci vybírali, anebo jestli se podařilo vybrat lidi, kteří měli tu správnou kvalifikaci. Myslím si, že tohle je hrozně důležité, aby ti lidé požívali autority. A samozřejmě ty diskuze jdou do velkých detailů, na který by měl takový koordinátor umět odpovědět, a nebo by měl umět zajistit tu odpověď v nějakém reálném čase, a nemusí každý znát všechno, ani já neznám všechno a neznal jsem ani předtím, když jsem třeba takové věci zaváděl, takže musíte mít bohatou infrastrukturu, která je schopna operativně reagovat a odpovídat na otázky, někdy i velmi nepříjemné, na které musíte odpovídat.
0: Předseda vlády očekává, že výhody změny stavební legislativy vysvětlí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jak tomu rozumíte? To je přece prvotně tady povinnost ministryně Mrázové, ne?
1: Ano, myslím si, že primárně to samozřejmě musí odpovídat, a je to v gesci, podle kompetenčního zákona to spadá na ministerstvo pro místní rozvoj, a je to odpovědností v prvé řadě paní ministryně, která gesčně za to odpovídá. Ale myslím si, že pokud asi pan premiér zmiňoval pana místopředsedu vlády Havlíčka, tak zejména z toho, že výstavba jako taková v České republice je potřeba, aby se nastartovala. A to je hospodářská disciplína. A podmínky pro to, aby se stavělo, tak těch podmínek je potřeba splnit hodně. Jedna z těch věcí, které je potřeba splnit, například to, jestli máme dostatek finančních zdrojů na to, aby se stavělo třeba dopravní stavby, nebo aby se dostavěla jaderná elektrárna, nebo aby se dobudovaly sítě. Za druhé je to oblast personální, to znamená, jestli v tuhletu chvíli máme lidi v oblasti výstavby, kteří jsou schopni ty stavby realizovat, to je jako absolventech našich škol, anebo případně pracovníků na ty stavby. No a třetí jsou ty procesy povolovací. Všechny tyhle ty tři oblasti, ono jich je víc, ale ty tři klíčové oblasti jsem zmínil, ty vstupují do toho, jestli se stavět v České republice bude a jestli výstavba v České republice se nastartuje tak, aby přinášela další růst, hospodářský růst. Mimo jiné, ty státy kolem nás v mnohém případě právě opírají o svůj hospodářský růst, právě o výstavbu a realizaci výstavby. A proto si myslím, že asi pan premiér zmínil pana místopředsedu vlády Havlíčka, protože za hospodářskou politiku, nastartování hospodářského růstu právě odpovídá místopředseda vlády.
0: Jak odhadujete další vývoj? Prosadí vládní koalice za každou cenu svou?
1: Vnímám, že vládní koalice je rozhodnutá pro to, aby prosadila ten nový stavební zákon, byť je to bolestný proces a nepochybně ještě mnoho věcí se v následujících měsících a letech bude doplňovat, napravovat, protože není to jenom o zákoně, je to o prováděcích právních předpisech, nařízeních vlády, vyhláškách, normách, které se budou muset upravit a změnit. Takže, jak říkám, je to běh na dlouhou trať. Ale byl bych rád, kdyby to podpořila i opozice, protože to nejhorší, co by se podnikatelům mohlo stát, jsou následné revize.
0: Hostem 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus, byl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Děkuju, nashledanou.
1: Děkuji a nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Vláda v pondělí 22. června rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na pondělní jednání vlády dorazí i prezident Petr Pavel, který chce s ministry řešit koordinaci zahraničních cest. Premiér už dříve uvedl, že prezident by součástí delegace být neměl. Pavel ale na své účasti trvá a nevylučuje ani kompetenční žalobu. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Norská korunní princezna Mette Marit se zapsala do registru čekatelů na transplantaci plic, oznámil to norský královský palác. V reakci na zhoršení jejího zdravotního stavu nemocnice v Oslu uvedla, že transplantace je nutná co nejdříve. Mette Marit trpí nevyléčitelnou plicní fibrozou. Chronické onemocnění způsobuje jizvy v plicích, které tak přijímají méně kyslíku. A žáci dvou základních škol v Děčíně dostanou zdarma očkování proti žloutence typu A. Hygienická stanice Ústeckého kraje to nařídila vyhláškou. Týká se to škol v Boleticích a Želenicích. Vakcína ale nebude povinná. Hygienici chtějí opatřením předejít tomu, aby se nemoc rozšířila ve školách, které navštěvují mimo jiné žáci ze sociálně slabších rodin. První dávku vakcíny dostanou děti zdarma, když je rodiče nechají naočkovat do konce července. Druhou už musí zaplatit. Sport. Podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem Svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. A české fotbalistky remizovaly v předposledním utkání kvalifikace mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češky už mají postup do baráže jistý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D3 před Veselým nad Lužnicí a překážka na D1 za Prahou. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně před Veselým nad Lužnicí. Na kilometru 109 máme hlášenou čerstvě nehodu. Doporučujeme zpomalit, místo už je ale označené světelnou šipkou. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za odbočkou na Říčany. Na 14. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů pozor před Lubencem, překáží tam následky střetu osobního auta se zvěří. Jeden pruh je neprůjezdný, takže se vybočuje. Na silnici 46 z Olomouce do Opavy zpomalte před Šternberkem. V Lipině se střetla dvě auta v prudké zatáčce, je to s opatrností průjezdné. A v Praze je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění, omezení má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Je tu víkend, sobota 6. června, přeji příjemný poslech nočního radiožurnálu, který právě začíná, máme 8 minut po půl jedné. A víkend by už měl být zase trochu více slunečný, což se na dva dny volna určitě hodí, tak toho využijte třeba k nějakému výletu. A jakým tématem otevřeme dnešní noční vysílání? Zatím přes 200 lidí ve Zdechovicích na Pardubicku připojili podpis pod petici proti průzkumu zásob manganu na území obce. Bojí se totiž následné možné těžby, kterou za vesnicí mít nechtějí. My se tam vypravíme v reportáži za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Madonna vám dělala společnost v nočním radiožurnálu s datem 6. června. A obyvatelé Zdechovic na Pardubicku mají obavy, že se jim jednoho dne nastěhují za domy těžaři. V těchto dnech proto podepisují petici proti možnému geologickému průzkumu, který má ověřit zásoby manganu na přilehlém území. Spolu s námitkami chtějí petici pak uplatnit v připomínkovém řízení.
1: Podél prvního plotu toho domu rovně přes ty školky, lesoškolky a tamhle ty domy, které jsou proti nám, jsou vlastně bezprostředně v blízkosti toho zájmového území. To zájmové území se potom táhne takhle dál pod skládkou až kolem starých Kvaletic k novým Kvaleticům.
2: Popisuje nezávislý starosta Zdechovic Radomír Stříška. My teď spolu jsme na okraji obce u kostela a díváme se směrem ke Kvaletické elektrárně.
1: Jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas lidí z obce.
2: Petici proti průzkumu území o rozloze necelých 2 km² doteď podepsalo asi 250 lidí.
1: Prostě to tady nechtějí, že ty zátěže už je tady dost.
2: O povolení k průzkumným pracem u Zdechovic usiluje těžební společnost Mangan Kvaletice. Jejich ředitel Jan Votava říká, že chtějí zjistit skutečný stav podzemních zásob manganu.
3: Toto povolení by nám pouze umožnilo provést analýzu a zpřesnění informací primárního ložiska, na němž probíhala mezi první a druhou světovou válkou těžba manganu a následně pyritu.
2: V první etapě by měl průzkum obnášet práci s daty a archivními dokumenty, v druhé pak i ověřovací geologické vrty. Ředitel Votava tvrdí, že pokud s ním obec nebude souhlasit, průzkum dělat nebudou.
3: Pokud nebude obec Zdechovice souhlasit a nedojde k vydání souhlasu s průzkumným územím ze strany Ministerstva životního prostředí, tak se tzv. Průzkum historického primárního ložiska na katastrálním území Zdechovice neuskuteční.
2: Petici proti záměru včetně námitek plánuje obec Zdechovice odeslat na Ministerstvo životního prostředí nejpozději v pondělí. Ondřej Wolf, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc. Oh!

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmelová doplní zpravodajský přehled.
1: Novou veřejnou ochránkyní práv bude Eva Kostolánská. Ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Irsko zakázalo vstup dvěma izraelským ministrům. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech přesunuli do Dallasu, kde mají základnu pro mistrovství světa. A dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Ve vysílání Radiožurnálu řekla, že právě na práci dosluhujícího veřejného ochránce práv chce navázat.
3: Bych chtěla navázat i na tu jeho komunikaci, spolupráci s veřejnou správou, s lidskoprávními agendami, ale pokud se týká například i zlepšení činnosti, tak bych viděla být více, tedy aby kancelář i já byla více otevřena, komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média.
1: Irsko zakázalo vstup do země izraelským ministrům národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi a financí Becalelu Smotričovi, informovala o tom vláda v Dublinu. Premiér Michal Martin uvedl, že činy a slova ministrů jsou výrazem touhy po vyhnání Palestinců z jejich území. Měla by podle něj být přijata i další opatření ze strany Evropské unie. Na oba izraelské politiky uvalily sankce některé země už v minulosti. Správa Národního parku České Švýcarsko nepochybila, když před požárem v roce 2022 ponechala v lesích suché dřevo. Stížnost zamítlo státní zastupitelství v Děčíně. Poškození občané zmezné Uhřenska, obecí Třichovice a Staré Křečany měli za to, že správa parku měla odtěžit z lesa suché kůrovcové dřevo. Státní zástupce souhlasil se závěry policie a jeho rozhodnutí je pravomocné. Poškození se chtějí bránit, odvolat se už ale nemůžou, říká jeden z nich Pavel Kozde. Razmezné.
4: Budeme chtít, aby to dozoroval nejvyšší státní zástupce. Chceme teda, aby si našli instituci, která potvrdí nebo případě vyvrátí, že to dřevo, které tam zůstalo, nespůsobilo zvýšení intenzity toho požáru.
1: V Mezné při požáru Národního parku schořily dva rodinné domy a oheň tam napáchal i další škody. Sport. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehli 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Kobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Jeho soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Do finále deblu postoupili v Paříži Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou. Kanadsko-brazilské duo Dabrovská Stefaniová porazili ve dvou setech. A čeští fotbalisté se v USA přesunuli do Dallasu, kde mají základ pro blížící se světový šampionát, pokračuje reprezentační trenér Miroslav Koubek.
5: Tam je horka, jak jsem slyšel, jo, takže jsem udělal ranní tréninky, aby jsme museli běžně nevysávali před tím zápasem s Koreou, takže věřím tomu, že teploty budou ještě přijatelné odpoledne 35, od té vyloučení, jo, takže ten náš program potrénovat, zase regenerovat, ono je to týdenní cyklus, to je ligový týdenní cyklus.
1: Úvodní zápas ve skupině čeká české fotbalisty příští týden ze čtvrtka na pátek v Mexiku. Hrát budou s Jižní Koreou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D3 před Veselým nad Lužnicí a také na Šestce u Lubence. Na nehodu pozor na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora. Před Veselým nad Lužnicí na kilometru 109 havarovalo vozidlo. Místo je označené šipkou silničářů. Na místě policie, projíždějte opatrně. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy překáží nehoda za Lubencem. Osobní auto tam srazilo zvěř. Připravte se na překážku v jízdním pruhu a také na pohyb lidí okolo. A v Praze je stále mimo provoz Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění a práce tam potrvají až do ranních hodin. Znovu otevřený by měl být Strahovský tunel od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně a kránu se místy objeví mlhy. Přes den čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 5 minut po 13:00 ladíte noční radiožurnál a víte, jak dlouho trvá proces blahořečení? Jsou to roky, někdy i desítky let. Na brněnském výstavišti katolická církev dnes blahořečí první dva mučedníky moderních dějin. Co tomu předcházelo, to uslyšíte za chvíli v našem seriálu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Tohle je Lana Del Rey v nočním radiožurnálu. A v Česku budeme mít ode dneška první blahořečené mučedníky moderních dějin. Jde o kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které komunisté umučili v 50. letech minulého století. Slavnosti blahořečení budeme dnes od 14 do 15 hodin věnovat i speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Právě v brněnské diecézi celý proces blahořečení chystali. Takzvaná beatifikační řízení se připravují roky, někdy i desítky let. Podílí se na nich historici, církevní odborníci, překladatelé a nebo třeba takzvaný postulátor.
1: Zjistili jsme výpočet řady teroristických akcí a loupeží.
2: V archivních záznamech z 50. let minulého století slyšíme projev prokurátora přímo ze soudu.
1: Nýbrž, že jde o individua, která ztratila jakoukoliv lidskou tvář. Rozsévali smrt, ať tudíž smrt je jim spravedlivou odplatou za spáchané zločiny.
2: Právě podobné rozhlasové nahrávky výslechu obviněných byly podle spolupracovníka historické komise Jana Růžičky jedním z důkazů, které pomohly při výzkumu v diecézní fázi procesu blahořečení.
3: První babický proces léta roku 1951 byl opravdu velmi výrazně propagandisticky využíván a k tomu mělo sloužit i to, že se části těch výpovědí, příslušně teda sestříhané, vysílaly rozhlasem. No a přišlo nám jako užitečné slyšet skutečný hlas těch lidí.
2: Historici musí detailně zpracovat všechny dostupné prameny a zdokumentovat všechny okolnosti od matriky po protokoly o uložení ostatků.
3: Historici vlastně mají zpracovat všechno, co jde zjistit, a pak ti kanonisté mají rozhodnout, jestli jsou naplněny ty tři skutečnosti. To znamená skutečná smrt, to je tady jednoznačné, smrt ze strany těch, kteří způsobili z nenávistí k víře, jak je doložitelné.
4: A pak se dál zkoumá, jak to ta osoba konkrétní přijala ze své strany. Zdali to vlastně obětoval pro Krista.
2: Dodává postulátor Karel Orlita. Při tomto beatrifikačním řízení figuroval jako advokát.
4: Určitě ta doba 50. let přivedla mnoho utrpení mnoha lidem. To, co bylo u nich, bych řekl, výjimečné, viditelné, to být si vědom toho dobra, které vlastně člověk dělá, a být taky ochoten za to dobro něco nést. Ale je velmi důležité prostě být pravdivý dnes. Nezaprodat svoje svědomí, nezaprodat pravdu za nějaké výhody.
2: V Česku jsou i další kandidáti na blahořečení.
4: Asi nejdále z ostatních je proces matky Vojtěchy Jasmandové, která už byla prohlášena za ctihodnou, arcibiskup Stojan. Teď v blízkém jednání také osoba arcibiskupa Berana.
2: Podle Orlity se teď ve Vatikánu projednává podobné řízení ohledně kněze Antonína Šuránka nebo Anny Zelíkové. Hana Novotná, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu. I went for you.
7: I've known you all my life. I met you back when we were kids before the second grade.

0: Vodáckou sezónu čím dál víc ohrožuje sucho. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je málo vody třeba v Kamenici, Berounce, Nežárce nebo Chrudimce. Před riziky varují i ochránci přírody. Lodě, hlavně kánoe, můžou na některých místech rozrývat dno řek. A právě tam žijí často ohrožené ryby nebo jiné vodní druhy. Problémová jsou především hodně vytížená místa, jako třeba loděnice na Malé Skále v Libereckém kraji, odkud denně odplují stovky lodí.
1: V jezeře je aktuálně vody dostatek, protože pršelo. Ještě před týdnem to ale bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu sucho. Vodáky to ale nezastavilo. Pokračuje Václav Luka z Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Dřív to asi tak fungovalo, že prostě bylo málo.

0: vody, tak ty vodáci tak prostě jako nejeli, že jo? Jako proč by se jako někde plácali s lodí, prostě tahalí po kamenech a tak dále. Tady to je fakt jako jednodenní atrakce. Vlastně, to je to správné slovo, atrakce, který jsem jako láká. Je to v pohodě, já jako to nikomu nechci zakazovat.
1: Právě tady na Malé Skále lidé nejčastěji doplují do Dolánek a zpátky jedou na koloběžce. Denně tudy projedou stovky, někdy i přes 1000 lodí.
0: Nezbývá vlastně, než jako apelovat na ty, co jezdí na těch loďkách při malých útocích, aby tohle nějakým způsobem měli na vědomí a věděli, že tou svou přítomností, tím svým chozením po dně a taháním lodí prostě nějakým způsobem mají vliv na to, co v té vodě žije.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny si už nechala udělat výzkum, jestli lodě v období sucha škodí evropsky chráněné rybě v rance obecné. Očipovalo se několik desítek ryb a hydrobiologové sledovali jejich pohyb. Podle Václava Luky se ale přímá souvislost nepotvrdila.
0: Zjistilo se, že na obou těch úsecích máme celkem bohaté populace té vranky, co ale neznamená, že tam nějaký vliv není.
1: V jezeře vranky obecné vyloženě ohrožené vodáky pravděpodobně nejsou. Časem ale může chybět zastoupení dravých ryb. Z Malé Skály Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Monika Chmilová a stručné zprávy.
1: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci včera na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň zvolili i 6 radních České televize. Své posty obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr nebo moderátor Luboš Xaver Veselý. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO usiluje o přepravu ázerbajdžánského plynu a ropy přes Ukrajinu. Řekl to v černohorském Tivatu, kde se účastní summitu Evropské unie a zemí západního Balkánu. Předseda české vlády uvedl, že se na tranzit surovin z Ázerbajdžánu ptal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského při jednání v květnu. Zelenský mu řekl, že je možné, že by Kyjev přepravu povolil. Italské základní a střední školy budou nově potřebovat souhlas rodičů pro kurzy a vzdělávací projekty týkající se sexuální výchovy. Ukládá to vládní zákon, který schválil italský senát. Už předtím ho podpořila většina poslanců. Podle ministra školství Giuseppeho Valditari je norma v souladu s ústavou a vrací rodičům právo vzdělávat své děti. Zákon ale kritizuje italská opozice s tím, že může omezit přístup teenagerů k důležitým informacím. A na Náchodsku dnes dopoledne otevřou cyklistický okruh kolem přehrady Rozkoš. Trasa dlouhá 19 kilometrů propojuje obce na březích přehrady. Její vybudování trvalo téměř 6 let a stálo 130 milionů korun. Součástí okruhu jsou nová odpočinková místa, altány a také nabíječky pro elektrokola. Sport. Fotbalové kluby Dynamo České Budějovice a MFK Chrudim byly před novou sezónou vyřazeny z šance Národní ligy. Pro start ve druhé nejvyšší české soutěži nezískali potřebnou licenci. Chrudimský klub v prohlášení uvedl, že se obrátí na soud. Do šance Národní ligy se na úkor těchto dvou týmů dostali Kladno a Česká Lípa. Ve druhé lize nakonec zůstává Jihlava, která v žádném průběhu sezóny sestoupila.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D3 před Veselým nad Lužnicí a taky na šestce u Lubence. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora vyšetřují nehodu za Ševětínem. Na kilometru 109 je už místo havárie označené světelnou šipkou a vyšetřuje tam policie. Odstavný pruh je uzavřený. Na nehodu pozor na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy. Za Lubencem osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce a projíždějte opatrně. A v Praze pokračuje údržba Strahovského tunelu na městském okruhu. Uzavřený je tentokrát ve směru z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, v Čechách k večeru místy přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem.
4: Dobrý den, i tento týden přinesl na mezinárodní scéně víc otázek než odpovědí. Nad některými z nich se zamyslíme s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobré dopoledne vám.
2: Co se děje se světem?
4: Začneme tentokrát v Rusku. Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou. Před začátkem Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra to řekl ruský prezident Vladimír Putin. Co to je, kromě toho, že je to oxymoron?
5: Ano, to jsem chtěl přesně říct. Je to proti.
4: Pardon, že vám to kradu.
5: Ne, to vůbec není ukradení, jste to správně nazval, je to prostě protimluv. V současné době při současném sentimentu, to znamená, ukrajinská armáda není ta, která by měla kapitulovat, vzdát se. Ten sentiment se pomalu, ale jistě otáčí. To, co jsme viděli poslední dva roky, ten tvrdý, ostrý tlak na frontě, vedený ruskou armádou, ochabuje. Neříkám, že již není, ale ochabuje. Není to to, co si Rusové mysleli, že již bude dávno vyřízeno. Rozumějte Donbas. Takže v tuto chvíli se to opravdu jeví jako protimluv a vzpomeňte i vy. To je půl roku, co jsme diskutovali o tom, zdali by Donbas měl být postoupen Rusku v zájmu zachování suverenity, integrity Ukrajiny. Dnes to vlastně není téma, protože Ukrajina sama o sobě za pomocí svých prostředků je schopná ho efektivně bránit. Ano, pořád má kritický nedostatek vojáků, je tam řada úskalí, ale ať je to, jak to je, Ukrajina je sebevědomější a má k tomu důvod.
4: Možná je dobré podívat se i v tuto chvíli na mapu a říct, že Doněcká oblast je samosprávnou jednotkou Ukrajiny, rozkládá se na jihovýchodě země a zaujímá podstatnou část území Donbasu.
5: Máte pravdu, ano.
4: A to říkám i proto, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise adresovaném Vladimíru Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Ale zároveň ten otevřený dopis, to je text, který není nějakou poníženou suplikou, ale řekl bych, že sebevědomou výzvou k zastavení války. Jak ho čtete?
5: Přesně, navazuje to na tu naší první otázku, odpověď, kterou jsme si dnes vytyčili. Ukrajina prošla katarzí. Ukrajina poté, co prezident Zelenský byl tak ponížen v Bílém domě na začátku mandátu Donalda Trumpa, tak si vzala z této lekce ponaučení. Klobouk dolů. Ona si řekla, a zcela správně, není možné spoléhat na spojence, ani Ameriku, ani Evropu. Pojďme jim poděkovat. Buďme rádi, že nás budou podporovat i nadále, byť za úplatu, je to zásadní, nicméně je nezbytné pokusit se v mnoha oblastech o samostatnice. I do budoucna, protože i když ta válka nějak skončí, tak my musíme mít velkou odstrašující sílu. A vidíme, že není možné spoléhat na spojence, ať už Západ, který tak velkou odstrašující sílu nemá, nebo Spojené státy, které tu chtějí, tu nechtějí. Takže si ji vybudujeme sami. Ona opravdu šla cestou vybudování vlastních kapacit, řeknu to na konkrétním příkladu. Antidronová zeď, která funguje pouze jenom na Ukrajině, my zatím o ní hovoříme, budeme ji budovat, tak je excelentní. Úspěšnost mezi 95-90%. Ano, problém samozřejmě proti balistickým raketám. Tam nadále spoléhá na Spojené státy. I jiné oblasti jsou zásadní pro Ukrajinu v rámci kooperace. Ale ta emancipace opravdu dospěla tak daleko, že prezident Zelenský si mohl dovolit tón dopisu, který si dovolil. Ale pozor. Vy jste sám správně řekl, že ten dopis byl otevřený. On nebyl primárně určen prezidentu Putinovi. On byl určen vám, mně, přesně, vám, mně, nám. Zpráva světu. Jsme sebevědomější, jsme schopni bojovat sami za sebe, budeme vzdorovat dále, ale chceme mír, proto vyzýváme Rusko, ať si sedne ke stolu a začne s námi jednat. Ale pozor, jako rovný s rovným, ne jako rovný s nerovným.
4: A možná ten dopis předem dostal razítko, tím myslím ten dronový útok, který šel z Ukrajiny. Drony letěly přes 1000 kilometrů, 1100 kilometrů a vlastně byly takovým předvečerem toho Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra.
5: Moc o tom tady nemluvíme, ale já bych řekl, že to byla opravdu symbolická rána ruskému režimu. Ne katastrofická, ne likvidační, ale symbolická. Víte, určitě i vy jste byl v Petrohradu. Pro nejenom obyvatele Petrohradu, ale celé široké Rusy je klíčový chrám svatého Izáka. To je ona obrovská kopule, jeden z největších pravoslavných chrámů na světě. Každý Rus ho zná, každý Rus se o něm učí už ve školce, zná jeho obrázek, i když ho zbudíte ve 2 ráno. A ten pohled, kdy za ním v dáli stoupá dým, to je něco nepředstavitelného pro Rusy. To prostě nikdo by nečekal, že Ukrajina bude schopna takové rány ještě v předvečer, respektive v den zahájení ekonomického summitu. Já bych to shrnul lapidárně. Tento Petrohradský ekonomický summit, někdy zvaný ruský Davos, nezahájil, jak bylo očekáváno, prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin, ale ukrajinské drony. To si myslím, že je všeříkající.
4: Když se vrátím k tomu otevřenému dopisu Volodymyra Zelenského Vladimíru Putinovi, tak tam jsou výzvy k tomu, aby se, když to řeknu zjednodušeně, oba dva sešli a udělali vše pro to, aby se zastavila válka na Ukrajině za nějakých podmínek. Která ta pasáž by se Putinovi mohla zamlouvat?
5: No, to je otázka, protože podle mého názoru se vůbec Putinovi nezamlouvá na tom dopisu prakticky nic. A ten tón...
4: Čekal jsem, že řeknete žádná.
5: Je to tak, žádná. Ten tón, vůbec to že ten dopis byl takto adresován, že byl otevřený, to všechno je vlastně proti srsti prezidenta Putina. On je ten, který chce dominovat vzájemným vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou. On je ten, který chce oktrojovat, vnutit ten mír. On je ten, který chce, aby za jeho podmínek bylo jednáno.
4: On přece nebude postupovat podle doporučení nějakého ukrajinského prezidenta, protože on chce tu válku vyhrát. Je otázka, jestli pořád chce vyhrát, jestli ty tlaky i uvnitř Kremlu nejsou takové, že možná přemýšlí o jiných variantách, ale do hlavy mu člověk nevidí.
5: Já myslím, že chce určitě vyhrát i tak. Je to jenom otázka, jakou formou. On bude určitě jakoukoliv situaci, i kdyby mělo dojít k nějakému přiměřenému míru, prezentovat jako ruské vítězství. Ostatně to je taky jediná jeho šance, aby mohl v úřadu prezidenta doslova do písmene přežít. Mimochodem, ty symbolické rány, které vidíme, vis onen dým, Petrohradské fórum, to, že ukrajinské drony a jiné útočné prostředky jsou schopny efektivně eliminovat ruský export ropy, jiných nerostných surovin, ohrožují energetickou infrastrukturu Ruska. To by podle mého názoru jinému vůdci již v Ruské federaci zlomilo vás. Prezident Putin má jednu nepopiratelnou výhodu. A to je jeho vzdělání, respektive jeho praxe v KGB. On, podle mého názoru, skvěle, a teď to hodnotím z jeho úhlu pohledu, vyvažuje mezi těmi siloviky, mezi těmi důležitými aparátčíky v rámci kremelských elit, které on poštovává proti sobě. On se řídí latinským divide et impera, rozděl a panuj. To znamená, rozděl ty jednotlivé skupiny, poštuje proti sobě a panuj jim, buď nad něma. To je jeho strategická hra, díky které on se pořád drží u moci.
4: Dá se takhle na dálku soudit, že ty, jak říkáte, kremelské elity jsou rozdělené třeba v tom, že jedna je víc jestřábí, říká, pojďte jim tam poslat ty atomovky, a druhá říká, pojďme to zastavit, nemá to cenu?
5: Dá, nemusíme chodit daleko, bylo to ostatně i předmětem několika přednášek na Petrohradském ekonomickém fóru. Opravdu jsou tam tyto dvě skupiny, které bojují proti sobě. Jedna ví, že pro Rusko to je ekonomická pohroma, to, co se děje teď již tím pátým rokem, a druhá naopak chce tlouci klín klínem, to znamená zasadit Ukrajině drtivý úder někdy, možná i za pomoci jaderných zbraní, ale chceme uklidnit posluchače, protože to je okrajové spektrum i v rámci Ruské federace.
4: Dá se bez nadsázky říct, že Spojené státy americké v těchto dnech, týdnech, vlastně teď už měsících, se zabývají hlavně situací na Blízkém východě a Ukrajina jako by byla trochu mimo jejich zorný úhel. I proto se mluví o tom, že za Evropskou unii by měl o ukončení ruské agrese na Ukrajině jednat německý kancléř Friedrich Merz a misi by měl vést na základě mandátu Evropské rady a komise. Jaké jsou Merzovy přednosti?
5: Máte pravdu, Spojené státy v tuto chvíli řeší především ten konflikt na Blízkém východě. My jsme jim vlastně však dopřáli krásnou nahrávku na smeč. Ta nahrávka na smeč spočívala v tom, že jsme prakticky unizono, až na výjimky, Spojeným státům řekli, že válka v Perském zálivu není naše válka, ač je to lež. No tak Spojené státy přece stejnou optikou mohou teď říct, no válka na Ukrajině není moje válka, řešte si ji sami. Přesto to prezident Trump neudělal, konstatoval, že by rád docílil míru, byť to bylo jenom strohé prohlášení. Pojďme se vrátit k Friedrichu Merzovi. My jsme se o něm bavili, tuším, je to 2 nebo 3 týdny zpátky, když prezident Putin navrhl jako prostředníka bývalého kancléře Schrödera. Dementovali jsme to a oba dva jsme přišli k tomu, že nejpravděpodobnější variantou je Friedrich Merz. Tak je vidět, že se nám ta předpověď do jisté míry plní. Ono to má velkou logiku. Německo je nejsilnější ekonomika Evropy, je motorem Evropy. Německo je silná země, Friedrich Merz má silný mandát, nebude končit brzy například jako prezident Macron ve Francii, tuším příští rok, neberte mě za slovo, ale mám pocit, že mu mandát vyprší příští rok, to u Německa tak není, je relativně sjednocená a vlastně jediné, to je potřeba ale vzít jako fakt a jako protiargument. Jediné, co Ruskou federaci dostane ke stolu, je tlak. Jsou tlakové silové prostředky. To, že Ukrajina bude uspěje na frontě a přinutí tím de facto Rusko zasednout k jednacímu stolu. Takže to, že my jmenujeme někoho konkrétně, bohužel ten sentiment nezmění. Rusko musí být přesvědčeno o tom, že je dohnáno k jednacímu stolu a potom se Friedrich Merz může toho kormidla ujmout. Ale to, že to je trefa do černého, ilustruje ještě jeden fakt. Pozor, to nebylo jenom jen tak vypálený naslepo náboj ze strany Ruské federace je jmenovat vyjednavačem Gerharda Schrödera. Gerhard Schröder v Německu pořád ještě požívá nějaké důvěry, nějaké podpory. A Rusko se teď soustředí na to rozdělit německou společnost tím, že se snaží vyvolat rozepři mezi východním a západním Německem. Ve východním Německu je na vzestupu AfD, Alternative für Deutschland, ta německá pravicově, extrémně pravicová strana, která říká, že nepřítelem Německa není Rusko, ale Ukrajina. A Rusko se toho snaží využít. A přesně se snaží oslovit ty kruhy a především voliče v těch nových spolkových zemí, jak Německo říká pro naše posluchače, to je bývalé východní Německo. V Německu není korektní říkat slovo východní Německo, tam se říká nové spolkové země. A bude se snažit ovlivňovat ty volby v těch nových spolkových zemích, aby vrážela trny do paty Friedricha Merce.
4: Proč by se Putin měl s Friedrichem Mercem bavit?
5: No to je přesně ta otázka. No protože k tomu bude donucen a dotlačen. Opravdu si myslím, že pořád ještě, bohužel, nejsme v té situaci. To se ale může změnit a ta trajektorie je tomu nápomocná. Ale není to tak, že když teď řekneme, že Friedrich Merz je náš hlavní vyjednavač, tak si prezident Putin okamžitě sedne ke stolu a začne jednat.
4: Tam je ještě jeden zajímavý poprvek, protože Friedrich Merz v dopise, který poslal do Bruselu někdy v druhé polovině května, navrhuje, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Je to za tahle situace dobrý nápad?
5: Je to velmi dobrý nápad, protože my tím vysíláme vzkaz Ukrajině, že stojíme na jejich straně. Je to naděje pro Ukrajince, že to není tak, že budou čekat na zahájení přístupových rozhovorů jako Turecko od roku 1987.
4: Pardon, je to fér vůči Turecku tedy?
5: To je něco úplně jiného. Turecko je pozor. Turecko je součástí NATO, to má jasné bezpečnostní garance a bezpečnostní prvky. Jsem přesvědčen o tom, že kdybyste se dnes Ukrajinců i prezidenta Zelenského zeptali, zdali, kdyby si měl vybrat mezi tím vstoupit do NATO a Evropské unie, tak si vybere vstup do NATO. Turecko je v NATO. Takže to je přece jenom jiná situace a nemůžeme ji úplně srovnávat. Takže myslím si, že to je velmi dobře. A zároveň, ale pozor, je to win-win. Je to dobře i pro Evropskou unii. Protože my nesmíme opakovat chybu, kterou jsme podle mého názoru udělali v 90. letech. Kdy jsme nespustili Marshallův plán pro Rusko. Rusko v 90. letech za Jelcina bylo ochotno spolupracovat se Západem. My jsme ho ale nechali na pospas, na holičkách. Neinvestovali jsme do něj. To nesmíme zopakovat. My v rámci Ukrajiny, až ten konflikt skončí, musíme nastartovat nový Marshallův plán. Pardon, abych objasnil, o co jde. To byl plán po druhé světové válce na obnovu Evropy. Byl nabídnut mimo jiné i Československu. Nicméně Československo již pod drtivým tlakem Josefa Stalina tento plán odmítlo a ubírali jsme se bohužel jiným směrem. Západní Evropa vzkvétala, ekonomické injekce, nový prakticky nastartování hospodářského zázraku Německa, který vrcholil v 60. letech západního Německa. Takže něco podobného a bylo by to win-win, vítězství na obě strany, by jsme měli nastartovat po válce na Ukrajině a toto je tím prvním krokem.
4: Když jste mluvil o tom, že Ukrajina by si podle všeho, kdyby si měla vybrat, jestli Evropskou unii nebo NATO, takže by si vybrala NATO, tak jak číst to, že Evropská 27 by se, a teď mluvím zpátky o tom návrhu Friedricha Merce, by se měla zavázat, že by pro Ukrajinu platil článek 42.7 smlouvy o Evropské unii a vzájemné obranné pomoci. To není něco jako článek 5. To...
5: Není, nicméně někdo by ho tak mohl interpretovat. To je článek, který stanoví závazek pomoci napadené zemi, nicméně je výrazně měkčeji formulován. Navíc jde o to, že Evropská unie nemá jenom státy, které jsou členskými státy NATO, jsou tam i neutrální země typu Rakousko, takže to je z toho vyjmuto. Čili ano, je to závazek pomoci napadené zemi různými prostředky. Není tam charakterizováno, že vojenskými. Nezapomeňme, že Evropská unie nemá vojenské struktury a ta aktivace má hlavně politický a symbolický význam. Pro informaci posluchačům bylo aktivována jednou jedinkrát v roce 2015 po teroristických útocích ve Francii. Francie sama o to požádala. Ono to začalo tím útokem na Charlie Hebdo, na ten časopis, ale to nebylo ten případ. Až ke konci, tuším v listopadu, byly ty koordinované útoky na stadion v Saint-Denis a na ten klub Bataclan, tuším, přes 100 lidí, 130 lidí zemřelo. Francie požádala o aktivaci článku 427 Evropské unie. Proč chtěla především odlehčit ve svých kampaních v zahraničí. Ona nechtěla pomoci vojensky uvnitř. Chtěla odlehčit ve svých kampaních v zahraničí především v Sýrii a tuším v Mali. A je pravda, že například Německo se připojilo a vyslalo hlídkující lodě k pobřeží Sýrie.
4: Posloucháte Radiožurnál, mluvíme s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově.
6: Co se děje se světem?
2: Události končícího týdne v kontextu.
4: Abychom šli taky na skok do České republiky, budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč prezidentu Pavlovi na Pražském hradě představil své priority. Patří mezi ně například dokončení těžké brigády. K čemu je dobrá?
5: No, je to správně. Těžká brigáda je mimořádně úderná jednotka, která za pomoci těch vlastně nejvíce penetračních zbraní, nejvíce i těžkých zbraní je schopná prorazit na bojišti a udělat klín v rámci manévrové války, případně bránit nějaké území. Její součástí jsou právě tanky, obrněné transportéry, si silné prvky a prostředky protivzdušné obrany. A je to dobře jednak proto, že jsme ten závazek dali v rámci NATO a my jsme součástí kolektivní obrany a nemůžeme jenom čekat, že nás někdo zachrání, ale sami musíme přispívat. Ostatně při nedávné návštěvě vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě u nás, tuším na vrtulníkové základně v náměstí nad Oslavou, kde seděli spolu před těmi novými americkými vrtulníky, kde seděli spolu s naším náčelníkem generálního štábu Řehkou, tento americký generál jednoznačně deklaroval, že na naší těžkou brigádu do budoucna spoléhá. Její význam nabyl ještě po začátku války na Ukrajině, protože my předtím jsme se domnívali a mysleli, že budou stačit speciální síly, malé úderné jednotky s precizními chirurgickými řezy. Ale válka na Ukrajině nám ukázala, že musíme mít i hmotu, masu, těžkou techniku. To je právě ta těžká brigáda, proto ji musíme dobudovat, aby jsme přispěli v rámci kolektivní obrany NATO. Ona má i ostrašující charakter. Prostě nejsme jenom stát, který má několik málo desítek lehkých vojáků, ale máme i těžkou brigádu, která je schopna plnit ty nejtěžší úkoly.
4: Jsme taky státem, který stále diskutuje o tom, kdo by měl být v čele delegace nebo vůbec v delegaci, která pojede na summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. O složení delegace na summit NATO rozhodne vláda 22. června. V pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident, to už víme, takže 22. června to datum jakoby se záměrně prodlužovalo až do té nejzazší možné, do toho nejzazšího možného data. Možná proto, aby prezident nestačil podat, nebo stačí podat kompetenční žalobu, ale ten soud možná nerozhodne.
5: To nechci spekulovat, ale samozřejmě jakoby určitá taktika to je, protože čím kratší reakční doba na cokoliv, i na veřejné mínění, tak tím lépe pro někoho, kdo by chtěl říct nějakou zprávu, která nebude úplně konvenovat s tím, co by si ta druhá strana představovala. Ale já bych k tomu dodal něco jiného. Já jsem si dnes v noci poslechl projev Marka Rubia v americkém kongresu, kde čelil interpelaci různých zákonodárců a začínám si uvědomovat čím dál tím více a intenzivněji, že summit NATO v Ankaře nebude procházkou růžovým sadem. Spojené státy jsou do jisté míry oprávněně rozhořčeny tím, že jsme jim nepomohli v Perském zálivu, že se stavíme k některým situacím dokonce nepřátelsky. Nenecháme přelétat ani jejich letadla nad svým územím, úplně využívat jejich vojenské základny. To, co nebylo možné ani během tak nepopulární války ve Vietnamu, kde víte dobře, že 100 000 lidí v Evropě protestovali, ale žádnou vládu v evropské zemi by nenapadlo nepustit přelétat americké letouny.
4: Západní Evropě.
5: Přesně tak, samozřejmě, pardon, mluvím o členských státech NATO i tehdy, i teď. Tak oni to nesou těžce. Oni to nesou opravdu těžce a my budeme mít hodně práce s tím, aby jsme je dokázali uklidnit a zabezpečit do budoucna transatlantické vztahy. Ale já si dovolím i kacířskou myšlenku na závěr. Často je Spojeným státům vytýkáno to, že s námi nekonzultovali ten postup teď v Perském zálivu. Já k tomu řeknu to B. Představte si situaci, kdy otevřeně nepřátelské státy vůči Izraeli, jako je třeba Španělsko, by tuto informaci měly. Já si nedovedu představit, že by ta informace neutekla, nebo jak by dnes moderně mladí řekli, nelíkla. Prostě utekla by. A představte si, ten rozkol v Severoatlantické alianci by byl podstatně větší než to, že jsme se to nedozvěděli. Čili já se domnívám, že obě strany Atlantiku mají svoji pravdu. Transatlantické vztahy musí být zachovány. My potřebujeme víc Spojené státy než oni nás, to si taky musíme uvědomit, ačkoliv musíme akcentovat to, že Spojené státy nás potřebují více, než se domnívají, protože ty spojenci ve světě a v tom, co nás čeká, jsou klíčoví a my jsme důležití pro Spojené státy, ale musíme si uvědomit i ten úhel pohledu Spojených států. Takže domnívám se, že ten summit bude náročnější i pro premiéra Babiše, než si možná představuje.
4: Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost, pravidelný host pátečního radiožurnálu a rozhovoru Co se děje se světem. Mějte se hezky, děkuju.
5: Moc díky, pěkný víkend všem posluchačům.
6: Co se děje se světem?
2: Události končícího týdne v kontextu.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Český rozhlas a Česká televize se v úterý dozví, kolik peněz dostanou ze státního rozpočtu. Při útoku izraelských vojáků na západním břehu zemřelo 7měsíční dítě. Menšík do finále tenisového Grand Slamu Roland Garros nepostoupil, prohrál se Zverevem. A dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Veřejnoprávní média by v úterý měla zjistit, z kolika penězi budou v dalším roce hospodařit. Přesnou částku řekne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce s generálními řediteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém financování zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna financování ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií.
3: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
1: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat. Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Jejich odbory a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura